0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Píseň v hebrejštině dospíval izraelský muzikant a zpěvák Shilo Ben Hod. Když se podívám na to, co mi dáváš, svět mi už nemá co nabídnout. Odpuštění, radost a pokoj mě naplňují, starosti odplouvají, nic mi nechybí. To mi připomnělo další jinou píseň, kde se zpívá: svět leží za mnou a kříž přede mnou, už nikdy zpět, už nikdy zpět. A co vy, milí posluchači Rádia 7, už jste dneska slyšeli dobrou zprávu? Jedna taková na vás čeká v následujícím pořadu Hláska. Dobrá zpráva pro každého. Přeji ničím nerušený poslech.

0: Vítejte u poslechu pořadu a podcastu Hláska, ve kterém společně s hosty přemýšlíme nad hodnotou a významem Evangelia. Dobré zprávy o boží lásce k člověku projevené v Ježíši Kristu. Tato zpráva se šířila a stále šíří celým světem, a to různými formami. Na jednu konkrétní formu se zaměříme v následujících minutách. Mým hostem je Karel Ouský, následovník Pána Ježíše Krista, manžel, trojnásobný táta a v současné době také koordinátor misijního projektu Good News for Everyone v České republice. Vítej.
1: Dobrý den.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Náš rozhovor bude mimo jiné o předávání a předat můžeme druhým jedině to, co jsme sami dostali. Jak se evangelium dostalo do tvého života?
1: Do mého života se dostalo evangelium skrze moje rodiče, skrze jejich víru a také skrze další bratry a sestry a v neposlední řadě skrze boží slovo. Když jsem se dostal do věku, kdy jsem začal trošku více rozumět, tak to sehrálo klíčovou roli pro to, abych se rozhodl sám následovat Pána Ježíše.
0: Byl to ve tvém životě proces nalézt vlastní autentickou víru v Ježíše a nežít třeba víru rodičů nebo lidí, kteří tě nějak formovali?
1: No, zpětně za to byl proces, který měl několik kapitol a vlastně musel dojít k tomu, abych se sám rozhodl, jestli chci jít touto cestou nebo ne. Ale lidé kolem mě sehráli dost důležitou roli při tom rozhodování.
0: Začal jsem tím, že předávat můžeme druhým jedině to, co jsme sami přijali. Co se ti vybavuje, když se v myšlenkách vrátíš ke svým začátkům v předávání, šíření evangelia s druhými lidmi? A následně se pak můžeme bavit i o tom, v čem se to případně liší od tvé současné praxe, ale jaké byly ty začátky?
1: Vlastně ve chvíli, kdy jsem uvěřil, tak jsem měl ohromnou touhu sdílet zvěst o Pánu Ježíši s druhými lidmi. Pamatuju si, jak jsem si psal svědectví na takový papírek, abych to měl v nějakých bodech a mohl komunikovat s kamarády, kteří předtím byli ze silně nevěřícího prostředí, a hledal jsem tyto příležitosti. A také jsem přemýšlel, jak třeba by bylo možné oslovit další studenty už na střední škole, proto jsem se potom s jednou učitelkou domluvil, když jsem odmaturoval, že bych se vrátil následující rok a udělal takovou přednášku pro studenty, kde bych jim řekl něco ze života, něco z Bible a zároveň jim nabídl, aby si vzali Boží slovo.
0: Toto se tedy podařilo uskutečnit?
1: To se podařilo uskutečnit několikrát a vlastně vždycky v takovéto situaci moje srdce, můj život naplňuje radost, proto také vlastně mám velkou touhu se k tomuto vracet a pokud možno dávat druhým lidem příležitost zakusit něco podobného, protože někdy nejlépe zjistíme, jak věci fungují, když do nich sami skočíme.
0: Zmínil jsi, že jsi na papírek psal své svědectví. Jakou vnímáš, že hraje roli v tom celém balíčku evangelia nebo sdílení té dobré zprávy s druhými?
1: Každý člověk a jeho svědectví je jedinečné, individuální a božím slově, pokud si vybavuju správně, tak jsou podobenství o rozsévači, kdy v jednom případě tím semenem je boží slovo a v tom druhém případě jsou to synové království, takže vlastně i to naše osobní svědectví a náš vlastní život by neměl být v nějakém rozporu s tím, co druhým lidem říkáme, ale myslím, že to je dost důležité, protože lidé vidí to, co my jim předkládáme a potom vlastně to je taková jako první reklama na to, jestli vůbec chtějí slyšet, co jim máme na srdci sdělit.
0: Když se vrátím ještě k těm příležitostem mluvit se studenty nebo ke studentům na těch školách, tak byly součástí těch promluv i třeba diskuze, nebo že by zpětně studenti měli možnost klást dotazy, nebo byl tam nějaký prostor potom třeba pro osobní rozhovory?
1: Bylo to většinou pro celou třídu, takže ten čas byl poměrně omezený, ale snažil jsem se to udělat formou, aby to téma bylo pro ně zajímavé, aby se sami vlastně ponořili do toho textu, aby to nebylo něco, co jenom já jim jako vyprávím, a měli i prostor položit nějaké dotazy. Už si nevybavuju, jestli jich bylo mnoho, ale někdy pro člověka, který se nikdy s podobným typem rozhovoru nesetkal, tak je poměrně zvláštní vlastně na toto téma reagovat, ale věřím tomu, že to má smysl a líbí se mi tady ty aktivity, když lidé mluví se studenty.
0: V rámci České republiky koordinuješ misijní projekt Good News for Everyone, v překladu Dobrá zpráva pro každého. O co přesně jde a co tě vlastně vedlo k tomu připojit se k této iniciativě?
1: My to do češtiny tak trošku překládáme jako Radostná zpráva, proto ten web je i radostnazpráva.cz. Jde o to vlastně lidem nabídnout setkání s Ježíšem formou biblických textů a hledáme způsob, jak co možná nejefektivněji oslovit naše spoluobčany, kamarády, přátele, sousedy, kolegy a podobně formou, která jaksi není v prvním kroku nějaká náboženská nebo církevnická, ale vlastně přibližuje se jim formou, kterou oni jsou schopni pochopit. Já jsem se k tomu dostal tak nějak po určitém období modliteb, kdy nebylo ani jasné, že budu žít dále v České republice, ale nakonec k tomu došlo a jsem za to rád.
0: Je to tedy projekt, který předpokládám nemá kořeny v České republice. Je to něco mezinárodního? Jaká je trošku ta struktura toho, nebo jak vůbec se člověk dozví, že něco takového existuje a že by to mohlo fungovat i v Česku?
1: Projekt má kořeny v Anglii, je to vlastně nástupná organizace po Gideons UK, tedy angličtí Gideoni. Já jsem delší dobu dříve spolupracoval s bratrem Želkem Popovičem, který byl koordinátor za Gideony v Česku a vlastně skrze něho jsem se seznámil s tímto projektem, který začal svoji aktivitu i na Balkáně a kladl jsem si tu otázku, jestli má smysl něco podobného zkusit i u nás. Odpověď byla ano, takže jsme vlastně zahájili tu činnost a teďka se snažíme ji rozvíjet dále.
0: Zmínil jsi, že jde tedy zejména o to předávat lidem Boží slovo, tak jakou formou se to děje nebo s čím pracujete, co lidem předáváte?
1: V tuto chvíli máme vlastně dvě takové cesty. Jedna je kniha Hope, která je vlastně autorský projekt Juliana Veverici, který nějakým způsobem reflektuje současné dění v technologickém světě a ty biblické texty obohacuje o ilustrace, které Julian vygeneroval pomocí nástrojů umělé inteligence. A ta druhá cesta je časopis Naděje, který v tuto chvíli má 6 různých provedení, ale jak jsem řekl, jde o Boží slovo, tedy jsou to výňatky z knihy Žalmů a Janovo evangelium doplněné o určité výzvy, aby se lidé mohli vlastně sami hned seznámit s částí Božího slova, i když třeba vůbec nevědí, že se jedná o Bibli.
0: Když se lidé setkají s Biblí jako takovou, tak v rámci České republiky mají možnost sáhnout po několika různých překladech. Možná když se současný člověk 21. století třeba setká jako první s Biblí Kralickou, tak to třeba pro něj nemusí být tak srozumitelné jako jiné překlady. Měli jste v tomto na výběr vybrat si pro tu českou verzi, jaký překlad Bible bude použit?
1: V češtině máme celou řadu překladů a přiznám se, že jich bylo několik ve hře. Nakonec zvítězil český studijní překlad, který je psán moderní češtině a může čtenáři nabídnout vlastně vhled do bohatosti biblického textu bez nějaké parafráze. Tedy i když pro někoho ten text může být na první pohled složitý, tak my věříme, že Bůh si i tento text může použít k tomu, aby lidé mohli poznat Pána Ježíše.

0: Když jsi mluvil o časopisu Naděje, zmínil jsi, že je 6 různých variant, tak v čem se liší?
1: No, prakticky se liší jenom v přebalu, kdy se snažíme trošku přiblížit do toho českého prostředí. Původní vydání bylo s Pražským hradem, teď máme 2 vydání s Pražským hradem, jedno s Karlštejnem, Lysou horu, Praděd a Brno. Jestli jsem na jeden nezapomněl. A vlastně jde o to, že když člověk dostane ten časopis, tak v první chvíli neví, co dostává. A je, nebo může být dobré, když dostane něco, co zná, co mu je blízké. To je i smysl celého toho projektu, přiblížit se k člověku tím, co zná, aby mohl poznat to, co nezná, ale potřebuje poznat, i když třeba o tom ještě neví.
0: Předpokládám, že jedna věc je mít nějakou grafiku na obalu, ale i celý ten časopis, podobně jako ta kniha Hope, je proložen nějakou grafikou.
1: Celý ten časopis je doprovázen určitými obrázky z České republiky. Třeba hned na první straně, kde je Žalm 23, je Sněžka. A pak jsou některé další místa z Čech a z Moravy. Tyto místa jsou ale doplněná o různé biblické texty na téma naděje. Výňatky z žalmů, kdy někdy máte třeba jenom jeden verš, někdy je tam celá kapitola, tak nějak při tom projektu zjišťuji, že někdy méně je více, protože lidé v dnešní době jsou hodně zavaleni různými informacemi a ano, bylo by skvělé, kdyby vzali celou Bibli a hned si ji přečetli, ale v tom závalu různých povinností a věcí, kterým se věnují, tak často nemají takovou kapacitu. Ale vlastně, když už dostanou i třeba jenom tento časopis nebo knihu, mají příležitost přečíst jedno evangelium, nebo když mají chuť, tak si koupit celou Bibli nebo si ji stáhnout do mobilu.
0: Nabízí se tedy i otázka, jakým způsobem se ty vámi nabízené materiály snažíte dostat k lidem?
1: No, to je tak trochu můj úkol, vlastně pokusit se vysvětlit druhým, že sdílení evangelia, tak jak mnozí vnímáme, protože jeden z veršů Božího slova je o tom, že Boží láska je rozlita do našich srdcí. Takže ta primární motivace sdílet evangelium je vlastně dána skrze Ducha Svatého do životu všech věřících. Snažíme se tedy ty materiály distribuovat skrze sbory, aby každý sbor vyjádřil, jaký má potenciál pro sdílení evangelia ve svém okolí. A vlastně může každý dostat tyto materiály, protože na co se snažíme klást důraz je svědectví jeden na jednoho. Jinými slovy, každý z nás má určitý okruh přátel, který je jedinečný pro něho samého. A abych já měl tvoje přátele, to je poměrně složité, ale když ty budeš svědčit svým přátelům a já svým, tak vlastně naplníme to, co Pán Ježíš řekl, že máme jít do celého světa a zvěstovat evangelium.
0: Budu teď citovat ze zmíněného webu. Povzbuzujeme křesťany k přirozenému sdílení evangelia v každodenním životě, v rodině, v práci i mezi přáteli. Co nám může pomoci, aby se ono sdílení stalo přirozeným?
1: Tak myslím, že začátek toho je uvědomit si, že to sdělení není primárně od nás, je to sdělení od Boha pro lidi a když nám na druhých lidech záleží, tak se za ně modlíme. Ty situace můžou být různé a neexistuje asi univerzální recept na sdílení evangelia, ale když člověk se stíší před Bohem a čeká na Boží vedení v různých situacích, tak vlastně Pán Ježíš mu může dát do cesty lidi, se kterými se má potkat, o kterých třeba neví. A tedy platí taková poučka, dříve než my mluvíme s lidmi o Ježíši, je dobré s Ježíšem mluvit o lidech a potom to jde tak nějak samo.
0: Už od začátku, i když ne v každé situaci, používám množné číslo, tak se vlastně chci ptát, jestli celý ten projekt koordinuješ sám, anebo jestli máš kolem sebe i další lidi, kteří třeba pomáhají s tím, aby se i ty materiály šířily.
1: Tak vlastně já jsem součástí té britské kanceláře, kde máme každý den modlitební setkání ráno přes internet. Za Českou republiku jsem jako koordinátor sám, ale mám několik kolegů, nebo jestli je tak můžu označit, bratrů a sester, kteří vlastně pomáhají v těch místech, kde jsou ty materiály dále šířit, nebo je to kdokoliv, kdo pochopí, o co nám jde a snaží se vlastně v tom svém okolí zase zasáhnout druhé.
0: Na již zmíněném webu www.radostnaspráva.cz je popsána vize, poslání i cíl celého projektu. A mimo jiné je tam napsáno, věříme, že evangelium proměňuje člověka ve všech oblastech života. Stal ses někdy svědkem této proměny v životě dalších lidí, nebo je ta služba hlavně o tom rozsévání, možná zalévání a člověk nebývá až tak často u toho možná finálního, kdy z toho semínka vzklíčí něco nového?
1: Tak ono záleží, jak se na tu službu díváme. Říká se, že z této, co čtete, nebo se to aplikuje na různé jiné situace, ale tady v tomto výroku jde mimo jiné o to, že vlastně člověk tím, co dělá, tím se stává, tím žije. A samozřejmě, jak si už řekl, můžeme předat jenom to, co sami máme. Ta služba nebo to, co děláme, utváří tvůj vlastní charakter. A tedy rozdávání těch materiálů, ať už jsou to Bible nebo nějaké výňatky z Biblí, to je jenom jakási třešnička na dortu celého příběhu, protože to svědectví se skládá i z toho, jaký je náš charakter. A proto v té službě je takových 7 jancí toho, jaký by měl být člověk, který se do té služby zapojí. To, že to je člověk modlitby, víry, osobní zbožnosti, že je to člověk, který svědčí, dává třeba i finančně na tu práci, modlí se za to, tak utváří celý jeho charakter. Jestli tvoje otázka zněla, jestli přímo někdo uvěřil, jako ve chvíli, kdy se mu ten časopis předal, to se nestalo, ale jsou mnoha svědectví o tom, jak se Boží slovo dotýká lidí později, kdy třeba ten člověk dostane nějaký materiál v nějaké situaci a potom po nějaké době přijde chvíle, kdy on potřebuje nebo zavolá k Bohu a ty materiály mu pomohou, aby Boha poznal.
0: Z praxe zmíněné služby Gedeonu vím, že tam jde vyloženě o to předat to Boží slovo těm lidem a ne možná tolik se soustředit na nějaké diskuze a rozhovory. Stává se to, že když máš s někým vztah nebo chceš někoho oslovit a předat mu tento materiál, že míváš i třeba hlubší rozhovory nebo spíš vnímáš, že jsou lidé rezervovaní?
1: Tak ono záleží, s kým se zrovna potkám nebo bavím. Třeba můžu uvést takový příklad. Měli jsme teď minulý rok sraz z Gimplu po 20 letech, tak jsem se setkal s řadou lidí, které jsem dlouhou dobu neviděl a měl jsem znovu na srdci jim vlastně říct něco o Bohu. A s některými z nich jsem měl hlubší rozhovor, který třeba potom jsem doplnil tím, že jsem jim nabídl tu knížku a potom zpětná vazba byla, že si to přečetli, i když třeba poměrně dlouho byli vůči Bohu rezervovaní. Ono mně přijde, že když vstupujeme na tohle pole svědectví, tak to je jako operace srdce, kdy člověk to nemůže úplně provádět v nějakém nesterilním prostředí, ve špinavých rukavicemi, nebo nevím, jak to popsat, ale že zkrátka celé naše nastavení musí být úměrné té situaci a potom Bůh si to může použít podle své vůle. Ale někdy na druhou stranu třeba kupuji něco na bazoši, tak když se s těmi lidmi setkám jenom tak nakrátce, tak oni obvykle jsou připraveni, že něco dostanou, ať už jsou to peníze, nebo kdybych jim něco prodával, tak zase ten předmět. A poměrně často jim k tomu přibalím, nebo jim nabídnu osobně ten materiál a většinou to přijmou docela v pohodě. A tam samozřejmě nevím, jak ta cesta pokračuje.

0: Už jsi zmínil 7 nějakých bodů nebo pilířů, jaký by měl být člověk, který je součástí této služby, tak z toho vyplývá i otázka, jestli je teda možné se do služby zapojit a jakými způsoby.
1: Ta iniciativa Good News v Česku je trochu jiná než to, co se děje třeba jinde ve světě. Já si od samého počátku toho projektu kladu otázku, co je nejlepší pro evangelium v naší zemi. A takovou otázku vnímám jako poměrně závažnou a nejsem schopen ji zodpovědět sám. Věřím tomu, že jsme schopni ji zodpovědět společně. Jenom pro příklad, třeba služba Good News působí také ve Švédsku. Setkal jsem se při konferenci v Anglii se zástupci ze Švédska a je to poměrně srovnatelná země, kolem 10 milionů obyvatel a tam je zapojeno aktivně 1200 lidí, a dalších 6 tisíc tu službu podporuje. Takže je to celá síť vlastně lidí, kontaktů a společného úsilí za tu samotnou zemi. A vnímám, že potřebujeme něco podobného i pro Českou republiku. Takže ono už tady zaznělo dříve, jestli jsem v té službě sám nebo je nás více. Takový cíl pro tento rok je najít lidi, kteří by byli vhodnými kandidáty pro národní tým, abychom společně toto jeho služby nesli. Zapojit se může kdokoliv, kdo má osobní vztah s Pánem Ježíšem a touží sdílet evangelium ve svém okolí. Spolupracujeme především s lidmi z evangelikálních sborů a ty se snažíme i na lokální úrovni nějak povzbudit k tomu, aby se zamysleli, kam by třeba mohli vyrazit, kde by mohli sdílet evangelium. V kontextu jejich osobního života i v kontextu zborového života. To znamená především, aby člověk pochopil, že vlastně má ty kontakty už vedle sebe, protože častokrát nám trošku uchází to, že už je spousta lidí připravených slyšet, ale třeba jsme ještě nenašli příležitost začít. A tohle je takový začátek.
0: Věřím, že když je člověk součástí něčeho většího, co ho přesahuje a jede třeba na nějakou konferenci, která sdružuje lidi, kteří mají nějaký stejný směr, stejný zápal, tak je to vždycky povzbudivé. Mohl bys předat i třeba nějaké střípky z té proběhlé konference, kromě toho, že jsi se setkal se švédskými zástupci, kteří třeba popsali, jak to funguje v jejich zemi?
1: Tak hlavní řečník té konference mluvil na téma Nehemiáše, to téma budování nějaké služby. Byl tam také bratr z Kanady, který má na starosti Mission Euroasia a vlastně celý výtěžek té konference, protože tam byla jako společná sbírka, vždycky je zaměřená na jedno téma, tak tentokrát šla na podporu služby Evangelia na Ukrajině, kde cílem je dodat dalších 50 tisíc výtisků Markova Evangelia. A celkově, když tak vidím to prostředí, tak je dobré si uvědomit, že ten příběh je větší než můj vlastní život, než moje vlastní město, než naše vlastní země, ale má přesah vlastně do celého světa a každý můžeme být součástí tam, kde jsme. Není třeba nutně vyrazit do Afriky, i když třeba někdo získá toto povolání, ale každý může být misionář právě na tom místě, kde žije. A možná, že právě proto Pán Bůh chce, aby jsme byli tam, kde jsme, aby jsme byli světlem v tom kontextu našeho života.
0: Co je nejlepší pro evangelium v České republice? I tato otázka zazněla a je to otázka, nad kterou, věřím, může přemýšlet každý z nás. Hláska dnes naplnila svou časovou dotaci. Mým hostem byl koordinátor misijního projektu Good News for Everyone v České republice, Karel Ouský. Díky, Karle, za společný čas i za přiblížení toho, do čeho jsi vstoupil, jak to formuje tebe a jak to může pomáhat i službě Evangelia v tom měřítku celosvětovém, ale i konkrétně v České republice.
1: Díky.
2: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo. Příští dvě vydání Hlásky nabídnou sondu do hnutí průkopnictví při Českobratrské církvi evangelické, které usiluje o budování nových a otevřených komunit inspirovaných křesťanskou spiritualitou. Premiéra ve středu v 11.15 a moderátor Jakub Lofítek.

Your Name is God zazní od hudebního uskupení Elevation Worship. Tvé jméno je kníže pokoje, král králů, pán pánů, alfa i omega, můj spasitel.

Je krátce po 3. hodině raní, vítá vás Kristýna Exnerová, pokud jste právě naladili Rádio 7 a pokud máte rádi cestování, tak jste naladili právě včas, protože v další hodině vás pozvu do Bangladéše. O této muslimské zemi bude vyprávět Petr Horáček, pořadu Za obzor.

0: dnešní době je jednoduché cestovat. Stačí zbalit kufry, objednat letenky a vypravit se třeba na druhý konec světa. A pokud posloucháte Rádio 7, tak můžete zůstat v klidu domova, v pohodlí svého gauče a vypravit se s námi na cesty. Dnešní putování nás zavede do Bangladéše, kde působí nadace Mezinárodní potřeby a já mám u mikrofonu Petra Horáčka, ředitele této organizace. Ahoj.
1: Ahoj a dobrý den vám, posluchači.
0: Než se vypravíme do této země, tak si ji představíme v rozhlasové pohlednici.
2: Bangladéš, oficiálním názvem Bangladéšská lidová republika, je stát v Jižní Asii. Občas se hovoří o Bangladéši v ženském rodě, ale český jazyk připouští pouze skloňování podle mužského rodu. Se 164 miliony obyvatel se tato chudá rozvojová země řadí k nejlidnatějším státům světa. Oficiálním jazykem je bengálština. Většina obyvatel vyznává islám, dalším významným náboženstvím je hinduismus. Jeho sousedy jsou Indie a Myanmar. Ačkoliv je Bangladéš jen 20 kilometrů od nepálských hranic, celá země leží ve výšce do 1000 metrů nad mořem. Země je vlastně jedna velká delta řek Ganga a Brahmaputra, které přinášejí jak úrodné náplavy, tak také ničivé záplavy. Podnebí ovlivňují monzúny, které sebou nesou vydatné srážky. Časté tajfuny a záplavy působí každoročně velké škody a proto je v zemi potřeba humanitární pomoci. Situaci neprospěla ani občanská válka v 80. letech minulého století. Od roku 1760 bylo Bengálsko britskou kolonií, ve které vládli hinduističtí vládci. O 10 let později zasáhl zemi hladomor, který zahubil třetinu obyvatel. V roce 1905 došlo k rozdělení země, pak přišlo sjednocení, hladomor a po druhé světové válce se opět rozdělili. Britové opustili místo a hinduistická část připadla Indii. Muslimská část Pákistánu, ten byl však vzdálen 1500 kilometrů. Občanská válka, která v té době probíhala, si vyžádala miliony obětí. Vojensky zasáhlo Rusko a Indie, díky kterým dostal Bangladéš v roce 1977 samostatnost. Po vraždě premiéra panoval v zemi 20 let výjimečný stav. Hlavním městem je Dháka, které leží přibližně uprostřed země. Význam města roste v 17. století, kdy se stává sídlem mughalských guvernérů bengálské provincie. V té době se stává střediskem námořního obchodu, ačkoliv leží 200 kilometrů ve vnitrozemí. Zároveň je ale u jednoho z ramen veletoku Brahmaputra. Nejvyšším bodem je meteostanice ve výšce 8 metrů nad hladinou moře. Ve starém městě je zachováno mnoho památek, například pevnost s mauzolém, karavanseraj, náboženský památník. Nedaleko Dháky najdeme i starobylé město Vikrampur. V Bangladéši najdeme 3 památky na seznamu UNESCO. 2 z nich jsou bývalými náboženskými centry země, 3. je Sundarbarský deštný prales u Bengálského zálivu. Jedná se o největší mangrovníkový les na světě s rozlohou našeho jihočeského kraje. Dobré podnebí napomáhá rekordní sklizni zemědělských plodin, hlavně rýže, juty, tropického ovoce, brambor a čaje. Přesto trpí hodně obyvatel podvýživou, protože produkce plodin nestíhá pokrývat vysoký demografický přírůstek obyvatel. V zemědělství pracuje téměř polovina obyvatel. Dalším důležitým odvětvím je textilní průmysl. 3. důležitou položku rozpočtu tvoří příjmy z OSN za vysílání vojáků a policistů do mírových misí. Ve volných chvílích byste mohli najít hodně lidí na kriketovém hřišti. Kriketová reprezentace došla na světovém šampionátu do čtvrtfinále. Na olympijských hrách jsou Bangladéšané zatím bez medailí, ale mají například nositele Nobelovy ceny za mír. Muhammad Yunus, který se proslavil úspěšným konceptem mikroúvěru, poskytování drobných půjček chudým podnikatelům.
0: Bangladéš je asijská země, pro mnohé hodně vzdálená, neznámá. Jak se dostal poprvé do Bangladéše? Jaké to tam bylo a proč vůbec tam?
1: Tak je to dost jednoduchá odpověď. Ono to stojí nějaké peníze, takže vlastně naše nadace je součástí mezinárodního společenství International Needs a to se v nějakých pravidelných odstupech schází nebo jsou nějaká mimořádná mezinárodní setkání, takže vždycky, když se něco takového koná, tak vždycky koukáme, jak bychom to propojili, jak bychom to využili a navštívili i také chudší země, které jsou tam a které podporujeme, kde máme vlastně účast v prostřednictvím dálkové adopce dětí. A tehdy, to je nějakých 6 let, tak se konal ten světový kongres v Indii a to už je kousíček jak do Bangladeše a pak jsme se i podívali do severní Indie na hranicích s Nepálem, kde podporujeme práci mezi velikou nepálskou menšinou.
0: Jaký byl ten první dotyk toho Bangladeše, když se tam přiletěl, tak jaké to bylo?
1: Bylo to jednak pěkné, protože tam na nás čekal vlastně na letišti ředitel MEC se svým spolupracovníkem Lorencem, tuším, že ještě tam byl někdo, asi to byl řidič. Pak další dojem, a to samozřejmě Bangladeši každého praští mezi oči, je poněkud větší hustota obyvatel a tak půjdu rovnou k věci. 160 milionů lidí žije na ploše bývalého Československa. Takže my jsme tam pak také trošku cestovali po Bangladeši a tak jsem se díval na Google, že je to cesta, která by měla trvat 3 hodiny. A realita byla, že jsme jeli 8 hodin a pokud řidič zařadil trojku, ne kvůli čtyřku, tak to znamenalo, že jsme se dostali na velmi výjimečně volný úsek silnice.
0: Vzhledem k množství lidí, stavu silnic, Bangladeše, chudá země nebo chudší než my, jak to tam vypadá po té finanční stránce?
1: Tak tady úplně nejsem odborníkem na Bangladeš a my samozřejmě se pohybujeme mezi těmi, kdo bohatí nejsou. Celkově můj subjektivní dojem byl, že Bangladeš není úplně zaostalá země. Je tam infrastruktura, samozřejmě zdaleka ne na naší evropské úrovni, to i pokud jde o silnice a podobně, ale myslím, že opravdu veliká drtivá většina obyvatel má nouzi menší anebo velkou až přímo velmi velkou. A takže to byl takový pocit určitého chaosu, takového opravdu boje o život. A jinak pak samozřejmě, když jsme v té zemi byli, tak jsme pozjistili víc o té moderní historii, tak jednak tam bylo odtržení od Pákistánu, protože teď neřeknu ještě, tuším před 50 lety, Bangladeš byla takzvaný východní Pákistán, i když je 1500 kilometrů od Pákistánu vzdálená, mezi nimi je Indie. A to, že se stala nezávislou, stálo zhruba 3 miliony životů a to jenom díky tomu, že zasáhla vojensky Indie a ta země byla rozvrácená tou válkou a žel asi po několika, snad desítkách let svobodné existence tam došlo k puči, kdy byla vyvražděna celá rodina tehdejšího prezidenta a bojovníka za svobodu. Je to taková osoba, která je velmi něčem podobná našemu Václavu Havlovi i co se týče tehdejší jeho vážnosti ve světě i jeho roli a obětavosti v tom boji za svobodu Bangladešanů. A samozřejmě ten půjč a pak následující zase restrikce a vláda diktatury znamenaly další ekonomické újmy pro tu zemi. Takže v té zemi opravdu není lehko a je velmi lidnatá. Tahle doba je taková, že my, kteří jsme se měli nějak, tak se máme hůř, ale ti, kdo se měli špatně už předtím, tak se teď mají, tak jim jde o život. Jsou to většinou námezní dělníci, kteří nemohou jít za tou svou prací, aby si vydělali ten svůj půl dolar denně. Takže opět naši kolegové do roztrhání těla dělají, co mohou, schánějí potraviny, peníze, pomáhají těm nejchudším. To jim obrovsky otvírá dveře i do komunit, kam dosud nemohli. A otvírá to dveře i pro misijní práci. My se jim v tom snažíme pomoci i sbírat nějaké prostředky.
0: přivedla vás do té země právě ta pomoc, nebo jakým způsobem jste našli tu cestičku do toho Bangladéše?
1: Tak samozřejmě ve všech těchto mých cestách je vždycky jediný a cíl byl, abychom poznali blíž život lidí, kterým pomáháme tady z České republiky. Je to tedy prostřednictvím těch programů Dálkové adopce plus, které jako nadace máme v současné době do 7 zemí. A takže já jsem postupně tyto země měl příležitost navštívit. Ještě dříve jsme také podporovali Srí Lanku a to později skončilo z nějakých důvodů na straně Srí Lanky, takže tam jsem také byl. Vždycky šlo to navštívit, pokud možno i rodiny a děti tam, kde žijí, a setkat se s pracovníky těch poboček a co nejvíce mít kontakt prostě s tím, s tou jejich službou, s tím, co oni žijí a na čem pracují.
0: Pojďme vyrazit na tu cestu po Bangladéši. Vy jste, předpokládám, měli domluvené na nějaké kontakty, známosti, kteří vás tam provázeli. Už jsme zmiňovali tu dopravu, ale ještě bych u ní chvilku zůstal. Jak se cestovalo dál, než jenom po těch dalších silnicích a vůbec po Bangladeši?
1: Tak my jsme měli jednu dlouhou cestu z hlavního města Dhaky do Nahodgaonu, což, jak říkám, podle Google nebo běžně by se to mohlo dojet za 3-4 hodiny, ale zejména když jsme se vraceli, tak to trvalo dokonce 10 hodin. To bylo totiž před víkendem. Každopádně to bylo, že všichni do hlavního města vezli zboží, takže jeli nákladňáky plné živých krav, normálně stály jako na těch válnicích a spoustu věcí, zboží, a takže to bylo jako hodně, hodně zajímavé. Jinak říkám, ta infrastruktura není zas tak děsivá, jelo se obvykle po silnicích nebo silničkách celkem, které nebyly až tak zvláštní od těch našich, kromě toho příšerného provozu. A samozřejmě, kdo byl někdy v Asii, tak ví, že tam platí právo silnějšího motoru a silnějšího klaxonu a silnějších nervů, ale prý jim to funguje, mají méně nehod než prý v Evropě.

0: takže dorazili jste do cíle. Pojďme se vypravit po těch možná domečcích a vůbec městech a místech, kde lidé žijí.
1: No tak jak Bangladeš, jak je opravdu ta země hodně zalidněná, tak tam vlastně se staví vysoké domy. To je prostě takové překvapivé, protože obvykle v chudých zemích očekáváte malé hliněné domky, ale na to nic, to si oni nemohou dovolit, takže spousta lidí opravdu žije v patrových, šesti, možná i více patrových domech, ty se tam staví. Je vidět, že se to staví dost primitivně. Viděl jsem nosit písek v nádobách ručně, takže je to v tom smyslu jiný svět. Samozřejmě je to země, a to už se dostávám trochu k tomu pozadí i té naší práce, je to země islámská, převahu v této zemi má islámské obyvatelstvo a jsou tam také, je tam také určitý díl hinduismu, křesťané jsou v menšině, ale především, a je to ještě z dob, kdy Bangladeš byla vlastně Pákistánem, tak ten islám v Bangladeši to není formalita, to je něco, co ti lidé opravdu berou vážně, až hodně vážně. Občanská válka, o které jsem se zmiňoval, tak tam víceméně i v pozadí bylo nejenom otázka o samostatnění Bangladešanů jako takových, ale šlo tam i o náboženství. Hinduisté byli zabíjeni jaksi na prvním místě a Bangladešská ústava zaručuje islámu, stanovuje, že islám je státní náboženství a z toho i vyplývá, že opravdu se běžně setkáváte s mešitami, vidíte chlapíka, který jede na kole, má za sebou takový vozík a na něm má ampliony a nějaké takové zařízení, takže on buď to káže, nebo svolává věřící na nějaké zvláštní akce, nebo prostě do mešity, je opravdu vidět, že islám je běžnou součástí toho života v Bangladeši. A druhá věc tedy je, že toto nám i mnohými způsoby a slovy potvrzoval ředitel MEK, s kterým jsem trávil většinu toho času a s kterým jsem už dříve se setkal na různých kongresech, takže jsme měli možnost probírat jejich situaci a vysvětloval mi, že opravdu pokud se v této zemi někdo stane křesťanem, tak se dostane do nepříjemné situace. Jednak ten, kdo mu k víře sloužil, tak může se ocnout ve značných rizicích, jestli to nebylo nějakým způsobem pod nějakým tlakem nebo podobně. A druhá věc je, že tedy ten člověk se stane vyvrhelem ve své komunitě, možná přijde o práci a opravdu se ti lidé mohou dostat do problému, jejich rodina je zavrhne. A to byla vlastně i situace téhleté práce International Needs v Bangladeši, která začala před nějakými, teď je to jedna z prvních jako projektů v International Needs, čili tuším 45 let. Tak to bylo vlastně v té době, kdy ta země ještě byla díky té občanské válce opravdu ve velkých potížích, mnoho uprchlíků a teď křesťané opravdu měli na srdci, jak jim pomoci, jak pomoci těm zástupům lidí, kteří na tom byli hůř než předtím a to předtím nebyl žádný luxus a mnoho sirotků a podobně a tak prostě pro ně začali dělat nějaké školy a nějakou praktickou pomoc. Problém prostě byl, že kdykoliv oni začali nějaký projekt na nějakém místě, tak dříve nebo později majitel pozemku nebo budovy, kde ty věci probíhaly, jakmile zjistil, že jde o křesťany, tak se dostal jednak do tlaku od svých sousedů, od svého okolí a prostě jim vypovídal, najmy vyháněli je, vlastně putovali z místa na místo. Takže pak byl takový určitý boj a byla to bitva víry, aby získali budovu. Prostředky na to byly ze zahraničí od dárců, ale to v této zemi zdaleka samozřejmě nestačí. Je to opravdu veliký úřední proces a celá ta práce té pobočky neustále podlehá různým procesům schvalování, znovu obnovování licencí a není to formalita. Jednak je to náročné administrativně, ale jednak jde opravdu jaksi o krk. A pak se přeci tedy podařilo, že skutečně tu budovu nějakou mohli koupit a dostali do vlastnictví jako křesťanská organizace, takže začali připravovat, že spustí školu a v tu chvíli se jim ozvala militantní islámská organizace jménem Bangla Bahai, že tam jako křesťané něco chtějí podnikat, tak jim začali hrozit a aby bylo jasné, že ty hrozby nejsou jenom plané, tak napadli a těžce zranili několik pracovníků International Needs, takže bylo vidět, že opravdu jde o hodně. Ta organizace byla proslulá teroristickými útoky a vraždami, takže bylo jasné, že oni se nezastaví jenom úslov. Tehdy se opravdu naši bangladeští kolegové modlili a oni jsou modlitebníci, vím, že i tehdy ještě vlastně zakladatel International Needs Ray Harrison z Nového Zélandu, takový muž modlitby byl přímo s nimi fyzicky, měli různá setkání, modlitby a téměř to vypadalo, že opravdu nejprve, že se rozhodnou odejít a tu budovu prostě prodat a jít na jiné místo, ale potom znovu nad tím mluvili, znovu se modlili a říkali, ale když my odejdeme někam, jinam Bangla Bahai přijdou za námi, my se musíme zůstat na místě a modlit se k našemu Bohu, což udělali. Zhruba do 3 měsíců většina příslušníků Bangla Bahai byla buď rozprášena nebo mrtvá, protože oni už měli přeci jenom byli trošku, oni provedli více věcí a už měli takovou reputaci u bangladešské vlády, že vlastně po nich šly speciální jednotky vládní. Tento příběh je možná jenom jedním ze střípků té mozaiky života křesťanů v Bangladeši, ale ukazuje něco typického. Islám zde je opravdu militantní, islám to myslí vážně a pracovat jako křesťan v této islámské zemi znamená vlastně denně riskovat. A možná to i řeknu na takové konkrétní příběhu, který jsem jaksi zažil na vlastní oči, protože spoustu věcí, o kterých mluvím, tak jsem pochopitelně zažít a vidět nemohl, ale když jsme se vraceli z jedné z těch cest, tak jsme měli poměrně dost času v autě, a takže jsem hovořil s pracovníky International Needs a věděl jsem, že oni tam mají školy a věděl jsem, že oni v těch školách tedy také nějakým způsobem prezentují křesťanskou víru, takže jsem se jich na to vyptával a oni mi tak pořád odpovídali tak jakoby divně a formálně a tak když jsem kladl další otázky, tak zase tak jako divně a potom vlastně v jednu chvíli, kdy jsme byli sami, tak mi ten pracovník International říká, prosím tě, náš řidič je muslim. A on neumí anglicky. Všechno, co mu říkáš, se mu musí překládat a obráceně, jako do té doby, než půjde o náboženství. Jo? Že je velmi pravděpodobné, že on ve skutečnosti minimálně z části anglicky rozumí, takže my jsme opravdu ti nemohli ty věci říkat otevřeně. Takže mi vysvětlili, o co jde. Ano, oni vyučují Bibli ve svých školách, všichni rodiče, kteří posílají své děti do škol, tak a protože ty děti jsou nejméně z 80% z muslimských rodin, tak rodiče musí podepsat, že vědí, že to je křesťanská škola a že se tím pádem tady také budou prezentovat křesťanské hodnoty. A oni tam tedy vyučují také o Bibli a navazují, a to je známé, jsem to jenom nevěděl, anebo si to tak úplně neuvědomil, navazují na fakt, že prorok Ísa, náš pan Ježíš Kristus, je vlastně součástí Koránu, dokonce je u muslimů ve značné vážnosti, dokonce oni uznávají a vědí, že on uzdravoval, že byl mimořádným prorokem a samozřejmě považují ho za syna člověka, jenom člověka, nikoliv syna Božího. V každém případě ale je tady určitý styčný bod, to znamená, že oni mohou navázat na existenci proroka Ísy a říct si tak, a my vám dneska povíme, co o tomto proroku Ísovi věříme a učíme my, křesťané, o co o něm učí křesťanská Bible, a je to takový dobrý nástupní bod a funguje to samozřejmě v boží moci, je to něco, co se dotýká duší a srdci dětí a také často i rodičů. Samozřejmě je to vždycky velké rozhodnutí a velká otázka, když někdo opravdu by chtěl udělat krok a uvěřit v Pána Ježíše, tak ví, že bude platit velkou cenu.
0: Muslimské země jsou na různých místech světa a to soužití s těmi dalšími náboženstvími není vždycky jednoduché. Jak to vnímají třeba místní lidé, vyloženě ti, kteří třeba posílají děti do škol, vidí třeba to ovoce té křesťanské práce tam?
1: Děkuju za tuhle otázku, která je dobrá a patřičná právě pro práci našich kolegů v Bangladeši, protože vzhledem k té atmosféře a i právní situaci v té zemi, tak já vždycky znovu kladl otázky, jako jestli třeba jim nehrozí, že by byli zakázáni nebo že vůbec mohou dělat tyto věci. Tak samozřejmě ta hrozba, že jim nebude obnovena licence nebo a tím pádem vlastně i zakázaná činnost, tak ta hrozba je všudy přítomná a tuším, že to bylo teď na začátku tohoto roku, kdy nám ředitel Mek psal o tom, že právě jsou v tom procesu, který myslím jednou za 5 let. Něco probíhá každý rok, ale některé takové větší fáze jsou v nějakých větších odstupech a tak psal, abychom se modlili, a potom psal e-mail, kde z něhož bylo patrné, že opravdu jakoby šlo o mnoho, že dostali obrovení svých povolení dělat to, co dělají. Principiálně to, co stálo na začátku, bylo hluboké milosrdenství s těmi, kdo jsou na tom velmi špatně v té zemi. A takových lidí je tam mnoho a jsou mezi muslimy, mezi hinduisty, jsou všude. To znamená, pokud se najde někdo, kdo přišel a kdo řekl, my vám poskytneme vašim dětem vzdělání a to vzdělání bude dobré, v těch školách internationálních se poskytuje kvalitní vzdělání, bude to pro vás zdarma, děti tam dostanou najíst, tak a pokud někdo toto dělá, tak vlastně oni opravdu získali velký respekt u svých komunit, prostě v tom celém okolí a vlastně i u těch úřadů. Mimo jiné International Needs Bangladeshi, nebo je to dost důležitá součást jejich práce, tak založila také siročince. Siročinec pro dívky a siročinec pro chlapce. Důvod je asi na snadě těch sirotků, to je známé, Bangladeshi opravdu velmi mnoho a jsou často obětí vykořisťování, ať už pracovního nebo sexuálního. A takže to jsou tyto sirotčince, kde opravdu děti je nějakým způsobem postaráno hezky a pochopitelně v tom prostředí Bible, Evangelium, modlitba a uctívání Boha je denní součástí jejich života. Tak to jsou takové krásné projekty, ale pochopitelně ohrožené právě pro ten jejich jasný křesťanský charakter. A tak se stalo, že v tom sirotčinci dívčím dvě dívky nejenom, že uvěřili, ale i žádali křest. A tam přímo jako součástí toho zaměstnaneckého týmu je pastor. A problém byl, že ten pastor je pokřtil. A v tu chvíli nastal problém, protože samozřejmě i v Bangladeši jsou církve legální a tím pádem existují pastoři a existuje i právo křtít. Problém bylo, že tento pastor byl zároveň zaměstnancem International Needs, takže přišel přišly nějaké stížnosti a byly nějaká udání a opravdu oni se dostali do velkého vyšetřování. A potom tam přijela i takzvaná, to je zkrátka UNO, to je něco jako nejvyšší úřednice oblasti, je to něco jako u nás hejtman, ale tito lidé jsou obdařeni mnohem většími pravomocemi, jsou to takový téměř oblastní vládci, to je ještě z doby diktatury. A to znamená, přijala osoba, která opravdu jaksi škrtem pera nebo jedním slovem může věci povolit, zakázat, může změnit život celých komunit, a ta si přišla prohlídnout ten sirotčinec a byla jednak pozjistila, jak ty věci jsou. Děvčata byla plnoletá a prostě trvala na tom, že chtějí být pouštěna od toho pastora. Říkala své svědectví, bylo jednoznačné, že tam nikdo netlačil, nikdo jim nic nenavrhoval, oni si až téměř vynutili ten svůj křest. Takže tato věc byla jednoznačně smetena ze stolu, ale co je důležité, ta úřednice byla tak dojatá vlastně tou péči o děti a tím, jak oni tam opravdu berou i muslimy a opravdu každého, kdo potřebuje, že prostě to dala všelijak najevo, od té doby velmi přála těmto projektům a na závěr vlastně toho setkání tam bylo takové shromáždění, kde byly všechny ty děcka a ona jim zaspívala nějakou takovou národní píseň. Je to velmi dojemný moment a máme to zaznamenané dokonce i na videu, jak zpívá dětem.

0: মনুষ্য যদি সমুদয় জগৎ লাভ করিয়া আপন প্রাণ হারায়, তবে তাহার কি লাভ হইল? আমি যখন মৃত্যু ছায়ার উপত্যকা দিয়া গমন করিব, তখনও অমঙ্গলের আশঙ্কা করিব না।
1: Pojďme trošku odhlednout od té školy a náboženství a pojďme k lidem. Měl jsi tam nějaké třeba zvláštní setkání s někým, co tě oslovilo, nebo co si neseš i sebou zpátky?
2: Několik setkání nebo prostě lidských příběhů určitě zmíním a ten první je ředitel Mac. Mac je z křesťanské rodiny, je to vlastně, on je z rodiny pastora a vlastně jeho tatínek založil i tuto práci International Needs, je to největší evangelikální spor v Bangladeši, apoštolská církev. A Mac, když se narodil svým rodičům, tak vlastně lékaři řekli, že má nemocné ledviny a že to dítě se dožije maximálně týdne. A oni byli věřící a šli prostě k pánu a opravdu se modlili a volali, aby ty věci takto nebyly. A v neděli Meka přinesli do bohoslužby, aby se modlila i celá církev. A proběhl týden, proběhl další týden, oni zase přinášeli Meka na bohoslužbu, to znamená, on nezemřel. A tak to trvalo zhruba půl roku, po půl roce víceméně byl po mnoha testech a diagnozách se ukázalo, že je v podstatě zdrav. Jo, takže on vlastně v plné síle dodnes tak to funguje. Bylo krásné, jakým způsobem Mek hovořil o svých rodičích s takovou velikou úctou a taková úcta i jak k ním jako lidsky, tak k té víře, k té tradici víry, ta nějakým způsobem prolínala všechno, co bylo cítit z jeho slov a z jeho vyprávění. Další setkání bylo s mužem, jehož jméno neznám, vypadal jako pravý muslim a tak jako pravý muslim vystupoval a měl dlouhé fousy. Potkal nás na ulici, já jsem na té celé návštěvě byl nejenom já jako ředitel naší International Needs nebo nadace mezinárodní potřeby, ale byl se mnou kolega z International Needs ze Slovenska a ten muž se s námi dal dohovoru. Tuším, že trochu se chtěl pochlubit, že umí dobře anglicky, což uměl, ale teď jako se nás začal ptát na různé věci z Bible a docela jako nám šel po krku. Já opravdu jsem byl velice vděčný za Pavla, který jednak je výřečný a v takové určité rozumnosti mu dokázal nějakým způsobem odpovídat na některé všetečné otázky. Tak to bylo takové další setkání, které nějak mi dalo pocítit, jako v jaké jsme zemi. Bylo ale zajímavé, že stejně tak, když jsme se vraceli z té cesty ze severu, tak vlastně tam byla farma na rýži a měli tam něco jako mlýn a my jsme nějak buď vyjádřili přání, nebo nám to navrhli, že se tam zastavíme a podíváme se. Vyšel k nám majitel toho zařízení a velice srdečně se nám věnoval, všechno nám ukázal, vysvětlil, takže já už jsem toho většinu teď zapomněl, bylo to hrozně zajímavé, jak oni tu rýži zpracovávají. Tak to je druhá stránka věcí, že sama ta víra, nebo otázka že, islámu, křesťanství a je samozřejmě otázka vážná a ta lidi rozděluje, ale to neznamená, že by Bangladešané byli zlí.
1: Jací jsou ti lidé? Jsou vstřícní hodně?
2: To je také zajímavá otázka. Samozřejmě během několika dní mého pobytu nejsem odborník na Bangladešany, ale je tam jeden rys, s kterým máme problém i v našem programu Dálkové adopce plus, totiž, že obecně program Dálkové adopce plus znamená, že si dárce v České republice, někdo, kdo je ochotný sdílet něco ze svého přebytku, tak si vybere chudé dítě v chudé zemi a zaplatí mu, aby vůbec mohlo chodit do školy. Pro mnohé ty děti je to jediná šance, jak se do školy dostat. Dárce si vybírá děti podle toho, že najde nějaké informace o nich a také fotografii, které máme na webových stránkách. Máme problém, protože my víme, že ten projekt v Bangladeši je úžasný, ty děti to opravdu potřebují, je to výborná práce, ale dárci si nevybírají bangladešské děti. A máme za to, že důvodem je, že ty děti se neusmívají. Jo, že je to, je prostě takhle ty věci jsou, že každý nějak vychází z určitého osobního dojmu nebo sympatií a Bangladešané se moc nesmějí. Upřímně řeknu, možná nemají tolik důvodů. Nejsem si jistý, jak je to s islámským náboženstvím, jehož nejsem jako vůbec znalcem, ale také nevím, kolik zavdává příčin k úsměvu, takže vlastně se setkáváte s lidmi jako kdyby vážnými, kteří nemají asi úplně lehký život. Ale jak říkám, ve chvíli, kdy jsme se dostali na rozhovor o tom, jak tady pěstuje tu rejži, a tak se nám ten člověk věnoval a byl velmi srdečný.
1: K lidem patří ještě i kultura a vůbec nějaké svátky, hodnoty tohoto na nehmotného dědictví. Setkali jste se tam s něčím, co vás oslovil po té kulturní stránce?
2: Asi bych úplně nedokázal hovořit o kultuře a nejsem si jistý, jak velkou roli to hraje v Bangladeši. Je to trochu jiné, kde například pokud se dostanete do Nepálu, tak tam vám prostě kultura hinduisticky laděná, spojená s hinduistickým náboženstvím, tak vás prostě praští do očí, včetně mnoha svátků, které oni slaví. U Bangladeše jsem to takhle úplně nevnímal, ale co nás tedy překvapilo, byl opravdu silný vztah Bangladešanů k jejich zemi, k jejich vlastně těžce vydobité nezávislosti, a my jsme měli také možnost poslední den navštívit muzeum, které vlastně se týkalo historie Bangladeše, dobytí svobody, potom i té fáze, kdy vlastně rodina toho prvního bangladešského prezidenta byla pučisty vyvražděna. Bylo velmi zřejmé, že Bangladešané mají velmi hluboký vztah k těmto hrdinům víry a také hrdinům svého národa, a také vlastně i k tomu faktu, že mohou slavit nezávislost. Pokud vím, tak také jeden z jejich státních svátků je svátek bangladeštiny, to znamená, tam v určité fázi, kdy ještě byli Pákistánem, tak byl velký problém, že vlastně nesměli používat svoji řeč a byly kvůli tomu sankce a různá pronásledování.
1: Teď se tam tedy mluví bangladešsky a anglicky, nebo jak měli jste překladatele?
2: Nedokážu úplně povědět, jakou roli hraje v té zemi angličtina, ale víte, že ve všech, po celém světě nějakou roli hraje, ale jinak oni mají opravdu velmi silný vztah ke své bangladeštině, tu používají, a my jsme vlastně celou dobu byli v kontaktu s pracovníky International Needs, kteří anglicky uměli, takže jsme hovořili anglicky.
1: Cestování se pojí i stolování, jídlo. A to je taková oblíbená otázka tady v tomto pořadu. Měli jste možnost nahlédnout i do té bangladéšské kuchyně, nějak co jí, asi předpokládám rýži, ale co k ní, co dalšího?
2: Tak v téhle věci naše zkušenosti nebyly tak úplně konkrétní a osobní, že bychom ukusili domácí jídlo. Byli jsme samozřejmě navštěvit některé ty rodiny podpořených dětí přímo v jejich obydlí, byly vidět primitivní vlastně ohniště nebo takové jakoby malé pece, pod kterými zatápěli a na kterých vařili v nějakých nádobách jednoduchých. Viděli jsme sušený kravý trus, který suší a používají jako topení, ale jinak sami jsme jedli nějakým způsobem normálně. My jsme také museli měnit plán naší cesty, protože původně jsme měli jet na sever o den dřív, ale v Bangladeši se stále stává, že některé oblasti jsou nebezpečné. Stále tam je napětí mezi frakcemi, které nějakým způsobem souvisejí s těmi původními pučisty a s vládními úřady. A tehdy to bylo nějaké výročí, které Ne, to nebylo výročí, tam byl problém, že vlastně ještě po mnoho letech po převratu a po tom návratu k svobodné demokracii, něco jako u nás 30 let sametové revoluce, tak ještě stále probíhaly soudy s těmi původními strůjci puče a někteří byli odsouzeni buď na doživotí nebo opravdu vysokým trestům, nevím, jestli tam byly trest smrti, a vlastně vyvolalo to protesty zase v některých částech země, takže tam může být nebezpečno. A kdykoliv vlastně dělají naši kolegové v Bangladeši něco mimořádného, oni tam pořádají každý rok na jednom místě také takovou v podstatě veřejnou evangelizaci, tak nás prosí o modlitby za ochranu a za milost. Jenom řeknu ještě k téhle evangelizaci, tam se jim obvykle sejde kolem 1000 lidí, oni to staví něco jako taky křesťanský svátek, ale lidé už vědí, že tam budou moc slyšet evangelium a skutečně tam je mimořádná boží moc, boží přítomnost, lidé jsou uzdravováni, dotčení boží silou a vyprávěli mi pracovníci pobočky, že si všimli, že tam prostě okolo, tam je les, nějaké stromy, že viděli, jak se tam za stromy skrývají někteří lidé, tak aby slyšeli, aby nikdo neviděl, že oni přišli na evangelizaci, protože jsme v islámské zemi.
1: Zažili jste ještě nějaké další nebezpečí, třeba z přírody, z zvířata, počasí, cokoliv?
2: Další rizika už jsme nezažili, víceméně to, které bychom zažít mohli, to znamená během toho cestování, to bylo odloženo o den, tak předtím nás moudře zřejmě uchránili pracovníci pobočky. A pak, jak jsem říkal, necítil jsem se úplně ve své kůži ve chvíli, kdy nás začal vyslýchat muslim a bylo vidět, že to myslí vážně a kladl nám otázky, například proč nenosíš fousy, no, že přeci pán Bůh dal muži fousy a proč si je holíš. Jako nevím, co o tom mluví Korán nebo nemluví, ale v tu chvíli jsme úplně, jakoby, nebyli jsme připraveni na tuto teologickou diskuzi.

0: Bangladeši je náročné být křesťanem, ale přece jenom tam jsou církve a fungují tam. Měli jste možnost nahlédnout do běžného chodu církve, to, jak fungují v neděli, to, jak probíhají bohoslužby, možná ty další služby okolo?
1: My jsme měli možnost navštívit tu největší, ten největší sbor církev, tedy to je apoštolská církev v EDHC, ale žel už to bylo mimo dobu bohoslužby právě kvůli posunu našich plánů, které způsobila bezpečnostní rizika v té zemi, tak to nebylo možné jinak. Viděli jsme poměrně opravdu velký sbor, budovu, kterou postavili a nějakým způsobem vydupali ze země. Bylo zřejmé z vyprávění a všeho, co jsme zažili, že jde o živé společenství, ale jinak jsme vlastně situaci bohoslužeb zažili všude, kam jsme přišli do škol nebo do sirotčince, tak vlastně tam nám na rozloučenou se sešel celý jednak sirotčinec, ale i děti z okolí, které tam navštěvují, které tam docházejí jako do školy a jestli tam bylo 200 dětí, různě i pracovníci a tam byla modlitba, bylo kázání, bylo velmi takové živé chvály, zpěv duchovních písní. Bylo z toho patrné, že ti lidé žijí na opravdu živou víru. Malá dívenka tam pak v jedné třídě, že nám něco zaspívá, zatancuje a zpívala takovou prostě krásnou, jednoduchou píseň o tom, že když jde za Pánem Ježíšem, takže že vždycky jde do nedělní besídky a čte Biblii a že prostě každý den se drží svého Pána. Bylo to dojemné, bylo to krásné. Je jeden zajímavý jev týkající se Bangladeše a islámu a toho, co pro tuto zemi a práci i našich kolegů je typické. A sice oni věří v evangelium i doprovázené modlitbami za nemocné a zázraky a také to prožívají. Dost dobře jim často nic jiného nezbývá vzhledem k úrovni zdravotní péče a také ekonomiky té země. A takže oni běžně se tedy modlí k Bohu za uzdravení a nebo i za vyřešení nějakých, já nevím, existenčních potíží. Modlitba křesťanů získala v té zemi takovou reputaci, že když vlastně přijde nějaký ten misijní pracovník navštívit, jakože jde do nemocnice, jenom on opravdu jde navštívit křesťany do nemocnice, kterým slouží, tak už tam muslimové čekají a volají a říkají ještě sem a ještě tamhle a ještě semhle. A stejně tak, když učitel jde navštívit vlastně rodiny a modlí se s nimi, tak už tam čeká soused a ještě kdybyste se prosím pomodlil tady za tohle a tohle, takže muslimové vidí, že křesťanská modlitba je v něčem nějaká jakoby zvláštní, nebo ať už si myslíme teologicky cokoliv, takže prostě je tady jakási zvláštní živá spojka k nebi a dějí se potom věci. Takže já jsem, a to je moje asi nejsilnější zkušenost z Bangladeše osobní. Já jsem to zažil na vlastní kůži, když jsme byli na severu, kde v Naugaonu, kde má vlastně International Needs školu a je tam tuším 200-250 dětí v té škole, tak většina těch dětí se tam schromáždila, protože přijeli lidé z International Needs. To bylo jako úžasné a dojemné, že bylo tam nějaké uvítání, takové nějaké věnce z květin vám pověsí na krk, to oni umí opravdu dát najevo vděčnost a také tam moc návštěv nejezdí. A tak jsme tam pak stáli, tam se něco bylo asi nějaké povídání a zpěvy a pak prostě v jednu chvíli starší děti z takových 8., 9. tříd už uměli slušně anglicky, tak tam byli kolem nás a prostě s náma debatovali nebo položili otázku. My jsme jim něco řekli o Evropě a

0: nevím. A najednou kolem mě bylo víc takových jako dětí, 8, 9 třída, většinou to byly dívky, a to byl prosím sever země, kde skutečně si myslím, že 90%, jestli ne 95 těch žáků jsou muslimové. A oni mi říkají, would you pray for us? Modlil by se za nás? A já jsem říkal, cože? Jestli by se za nás modlil. Teď za vás tady? Jo, ano, ano, za vás. Jsem říkal, no dobře, a prostě jsem zvedl ruce a oni tam stáli kolem mě a prostě jsem se modlil, aby Bůh byl v jejich životě, aby se jich dotkl svojí láskou. No tak, jak jsem uměl. Jo. Ale upřímně, vzhledem k tomu, že opravdu věříme, že skrze Krista máme živou spojku k nebi, tak ať už jsem se modlil dobře nebo špatně, nebo dokonce možná se špatnou výslovností, tak věřím, že Pán Bůh jednal, a viděl jsem na vlastní oči, že muslimové mají velký respekt vůči křesťanské spojce k nebi, vůči jejich modlitbě.
1: Bylo v Bangladeši něco možná překvapivého, nebo něco, co si odvážíš sem zpátky do Čech, co si říkáš, to mě tam oslovilo tohle, by bylo super mít i tady v Čechách.
0: Teď si mě překvapil otázkou, co bych rád, že bychom my z Bangladeše mohli mít tady v naší zemi. No tak oni pracují opravdu, oni pomáhají těm nejchudším. Totiž upřímně i v těch siročincích velmi často to jsou děti křesťanů, protože, jak jsem říkal, když se někdo v této zemi stane křesťanem, tak ztratí práci, ztratí kontakty, je vyvržen ze své komunity nějakým způsobem. A často se pak i vlastně ti lidé dostávali do opravdu velmi těžké ekonomické situace, a víceméně i vlastně myšlenka zakladatelů projektu International Needs byla prostě těm lidem by někdo měl pomoci, nejenom, že jim je povzbudíme, bratře, najez se, zřej se, ale prostě i prakticky. Takže některé děti z těchto rodin jsou v těchto siročincích. Já jsem tam viděl velkou odvahu víry a viděl jsem tam, že takovou neutuchající lásku, takovou, anglicky se řekne passion, jo, takovou opravdu touhu pomoci těm, kdo jsou v nouzi, a to my tu možná tolik neprožíváme, nebo to vás prostě praští mezi oči.
1: Děkuju za nahlédnutí do Bangladéše, je to zajímavá země se spoustou nebezpečí, ale zároveň je vidět, že tam Bůh působí právě skrze misionáře, skrze tu křesťanskou pomoc.
0: Děkuji vám, kdo jste věnovali pozornost povídání.
1: Od mikrofonu Rádia 7 se loučí z pořadu Za obzor Pavel Kol a Petr Horáček. Těším se někdy příště. Naslyšenou.

0: FM, Radio 7, CZ, křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.
1: Milí posluchači, 6.6.2026 vás nočním vysíláním provází Kristýna Exnerová. A nějak rychle nám to utíká. Čeká nás ještě pořad No Filter, který se zaměří na to, jak pěstovat zdravou mysl a nebo život víry, svědectví Karla Korečka. Předtím vám ale pouštím krásnou skladbu od Simi Magušinové Sonety.

0: Jak pěstovat zdravou mysl, zdravý rozum, zdravé přemýšlení. Inspiraci z Bible i ze zkušeností, které každodenní život přináší, uslyšíte v následujícím pořadu No Filter. Buď zdrav!
1: Tohle je No Filter. Pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
2: Buď zdrav. Už po čtvrté se scházíme nad tématem zdraví v pořadu No Filter a jsem tady já, Tom Michalko, a můj táta.
3: Milan Michalko.
2: Ahojte, buďte zdraví.
3: Máme dobrou kávu.
2: Je to tak.
3: Kterou už máš kávu dneska?
2: Dobrá otázka, vzhledem k tomu, že jsme začínali první natáčení dneska 7.30, tak asi... čtvrtou. To není moc.
3: Je to buď zdrav.
2: Je to buď zdrav. Čtvrtá a je čtvrtá hodina, takže...
3: Jo. Já jsem slyšel, že tři jsou jako ještě dobrý, ale...
2: nevím, no. Tak otázka, co je teda důležitější, jestli pocit, anebo to fyzické zdraví a srdce. Dobře, tak už jsme si tady řekli, co je zdravé.
3: Co je nezdravé. Fakt? Já mám teda dneska. Tři? Já mám třetí dneska, no.
2: Tři jsou v pohodě.
3: Jako to bylo, my jsme kdysi dělali nějaký seminář s Vítěm Šmajsterlou, což je gastroentero... Já to nevím říct. Encosi? Teda prostě jako s břichem, prostě všechno. A my jsme měli samé různé jako semináře, workshopy, takové duchovní strašně. Ano. A on tam měl teda o jídle a tak. No a jako jediná myšlenka, s kterou lidi odcházeli, že tři kávy jsou ještě v pohodě. Jako, jo.
2: Dobře.
3: To bylo prostě největší duchovní požehnání, všem se ulevilo.
2: A tři piva jsou v pohodě.
3: No. No ale o těle budeme ještě až příště mluvit.
2: Tak jo, dneska, o těle ještě máme čas.
3: To máme ještě spoustu času.
2: Ještě spoustu času. A se zatím jako držíme těch abstraktních, těch virtuálních.
3: Tak. Protože až budeme o těle, tak
2: to je horší. Ale už jsme byli dvakrát na tenis spolu.
3: No.
2: Tuto sezónu.
3: Ano.
2: Respektive třikrát jsme hráli, ale dvakrát jsme byli vyložně trénovat.
3: Cítím to v kříži.
2: Tak, takže se posouváme. Nejvtipnější bylo, že jsme se to jako systematicky aj natáčeli, ať vidíme tu zpětnou vazbu. A pak jsme si taky natočili tu hru.
3: Jo.
2: Bylo to teda pěkně k smíchu, no.
3: Je to směšné, ale... no. Jako člověk si říká, jak asi dobře vypadá, To byl výborný úder,
2: A pak takový oblouček. Pomalinku to letí.
3: To nepomohlo,
2: A to video to samozřejmě zkresluje.
3: No, já si myslím, že to prostě zase to bylo jako z podhledu.
2: Ano.
3: Kdyby to bylo jako z nadhledu, jak to vždycky bývá v televizi,
2: přesně,
3: tak...
2: Nevadí, no. Tak věnujeme se tématu zdraví, nebo respektive well-being, jako mít se dobře, nebo zdraví, ale takový ten všeobecný pohled na člověka, nejenom na to fyzické zdraví, nebo mentální, duševní, ale vyloženě hledáme nějaký ten balanc, nebo jak se tomu věnovat, na to si dávat pozor.
3: No a už jsme prošli vlastně úplně takový obecný úvod k tomu, potom buď zdrav v emocích, buď zdrav ve vztazích a dneska teda jdeme na buď zdrav tvoje mysl.
2: Jo. My jsme to v té úvodní epizodě nazvali něco jako kognitivní zdraví, ale v podstatě se budeme věnovat mysli, přemýšlení a zdraví tady v této oblasti.
3: Takže kognitivní well-being, jo, to je to dost komplikované.
2: Moc jako, no, to k nám nesedí, k našemu slovníku. Tady bychom si pozvali nějakého studovaného odborníka, ale myslím, že mysl je v pořádku použít. Mm-hmm. Tak máš k tomu nějaké myšlenky?
3: No, mám, no, jakože jak se na to dívá písmo, boží slovo, tak určitě myslím si, že na první dobrou by vás asi napadl verš Římanů 12.2 a nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, jo, tady to je, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle. Tak tohle to je asi takový klíčový verš, který pro mě je potvrzením toho, že se tím máme zabývat, jo? Že to není nedůležitá věc, prostě proměňujte se, obnovou své mysli. A to je přesně, myslím, že ten kognitivní, jak se tomu dneska říká, jako well-being, nebo prostě ať je zdráva tvoje mysl. A vlastně, když se bavíme o tom kognitivním, nebo o tom, tak je to všechno, co vlastně je rozum, paměť a přemýšlení, které potom ovlivňuje nějak chování samozřejmě. Jo. Čili jenom, abychom věděli, že dneska se chceme bavit o rozumu, paměti, přemýšlení a prostě jak v tom máme být zdraví nebo udržovat si zdraví. No, ale ten biblický verš, to je vysloveně, obnovujte se, proměňte se obnovou své mysli.
2: Obnova smýšlení je vlastně i pokání, že?
3: Tak.
2: Takže pokání nebo vůbec to, z čeho vycházíme, to, že vlastně si uvědomujeme svoje hříchy nebo špatné věci, které děláme, tak je taky obnova mysli. Jo. Máš ten nový začátek.
3: Tak. Rozhodně toto je jeden z těch prvků, který do toho podle mě úplně zapadá. Pak ještě, když jsem nad tím přemýšlel, jak jsem si říkal, tak které biblické postavy měly nejlepší kognitivní zdraví? Aha. Tak jako zajímavé, jo? Myslím si, že vážně jsem objevil úplně neuvěřitelný příběh zase. No. A to je příběh Abigail. Mm-hmm. Když to jenom zhrnu, je to první kniha Samuelova, myslím, že 25. kapitola, jo, je to tam. Mm-hmm. A je to strašně zajímavý příběh, takže to je první doporučení, otevřete si první Samuelovu 25 a podívejte se, jak zvládala stresovou situaci Abigail, jo. A když to zkrátím, tak prostě její manžel, který se jmenoval Nábal, jestli se nepletu, prostě strašný neruda, jo, úplně tam je popsaný úplně v nejhorším světle. A teďka David přišel, protože je chránili, byl to bohatý člověk, chránili je, přišel, jestli by mohl dostat něco od něho, jako ta jeho družina. Mm-hmm. On je vlastně vypoklonkoval pryč, vyhodil je. David se naštval, řekl, tak tohle si necháme líbit a šel vlastně je potrestat, jo, s vojskem. Zjistila to Abigail, jeho manželka, toho Nerudy teda. A vlastně vyšla vstříc Davidovi. A teďka je tam prostě ten koncert toho jejího nastavení té mysli. Jako vážně, když se potom podívám, jako jsem si dělal nějaký rozbor toho, jako neuvěřitelně vlastně inspirativní přístup, jo. Takže když to vezmu, tak to, co tam vidíme, že prostě sklidňuje situaci s pokorou, jo. Označí viníka, jo, té situace, připomene Davidovo poslání, a potom ještě varuje před tím, co by se stalo, kdyby se stalo něco. Hele, to byla neuvěřitelná jako inspirace k tomu, jak ona měla nastavenou mysl, jak to prostě zvládla a vlastně zachránila celý ten rod, jo, protože vypadlo to, že David je fakt jako připravený je zlikvidovat. Jo. A David na to reaguje a požehnán buď tvůj důvtip. Jo. No, takže hrozně dobrý. Takže inspirace, myslím si, že ona je skvělým příkladem zdravého myšlení.
2: Aha, je tam nějaká sebevědomí, je tam přemýšlení mimo klasický box a nějak tím vlastně přinesla nějakou naději, že, do toho, do té situace a sílu, nebo takovou tu mentální sílu to prostě prosadit.
1: Zaujalo vás toto téma a chcete slyšet celou neskrácenou verzi? Stačí otevřít stránky citychurch.cz a kliknout na tlačítko No Filter Speciál. My vám pošleme odkaz na neskrácenou verzi epizody přímo na váš e-mail. Děkujeme, že nás posloucháte.
2: Já jsem nad tím kognitivním zdravím přemýšlel i mimo biblicky, protože jsem vlastně přemýšlel, jak si to sám sobě vysvětlit. A pokud jste měli někdy, používali jste někdy jako počítač, který už má něco za sebou, tak jste si možná všimli, že při nějakých složitějších akcích a jak už tam otvíráte třeba nějaké 48. okýnko v Chromu v prohlížeči, tak ten počítač se jako zadýchá celkem a nenutně třeba jako větráčkem, ale už to jako není tak plynulý zážitek z toho brouzdání a z té práce jako předtím. A tam mysl vyšla možná trošku připodobnit k takové té operační paměti, jo, nebo k takovému tomu, no prostě, aby se ten počítač mohl nadechnout, potřebuje mít volnou operační paměť a tím pádem je schopný vlastně pracovat rychle a efektivně. Někteří jako uživatelé novějších MacBooků už toto moc nezažívají, protože to jako nevím, čím byste to museli zahltit, aby to jako nestačilo tomu, co člověk potřebuje na každodenní fungování na kancelářskou práci. Nebo i střih videa, každopádně mám pocit, že to je něco, co, že to není o tom, kolik máš titulů, nebo jak komplexně přemýšlíš, ale vlastně jakou máš kapacitu toho výkonu procesoru, jo, nebo té ramky na to, aby si fungoval v tom světě, aby tě to jako nepřehltilo a vlastně, aby si byl schopný zpracovávat ty myšlenky. A to je možná i ta obnova, to pokání, nebo ta obnova mysli z těch Římanů, je to, že ty občas ten počítač potřebuješ restartovat, obnovit tu mysl, aby byla prázdná ta paměť, pravda, protože je zahlcená, obnovit ji a máš vlastně volný prostor pro to, aby si znova vyvíjel aktivitu v nějakých myšlenkách a necyklil se v nějakých procesech, které už jsou jako zaběhnuté a už ti tam dva týdny straší otevřený košík někde a nedokončený nákup, protože jsi to rozmyslel, nechal jsi to tam a bere ti to rámku úplně zbytečně, protože jsi to nedokončil.
3: Nebo je něco nevyřešeného v životě a vlastně tak, jede ti tak, to na pozadí.
2: Ano, jede ti to na pozadí a bere ti to mentální kapacitu. Jo, té mysli to bere kapacitu.
3: Ale i žere baterku vlastně.
2: Žere baterku. Jo, nemůžeš spát, jo, nemůžeš jako vlastně obnovit tu mysl, což je taky spánek, je obnova tvojich myšlenek, protože ti přechází z té krátkodobé paměti do té dlouhodobé paměti, což je jako důležitý proces, který když jako člověk nespí kvalitně, nespí dobře, tak vlastně je náchylnější k různým nemocem, fyzickým i těm duševním, a nebo těm kognitivním, že? Takže potřebujeme pracovat i s tou pamětí, s tou myslí, nějakým jako komplexnějším způsobem přemýšlet, jako hele, to má omezené množství kapacity a tady už je to za hranou a může to být nezdravé, může mě to někde brzdit.
3: To je dobrý příklad, no, s tím kompem si to asi každý dovedeme představit.
2: Jo, jo, jo, ano.
3: Že prostě něco běží na pozadí a teďka ty nemáš vyřešeno a teďka to je přesně o tom jako rozum, paměť, přemýšlení, prostě mysl. Prostě máš zapranou mysl, žere ti to baterku. Jo, jo. No tak co s tím?
2: To já nevím.
3: Jako upgradeujte, jo?
2: Upgradeujte, navište paměť. Zkuste obnovit operační systém.
3: Jo? Tak určitě, víš co, myslím si, že jako to pokání, nebo vlastně, ono zase dostáváme se jako na hranici samozřejmě taky jako těch duchovních věcí, jo? Ale já si myslím ještě jednu věc taky, že vlastně k té správě té mysli a myšlenek je hodně důležitý jako jeden prvek, který nevím, jestli se nám evangelikálům úplně hodí do krámu, a to je vlastně zpověď. Jo, že vlastně být k někomu otevřený, prostě upustit ten ventil, moci to někde verbalizovat a samozřejmě v evangelikálních kruzích nemáme tento úřad, jako nebo... Ale myslím si, že v tomto jako smyslu ta podstata té katolické zpovědi vlastně je velkým pomocníkem v tom well-beingu nebo prostě v duševním zdraví, nebo mysli. Jo, samozřejmě tam je to propojeno zase ještě s nějakým vyznáním hříchu nebo s nějakýma prostě liturgiema, jo, ale vůbec jako, já si myslím, že vlastně tohleto, když vezmu jako praktický příklad, to je přesně rozdíl mezi Jidášem a Petrem. Jo. Jidáš prostě zradil a když si uvědomil, co udělal, si sáhl na život, jo. Petr stejně tak zradil, jo. Ale co vidíme vlastně, jo, je tam pokání a hned na první dobrou už byl se svými přáteli, jako jo. Což muselo být strašně těžké, jako jo, protože měl razítko jako zrádce vlastně, ale vlastně udělal správnou věc, vyznávají ty hříchy jedni druhým, jo. Já si myslím, že to je ta podstata té zpovědi, ať je to, jak je to, jo. Ano, ano. Ale že vlastně on to udělal, že prostě se vrátil do toho prostředí i se svým selháním, se svými prostě špatnými myšlenkami a vlastně skončil jako dobře, jako jo. Takže to je ten velký rozdíl mezi těma dvěma postavama, ale myslím, že toto je jeden z prvků, který vlastně je velmi důležitý, jako jo. Mít si s kým povykládat.
2: No. Jo. No, to je super. A je to krásný praktický příklad. Když bychom pokračovali v těch praktických věcech, já si myslím, že informační dieta je taky něco, co nám může pomoct nepřehlcovat tu mysl. Pokud se cítíte přehlcení, tak to může být už jenom tím, že těch informací je prostě moc. Je toho násobně víc, než jste třeba s jakým množstvím informací jste vyrůstali, nebo v jakém prostředí jste byli. Teď za posledních možná 20 let se to násobuje každý rok, mám pocit. Já už třetí měsíc nemám Instagram a je to moc fajn. Nepotřebuju ty informace, protože některé věci mě chybí, protože chci vidět, co se děje. Ale není to nutnost a vlastně pokud se cítíte přehlcení, tak možná i ten Instagram není špatné na chvíli deaktivovat. Jo. Nebo TikTok, nebo já nevím. Jo. Prostě já chápu, je to taky forma vzdělávání dneska. I na TikToku najdete vlastně vzdělávací materiál.
3: No jasně, podíváš se, jak se hraje backend. Jako.
2: Přesně tak, jo, podání, jo, všechno.
3: Jako, víš co, to bude jako tvůj problém teďka, jo,
2: protože já si najdu na Instagramu. Skvělně, tak změříme potom screen time, kolik času kdo kde tráví. Ale je taky možná otázka, jak kvalitní informace jako do sebe dáváme, kolik procent z toho TikToku je něco, co ti pomůže v pracovním životě, osobním životě, jasně, jsou tam i biblické věci, možná ti to pouzbudí, já jako nic proti tomu, já nejsem tady žádný, jako, já se sám částečně se živím tím, že tvořím tenhle ten obsah, takže jako, bych byl sám proti sobě, ale možná je tam velké procento taky toho, co tě přehlcuje zbytečně. Otázka je taky vůbec informace, co týče nějaké politiky. Potřebuji opravdu být tak hluboko v téhleté, jak se říká dneska, králičí noře, když se ponoříte do nějakého tématu a už není cesty ven. Prostě ta chodba je, má různé zákoutí a už se v tom ztratíte. A
3: číst každý Donaldův post.
2: Asi to není úplně to, co mě pomůže. No, pro zdraví mé mysli. To určitě ne. Ale česká politika si na tom nebude moc líp. Otázka je, jestli to potřebuji na každodenní bázi. Samozřejmě chceme být angažovaní ve společnosti. Jo. Bez pochyby, samozřejmě. Ale otázka je, jestli úplně všechno potřebujeme, jestli tam jako zbytečně není to FOMO, fear of missing out, takový ten strach z toho, že mi něco uběhne, unikne, FOMO se tomu říká, tak jestli to není něco, co mě jako limituje.
3: A já si myslím, že jedna věc je ta redukce toho, co ty říkáš, ale druhá věc je potom jako naplnění. Jo? Jo. Teďka vlastně nebavíme se úplně o duchovní věci, jo? To už jsme jednou jako otevřeli duchovní věci, ale tady je to fakt jako mysl. Jo? Já jsem mluvil teďka s jedním člověkem, který je v takové těžké životní situaci a on ji nemůže změnit. Jakože něco se děje v nějakém okolí, co na něho doléhá těžce, ale on to nemůže změnit, jo. Ale když jsme o tom spolu mluvili, tak já jsem říkal, OK, ty tu věc nemůžeš změnit, ale můžeš změnit sebe. Prostě můžeš jednou týdně udělat něco pro své duševní zdraví, jo. A to si myslím, že často je taková jako, OK, jsme často v těžkých situacích, které nemůžeme změnit, ale můžeme si 2 hodiny týdně najít pro duševní zdraví, jo. A to může být úplně jako můj nápad, jo. Začít se zajímat astronomií, jo. Protože to je neuvěřitelný poklad zázraků, který tam člověk jako vidí, jo? Nebo architekturou. A to nemusíš jezdit prostě někde do Francie nebo do Itálie. Tady prostě žijeme v nádherném prostředí, kde za každým kopcem máme jako hrad nebo zámek, ale když člověk začne se zabývat historií třeba, jo? Nebo vlastně najít si něco, co je fakt jako hobby, jo? A začít jako o tom něco studovat, myslím si, že je to ta duševní jakási naplnění, jako být zvídavý, jo, to si myslím, že je obrovská věc, jako přirozeně jsme zvídaví, někdo víc, někdo míň, ale někdy v těch životních jako neodkladnostech vlastně ztratíme tu zvídavost, jo.
2: Jo, to je pravda. No, tak já si myslím, že se pomalu blížíme ke speciálu a tak to jsme ještě neprošli teda zdaleka všechno, co tu vidím v poznámkách. Takže já si myslím, že bychom se mohli věnovat ještě ve speciálu takové to spoléhání se na Boha v uvozovkách, takové to jako není něco, čím si omlouváme naši lenost, kognitivní mysl, jo, takové to přemýšlení, nízké přemýšlení, no malé přemýšlení, jestli to není něco, co nás náhodou nelimituje.
3: To je pravda, prostě já si někdy fakt myslím, že odpověď budu se za to modlit
2: může být
3: lenost.
2: Lenost. Jo. A taky to spoléhání se, někdy si víru a takové to spoléhání se, že se to nějak stane, zaměňuje. Mm-hmm. A pak si myslím, že bychom se ještě mohli si trošku připomenout něco málo z mashupu, kde úvodní slovo mashupu měl Saša Fleck a mluvil o aha momentech.
3: Jo, jo.
2: Mm-hmm. A myslím, že aha momenty jsou právě klíč, k té, abychom byli průběžně schopni dělat obnovu naší mysli.
3: Jo. Super, tak pojďme do toho. A
2: těšíme se
3: za týden. S vámi za týden.

0: pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
1: Reprízu si můžete poslechnout ještě dnes v 10 hodin a 15 minut a premiéru dalšího dílu pořadu No Filter si naladíte v pondělí v 11.15. O životní cestě, o cíli života, o Bohu zpívá Marie Pavlatová v písni Poutník.

Pátá hodina minula, je sobota 6. června a před námi posledních 60 minut nočního vysílání. Tím dnešním vás mile ráda provází Kristýna Exnerová a děkuji všem, kteří Rádio 7 posloucháte.

0: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
1: Dnes sedí naproti mě ve studiu Karel, já jsem za to vděčný a on sám by nám rád pověděl o tom, co pro něho znamenalo setkání s Bohem, jaká pro něj byla ta cesta, kdy on šel k Bohu a Bůh šel jemu naproti. Karle, vítej a rovnou se tě zeptám, kde ta tvoje duchovní cesta začala?
2: Já jsem taky velmi těšný, že tady můžu dneska být. Na otázku teda, kde začala moje duchovní cesta, bych začal tím, že jsem měl takového velmi spolehlivého a věrného kamaráda, který se mnou studoval na střední škole a dělali jsme i společně stejný sport. První setkání nebo první zmínka o Ježíši v mém životě, která nebyla pouze, že to je muž s dlouhými vlasy a s dlouhými fousy, který se objevuje všude na médiích, ale že pro nás má nějakou důležitou zprávu a že bychom si ji měli vyslechnout, bylo, když jsme spolu jeli na sportovní soustředění. Tam můj kamarád mi řekl, ať si vemu Bibli, o které jsem mu řekl, že mám, a řekl mi, že mi o ní něco řekne. Já jsem to bral jako takový historický nebo kulturní doplněk do mého života, že mi poví něco z křesťanské kultury a že se tím obohatím. A nevěděl jsem vůbec, že to bude začátek vlastně příběhu toho, jak jsem se obrátil. Jednoho večera na tom soustředění jsme si spolu sedli, otevřeli jsme Bibli. Měl jsem otusické církve věnovanou kralickou Bibli, takže to bylo trošku složité. Kamarád radši vytáhnul svoji klasickou, která byla v moderní češtině a dala se číst. A začal mi vyprávět o tom, že Ježíš je odpovědí na naše nedostatky. Začal tím, že lidstvo jakožto samé máme prostě vrozenou vadu, že jsme prostě zlí a máme tendenci si navzájem ubližovat a máme tendenci se zrazovat navzájem a nebýt si věrní. To je jenom vlastně zlomek toho, co všechno děláme špatně. A že tyhle ty naše vlastnosti, které máme, ty, které se s náma táhnou od jak ti živat, od té doby, co vlastně lidstvo existuje, tak nás dělá nedokonalými, že kvůli těm věcem si nezasloužíme dobro a nezasloužíme si kvůli tomu být zachráněni, což samozřejmě v té době mi toho moc neříkalo, co to znamená být zachráněni. Když já jsem tady, tak to by mě zachraňoval. A on mi začal na to vysvětlovat, že život je krátký na tomto světě. Že jednoho dne skončí a budeme muset zodpovídat za to, co jsme všechno udělali. A že opravdu neobstojíme sami od sebe. Že to, co jsme dělali, nestačí. A že se nemůžeme spasit tím, že jsme byli na ostatní hodní. A mezi tím ale druhý den jsme prostě byli zlí a přemýšleli jsme, jak někomu ublížit nebo spíše jak se obohatit na úkor jiných. Tato myšlenka mě velmi zasáhla. Byl jsem až zmatený z toho, že mi toho hodně říkala. I přesto, že jsem nevěděl, co ten příběh má pro mě znamenat, že jsme nedokonalí, ale souhlasil jsem s tím. Bylo to něco, co mi dávalo smysl. A tak jsem se kamaráda ptal, co teda s tím? Jak na to navázat? A v ten moment mi začal říkat příběh o Ježíši. Řekl mi o tom, že je to Boží syn, to znamená, že je Bohem poslaný na tuto zem a že nám má být záchranou, že má být naše opora v našem životě a že nás má provést vlastně skrz ten život tak, abychom na konci se s ním setkali, abychom byli, jak jsem říkal, spaseni nebo zachráněni. Chtěl jsem slyšet teda víc. Povídal mi teda o tom, jak Ježíš žil, že byl bez poskvrny, což mi znělo samozřejmě zvláštně, ale říkal jsem si, že tak takových lidí muselo být určitě víc než jenom Ježíš. Ale když jsme to spolu začali rozebírat, tak jsem si uvědomil, že vlastně ne, že všichni mají nějaký vroubek. A to, že mi tvrdil, že zrovna Ježíš byl ten, co žádný neměl, je zvláštní, ale fascinovalo mě to. Chtěl jsem slyšet víc, chtěl jsem slyšet víc o jeho životě. A čím víc mi říkal o tom, jak se choval k lidem, jak se projevoval navenek a že o něm víceméně všichni ty lidi, kteří o něm psali a mluvili, že ho viděli furt víceméně, že nebyla chvíle ve dni, kdyby nebyl na očích možná tak po večere, když se šel modlit a stáhnul se prostě někam do ústraní, mimo stádo lidí, co si sebou všude táhnul, tak jsem si uvědomoval, že asi na tom něco opravdu bude. Že to byl výjimečný člověk a že já bych takhle určitě nedokázal jednat, že bych nedokázal vystupovat před lidmi. Určitě bych s nimi nedokázal mít takovou trpělivost, jako měl on. A že stojí za to si to vyslechnout, co to má znamenat. Takže potom, co mi řekl, jaký měl život, mi musel samozřejmě říct o tom, jak ten život skončil, protože to je jedna z nejdůležitějších částí pro nás, pro lidi, kteří chceme znát Ježíše, kterým jsem v té době už nevědomky byl. A vysvětlil mi o tom, jak jeho smrt byla splacení našeho dluhu, jak to byla náprava našich chyb. A dneška se divím tomu, jak mi to dávalo všechno smysl, přestože druhý den jsem se zbudil ráno a jakoby nic, ale bylo to to semínko, co do mě ten kamarád zasadil. Vlastně ten prvotní kontakt s Ježíšem, který jsem potřeboval. Zakončili jsme to Ježíšovou smrtí, o tom, jak umřel na kříži, jak odpustil všem a za 3 dny vstal z mrtvých a vystoupil na nebesa. Tím jsme to ukončili, já jsem mu poděkoval, šli jsme spát. Jak jsem říkal, druhý den jsem se zbudil a už jsem si z toho nedělal moc hlavu. Čekal nás těžký trénink, takže jsem neměl kapacitu na to přemýšlet nad Ježíšovým životem. Dejme tomu, že mohlo uběhnout tak měsíc nebo půl měsíce, než tato myšlenka o Ježíši zase znova konfrontovala, kdy s kamarády jsme byli na pivu a řešili jsme důležité věci, jako je existence, a lidi jsme se tu vzali, takže se mi zase vrátila zpátky ta myšlenka té existenci, protože můj kamarád zastával samozřejmě zbožný pohled na věc, kdy tvrdil, že svět stvořil Bůh, že tady to není všechno jenom náhodou a že to má význam, proč tady jsme. Kamarádi tvrdili, že takhle to vůbec není, že tady jsme čirou náhodou, že si můžeme dělat, co chceme. Kdy jsem stál na hodně, hodně tenkém rozhraní mezi tím, že chtěl bych být na straně kamarádů, kterých bylo víc, kteří tvrdili, že je to všechno náhodou. Ale zároveň jsem viděl to nadšení a ten ledový klid, co ten kamarád měl v tom, že za vším stojí Bůh, že se na něho může spolehnout. Takže potom, co kamarádi odešli a zůstali jsme jenom my dva s tím zbožným kamarádem, tak jsem se ho doptával na detaily a co tím myslí a jak to popisuje dál. A dozvídal jsem se víc o Ježíši, dozvídal jsem se víc i o Bohu jako celém a dozvídal jsem se víc o tom, jak on si představuje svět, nebo spíše jak ho vnímá spjatě s tím, že věří v Boha a v Ježíše Krista. A dal mi nový pohled na svět. A tento pohled na svět se mi velmi, velmi hodil v následujících 2 měsících. Teď to zmíním trošku zpětně, ale nacházel jsem se v tomto období těsně před maturitou. V březnu se to stalo, takže teď se nacházíme tak na konci dubna, kdy už se nám blížily maturitní zkoušky. A byl jsem v takovém divném životním období, kdy jsem měl víceméně všechno, co jsem potřeboval. Aspoň to, co bych v té době považoval za to, že člověk potřebuje k životu. A to bylo, že jsem svůj vztah s rodičemi dával dokupy, který předtím byl víceméně v troskách, byl hodně, hodně roztrhaný, protože jsme se nepohodli. A já jsem prostě procházel těžkým obdobím, do kterého jsem je nedokázal zasvětit, takže jim to přišlo, že mi nemají jak pomoct a spíš se vzdálili, než aby se přiblížili. Ale to jsme dávali dokupy. Měl jsem přítelkyni, která tam byla pro mě a měl jsem jí moc rád. Byla taková, jakou bych si představoval, spolehlivou přítelkyni a těšil jsem se na konec školy. Maturita mě neděsila, spíš už jsem chtěl vyrazit dál, už jsem prostě koukal na další epizodu života a to byla vysoká škola. A i přesto, že jsem měl všechny ty důležité věci, které člověk potřebuje, jako je zázemí a vztahy, tak jsem se cítil strašně prázdný. I přesto, že jsem si myslel, že mám všecko, tak jsem se ráno probouzel strašně takový odepřený nebo odpojený od světa. Nechtěl jsem mi vůbec stávat, vyloženě jsem chtěl prostě zůstat v posteli a zůstat radši v limbu a spát dál, mi se zvedat. Přesně na mě lezly takové myšlenky toho, proč tady vlastně jsme. Dneska si myslím, že to bylo dost způsobené tím, jak mě kamarádi víc zatáhli do té svojí myšlenky toho nihilismu, o kterém mluvili, nebo do toho nahození toho světa, že je tady všechno náhodně a že na ničem nezáleží. A strašně mě ty myšlenky zužovaly a žralo mě to. A byl jsem přesvědčený, že takhle to být prostě nemůže, že to je něco, co je úplně v nesouladu s tím, jak ten svět vypadá, s tím, co nabízí. A proč tady vůbec jsme? Každý den byl boj, ne na venek, ale v hlavě. A tak jako se těžko stávalo, tak se i těžko chodilo večer spát. A můj kamarád si toho začínal všímat, že jsem takový odpojený a že přestávám hodně mluvit. A častokrát jsem za nimi chodil, že mám prostě úplně hrozné chmurné stavy a že přemýšlím prostě nad smrtí a nad takovými věcmi, jako je to, že tady nic pro mě není, i přesto, že všecko mám. A on mě na to odpovídal zbožně. Odpovídal mě na to tím, že mě přiváděl ještě o to víc a blíže ke Kristu a že mi k němu ukazoval cestu a toho, jak on by mě mohl pomoci, toho, jak on by mohl být mojí oporou, jak on by mi mohl navrátit zpátky význam v životě. A dost mi pomohlo k tomu si uvědomit, že mluví pravdu to, že mi sdělil on svoje svědectví a jeho svědectví znělo v tom smyslu, že byl sám doma, nebo spíše neměl nikoho u sebe, byli lidi v okolních místnostech, ale on byl sám ve svém pokoji a slyšel mocný autoritativní hlas, jak volá jeho jméno a vystřelil z postele, běžel rychle za bráchou a zeptal se ho, že brácho, slyšel jsi tohleto? A bratr mu odpověděl, že vůbec neví, o čem mluví. A bratr tam nebyl v žádné hlasité hudbě, nebo že by měl sluchátka a byl odepřený od světa, prostě seděl a odpočíval. Takže kamarád si řekl, nebo spíš si uvědomil, že to muselo být něco nadpřirozeného, protože ten hlas otřásl barákem a slyšel ho pouze on, tak začal hledat a jelikož měl hluboké křesťanské kořeny, jeho rodiče ho vedli ke křesťanství, sice nejsou jeho rodiče věřící, ale naučili ho křesťanství jakožto silnou kulturu a morální zázemí, tak začal hledat křesťanského Boha Ježíše Krista a uvědomil si a našel se v tom, že to je ten, kdo ho volal, že ten hlas byl náš Bůh, křesťanský Bůh. A já, jakož jsem mého kamaráda znal už dlouho a byli jsme spolu v mnoha těžkých situacích, tak jsem mu věřil. Když mi to on to řekl, tak jsem věděl, že to není halucinace a věděl jsem, že on by mě za nohu netahal. A i dával najevo, že on nemá potřebu mě do toho nějak tahat. Bylo to něco, co mi prostě chtěl sdělit, protože mě měl rád a věděl, že to je něco, co prostě nese velkou hodnotu, že to má poslat dál. Takže po tom, co mi sdělil tomto své svědectví, tak jsem se hodně, hodně převrátil, hodně jsem začal dychtit po tom vyloženě, vědět o Bohu více. Začínal jsem na YouTube hledat videa lidí, kteří mluvili o Bohu a o Ježíši. Začínal jsem i číst ve svojí Bibli, která teda byla ve staročeštině. I jsem se doptával kamaráda pokaždé, když jsem měl příležitost. Chvíli to sice trvalo. Samozřejmě je to prostě cizí svět. Boží hodnoty a Boží nadřazenost je něco, s čím se člověk těžce pere, protože člověk je třídimenzionální bytost mezi tím, co náš Bůh má nespočetně dimenzí. A bylo to těžké, ale postupně jsem se dostal k Bohu. Postupně jsem zjišťoval víc o Ježíši, zjišťoval jsem to, co pro mě má přichystané. Zjišťoval jsem to nejdůležitější a to je, že mě miluje takového, jaký jsem. A že mě sice má v plánu změnit, má v plánu mě napravit, ale že mě přijme takového, jaký jsem, a že vůbec se nepotřebuji měnit, že to, že jsem teďka kupička neštěstí, která nedokáže ráno ani vstát, není pro něho problém. Že to je něco, s čím on naopak dokáže moc dobře pracovat. Takže jsem se zkoušel modlívat, zkoušel jsem se Bohu ozývat a než jsem se nadál, tak byl večer, kdy jsem si uvědomil, že ten svět pro mě nemá co nabídnout, co by mě zabránilo v tom se vydat Bohu. Že ten svět nemá žádnou lepší nabídku, než má Bůh. A vyznal jsem to slovy, že Hospodine, pokud ten svět mě bude mít za blázna kvůli tomu, že tě budu následovat, tak budu radši blázen pro tebe a blázen pro ten svět, ale odmítám být blázen, který si myslí, že se ukojí v tomto světě. Že raději budu s tebou.

0: Když se dostaneme na začátek toho příběhu, o kterém jsi hovořil, tak do té doby jsi tedy měl o křesťanství povědomí jen z toho úhlu pohledu, že je to možná nějaká sada zajímavých morálních hodnot, nebo se o tom dozvěděl třeba jenom ve škole a to bylo všechno a nebylo to pro tebe vůbec téma?
1: U nás doma jsme ryzí ateisti. Teďka samozřejmě jsem uvěřil, ale do té doby o Bohu doma nebyla žádná zmínka. A o Ježíši jsem se dozvěděl, nebo o křesťanství jsem se dozvěděl jenom z dějepisu, anebo z občanské nauky. A do té doby, dokud jsem nezačal poslouchat mého kamaráda, tak jsem vlastně žádnou přímou konfrontaci s křesťanstvím neměl.
0: Pak tedy následoval vztah s tímto kamarádem, kdy on ti nějaké věci vysvětloval, zaséval ta semínka do tvého života, jak jsi to zmínil. Potom z toho přátelského vztahu člověk musel sám nějakým způsobem vstoupit do osobního vztahu s Bohem. Tak co pro tebe znamená mít osobní vztah s Bohem, být s Bohem nějak zajedno, znát ho, patřit mu?
1: Mít vztah s Bohem pro mě znamená to, že člověk má jistotu, kterou mu nic na tom světě nedokáže dát. To je jistota toho, že se vždycky může na někoho obrátit. Vím, že i kdybych skončil sám na pustém ostrově, tak tam se mnou bude Bůh a možná i o to víc ho uslyším, protože tam nebude nikdo okolo, aby mě ho přehlušil. A že se nemusím ničeho bát, když jsem s Bohem.
0: Mluvil jsi také o těch svých začátcích, že jsi začal mluvit k Bohu a říkat mu o tom, co se děje ve tvém životě. Vnímal jsi v tom i nějakou boží reakci zpět, že by Bůh naopak nějakým způsobem promlouval do tvého života?
1: Cítil jsem obrovitánský klid, pokaždé, když jsem mluvil s Bohem. Až nadpřirozený. Vždycky jsem pomalu byl až na pokraji slz z toho. Sice jsem chlap, takže jsem to podržel v sobě, ale ano, přiváděl mě do nehorázného klidu a na mnohé moje otázky, které jsem měl, odpovídal hlavně skrze mého kamaráda. Že nepotřeboval na mě mluvit přímo, nepotřeboval mi dávat žádné myšlenky do hlavy, prostě na všecko mi dokázal odpovědět kamarád a Bůh viděl, že tu roli naplní.
0: Ty jsi přijal to, že Bůh přijímá člověka takového, jaký je, ale zároveň si tam zmínil i tu potřebu nějaké změny, kterou si věděl, že Bůh v tobě vykoná. Proč tu změnu potřebujeme? Nestačí jenom přijít k Bohu a mít ho ve svém životě a žít dál tak, jak jsme žili do té doby?
1: Už v začátku jsem pochopil, že to, že mě Bůh miluje, je něco, co mám oplatit. Je to něco, co má být zájemné. A nemůžu milovat někoho, ale neměnit se pro něho. Že mám potřeba, abych se změnil, protože ten způsob, který jsem žil, ho nedokázal reprezentovat. A hlavně to byl život, který by mě od něho určitě odváděl dál, kdybych jsem se nezačal měnit pro něho a nezačal se k němu přibližovat. Takže to bylo rozhodnutí, které jsem vnímal, že je nevyhnutelné. Že to je něco, nad čím se nedá diskutovat.
0: Důvěřoval jsi tomu svému kamarádovi, že to, co se jemu stalo, že je pravda, neměl jsi potřebu nad tím pochybovat. Přesto, když se nějakým způsobem obracíme k Bohu nebo se pokoušíme navázat to spojení, pak je to hodně už o tom vztahu já a Bůh, potažmo já a Ježíš. Jaký je ten praktický každodenní vztah s Bohem, s Ježíšem? Jak to vypadá? Jak si to může představit člověk, pro kterého je křesťanství a všechno s tím spojené nepředstavitelné?
1: No, začínal jsem, a vlastně nejenom začínal, je to dodnes, je to jednoduchá konverzace. Je to o tom, že člověk se na chvilku zastaví ve svém dni, buď na začátku nebo na konci, to jsou moje nejoblíbenější časové intervaly během dne, kdy se pozastavím a řeším s Bohem svůj den, anebo to, co mě čeká. Nebo věci, které jsem zažil třeba před týdnem a doteďka jsem neměl prostě čas nebo energii na to je zpracovat, tak je zpracovávám s Hospodinem, s mým Bohem a ptám se ho buď na nějaké řešení, které mi prostě nepřijde na dosah. Ptám se ho na to, jak se ohledně toho on cítí. Někdy se ho třeba ptám i, proč se tak já sám cítím, protože Bůh mi slíbil, že mě zná lépe než já sám, že mě stvořil a že mě zkoumá každý den a mu v tom tomu důvěřu.
0: A když bys měl vedle sebe postavit toho Karla, který byl možná ještě před tím začátkem objevování celé této cesty a viděl by ses dneska, v čem vidíš ten hlavní rozdíl, nebo v čem spočívají ty rozdíly, v čem jsi jiný člověk?
1: Asi ta hlavní změna, co proběhla, tak starý Karel určitě měl mnohem větší problém si uvědomit, že se mýlí. A že to, jak si představuje svět, což mnohdy bylo jako hrvínek válku, tak odmítal z toho nějak sestoupit a uvědomit si, že by to tak nemuselo být. Co dneska si mnohem víc uvědomu, že pohled na svět se musí neustále měnit, že to je něco, co prostě musí být flexibilní. A hlavně pro Boha to musí být flexibilní, protože neustále mi do života dává nové věmy, které musím být připravený nějak integrovat nebo prostě zasadit je do svého života. Ať je to buď potřeba něco změnit, nebo naopak něco přijmout, a nebo naopak si uvědomit, že něco je v pořádku, ale doteďka jsem byl třeba přesvědčený, že to je něco, čeho se musím zbavit, tak tím můžu zase ušetřit energii.
0: Ježíš se narodil před více než 2000 lety, někde na Blízkém východě a nic možná zpočátku nenasvědčovalo tomu, že by se o něm měli dozvědět i někde jinde, než v těch končinách, ve kterých se narodil, možná působil. Přesto dodnes oslovuje, ovlivňuje, proměňuje životy mnoha milionů lidí po celém světě. Kdyby ti někdo řekl, pro mě to není relevantní, proč by nějaký člověk z Blízkého východu měl znamenat něco pro mě, jak komunikovat s takovým člověkem, možná skeptickým vůbec vůči tomu, že nějaký Bůh je a nějaký Ježíš tady byl a něco tady udělal?
1: Já bych mu určitě musel říct něco o svém životě a jak změnil můj život, i přestože to je osobnost stará 2000 něco let. A že ten příběh, který o něm je napsaný v té Bibli, je mnohem živější než některé věci, které se dozvídáme dneska v médiích a na YouTube. A že ten příběh je hlavně mnohem osobnější, než si člověk dokáže představit, kdy já jsem si myslel, že něco, co je 2000 let staré, bude úplně jiný svět, že to bude prostě neslučitelné s mým životem. A to, že oni žili s dobytkem každý den a museli se starat o pole a vlastně celý jejich den byl věnovaný tomu, aby přežili, ne jako dneska, kdy celý den je vlastně věnovaný tomu, abychom se rozvíjeli, tak jsem byl velmi překvapený, že tam řeší každodenní věci. Řeší tam postoje, které mám dnes, zítra a měl jsem je i včera a budu je mít právě pro mě po celý svůj život. Tak do všech těch postojů on vstupoval a nabízel vždycky tak alternativní řešení, že to člověka dost přesvědčí o tom, že to nemohl jen tak někdo vymyslet, že to nemohl napsat nějaký like, nebo že s tím přišel nějaký sedlák.
0: A ještě mě zajímá, jak na tvoji proměnu a tvoji novou životní etapu reagovala tvoje rodina, když jsi zmínil to, že jsi vyrůstal v ateistickém prostředí.
1: Samozřejmě začátku to bylo složité, když jsem druhý den po tom, co jsem uvěřil, vyběhnul do obýváku, že věřím v Ježíše Krista a rodiče na mě museli koukat s spadlou pusou a vykulenýma očima, ale dost mi v tom pomohlo, že s mými rodiči jsem hodně těživa, pokud jsme zrovna neměli nějaké těžké období, měl hodně transparentní vztah, hodně jsme si říkali o všem, co se nám dělo v životech a byli mi víceméně dostupný jak emocionálně, tak i výchovou, i podporou. Takže Nebylo to obtížné, jako že bych musel překračovat nějakou autoritářskou jako bariéru, že by mě rodiče dělali tvrdou autoritu, která by nebyla ochotná naslouchat jiné pohledy na svět, ale naopak tím, že jsme přátelé, tak to hodně pomohlo, abych jim mohl vysvětlit, jak se cítím ohledně toho, že to nebylo nezvyk, abych jsem se vyjadřoval o tom, jak se cítím ohledně nějaké věci. A i přesto, že teda začátku to bylo matoucí, tak tím, že jsem jim mohl dávat plný pohled, bez filtru, pohled na moji víru, tak si myslím, že jsme se hodně posunuli od té doby, že rodiče mají nějaké povědomí o Bohu dneska a že to není něco, čeho by se štítili, ale že to je něco, co postupně přijímají, je to něco, co se k ním postupně dostává ode mě a doufám, že to takhle bude pokračovat. Věřící teda ještě nejsou a doufám, že to nebude trvalý stav, že třeba jednoho dne poznají Ježíše Krista tak, jako jsem ho poznal já, ale samozřejmě naprosto chápu to, že někteří nejsou v nějaké patové situaci, jako jsem byl já v té době, že nejsou oslabení nějakým zoufalstvím, takže to pro ně bude trvat déle a že necítí nějakou urgentnost, protože mají přesvědčení, že mají všechno, co potřebují. A to jim samozřejmě nevyčítám. Takový pocit jsem měl i já do té doby, dokud jsem neuvěřil. A než jsem nebyl v tom stavu, ve kterém jsem uvěřil.
0: Kdybys to v závěru měl stručně shrnout, kým pro tebe Ježíš Kristus je?
1: No, to mi budete muset chvilku dát. Za prvé Ježíš je pro mě přítelem, za druhé je pro mě učitelem a za třetí je pro mě otcem nebo rodičem. Je prostě někdo, kdo mě stvořil a vím, že se na něm můžu spolehnout ve všem, protože zná všechny moje vlastnosti, zná všechny moje pozitiva i negativa a ví, jak s nima můžu pracovat, takže je to někdo, za kým chci jít pro radu, je to někdo, za kým chci jít pro útěchu a je to i někdo, za kým chci jít s žádostí o nějaký úkol, že je to i někdo, od koho chci slyšet, co mám dělat.

Blíží se nám 6. hodina a tím i konec nočního vysílání. Ať už vstáváte, nebo si právě jdete lehnout, přeji všem krásný, pokojný a radostný den. Loučí se s vámi Kristýna Exnerová a vše

0: potřebujete modlitbu? Stačí napsat na e-mail radio7@radio7.cz a nebo zavolejte na číslo 515 535 487. Nemusíte být sami.
1: Znělka nám oddělila 5. a 6. hodinu raní. Je sobota 6. června 2026. Dobré ráno, ať už vstáváte, snídáte, cestujete nebo děláte cokoliv jiného, vám ze studia Rádia 7 přeje Kuba Lofítek. Ať už máte pro dnešní den jakékoliv plány, Rádio 7 bude rádo vaším společníkem. V úvodu ranního času se pojďme podívat na programový přehled. Ranní zastavení nabízí ve 6:45 tichý čas. Na vyprahlou poušť za Eliášem se vypravíme v zamyšlení Kateřiny Erdingerové v 6:45. Napadlo vás někdy, které židovské modlitby se modlil Pán Ježíš? Víme, že mezi ně patřila v nějaké formě i modlitba 18 požehnání, o které bude řeč v 6. díle série Ježíšovy modlitby. Aneb, jak se modlil židovský rabín. K modlitbám podle Bible v 7 hodin vás zve Dana Keningová. Doba se mění rychleji, než jsme si možná uměli představit. A s ní se mění i lidé. Jaká je současná mladá generace? Co chce, co umí, co snese? To jsou otázky, které bude Kateřina Hodecová směřovat na Lukáše Stejskala, primáře hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava, který se dlouhé roky věnuje dětem a mladým lidem. Klíčové slovo o generaci Z naladíte v 8 hodin. Vstupme do nového rána s vděčností, chválou a nadějí.

poznávám slabost, nie je tvá síla. Miluj mě víc, mé srdce si to žádá. Jsem nenasytné dítě, ty víš, že mám tě ráda. Ty víš, že věřím všem tvým slovům. Jen prosím dnes, řekni je

0: co síla. A já už vím, že jsem jiná.
1: Před ranním tichým časem nás čeká ještě skladba Svatý je náš Boh, za kterou stojí kapela BCC Worship.

Ranní tichý čas je příležitostí otevřít Boží slovo a vstoupit v modlitbě do Boží přítomnosti. Tak nejprve Bible, otevírám Nový zákon, Jakubovu epištolu, první kapitolu, budu číst od 19. verše. Víte, milovaní bratři, že každý člověk má být pohotový k slyšení, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Lidský hněv přece k spravedlnosti před Bohem nevede. Odhoďte proto všechnu špínu a spoustu špatnosti a s krotkostí přijmejte zase té slovo, které má moc spasit vaše duše. Tím slovem je ale potřeba se řídit. Nenamlouvejte si, že mu stačí naslouchat. Kdo slovu naslouchá, ale neřídí se jím, podobá se člověku, který se vidí v zrcadle. Když ale odejde, hned zapomene, jak vypadal. Kdo však zahlédl dokonalý zákon svobody a drží se jej, blaze je mu ve všem, co dělá. Nezapomíná totiž, co slyšel, ale naplňuje to skutkem. Pane Bože, Stvořiteli náš a Otče nebeský, děkuji ti i dnes za dar života. Děkuji za to, že jsi nám dal tu možnost komunikovat jedni s druhými a také komunikovat s tebou. A když na to přijde, vyučuješ nás a vedeš nás k tomu, abychom byli pomalí k mluvení, pomalí k hněvu, abychom dali více přednost naslouchání. A vidíš, že já, možná mnozí, se v tom biblickém textu najdeme, že mnohdy mluvíme příliš mnoho a příliš málo nasloucháme. A čím více mluvíme, tím někdy více můžeme uškodit. A ty nás vedeš k tomu, abychom každou špatnost, každé to minutí se cíle odhazovali a abychom přijímali tvé slovo, které má moc zachránit naše duše a které má také moc nás vyučit, povzbudit i napomenout. A když otevíráme tvé slovo, Bibli, nemáme jej otevírat jen s tím záměrem, abychom je četli a něco zajímavého se dozvěděli, ale aby se to slovo stalo skutkem, činem v našem životě. A tak nás i skrze Jakuba vybízíš, abychom si nenamlouvali, že tvému slovu stačí naslouchat, ale že se jím potřebujeme řídit v tom praktickém každodenním životě. I ta naše víra má nést ovoce, má se projevit v konkrétních skutcích. A věřím, že ty sám si pro každého z nás připravil i pro ten dnešní den ony skutky, ty situace, ve kterých my můžeme osvědčit naši víru, spoléhat na tebe a na tvé slovo, které se může v našem životě stávat realitou, být živým. Prosím, pomoz nám v tom, abychom i dnes měli takové nastavení srdce a mysli. Amen.

0: Povedzte mi, či nie, je úžasná vec, že môžeme slúžiť Bohu. Myslím, že je úžasná vec, že môžeme patriť a že On patrí nám. Dobroreč Pánovi a vzdá Jeho menu chváli.
1: Vyznání, že Ježíš Kristus je Pánem našich dní, znělo v podání kapely Třetí deň. Teď máme před sebou skladbu Control kapely For King and Country, ve které se zpívá: vzdávám se své vlastní kontroly. Učiň mé srdce jako tvé. Mé ruce a nohy učiň svými. Ať tvé slzy jsou i mými slzami.

Na vyprahlou poušť za Eliášem se vypravíme v zamyšlení Kateřiny Erdingerové. Verše bude číst Michal Bumbálek. A to vše po skladbě Veď nás, Pane.

0: Eliáš sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním. Přál si umřít. Řekl, už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a jes. Vzhlédl a hle, v hlavách podpopelný chléb pečený na žhavých kamenech a láhev vody. Pojedl, napil se a opět ulehl. Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé a řekl, vstaň a jes, máš před sebou dlouhou cestu. Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu 40 dní a 40 nocí až k boží hoře Chorébu. Tam vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili.
1: Můj Bože, jsem hrozně unavená, já už to nezvládnu. Radši bych se neviděla. To snad ne. Kolik toho ještě musím udělat? Už na to nemám. Co jen si počnu? To jsou slova, která pronášíme občas, když se necítíme dobře, když nás něco bolí nebo trápí. Stejně tak Eliáš řekl, už dost, Hospodine, vezmi si můj život. Lehl si pod keř a usnul. Chtěl, aby si Hospodin vzal jeho život. Už neměl síly na to dál bojovat za jeho věc. Jeho boj proti Jezábel a Bálovým prorokům byl o život. Eliáš uprchl, aby se zachránil. Uprchl do pouště, která, jak víme, je místem pro meditaci, samotu, místo pro zjevení a rozhovor s Bohem. Také Mojžíš a Ježíš se vydávali do pouště, aby se tam setkali s Bohem nebo se tam postili. Nevíme, jestli to byl Eliášův úmysl, ale také on tam zamířil. Třeba jen z prostých důvodů, že ho tam nikdo nebude pronásledovat. Šel vyprahlou krajinou, ohlížel se, jestli ho někdo nepronásleduje, bylo mu horko, byl unavený, nejedl, nepil, přemýšlel o uplynulých událostech a měl toho pokrk. Přál si umřít. Vezměme v úvahu, že opravdu chtěl zemřít. Proč tedy proto nic neudělal, proč se nevrhl vstříc Jezábel? Ta by jistě a velmi ráda jeho přání vyslyšela. Eliáš ale říká, Hospodine, vezmi si můj život. Bere v potaz, že tento Eliáš, jímž je stvoření boží a že jeho život je dar od Boha a má také od Boha poslání. Je si vědom toho, že tak úplně nepatří sobě samému. Proto volá na Hospodina. Už dost. Volá a čeká, co se stane. Upadne do bezesného spánku a třeba si přeje, aby se už neprobudil. Ale všechno je jinak. Neumírá, je probuzen. Vstaň a jes, říká anděl. Jakoby andělé věděli, že s plným žaludkem se lépe přemýšlí, že člověk je po jídle hned lépe naladěn a samozřejmě nezapomínejme na to, že jídlo je zdrojem energie pro unavené tělo. Nenechá Eliáše znovu upadnout do spánku, ve kterém si přeje svoji smrt. Znovu ho vybízí k jídlu a navíc ještě k další cestě. To už je Eliášovi jasné, že Hospodin s jeho životem naloží pravděpodobně jinak, než by si on sám přál. Těžká cesta, na které nese svůj náklad, pokračuje. Hospodin mu ale dal pokrm, který je velmi výživný. Postaral se o to, že Eliáš vydržel 40 dní a 40 nocí jít pouští a dovedl ho k sobě na posvátné místo. A tady bychom čekali, že Eliáš dostane nějaké rady, zbraně, ochranu, tak aby mohl dál vést boj pro Hospodina. Jenže dostane jen otázku. Co tu chceš, Eliáši? Co to znamená, napadá mě? Proč vševědoucí Bůh pokládá takovou otázku? Proč se ho takhle ptá, když ho sám přivedl? Eliáš poslušně odpovídá. V té odpovědi vypoví nahlas svůj strach, verbalizuje svou situaci, svoje postavení v tomto světě. Ve dvou větách shrnuje všechno své neštěstí. Svěří tento strach Hospodinu, poví ho do tmy jeskyně, ve které uslyšel pouhý hlas. Tak proč bychom se i my v našich životních starostech neměli obrátit na Hospodina? Proč bychom neměli vyhledat posvátné místo a nahlas tam nevyslovit svoje smutky? Někdy to může být jen naše mysl, někdy kostel a pozorné ucho pastora. Někdy to může být četba žalmů nebo rozhovor s přítelem. Ne každému se to dělá lehce, může to být dlouhá cesta pouští, než se k tomu odhodlá. Ale je dobré po ní jít, protože když člověk zůstane ležet pod keřem, může ho poušť vysušit na kost.

Biblickou úvahu uslyšíte ve vysílání Rádia 7 znovu v pondělí v 6 hodin 45 minut, a to podání Davida Nováka.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Krátce po 7. hodině se v 6. červnovém dni hlásí z brněnského studia Rádia 7 Kuba Lofítek. Jsou-li nedílnou součástí vašich dní modlitby, věřím, že si přijdete na své v následujících minutách.
1: Modlitby podle Bible. Když Boží slovo promlouvá a my reagujeme.

Kdo se modlí za svého blížního, zatímco on sám potřebuje totéž, bude vyslyšen jako první. Talmud. Typickým rysem židovské zbožnosti je důraz na společenství. Jako jednotlivec mám vztah s Hospodinem díky smlouvě, kterou uzavřel se svým lidem Izraelem. Tak nějak by se to dalo shrnout. Dnes v modlitbách podle Bible se seznámíme s další modlitbou, kterou se asi v trošku jiné podobě modlil i Pán Ježíš. U poslechu 6. dílu série Ježíšovy modlitby, aneb jak se modlil židovský rabín, vás vítá Dana Kenningová.

bude řeč o modlitbě Amida. A postupně si ji přečteme, i když správně se vyslovuje potichu a ve stoje, s postojem směrem k Jeruzalému, což vyjadřuje pouto mezi židovským národem a zemí Izrael a pouto mezi Židy rozptýlenými po světě. Modlitba obsahuje osobní a národní společné části, ale celá je pronášena v množném čísle. Tím se zdůrazňuje vzájemná odpovědnost. I když se věnujeme svým osobním potřebám, jsme si vědomi ostatních, kteří mají své vlastní potřeby. V modlitbě je také místo, kam můžeme vložit osobní, soukromou modlitbu. Modlitba Amida je ústřední modlitbou modlitební knihy. V klasické rabínské literatuře se označuje jako ta modlitba. Hebrejsky se nazývá Šmone Esre, což znamená 18, protože původně obsahovala 18 požehnání a později bylo přidáno 19. V češtině se slovu požehnat přisuzuje většinou význam projevit někomu laskavost nebo přát mu dobro a boží přízeň. Bible ale často vypráví o lidech, kteří žehnají Bohu. Jako když král David řekl, dobrořeč má duše Hospodinu. Žehnat Bohu znamená chválit jej, uznávat ho jako zdroj veškerého požehnání. Tato modlitba se říká třikrát denně jako součást bohoslužeb. O šabatu a o svátcích se její obsah liší. Každé požehnání končí větou, která shrnuje celé požehnání. Když je obtížné soustředit se na modlitbu, doporučení zní, snažte se soustředit alespoň na tuto závěrečnou větu každého požehnání. První požehnání v modlitbě chválí Boha. Prostřední část modlitby tvoří prosby, které se týkají mnoha různých aspektů života jednotlivce i společenství. Prosby o zdraví, déšť, mír a tak dále. Závěr modlitby obsahuje požehnání, v nichž vyjadřujeme Bohu vděčnost. Verze, která se používá dnes, byla sformulována kolem roku 70 našeho letopočtu, kromě 19. požehnání, přidaného později. Určité varianty této modlitby ale existovaly už v době Pána Ježíše, takže se dá předpokládat, že se je také modlil. Než přistoupíme k četbě celé modlitby, požádáme Ducha Svatého, aby nás vedl. Duchu Svatý, děkujeme ti, že smíme přicházet před Boží tvář díky dokonalé oběti Beránka. Chválíme tě za tvou blízkost a prosíme, pomoz nám stišit naše roztěkané myšlenky a soustředit se na tuto chvíli, na Boží přítomnost. Kéž je Bohu libé naše rozjímání. Amen.

První požehnání v modlitbě zmiňuje Otce národa. Některé moderní formulace této modlitby zahrnují také matky Sáru, Rebeku, Ráchel a Leu. První požehnání předkům. Pane, otevři mé rty, aby má ústa hlásala tvou slávu. Požehnaný jsi ty, Hospodine, Bože náš a Bože našich otců, Bože Abrahama, Bože Izáka a Bože Jákoba. Bože veliký, silný a bázeň budící, nejvyšší Bože, jenž činíš milosrdné skutky a jsi tvůrcem všeho a pamatuješ na milost otců a přinášíš vykoupení dětem jejich dětí pro své jméno s láskou. Králi, pomocníku, spasiteli a štíte, požehnaný jsi ty, Hospodine, štíte Abrahamův. Druhé požehnání za mocné činy a divy. Ty jsi mocný na věky, můj Pane, ty oživující mrtvé, v jehož moci je spasit. Pak následuje část, která se vyslovuje jen v určitou dobu židovského roku. Dáváš vanout větru a padat dešti. Ty, který zachováváš živé v milosti, oživuješ mrtvé v hojném milosrdenství. Podpíráš klesající a uzdravuješ nemocné. Uvolňuješ spoutané a zachováváš svou věrnost těm, kdo spí v prachu. Kdo je jako ty, Pane mocných činů, a kdo se vyrovná tobě, králi, jenž usmrcuješ a oživuješ a dáváš vzejít spáse. Věrný jsi, že oživuješ mrtvé. Požehnaný jsi ty, Hospodine, oživující mrtvé. Třetí požehnání nad svatostí. Ty jsi svatý a tvé jméno je svaté a svatí tě každý den velebí, Sela. Požehnaný jsi ty, Hospodine, Bože svatý. Čtvrté požehnání za porozumění. Ty obdařuješ člověka poznáním a učíš člověka rozvaze. Obdař nás ze své milosti poznáním, důmyslem a rozumem. Požehnaný jsi ty, Hospodine, jenž obdařuješ poznáním. Páté požehnání za pokání. Navrať nás, Otče náš, ke své tóře a přibliž nás, králi náš, ke své službě a navrať nás opět k sobě v úplném pokání. Požehnaný jsi ty, Hospodine, mající zalíbení v pokání. Šesté požehnání za odpuštění. Odpusť nám, Otče náš, neboť jsme zhřešili. Promiň nám, králi náš, neboť jsme se provinili. Vždyť ty promíjíš a odpouštíš. Požehnaný jsi ty, Hospodine, milosrdný, který tolikrát odpouští. Sedmé požehnání za vykoupení. Pohleď na naši bídu a rozřeš náš spor a vykup nás rychle pro své jméno, neboť ty jsi mocný vykupitel. Požehnaný jsi ty, Hospodine, vykupiteli Izraele. Osmé požehnání za uzdravení. Uzdrav nás, Hospodine, a budeme uzdraveni. Spas nás a budeme spaseni, neboť ty jsi naše chlouba a sešli úplné uzdravení na všechny naše rány. Neboť ty jsi Bůh, král, věrný a milosrdný lékař. Požehnaný jsi ty, Hospodine, uzdravující nemocné svého lidu Izraele. Deváté požehnání rokům. Přečtu ho tak, jak se pronáší v době od 4. prosince do Pesachu. Požehnej nám, Hospodine, Bože náš, tento rok a všechnu úrodu k dobrému, a sešli požehnání půdě a nasyť nás ze své dobroty a požehnej našemu roku jako rokům nejlepším. Požehnaný jsi ty, Hospodine, žehnající rokům. Desáté požehnání za shromáždění vyhnanců. Zatrub na velký šofar k naší svobodě a pozvedni prapor ke shromáždění našich vyhnanců a shromáždi nás společně ze čtyř stran země. Požehnaný jsi ty, Hospodine, shromažďující rozptýlené svého lidu Izraele.
Po písničce budeme pokračovat v dalších požehnáních a protože se to přímo nabízí, vybrala jsem píseň Zion, Sion od Erena Shasta. A mimo jiné se v ní zpívá: Dcery sionské, synové Sionu, slyšte otcova slova, slyšte slib jeho lásky. Učiním vás požehnáním. Můžete počítat hvězdy, jestli to dokážete. Budete velkým národem a dám vám tuto zemi. Přivedu vás zpět domů, všechny své děti. Už nebudete bloudit sami, ztraceni v noci. Není nic, co by vás ode mne odloučilo, až vás zhromáždím pod svá křídla. Přivedu vás znovu zpátky domů. Budeme truchlit pro toho, kterého jsme probodli, ale nebojte se, moje dcery, synové Abrahamovi, obmyji vás vodou, obětují za vás beránka, a ačkoliv jsou vaše hříchy jako šarlat, zbělejí jako sníh. Vždycky jsem byl s vámi a nikdy vás neopustím.

Posloucháte modlitby podle Bible s Danou Kenningovou. Dnes s židovskou modlitbou 18, respektive 19 požehnání. Jsme u 11. požehnání. Požehnání za spravedlivý soud. Přiveď zpět naše soudce jako dřív a naše rádce jako na počátku a odvrať od nás zármutek a nářek. A panuj nad námi ty, Hospodine, sám jediný, v milosti a milosrdenství a ospravedlň nás u soudu. Požehnaný jsi ty, Hospodine králi, milující spravedlnost a právo. 12. požehnání proti svévolným. A pomlouvači ať nemají naději, a všichni pachatelé bezpráví ať pominou, jak okamžik, a ať jsou všichni brzy vytrženi i z kořeny. A svévolné rychle vyvrať a zlom, a svrhni a pokoř brzy za našich dnů. Požehnaný jsi ty, Hospodine, ničící nepřátele a pokořující svévolné. 13. požehnání pro spravedlivé. Nad spravedlivými a zbožnými a nad staršími tvého lidu, domu Izraele, a nad zbytkem jejich učenců a nad spravedlivými prozelity a nad námi, ať se pohne tvé milosrdenství, Hospodine Bože náš. Dej všem, kteří skutečně důvěřují ve tvé jméno, dobrou odměnu a spoj náš úděl na věky s nimi, abychom se nemuseli stydět, neboť v tebe doufáme. Požehnaný jsi ty, Hospodine, jenž je podporou i jistotou spravedlivým. 14. požehnání za Jeruzalém. A do Jeruzaléma, tvého města, se v milosrdenství navrať a přebývej v něm, jak si řekl. A zbuduj ho co nejdříve za našich dnů jako věčnou stavbu a rychle v něm upevni Davidův trůn. Požehnaný jsi ty, Hospodine, jenž zbuduje Jeruzaléma. 15. požehnání za příchod Mesiáše. Ratolesti Davida, svého služebníka, popřej vzrůstu a jeho roh vyzdvihni skrze svou spásu, neboť každý den doufáme ve tvou spásu. Požehnaný jsi ty, Hospodine, dávající vzrůst rohu spásy. 16. požehnání za vyslyšení modlitby. Slyš náš hlas, Hospodine, Bože náš, ustrň se a smiluj se nad námi a přijmi v milosrdenství a zaslíbení naši modlitbu. Neboť ty, všemohoucí, slyšíš modlitby a prosby. Nenech nás od sebe odejít s prázdnou, náš králi. Neboť ty slyšíš modlitbu svého lidu Izraele s milosrdenstvím. Požehnaný jsi ty, Hospodine, slyšící modlitbu.

tuto chvíli se může zařadit tato osobní modlitba. Bože můj, střes můj jazyk od zlého a mé rty před záludnými řečmi. Vůči těm, kteří mi zlořečí, ať je má duše klidná a je ke všem jako prach. Otevři mé srdce svou tórou a má duše, ať spěchá plnit tvé příkazy. A všem těm, kteří zamýšlejí proti mně něco zlého, rychle zruš jejich záměry a zmař jejich úklady. Učiň to pro své jméno, učiň to pro svou pravici, učiň to pro svou svatost, učiň to pro svou tóru, aby tví milovaní byli zachráněni. Pomoz svou pravicí a vyslyš mě. Kéž najdou u tebe zalíbení výroky mých úst i myšlenky mého srdce, Hospodine, má skálo, můj vykupiteli. Ten, jenž sjednává mír na svých výšinách, ať sjedná mír i nám a celému Izraeli. A řekněte Amen. 17. požehnání za bohoslužbu. Měj zalíbení, Hospodine, Bože náš, ve svém lidu Izraele a v jeho modlitbě a uveď znovu jejich bohoslužbu do síně svého domu a přijmi s láskou zápalné oběti Izraele a jeho modlitbu a ať je pro tebe služba tvého lidu Izraele stále zalíbením. Kéž naše oči spatří tvůj návrat na Sion v milosrdenství. Požehnaný jsi ty, Hospodine, navracející svou přítomnost na Sion. 18. požehnání, díku vzdání. Děkujeme tobě, jenž jsi Hospodin, náš Bůh a Bůh našich otců na věky věků. Jsi skála našich životů, štít naší spásy od pokolení do pokolení. Budeme ti děkovat a hlásat tvou chválu za naše životy, které byly dány do tvých rukou, a za naše duše, které jsou ti svěřeny, a za tvé zázraky, které jsou s námi každý den, a za tvé divy a dobrodiní v každé době, večer a ráno a v poledne. Dobrotivý, nechť tvé milosrdenství nikdy nezná omezení. Slitovný, nechť tvá milost neustane, odjakživa v tebe doufáme. Za to všechno, ať je požehnáno a vyvýšeno tvé jméno, králi náš, stále, na věky věků. A všichni živí budou děkovat tobě a velebit tvé jméno v pravdě, Bože naší spásy a pomoci. Požehnaný jsi ty, Hospodine, tvé jméno je dobrotivý a tobě se sluší děkovat. Poslední požehnání si necháme po písničce a tou je žalm 117. Chvalte Hospodina všechny národy, všichni lidé, chvalte ho zpěvem, neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství. Hospodinova věrnost je věčná. Haleluja. Vychutnejte si ho v hebrejštině přímo z Jeruzaléma.

Náš společný čas se pomalu chýlí k závěru. Čeká nás poslední 19. požehnání, které bylo přidáno později. Požehnání za mír. Uděl mír, dobro a požehnání, vlídnost, milost a milosrdenství nám a celému Izraeli, svému lidu. Požehnej, Otče náš, nám všem společně, ve světle své tváře, neboť ve světle své tváře dal si nám, Hospodine, Bože náš, zákon života, abychom milost v lásce měli, a rovněž i spravedlnost, požehnání, milosrdenství, život a mír. Kéž bude dobré v tvých očích žehnat nám a žehnat celému lidu tvému, Izraeli, v každý čas a každou hodinu tvým mírem. Požehnaný jsi ty, Hospodine, žehnající svému lidu Izraele mírem. Amen. Modlitby podle Bible zakončíme vybranými verši žalmu 89. A s přáním Božího milosrdenství se s vámi loučí Dana Kenningová. O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně, svými ústy v známost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení. Pravím, tvoje milosrdenství je zbudováno na věky. V nebesích si pevně založil svou věrnost. Řekl jsi, uzavřel jsem smlouvu se svým vyvoleným, přísahal jsem Davidovi, svému služebníku. Dám, že tvé potomstvo bude na věky stát pevně. Já jsem zbudoval tvůj trůn pro všechna pokolení. Nebesa ti, Hospodine, vzdávají za tvůj div chválu. Zhromáždění svatých velebí tvou věrnost. Vždyť kdo v oblacích se může Hospodinu rovnat? Kdo z Božích synů se podobá Hospodinu? Strašný je Bůh v kruhu svatých, nesmírný, budící bázeň ve všech kolem sebe. Hospodine, Bože zástupů, kdo je jako ty? Jsi nepřemožitelný, Hospodine, a tvá věrnost tě provází všudy. Umíš zvládnout zpupné moře, skrotit jeho vzduté vlny. Netvora si zdeptal, jako bys ho proklál. Mocnou paží si rozprášil svoje nepřátele. Tvá jsou nebesa, tvá je i země. Založil si svět a všechno, co je na něm. Ty si stvořil jih i sever, i Tábor a Chermón plesají v tvém jménu. V své paži máš bohatýrskou sílu. Tvá ruka je mocná, tvá pravice pozdvižená. Spravedlnost a právo jsou pilíře tvého trůnu. Před tebou jde milosrdenství a věrnost. Blaze lidu, který zná vítězný hlahol, který chodí ve světle tvé tváře, Hospodine. Budou jásat každý den v tvém jménu. Pozvedá je tvoje spravedlnost. Neboť ty jsi leskem jejich moci. Tvou přízní se náš roh zvedá. Štít náš patří Hospodinu. Náš král svatému Izraele. Požehnán buď Hospodin na věky.

Bůh je můj obránce, ochránce, když kráčím temnotou. I toto zpívá ve své skladbě My Defender Tate Butts.

A tak, moji milovaní bratři, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně. Vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná. 1. Korinským 15:58.

Na skladbu Já vím v podání kapely Awaken krásně naváže Petr Křemen se svou písní Potřebujem těba. Je to píseň o závislosti na Bohu. Vyznává, potřebuji tě v každé situaci, i když se daří, i když se nedaří.

0: Bylo 8 hodin. Průvodcem ranního času v sobotním vysílání Rádia 7 s datem 6. června je Kuba Lofítek. Před námi je další z našich pořadů, ve kterém hovoříme otevřeně o aktuálních tématech doby.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
2: Vítám vás u poslechu pořadu, ve kterém se snažíme jít na hloubku a nějak rozkrývat věci, které se nás v životě dotýkají, s kterými se potkáváme. A právě ta hloubka, věřím, že nám pomáhá v nich potom reagovat moudřeji a smysluplněji. Mým dnešním hostem je Lukáš Stejskal, primář hematologicko-transfuzního oddělení v nemocnici v Opavě. Vítám vás a děkuji za váš čas.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Já jsem vás představila jako lékaře, nicméně s vaší profesí naše dnešní povídání nebude mít až tak moc společného, protože míříme spíše k vašim aktivitám v církvi, a nebo možná spíše k mladší generaci, abych byla úplně přesná. Budeme mluvit o mladých lidech, kterým se věnujete přes 20 let. Je to vlastně vaše činnost, která asi podle toho, co jste mi psal, vznikla díky vašim vlastním dětem, kterým jste se začal věnovat, a od té doby je vlastně ty mladé sledujete a snažíte se s nimi mluvit mimo jiné samozřejmě o víře, protože mimo to, že jste lékař, jste také křesťan. Když se 20 let někomu věnujete, za tu dobu člověk prožije takovou genezi celé té práce. Mění se vaše práce v důsledku toho, jací jsou dnešní mladí?
3: Já jsem vděčný, že nám Bůh se ženou svěřil na starost 3 krásné děti, kterým nejstarší Víka 22, naše Eliška 17, Anička, Mareček 15. A tak už těch 20 let se snažím jim vyprávět o Bohu. Si vzpomínám, to, když máte děti, tak to jim zpíváte, že vozíte v kočárku, zpíváte jim u kolébavky, chvály, písničky o Bohu, vyprávíte jim ty příběhy a večer před spaním pomodlit. A oni jak postupně jeden po druhém dozrávali, tak řekli, to už nemusíš, tati, jo? To už zvládneme sami, nebo tohle už nepotřebuju. A postupně, jako kdyby všichni 3 nějak uvěřili, pozvali Ježíše do svého života, ale když jim začalo být těch 14, 15, tak přišla krize víry a bylo to pro ně těžký a složitý. A s každým z nich, teďka je ten nejmladší, tak si to teďka užíváme, je to pro ně těžké, a tak se snažím modlit se, vyprávět jim o Bohu. Jedna moudrá sestra křesťanského sboru v Žamberku vyprávěla takový příběh. Někdy mluvíš s dítětem o Bohu, a pak je čas, kdy mluvíš s Bohem o tom dítěti. A tak tady ty těžké chvíle je potřeba s těma dětma a s Panem Bohem nějak překlenout. Je to někdy náročný. No a mezi tím jsem sledoval, jak ta generace, teďka je nazvali v Americe, že to je generace Z, to jsou děti narozené někdy 1997 až 2012, je trošku jiná než ty předchozí. Je to taková tím duchovním nebo spiritualitou málo zasažená generace, která je, trošku se vymyká, je jiná a celosvětově má jako kdyby dál k nějakým duchovním nebo k Pánu Bohu, a je to s nima těžší. A nevím, proč si Bruch vybral na nás, ale tak dostali jsme úkol starat se o ty děti. Ve sboru mě to svěřili, tak jsem měl tu možnost nebo milost si s nima vyprávět od malinka, ale uznávám, že to bylo s nima těžký. Někdy to pořád ještě je těžké. Teď jsem ve tu naši prostřední z nějakého majelesu o půlnoci s kamarádkama a první jsem měl zakázaný s nima mluvit o Bohu, protože když jsem začal mluvit, tak jí to přišlo blbý, tak mi zakázala pouštět křesťanské písničky, tak jsem pouštěl anglicky, tak už mám zakázaný anglicky, ale teďka jsem přišel na to, že když jsem mi pustil do Davida Attenborough Ocean, o oceánu, a o takový ty jak zachránit planetu, zachránit oceán a chalouhový háje na pobřeží, tak ty holčiny vzadu všechny poslouchaly A bylo to pro ně jako téma, který jako řekli, wow, to stálo za to. A dál jsme se nedostali. Jo. Tak jako postupně mi ukrajují z těch možností a sami zkoušej, ale myslím, že s tou generací je trošku problém mluvit o Bohu a že nás, jako kdyby průměrný křesťany evangelikální, který chodíme každou neděli do společenství, do sboru, na nich může něco tlačit, mrzet, a, nebo že to je takový jak olej a voda. Prostě nesmí, neumí se to smíchat dohromady. Stojí vždycky kousek stranou. Tak to je můj pohled za těch 20 let toho koukání se na svoje děti a děti v besídce a v dorostu a v mládežích.
2: Mladí lidé, to je budoucnost. Mladí lidé budou za pár let stát v čele všech možných organizací a činností a budou utvářet tento svět. Jakou jim dáváte šanci?
3: Ta generace Z je trošku ztracená, trošku zoufalá a to písmenko Z, jo, je nešťastná. Mně to přijde, jak kdyby se buď sami vlastní vinou, anebo i to nedorozumění s námi, už přestali mluvit jazykem našeho kmene, tak se z našich církví, možná rodin, stahují do svých prostor a přijde mi to jako suché chrastí na kraji lesa. A když se podívám do Bible, tak tam je jeden zvláštní příběh proroctví v Ezechieli, kdy Hospodin veme Ezechiela, ukáže mu to údolí suchých kostí a je tam taková beznaděj, zoufalství, prostě nic. A Hospodin tomu Ezechielu říká, jako mluv k ním, proroku, jo? A říkej jim, a postupně se stane zázrak, něco přijde. A tak mám takovou naději, že tady ta generace v našich očích trošku jako jiná, vzdálená, dál od Boha, jak bude zoufale toužit po Bohu a po Ježíši Kristu, že přijde, zahoří nějaká jiskra a je to prostě zažehne velký žár, možná požár, bylo by krásně nějaký vidět probuzení mezi nima. A za těch posledních několik roků, co chodím, chodíme s kamarádama po Opavě kolem modlitebního karavanu, tak jsem měl desítky, možná necelý 200 rozhovorů se spoustama mladých lidí v Opavě a okolí. A oni opravdu mají specifický zájem slyšet o Bohu, ale je to pro ně velmi specifický. Je to, jak bych to nazval, jim stačí na 5 minut. A když s nima mluvíte díl než 5, 6, 8 minut, tak je to přestane jako kdyby úplně naplňovat, bavit a řeknou dost, stačí a jdou si dál. Tak uvidíme, no, co z toho bude.
2: To znamená, že všechno, co jim chceme říct, musíme stáhnout na 5 minut?
3: Hele, mě napadla taková trošku kacířská myšlenka, jo. Naše bohoslužby průměrně trvají tak 90 minut, jo. Přijdeme, pozdravíme se, je tam nějaký úvod, modlitba, chvály, oznámení, kázání, nějaké požehnání na konci. Ale ty naši mladí už jsou po 5 minutách, prostě už jsou vyčerpaný a je to na nich vidět, že prostě průměr, že jim to stačilo a už nepotřebujou víc, jo. A je tam takový návrh, jo. Zkuste někdy udělat změnu. Zkuste to celý těch 90 minut smrstnout na 15-20 minut. Ne kázání, ale celý to udělat. Udělat to prostě jako rychlovku pro ně. A na konci potom požehnání vzít si gumáky, tepláky a vyrazit do parku, klidně uklidit v tom parku kolem těch hlaviček a vzít tam ty mladý a říct jim prostě, hele, my to děláme, protože chcem tomhle městu udělat něco pěkného. A já tam takovou bláznivou naději, že prostě ty mladí sami přijdou a pozvou své kamarády a budou hrdí na to, že jejich rodiče nebo jejich lidi ze sboru prostě uklidili tady ten park pro ně, aby se tam mohli a nebudou se stydět. Jo. Pro tu dnešní generaci ekologie, starání se o nějaký okrajový menšiny a žít prostě v čistým, hezkým prostředí s nějakou nadějí do budoucna je daleko víc, než někdy ty naše hluboké myšlenky, které máme a kterým buď oni nerozumějí, a nebo jim to stačilo říct 3-4 minuty jednou, dvakrát a nepotřebuji to slyšet z těch 90 minut do kolečka.
2: Lukáš, já vás slyším a je moc sympatické, co říkáte, ale musím se zeptat. Je to takové jako napřažené směrem k těm mladým, což je pochopitelné. Mně někdy chybí ta napřaženost těch mladých k nám starším věkem, jako by to bylo pořád jenom jednosměrné. Je to v pořádku, protože jsou mladí? A nebo jak to má být?
3: Já jsem si schválně našel jednu Ezopovu bajku, nevím, jestli znáte, Liška a Čáp. A Liška se kamarádí s Čápem, pozve ho k sobě na večeři a připraví mu na plochý talíř malé kousíčky, jako polívečku, slíže jazykem a ten čáp se snaží prostě tím dlouhým zobákem a moc se nenají, jo? Ale je slušný a tak čáp večer poděkuje a pozve na druhý den lišku k sobě domů a ta liška přijde k němu domů, krásně to tam voní, natěšená, ale je to připravený v té dlouhé, úzké nádobě a čáp tím zobákem si nabere, co potřebuje a ta liška prostě jen tam olizuje ten kraj. A takhle myslím, že si z toho generací Z trošku nerozumíme. Oni nerozumí nám, nerozumíme jim a je to hrozně škoda, protože oni jsou, jak to nazval, oni jsou připraveni slyšet, myslím, že jim dlužíme upřímnost, opravdovost, někdy i naše selhání a co jsme udělali špatně. Myslím, že jim dlužíme Ježíše, živého Ježíše, který chodí mezi nimi. Občas chodím s klukama do parku a mám pro ně takovou, pro ty mladé připravenou anketu, trošku bláznivá, ale začíná to, přijdu k ním, zeptám se, jestli by se měli čas chvilku popovídat, že mám 4 otázky pro ně. První otázka, kdo je podle tebe Ježíš? Tak se zastaví, zapřemýšlí, tam se to rozdělí, jo. Ale drtivá většina těch, co je 30 a mladší, řeknou, jo, mě to zajímá, chtějí si o tom povídat. A druhá otázka je, máš s tím Ježíšem nějakou osobní zkušenost? Tak většinou nemají, nebo nějaký skromný, nebo že babička, ale byly příběhy, že prostě vyprávěli, co zažili úžasného, zažili nějaké uzdravení, zažili něco, co je prostě přesahovalo, nějaké transcendentální setkání s něčím, co si mysleli, že asi je Bůh a chtěli o tom mluvit. Třetí otázka je, jestli se můžu za něco modlit. To se snažím prostě nějak jako poprosit, jestli by jako kdyby našli odvahu a vymysleli nějakou myšlenku nebo nějaký problém, nějaké trápení a nebo něco, co by chtěli. Někdy to jsou odpovědi, jak na Miss World, zachránit svět, aby byl mír, nebyly války. A někdy to jsou ty osobní, tak jsem moc rád, že se na ně můžu někdy modlit. Já jsem někdy první, co se za někdy modlil. A poslední, čtvrtá otázka, kde si na toto ilustraci? A tam vlastně na půl stránce prázdným kreslím most přes propast a příběh, jak člověk v ráji opustil Pána Boha a jak Bůh udělal cestu a vrátí a skrze Ježíše Krista se můžeme vrátit zpátky k němu. A pak jim dám do ruky tušku, propisku, aby se nakreslili do toho obrázku a je to takový otevření se k dalším rozhovorům. Někdy to skončí a někdy z toho jsou na půl hodiny na dlouhý rozhovory, ale průměru stačí fakt těch pár minut a jim to stačí a zase jdou dál po svým. A chceme pravit jeden příběh, který jsem zažil a který mě přijde hrozně moc zajímavý. Bylo to s Prokopem, mejstříkem, a takhle potkáme dvě holčiny, mladýho kluka v parku. Ty holčiny tak jako tak ze sebe soukají nějaký odpovědi z té ankety a ten kluk je vidět, že mu to vadí, že prostě ho zdržujeme a je takový velmi odměřený. A ten můj kamarád, kolega Prokop se na něj podívá a řekne, já ti chci ukázat, jak funguje Bůh. Podívá se do nebe, pomodlí se před ním, podívá se mu do očí a řekne mu, jaký sport dělá a co teďka řeší za problém. Ještě Bůh to nějakým zázrakem ukázal a ten kluk se proměnil. Najednou z toho apatického, úplně letargického kluka je někdo, kdo má intenzivní zájem, protože zažil boží působení. Že prostě někdo na něj, oni se nikdy neviděli, nepotkali se, každý z jiný části republiky a on mu řekne prostě, co vnitru požívá. A pro ně to bylo tak silný svědectví, že v tu chvíli prostě ten rozhovor se úplně změnil a on prostě nadšenej a hledal všechny letáky, co jsme mu dali po kapsách, co jsme měli, kontakty, Bibli a prostě byl jako z toho letargického, unaveného, znudněného, nepřátelského mladého člověka se stal někdo, kdo měl intenzivní zájem poznat tu boží moc. Tak to je můj příběh s Prokopem.
2: A má ještě nějaký konec?
3: A to je právě ten problém té generace Z, že oni se snadno natchnou pro něco, ale za chvilku přijde nějaká vlna, něco na internetu, na TikToku, na YouTube a zase to prostě přešlo. Já s tím kluč další kontakt nemám, s tím klučinou. Myslím, že Prokop taky ne, ale přijde mi to jako kdyby dobrý prvek ty celý jejich generace, to oni nám nerozumí. Ale když zažijí to boží působení, tu boží moc, tak jsou ochotní jako jít dál ale potřebují prostě ještě kousíček, ještě pomoc a těch vlivů a těch působení na nich je strašně moc v dnešní době. No. Takže to může zapadnout, to semínko může zapadnout do toho trní a bodláčí, jak říká Ježíš, o těch čtyřech půdách. No.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: Lukáš Stejskal je hostem dnešního pořadu. Lukáš Stejskal, kterého jsem představila jako primáře hematologicko-transfuzního oddělení nemocnice v Opavě. Pro tuhle chvíli a tento pořad je to ovšem člověk, který se věnuje generaci Z, tedy mladým lidem, kteří už brzy se postaví do života a budou ovlivňovat tuhle společnost a tuto dobu tím, jací jsou. Vy jste, Lukáši, v předchozím vstupu říkal, že téhle generaci dlužíme Krista. Co to znamená?
2: Ježíš, když odcházel, tak nás vyslal a řekl, běžte ke všem národům, ke všem generacím, takhle přeložím, a získávejte mi učedníky, učte, aby zachovali a chcete je a tímte učedníky. A když se podívám na tu generaci Z, tak mi něco hrozně připomíná z té doby. Ježíš byl extrémně stručný a úsporný. To přijde, jak kdyby se vrátil influencer 21. století a my jsme s ním viděli ty příběhy Evangelia. On učí krátké modlitby. Jo. Vypráví ten příběh o tom celníkovi, co se tluče do prsou někde vzadu a říká, Bože, odpusť mě hříšnému. Jo. To je nejkratší modlitba. A to úplně vidím, to generaci Z, jak tam stojí a jak prostě jenom tiše potřebují prostě se tlouct do hrudi a říct, odpust mi Bože. Jak jim vyprávit, jak se mají modlit, ne ty dlouhé modlitby, vy stojíte vepředu a jste vidět, ale v komůrce a tiše. Jo. A já myslím, že ti mladí potřebují poznat tohodle Ježíše a my máme tři možnosti, jak jim ho předat. První, jít tam s nima, jít tam mezi ně a namočit se do toho jejich prostředí. Kdo máte děti v tomhletom věku, adolescenty doma, tak to dobře znáte. Je to někdy náročné, těžké, aby vás přijali, tak se musíte hodně snažit, anebo musí přijít nějaká situace připravená. Ale jít mezi ně a vyprávět a mluvit s nima o Bohu. Myslím, že jim dlužíme Ježíše, protože on je to, co oni vnitro hledají a ani to vůbec netuší. Druhý, co jim můžeme dát, jsou Bible. Můžete jim dát Bibli. V dnešní době papírová, jsem těšný za Gedeony a že i v Opavě můžeme mít Gedeony, rozdávají mladým v tomto věku nové zákony. I když máme u nás modlitební karavan, tak snažíme se rozdat, co to jde všem mladým, aby věděli, mohli číst. A to třetí, co pro ně můžeme udělat, je naučit se modlit. A máme takovou modlit 24/7, vydali knížečku Jak se modlit. A já jim předávám, říkám, hele, už ses někdy modlil? Ne. Tak tady máš knížko a tam to, může to vyzkoušet. Jsou prostě krátký, jednoduchý a zkus to ty sám třeba večer, až budeš, než pojď spát. A tak si myslím, že jim máme říkat o Bohu, máme jim ukázat Bibli a máme naučit se modlit.
1: A co ta roztříštěná pozornost, o které jste mluvil? Co se s tím dá dělat?
2: Musíte natchnout. Ve chvíli, kdy jste nudní a dlouhý a nerozumí vám, tak oni vypnou a neslyší, nerozumí, zavřou se do svého světa a můžete říkat, co chcete a je to jenom horší. A asi být krutě upřímný k sobě a říkat i svoje prohry, těžkosti, selhání, aby jsme byli autentičtí a dokázali být pro ně důvěryhodní. Ale je to těžké. Mám pocit, že jsem pokazil doma, co šlo a že mi moc moje děti nedůvěřují a že jsou taky velmi opatrný a že se musím, když za nima přijdu, něco potřebuju nebo si s nima chci popovídat, tak jsem velmi stručný, velmi krátký, s jasnou myšlenkou a doufat, že se to někde ujme cestou.
1: Vy už jste dnes podruhé řekl, že máme otevírat své životy v té oblasti, kdy padáme, kdy nejsme dokonalí, kdy taky máme máslo na hlavě. Říkám si ale, to neumíme být věrohodní v tom pozitivním?
2: Asi to je výzva. Být pro ně autentický, aby ten jejich svět se přiblížil, nebo my jsme, ten náš svět se přiblížil tomu jejich světu.
1: Mě jde jenom o srovnání toho, jestli jde vlastně být tím dobrým příkladem v tom dobrém, nebo jestli opravdu jsou tak nedůvěřiví primárně, že potřebují vlastně přes ty naše pády vidět, že se můžou něčím inspirovat.
2: Já si myslím, že si to potřebuju vyzkoušet sami. Že nejvíce o kočce naučíte, když ji chytnete za ocas. Prostě, když do toho problému sami vlítnou a my můžeme maximálně tak jako varovat předem, doprovázet a pak pomoct lízat rány a zalepovat, co se jim cestou přihodilo. No. Že nakonec se stejně musí vyzkoušet sami. A že naše největší školy, co byly, tak byly naše selhání, naše pády a zklamání, z kterých jsme se poučili, zvedli a šli dál. A tady pro tu generaci Z je typické, že ona se snaží uniknout tady těm těžkým situacím a vyklíčkovat tím životem tak, aby nemuseli vůbec tomu přijít. A pak, když to náhodou přijde, tak nevědí, jak si s tím poradit. No. Máte možná pravdu, že chtějí vidět, jak my jsme se zraněný a krvácející zvedli a co nám pomohlo a co bylo opravdu užitečné v tom procesu hojení těch ran a zase postavení se a jít dál. To si myslím, že jim dlužíme a to myslím, že se těžko předává, aspoň té moje generaci. No.
1: Co je vlastně baví? Co je pozitivní pro generaci Z?
2: Tak dneska internet a to, jak jde dopředu ty věci technologické, tak to zaplňuje ten jejich vnitřní svět natolik. Mně ale přijde, že i někdy tak moc povrchní a hluboké, no tak málo vody, jak na tloušku jejich mobilu, jo. A že pro nás je to prostě naprosto povrchní a co je baví. Ale někdy se podaří je zaujmout něčím, že vyprávěli jsme si o Ježíši Kristu, co udělal, jak Bůh stvořil člověka a já jsem viděl ty mladý, jak držej tu zmrzlinu a ona jim teče a oni prostě poslouchají ty moje příběhy a ona jim ta zmrzlina teče po ruce. Prostě vžili se do toho vyprávění, že si myslím, že nejsou úplně, že jako vnitřu mají nějakou touhu po těch duchovních věcech, po těch příbězích z Bible a je na nás, aby jsme je podali způsobem, který bude velmi stručný, krátký. Už jsme se naučili od Ježíše z Evangelií prostě mluvit jednoduše, prostince a mohli jim ten důležitý vzkaz předat tak, aby to pro ně bylo uchopitelné. A myslím, že to je výzva, ale Bůh nám je dal nám Ducha Svatého, dal nám možnosti to pokazit a jde o to asi, aby jsme vykročili, aby jsme nezůstali si zavření ve svých církvích, ale dokázali udělat ten krok těm mladým, a dát jim prostor, aby oni mohli zažít něco nádherného, krásného s tím Ježíšem, který ho zatím ještě neznají, ale který je miluje a který mluví jazykem, který by mu mohli rozumět.
1: Já rozumím, že je třeba se jim přiblížit a že je to na nás, jako na starších, abychom se přibližovali tedy. Možná i proměňovali trošku a přizpůsobovali. Je nutné jim přizpůsobit i Ježíše samotného?
2: Mně se moc líbí způsob čtení Bible, který se jmenuje Discovery, to je vlastně objevování Bible. A jestli naše děti na něco ještě slyšeli, tak bylo tohleto v poslední době. Jestli prostě vezmeme Bibli, přečteme si kousíček, co nám to říká o Bohu, co říká o lidech a co to říká ke mně. A tady to čtení Discovery, si myslím, že když si toho Ježíše v té Bibli najdou sami, že to je něco, co jim může zůstat dalších 20, 30, 50 let, když my tu nebudem a oni s tím půjdou třeba dál, tak jako naučit se je, nedat jim hotovou rybu upečenou a naučit je chytat si ryby, ať si v té Bibli a v modlitbě najdou a potkají s tím Ježíšem sami.
1: Tomu rozumím, ale přece jenom každý čteme Bibli s nějakým předporozuměním a ten věk je určité předporozumění a ta doba je určité předporozumění. Hodnoty, které sebou nese, jsou určité předporozumění. Hledají tedy jiného Ježíše, než jakého máme my? Co vlastně hledají, když se ptají ty duchovní otázky? Když už se ptají ty duchovní otázky?
2: Se jich zeptejte. Já si myslím, ale že hledají něco opravdového, co opravdu funguje. Co není jenom, že to pan farář říkal v neděli v kostele, ale že je něco, co mě pomůže, když jdu psát v pondělí písemku, nebo když mě máma sprdne, že jsem něco neudělala doma v úterý odpoledne a ve středu, když mám prostě těžkou krizi a depresi, tak kdo bude se mnou, kdo mě pohladí a utiší. a někdo, kdo s nima půjde a bude s nima bojovat ty jejich vnitřní zápasy a boje, které jsou tichý a nepochopitelný. Jo. A to si myslím, že potřebujeme všichni. Že má, dřív nebo později dojde v životě člověka situace, ty potřebujeme někoho nad námi. A já myslím, že máme jedinečnou šanci, ta generaci, která se nenadchla pro nic důležitého, že třeba jednou se nadchnou pro Ježíše a budou za ním. Tak uvidím.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: V dnešním pořadu mluvíme o generaci Z, Gen Z, mladých lidech, kteří se narodili do roku 2012. Jsou to lidé, kteří mají asi úplně jiné hodnoty, než si my starší věkem umíme představit. Taky jiné sny i jiná zranění. A možná potřebují pomoc. A to vlastně je důvod dnešního pořadu. Jehož hostem je Lukáš Stejskal, povoláním lékař, ale službou vlastně člověk, který se věnuje mladým lidem a kterému zjevně podle toho, co to doteď zaznělo, mladí lidé leží na srdci. Lukáši, říkám si, když už se nám podaří překonat takovou tu generační hranici, dostat se s mladými lidmi do nějaké smysluplné debaty, je kam je pozvat. Jinými slovy, jsme v církvi připravení na příliv mladých lidí.
2: A já si myslím, že zatím nejsme připravení. A že naše společenství jsou někdy křehká natolik, že snažíme, aby to vůbec udržet, aby to fungovalo. A to přizpůsobit se té generaci Z, nebo generaci těch mladých, by znamenalo tak radikální revoluční změnu, že by to nemuseli přežít ti, kteří potřebují se křehký někde jinde. A tak já se obávám, že nejsme. Ale to nevadí. Já si myslím, že Bůh má svoji cestu a je na nás, aby jsme byli připraveni a povědět a těm mladým nabídnout prostor, který pro ně bude bezpečný, kam budou moct přijít, kde si budou moct v rámci té své věkové kategorie zažít nějakou legraci, co jim vyhovuje, u toho slyšet něco málo duchovního a mít možnost tam odpočnout, on říká, chillovat. A tak si jako s mým snem je prostě mít popavě pro ně nějaký prostor, kde by se mohli takhle bezpečně schovat. Když chodíme do toho parku, tak je potkávám na lavičkách. Když je trošku hezky, tak oni tam sedí, někteří kouří a vyprávějí si a jak jsem dělal tu anketu, tak jsem zjistil, že je jeden den v týdnu, kdy jsou víc otevřený si povídat o těch duchovních věcech. A je to neděle odpoledne. Mezi 16:00 a 18:00 večer, pak už zase musí domů a něco. Ale to si, mladý člověk prostě musí přežít ten týden. Je to pro něj velký stres chodit do školy, zařizovat všechny úkoly doma prostě v tom prostředí. A tak se těší na ten víkend. Pátek, sobota, si užívá toho volna, svobody. A v neděli odpoledne a večer to na něj dolehne, jestli uvědomí, že zase to pondělí. A to neděli odpoledne, nedělní odpoledne, oni jsou otevřený si povídat o Bohu, o Ježíši, o svém srdci, o svých trápeních. A mně to přišlo tak moc významný v těch odpovědích, že jsme si teda ten modlitební karavan takhle naplánovali v Opavě na nedělní odpoledne. Tak uvidíme, koho potkáme. A jako pozvat je do církve, já se snažím, dostávají od nás pravidelně pozvánky, kontakty, ale kromě jednoho takového specifického případu je těch, kteří přišli a nebo by zůstali, prostě jsou to hrubé jednotky, pod jedno promile těch pozvaných. A tak se bojím, že teďka to s nima ještě neumíme. Že tam potřebujeme nějak namyslet, promodlit, připravit a nachystat. Protože si myslím, že to je škoda nechat tuhle generaci úplně minout, tak aby nebyli zasaženi a nemohli se někde sdílet, nemohli poslouchat společně chvály a nemohli být tam, kde je potřeba.
1: Asi to není úplně lichotivé, tedy pro mě, když přiznám, že se vlastně svým způsobem těch mladých bojím. Nevím, jak je oslovit, nevím, jak s nimi jít do nějakých témat, jak se dostat na hlubinu, to už vůbec ne. Měl byste radu? Jsou nějaké chytré knížky nebo podcasty, kde načtu, s kým mluvím a co mám dělat?
2: Jordan Peterson, kanadský klinický psycholog, který si udělal YouTubeový kanály a snaží se v angličtině oslovit právě tu generaci Z a vypráví jim obyčejné příběhy ze Starého zákona o Abelovi a Kainovi a do toho říká něco svoje a ty mladí mu rozumí. Tak se obávám, že ta generace tady tam těch mladých lidí to společenství si najde někde na internetu od nějakých influencerů, který se k ním dostanou, který budou pochopitelný a pro ně to bude v angličtině, nebude to ani v češtině. A my zůstaneme někde úplně bokem a za náma přijdou, když bude fakt jako nějaká velká nouze. A další mě napadá, v Anglii během covidu dělali takový specifický sociologický průzkum a zjistili, že mezi lety 2022 a 2023 jim stoupla návštěvnost kostelů a bohoslužeb právě tajisté mladé generace. A tak se snažili překvapení sociologové vypátrat a teologové ještě víc vypátrat, co se tam stalo. A byli to typicky mladí muži ve věku 18, 20, 25 let. A oni často nechodili do nějakého společenství, kde se moc povídá, ale naopak chodili do anglikánské nebo katolické církve, jenom si šli do toho kostela sednout, sklidit myšlenky, nasát atmosféru, něco si tam jako kdyby vnitřu srovnat a to jim někdy stačilo. A potkali třeba u dveří někoho, nějakého moudrýho muže, který je provedl tím jejich klučičím trápením a problémama, pomohl jim najít se, nějak se zorientovat v tomto problému. A tak si myslím, že to je o nějakých jednotlivcích, kteří budou ve správný čas na správném místě. A trošku k hanbě naší generace řeknu, jak říkal Ježíš, když nebudete mluvit vy, tak bude mluvit kamení. A může se stát, že k té generaci Z bude mluvit kamení těch chrámů a kostelů a bude mluvit prostě nějaká úcta, autorita, něco, co my jako jsme nezažili, ale oni to vnitru potřebují. A přesto si myslím, že potřebují kontakt s nějakým člověkem, jedním, dvěma, kterým důvěřují a kterým se můžou svěřit a můžou si s nima povídat a můžou se dostat přes tu těžkou bariéru, která je mezi náma a nima.
1: Myslím, že i ta naše protestantská část církve trošku rezignovala v historii právě na ty věmy, na atmosféru. Možná to teď doháníme svým způsobem třeba ve chvalách, ale pořád nám ještě třeba to kouzlo prostředí chybí. Je to tak?
2: Nemusí to být v chrámě, může to být v přírodě, jo? Může to být procházka po louce, v lese, může to být prostě nějaký jemný okamžik, kdy prostě se setká ta duše toho mladého člověka s tím soucnem, jak nás přesahuje ta nádhera té přírody a ta krása zapadajícího slunce. Ty okamžiky jsou prchavé, jo? Ale já mám pocit, že oni s nich žijí pak dlouho a na nás je, aby jsme se modlili. Když nemůžeme mluvit my, tak může mluvit Duch Svatý, tak ten, za nikoho se nikdo nemodlí, tak má malou šanci uvěřit. Ale pokud se někdo intenzivně modlí, případně postí nebo nějak duchovně bojuje, tak si myslím, že mu roste ta šance, že někdy se potká s tím Bohem a dostane tu příležitost pochopit, uvěřit a stát se součástí úžasného plánu spasení a nádherného příběhu, který jsme díky Bohu součástí.
1: Zkusím pojmenovat ještě jednu obavu, která mi občas nějak tak rezonuje v hlavě. Jestli v tom, co zvěstujeme o Bohu, o Kristu, není příliš mnoho lidského. Možná jednoduše řečeno, že je tam smícháno duchovno a duševno. Rozumím tomu, že to k těm mladým mluví, ale pro tu starší generaci je to možná málo, tedy z toho, co předáváme. Jak tohle dorovnat, nebo jak si v tom fakt porozumět? Co je málo? Co stačí?
2: Já si myslím, že nechápeme a nerozumíme jim. Ani já nerozumím pořádně svým dětem. A co můžu vnímat, že jim opravdu stačí zatím krátká intenzivní zkušenost, jedna myšlenka, jedna modlitba, dva, tři verše a jim to duchovně zasytí ten jejich hlad a tu potřebu, kterou tam mají a v klidu se jdou dál a mají třeba na týden pokoje. Jo? A pro mě toho protestanta, který prostě potřeboval tu těch 90 minut bohoslužby, aby se konečně aspoň trošku sklidnil, naplnil a pak ještě může klidně pokračovat dál, tak to přijde hrozně mělké a povrchní. Ale je to prostě znak téhle doby. Jo? Oni žijou ve zrychleném světě a musíme se naučit chápat ten jejich obraz toho těch tisíce věmů, co jim nabízí jejich mobil, počítač, myšlenky, plány, kamarádi, sociální sítě. A my jsme tam jako jeden střípek. Někdy mi to přijde jak nástěnka. Že si doma na tu nástěnku dají pár těch myšlenek ale k tomu tam přidají spoustu dalšího z tohohle světa a taky na nás, aby se tam dali aspoň něco málo z toho, co my považujeme, že pro nás je důležité. A bude fajn, když to bude přímo Pán Ježíš a nebudou to nějaké v tuchách vedlejší věci, které my považujeme za důležité, ale aby to bylo opravdu nejdůležitější. A to si myslím, že jim vyprávět o Ježíši, jaký on byl. A když tohle oni aspoň trošku někdy občas pochopí, tak si myslím, že to hrozně moc pomůže v tom, aby se mu dostali blíž a naučili se s ním chodit a jeho sami se ptát a s ním sami žít.
1: Když Ježíš říká, že je všechno ve všem, pořád myslím, že je to přece jenom o tom, že máme mu patřit opravdu se vším, s veškerým svým časem, s veškerými svými myšlenkami, věnovanou a investovanou energií a podobně. Není v kontrastu s tím právě ta střípkovitost, o které mluvíte?
2: Ale vemte si Ježíše, jo? On si povídá u studny s tou Samařankou a nakonec si řekne, hele, nezáleží, na kterým kopci se modlíš, ale aby to bylo v duchu a v pravdě. A s tím ona odejde a je naplněna a řekne a zmobilizuje celou svoji vesnici, celý tom Samaří, potom jde za Ježíšem. Někdy ty střípky jsou ty, co rozhodnou na té misce vah, kam ten člověk půjde. A my nevíme, kdy to bude. To je jak vítr, jak říká Ježíš Nikodemovi. Nevíš, kdy ten duch a vítr bude foukat. Ale prostě to je jeho práce. A tak si myslím, že na nás je, že někdy na ty svoje mladý možná moc tlačím, jak já bych chtěl, ale oni potřebují ten jemný, tichý hlas Ducha Svatého ve správný okamžik a on si je pak nasměruje sám. A že to nebude v církvi, no tak nebude, no. Bude to jednou za měsíc doma čtení z Bible, já budu za to vděčný, super. Bude to setkání v parku, který je nasměruje, až pak jednou si budou něco důležitého řešit, otevřou Bible a nejdou to tam. Za mě to stačí. My nemusíme dotlačit celého slona a říct, jo, slone, teďka budeš tady sedět a budeš to užívat s náma, když on tam nechce být. On chce svobodu a chce si najít svoji cestu.
0: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
1: Učíte se i vy něco sám od těch mladých, s kterýma mluvíte?
2: Jo. A to je nebrat se možná tak vážně. Možná se bereme všichni tu zem moc vážně a je potřeba se občas nad sebou zasmát a říct, jako já nejsem dokonalý a to nevadí. Bůh mě má rád a můžeme dál. A já to vidím na té naše prostřední dcerce, která prostě mě dává takovou zpětnou vazbu a ona ví spoustu věcí a je to někdy jako tvrdá kritika, ale zároveň si uvědomuju, že to myslí dobře, že mě má pořád ráda a chce mi ukázat ten svůj svět skrz to, co já nevidím. Jo? A ten její svět může být taky krásný, ale hrozně úzký a placatý. Já to nemůžu zbavit toho dojmu prostě na tložku jejich mobilu.
1: Pomáhá vám vaše profese lékaře v přístupu k mladým lidem?
2: Maximálně to pozorování. My se snažíme pozorovat, co mají naši pacienti za nemoc a nějak na to reagovat. A tak se snažím pozorovat svoje děti nebo mladí lidi, kde se s ním potkáme a ukázat jim, že tady je Bůh, který se o ně zajímá, který je miluje a který má pro ně něco speciálně připraveného, ať si ho sami zkusej.
1: Já se ptám proto, že vlastně teď se množí i pro nás lajky takové poplašné zvěsti, že veškeré používání sítí, mobilu, hledění do obrazovek a scrollování, že vlastně poznamenává mozek, takže i fyziologicky jsou ti lidé jiní.
2: No jo, no. Co s tím chcete dělat? To už nezměníme. To bude už jenom horší a bude to postupně víc a víc. A už budou i ty mladší víc a víc na tom závislí. A tohle jako asi nemáme možnost to zásadně ovlivnit. Leda by muselo jako vypnout všechno elektronické a zase vrátit zpátky, kdy budeme orat a používat koně a vrátíme se zpátky do středověku. Ale dokud ještě bude tady ta technologie, tak to je výzva pro nás, pro všechny, jak se v tom neutopit, v tom bezbřehem, kdy vlastně pravda není jedna pravda, ale jsou jich tisíce a každý den trošku jinak a v jiný formě. A bojím se, jak tenhle ten svět půjde teďka s umělou inteligencí, protože těch nabídek a možností těch fejků a falešných věcí bude hrozně moc a najít v tomhletom ten jeden správný tichý hlas, který řekne, teď se sklidni a teďka tady mluv s tím Bohem, který tě miluje, bude moc těžký, no. Ale je to výzva. Nejsme na to sami, máme společenství, máme chytrý lidi, máme zkušenosti dalších. Já myslím, že ta generace není úplně ztracená, záleží na nás, aby jsme si našli cestu aspoň na chvilku k ním. Nemusí to být tak, jak bychom si přáli, aby to bylo dokonalý, možná slevit ne na polovinu, ani na 20%, ale klidně na 5 nebo 1-2%. Ty naší snahy může přinést daleko víc ovoce, než budeme tlačit a nutit je do něčeho, co s čím oni nebudou bytostně přesvědčení.
1: Dnes už se mluví i o generaci A. V čem ta se zase liší?
2: Já musím ocenit vedoucí našeho společenství, že mi svěřili i svoje malé děti a já teďka po 20 letech z generaci Z mám najednou v besídce dětí, kterým je 8, 9, 10 a oni jsou úplně jiný. A oni jsou zvídaví a ta generace alfa potom roku 2012 a starší, oni jsou jak z jiného těsta. Oni mají zájem, ptají se, jsou aktivní. Možná to je tím, že mám jako vyselektovanou populaci hodných dětí z besídky, kteří ještě chodí do Scouta nebo Real Rangers a jsou takový slušňáci. Jo? Ale obecně, prostě mi přijde tady ta generace těch nejmladších, že bude úplně jiná. A že bude si muset navzdory tomu všemu najít cestu a oni takový jsou. Jo? Já jim to nevidím, vidím to na očích, jak je prostě zajímá a člověk je neopije rohlíkem, jednoduchým příběhem. Oni chtějí ještě dál a víc. A proč Bůh tohle a proč tamhle to a proč se to stalo? A tak nám to vysvětli, jo? Já to neznám, ta generace Z tam se neptají na vysvětlení. A tady ta generace alfa se ptá, tak to mě hrozně těší.
1: Vy vlastně máte docela pestrý život, když se věnujete dětem, tak
2: jo.
1: Máte s každou generací vlastně trošku jinak.
2: Ta generace alfa je speciální. Ten svět se do pár let zásadně změní, ale oni půjdou a ponesou něco, co do té doby nebylo. Jo? Tak oni budou muset přinést velkou oběť možná. A jak to nazval, dobré časy dělají měkké muže. Měcí muži dělají špatné časy a špatné časy zase dělají dobré nebo tvrdé muže. A hod, bojím se, že přijde teďka velké těžkosti v tomhle světě a ty těžkosti vykovou generaci alfa do toho, aby zvládla jít tady těma podmínkama v tomhletom světě a i na nás, aby jsme jim ukázali cestu, aby jsme jim dali do ruky Bibli, ukázali to světlo a nějak je připravili na to, protože oni půjdou a budou muset nést ten prapor víry dál. A myslím, že to bude mít hodně těžké.
1: Lze i jim nějak pomoct z naší pozice?
2: Jo, jít mezi ně a vyprávět. A vyprávět jim svoje příběhy, svoje zkušenosti. A v tuhle chvíli to je prostě vyprávět jim příběhy z Bible způsobem, který pro ně je přijatelný. A když si oni o tom můžou diskutovat. Oni fakt mají zájem, jo. Tak kdo máte děti v tomto věku, mladším, buďte s nima, čtěte jim z Bible, vyprávěte si s nima, ukazujte jim, protože oni jsou hladoví po tomhle tom. A to je generace, která je vysoce otevřená tomu poznávání toho duchovního světa. A může se pak stát, že se to zamotá a už nebude přilitost. Ježíš říká, choďte ve světlo, dokud je světlo. Až bude tma, tak nebude moc chodit. Tak my se snažíme a uvidíme, kam to všechno pán povede.
1: Předávat to, co máme, jak říkáte, to je velmi důležité. Na druhé straně předat můžeme jenom to, co sami máme. Takže vlastně stejně to začíná u nás samotných a naší pravdivosti. Je to tak?
2: Když nebudeme mluvit my, budeme mluvit kamení. Ještě, že to zůstanou po nás Bible a budou moc aspoň z těch Biblí si otevřít a číst. Teda si ještě budou mluvit česky, no. Možná bylo lepší v angličtině, aby jsme jim to nechali něco.
1: Doufejme, že čeština zůstane.
2: Taky.
1: Mým dnešním hostem byl Lukáš Stejskal, lékař, ale hlavně pro tuto chvíli a tento pořad člověk, který miluje mladé lidi a roky se jim věnuje a snaží se jim předat ty důležité věci osobní víry. Moc vám děkuji za váš čas.
2: Já děkuji za pozvání a hezký rozhovor. Mějte se krásně.
1: Přeju vám, aby vás pán Bůh provázal svojí moudrostí do všech dalších setkání a přeju hodně inspirace do toho, co děláte a co přinášíte. Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová. Přeji vám hezký den a těším se někdy příště naslyšenou.

Polož se mě na srdce jak pečeť, až budu zase nad svým životem brečet. Budu volná, narostou mi křídla, budu zase jenom pro tvoje žů zpívat, že je dobrá živá voda tvoje, že se napít můžu z nebeskýho zdroje, že jsi život dal i za mě v sásku, svoji lásku

Minula 9. hodina. Posloucháte sobotní ranní vysílání Rádia 7 s datem 6. června. Reprízy aktuálního vydání Klíčového slova nabídneme ve vysílání Rádia 7 ve středu ve 13 a ve čtvrtek ve 22 hodin. Premiérový díl odvysíláme za týden, tedy v sobotu v 8 hodin. Prostor mezi 9. a 10. hodinou dnes vyplníme hudbou, pozvánkami na blížící se akce, pohledem do kalendáře a kalendária nebo sobotním magazínem. Příjemný poslech vám přeje Kuba Lofítek.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

14. června proběhne od 15 hodin koncert Jenny a Kirsten, a to na náměstí u Fontány v Konstantinových Lázních v západních Čechách. Zazní písně a příběhy inspirované vírou, životem a nadějí a také slovo o odměně Bohem člověku nabízené. Koncert Jenny a Kirsten 14. června od 15 hodin, náměstí u Fontány, Konstantinovy Lázně. No a my si jednu jejich skladbu právě teď pustíme.

Hraničářů v učeň. To je víkendová akce ve stylu LARP pro děti od 8 let, kterou pořádá Royal Rangers. Od 19. do 21. června se všichni zájemci sjedou do křídel u Nového Města na Moravě. Hráči se připojí k jednomu z národů a společně se svými králi budou plnit úkoly, bojovat ve velkolepých bitvách a rozhodovat o osudu celého světa. Téma tohoto setkání zní Stíny nad stálým mořem. Podrobnosti o tomto setkání nabízí webové stránky www.rrlarp.cz.

Iniciativa Singles Plus pořádá další z výletů, a to 20. června. Bude to výlet údolím řeky Sázavy. Jedná se o výlet pro nezadané křesťany z protestantských církví. Na programu bude mimo jiné návštěva záchranné stanice Pavlov. Podrobnosti o tomto setkání i dalších aktivitách iniciativy Singles Plus najdete na jejich webu www.singlesplus.cz.

Touha potom, ať se stane Boží vůle v životě člověka, zněla v podání Terjen. Teď je před námi pohled do kalendáře, svátek má dnes Norbert a není bez zajímavosti, že toto jméno slaví i u našich východních sousedů a najdete ho i v křesťanském kalendáři. Toto staroněmecké jméno překládají jazykovědci jako slavný Severan. První složku totiž tvoří název Severu a druhou Beracht, což znamenalo právě jasný nebo skvělý.

nejsem sám, nebudu se zlého obávat. Na slunaných loukách uláhám, nic mi nechybí.

0: Kalendárium.
1: Připomeňme si některé události a osobnosti z historie spojené s 6. červnovým dnem. Června 1523 vzniká Švédské království, jehož hlavou se stal Gustav I. Vasa. Jeho dynastie stojí v čele království dodnes. června 1844 byla v Londýně Georgem Williamsem založena organizace mladých křesťanů IMCA. Sdružení, které od svého vzniku usiluje o uvádění křesťanských zásad do praktického života. V současné době jde o hnutí, které působí po celém světě. Má 45 milionů členů ve 124 národních organizacích. Vyloděním spojenců v Normandii začalo 6. června 1944 další fáze bojů o osvobození Evropy z nacistického područí. Italský protestantský teolog Giovanni Diodati se narodil 6. června 1576. Celý život žil v Ženevě, kam byla jeho rodina vykázána z italské Luky. V 21 letech byl na přímluvu Teodora Bezy jmenován profesorem hebraistiky na Ženevské univerzitě. Později se stává velmi oblíbeným a vyhledávaným pastorem. Jeho kázání se vyznačovala neohrožeností a nadšením pro život s Kristem. Diodati přeložil Bibli z originálních jazyků do italštiny a podílel se i na překladu písma do francouzštiny. Alexandr Sergejevič Puškin, ruský romantický básník, prozaik a dramatik, se narodil 6. června 1799. Bývá považován za zakladatele moderní ruské literatury. Byl velkým obdivovatelem Francie a především francouzské literatury. Jeho hrdinové se často cítí zbyteční a končí tragicky. Zajisté alespoň podle názvu budete znát jeho román ve verších Evžen Onegin nebo tragédii Boris Godunov. Německý spisovatel Thomas Mann se narodil 6. června 1875. V roce 1929 získal Nobelovu cenu za literaturu. Z díla uveďme například román na biblické motivy Josef a jeho bratři. června 2010 umírá Ladislav Smoljak, český herec, režisér a scénárista. Vůdčí postava divadla Járy Cimrmana. To založil spolu se Zdeňkem Svěrákem a dalšími přáteli v 70. letech 20. století. Kalendárium pro vás připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

0: O projektu Oázy, který funguje pod organizací Hope for Kids, nemluvíme na Rádiu 7 poprvé. Slouží pro děti na školách jako prostor pro stišení. Je vůbec možné docílit toho, aby se děti dokázaly ponořit do ticha? Ptali jsme se Elišky Cajskové.
1: Je to překvapivě možné, překvapivě právě proto, že se ocitáme ve školním prostředí, kde tedy opravdu ten klid spíše nebývá, natož ticho. Daří se nám to tím, že my vlastně tu oázu se snažíme co nejvíce jakoby odlišit od toho školního prostředí. Hodně používáme různé světelné řetězy, světýlka, deky, látky, výzdoba, různá taková do té místnosti, takže děti vlastně vstupují už třeba i v té třídě, je příšeří, je zatměno vlastně, nebo zatažené žaluzie a oni vstupují do takového přítmí, kde jsou ty světýlka, hraje tam taková jemná tichá hudba, už hnedka třeba ucítí i nějakou tu vůni, kterou tam používáme. I vlastně před vstupem do oázy se snažíme těm dětem říci, že cílem je, aby tam byl klid a že tedy mohou šeptat, pokud si potřebují něco sdělit. Takže oni opravdu, naprostá většina dětí to zvládá úplně bez problémů, že to akceptují, vstoupí do toho úplně odlišného prostoru a už ten vstup někdy je takový jako wow, tady je něco zajímavého, něco úplně klidného a krásně se tomu jako poddají. A častokrát učitelé jsou překvapení, že přivedli nějakou divokou třídu a ty děti to úplně krásně akceptují a ponoří se do toho klidu, že si tam samostatně procházejí ta stanoviště.
0: Přibližuje oázu jedna z lektorek Eliška Cajsková. Více o práci Hope for Kids se dozvíte na webových stránkách www.hope4kids.cz.

0: Čas na osobní stišení, modlitby, rozhovory a mnoho dalšího, to nabízí setkání pro muže kolem ohně, které právě probíhá v obci Křídla u Nového Města na Moravě. Jedním z pořadatelů víkendu je Tomáš Polívka.
1: Já bych chtěl na tomto víkendu se podívat trošičku nebo nahlédnout do té hloubky, co každý z nás si v životě neseme, jakou výbavu jsme dostali a co s tím také můžeme udělat. Protože opět v Bibli se píše, Pán Bůh nám dokonce zaslibuje, že nám dá srdce z masa, že on dokáže proměnit i srdce, které je třeba zraněné, které je jako stuhlé, které je prostě plné bolesti, na něco úplně jiného. To je to, co vyhlížíme právě součástí té boží pomoci. A je to něco, co myslím, každý křesťan vlastně má očekávat ve vztahu s Bohem, že to centrum jeho bytosti se bude proměnit. A protože to je střed našeho bytí, proto to má samozřejmě obrovský dopad a efekt na to, jakými jsme chlapi, jakými jsme muži, jak žijeme náš život.
0: Dává do pozadí akce nahlédnout organizátor Tomáš Polívka. Chlapský víkend s tématem Srdce chlapa potrvá až do zítřejšího dne.

0: Ve čtvrtek 4. června proběhl druhý ročník hudebního minifestivalu Malý prátr, který propojil bohoslužbu s hudebními vystoupeními. Co vyjadřuje název akce, prozradil Ondřej Macek.
1: Takový odkaz na to, že v místě našeho kostela nebo respektive naší fary stávala výletní restaurace, která se jmenovala Kleiner Prátr a měla evokovat velký prátr, který byl ve Vídni. Byla asi docela oblíbená, byla hnedka pod Špilberkem a lidi do ní rádi chodili. Ale na konci 90. let 19. století už krachovala a vznikající evangelický sbor v Brně si poměrně výhodně koupil a pak na její místě postavil faru a vedle kostel. Takže my se tady tím názvem snažíme vrátit k tomu, že původně zde stála hospoda nebo restaurace a jak si říkám, že pán Ježíš možná někdy chodil raději mezi lidi než do chrámu, tak k tomu trochu odkazujeme tím názvem.
0: Vysvětluje Ondřej Macek, farář a statutár prvního sboru Českobratrské církve evangelické v Brně, který se na organizaci minifestivalu podílel.

0: Už z názvu sdružení Singles Plus plyne, že se věnuje nezadaným lidem. Čím se ale liší od klasických seznamek? Odpovídá František Flek.
1: My jsme už úplně na začátku si jasně řekli, že se od seznamek klasických budeme chtít distancovat. Spíš v tom zaměření, taky v tom složení toho programu. Vždycky říkám na pobytech pro nezadaný, že to, jestli si tady najdete budoucího životního partnera, je pro nás naprosto vedlejší efekt. Jako dochází k tomu, za to jsme jako rádi, ale vlastně neděláme žádný prvoplánovitý aktivity k tomu, aby k tomu došlo. Je to čistě na těch lidech. My děláme ten krok, který je předtím. To znamená, my potřebujeme ty lidi dostat na jedno místo, aby se mezi nima vytvořil zatím vztah bratr-sestra. Aby prostě o sobě věděli, že jsou tady ještě další nezadaní lidé v českých církvích. Jak jsem říkal, většinou v tom sboru jsou 3-4, k tomu jsou ještě věkově jako od sebe třeba dál, že je taková nesourodá skupina, když jdete na jednodenní akci nebo na pobyt pro nezadané, kde je vás 50 nezadaných, tak už je to trošku jiná situace.
0: Říká kazatel Církve bratrské Kladno František Flek. Pokud se o Singles Plus chcete dozvědět více informací, ať už o jejich službě nebo pořádaných akcích, navštivte webové stránky www.singlesplus.cz.

pomalu ale jistě míří k hranici 10. hodiny. S poděkováním za společně strávený čas se loučí Kuba Lofítek. Mějte příjemný víkendový den a buďte s Bohem.

0: jako touha, které není konce, jako nejjasnější slunce, co hřeje moje ruce. Jako struna, co k mojí duši mluví, jak oceán, když šumí.
1: Přelaďte se na lepší myšlenky. Rádio 7.
2: Desátá hodina je za námi. Prožíváme sobotu 6. června. Znělka připomněla, že posloucháte vysílání Rádia 7, kterým vás bude od této chvíle provázet Petr Raus. Jak vypadá naše dnešní programová nabídka? Sousloví kognitivní well-being nemusí být na první dobrou obecně srozumitelné. Řekneme-li zdravá mysl, zdravý rozum, zdravé přemýšlení, může to být pochopitelnější.

Milan a Tom Michalkovi se v talk show No Filter zaměří právě na tuto oblast. Připojte se k poslechu od 10:15. V dětství většinou netušíme, co budeme dělat jako dospělí. A někdy nás nakonec překvapí, kde se ocitneme. Mnoho lidí a organizací vynakládá úsilí a ve svém volném čase se věnuje práci s dětmi a mládeží, aniž by věděli, jestli to přinese nějaké ovoce. Povzbuzením může být příběh obyčejného chlapce z malého města, který začal chodit do volnočasového klubu, aby nějak vyplnil čas. Příběh Jana Šedy, který je v současné době zástupcem pastora v brněnském City Houseu, si můžete poslechnout ve fortepiánu v 11 hodin. Neseď doma. Pojď ven. Tak zní část refrénu písně Pojď ven v podání dětské skupiny Brouci. S vedoucími Noemi a Filipem Macurovými si Karolína Vološinová povídala o jejich začátcích, o tom, jakou přidanou hodnotu jim dětská tvorba i vystupování přináší. Za mikrofon usedla také trojice zpěváků, Anička, Madlenka a Jonáš, aby se podělili nejen o své oblíbené písně z nové desky. Nalaďte si pohovku pro všechny malé i velké chvilku popolední. Když člověk navléká korálky, má si nechat na nitce alespoň kousek místa, jinak se špatně dělá závěrečný uzlík. To je známá věc. Samozřejmě si na to dáme ke konci korálkové hodiny pozor. Do té doby ale budeme do vysílání posílat jeden pohádkový a písničkový korálek za druhým. Přidáte se s dětmi po jedné hodině odpolední ke korálkovému navlékání? Po 14. hodině budeme listovat knížkou Jana Vopoleckého Směr je jasný, ve které autor nabízí zajímavé glosy z vlastního života. Navíc má dar vnímat přesah a právě to dělá z jeho krátkých esejů velmi zajímavé čtení, tedy ve vašem případě poslouchání. Tak si ho nenechte ujít. Tvorba Boba Fliedra je věnována hlavně dětem, ale i dospělí se snadno nechají zaujmout chytlavými melodiemi a nevšedním zpracováním textů. Výběr z jeho tvorby připomenou písničky z archivu v 15 hodin. Vnímat nastavení a potřeby druhého se může zdát jako velká a někdy ne úplně snadno naplnitelná výzva. Právě k ní pozve Jiří Hurta v pořadu Studna slova. U vydání s titulkem Ohleduplnost pomáhá se potkáme od 15:30. Naše doba oceňuje výkon. Žijeme pod tlakem, jestli jsme dost dobří, jestli budeme na všechno stačit, jestli vyhovíme všem očekáváním, která lidé kolem nás mají. Jako balzám zazní do takové situace Kristova slova, trošku si odpočiňte. Uvažování o odpočinku nabídnou poklady z archivu v 16 hodin. V závěrečném dílu série o rodině jako zrcadle nebeských věcí zkoumáme svatební hostinu. Kam to všechno směřuje? Od jídla, které sdíleli izraelští starší s Bohem nahoře Sínaj, přes Ježíšovo nasycení 5000, až po závěrečné zjevení nám Bible ukazuje na to, že se celá Boží rodina jednou sejde u jednoho stolu. A u toho stolu je místo pro každého z nás. Těšíte se? Pozvání uslyšíte v relaci Kudy kam po 17. hodině.

Svátek má dnes Norbert a není bez zajímavosti, že toto jméno slaví i u našich východních sousedů a najdete ho i v křesťanském kalendáři. Toto staroněmecké jméno překládají jazykovědci jako slavný Severan. První složku totiž tvoří název Severu a druhou Berát, což znamenalo právě jasný nebo skvělý. Připomenout dnes můžeme Norberta z Xantenu, duchovního, který žil ve 12. století. Jeho jméno je spojeno se založením řádu premonstrátů, který se ve středověku významně podílel na šíření vzdělanosti. Všem Norbertům dnes blahopřejeme, ať je vám Pán Bůh milostivý a vede vás a chrání nejen v tom dnešním dni.

0: Jak pěstovat zdravou mysl, zdravý rozum, zdravé přemýšlení? Inspiraci z Bible i ze zkušeností, které přináší každodenní život, nabízí právě začínající pořad.
1: Tohle je No Filter, pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
2: Buď zdrav, už po čtvrté se scházíme nad tématem zdraví v pořadu No Filter a jsem tady já, Tom Michalko, a můj táta.
3: Milan Michalko.
2: Ahojte, buďte zdraví. Zdravý.
3: Máme dobrou kávu.
2: Je to tak.
3: Kterou už máš kávu dneska?
2: Dobrá otázka, vzhledem k tomu, že jsme začínali první natáčení dneska 7.30, tak asi... čtvrtou. To není moc.
3: Je to buď zdrav.
2: Je to buď zdrav. Je čtvrtá hodina, takže...
3: Jo. Já jsem slyšel, že tři jsou jako ještě dobrý, ale...
2: nevím, no. Tak otázka, co je teda důležitější, jestli pocit, anebo to fyzické zdraví a srdce. Dobře, tak už jsme si tedy řekli, co je zdravé.
3: Co je nezdravé. Fakt? Já mám teda dneska. Tři? Já mám třetí dneska, no.
2: Tři jsou v pohodě.
3: Jako to bylo, my jsme kdysi dělali nějaký seminář s Vítěm Šmajsterlou, což je gastroentero... Já to nevím říct. Encosi? Teda prostě jako s břichem, prostě všechno. A my jsme měli samé různé jako semináře, workshopy, takové duchovní strašně. Ano. A on tam měl teda o jídle a tak. No a jako jediná myšlenka, s kterou lidi odcházeli, že tři kávy jsou ještě v pohodě. Jako,
2: dobře, jo, dobře.
3: To bylo prostě největší duchovní požehnání, všem se ulevilo.
2: A tři piva jsou v pohodě. Tam už se to láme.
3: Tam už nevím. No. No ale o těle budeme ještě až příště mluvit.
2: Takže jo, dneska, o těle ještě máme čas.
3: To máme ještě spoustu času.
2: Ještě spoustu času. A se zatím jako držíme těch abstraktních, těch tak, jako tak, virtuálních.
3: Tak. Protože až budeme o těle, tak
2: to je horší. Ale už jsme byli dvakrát na tenis spolu.
3: No.
2: Tuto sezónu.
3: Ano.
2: Respektive třikrát jsme hráli, ale dvakrát jsme byli vyloženě trénovat.
3: Cítím to v kříži.
2: Tak, takže se posouváme. Ano. Nejvtipnější bylo, že jsme se to jako systematicky aj natáčeli, ať tak vidíme tu zpětnou vazbu. A pak jsme si taky natočili tu hru.
3: Jo.
2: Bylo to teda pěkně k smíchu, no.
3: Je to směšné, ale... no. Jako člověk si říká, jak asi dobře vypadá,
2: No.
3: To byl výborný úder.
2: A pak takový oblouček. Pomalinku to letí.
3: To nepomohlo, no.
2: A to video to samozřejmě zkresluje.
3: No, já si myslím, že to prostě zase to bylo jako z podhledu.
2: Ano.
3: Kdyby to bylo jako z nadhledu, jak to vždycky bývá v televizi.
2: Přesně, tak... Nevadí, no. Tak věnujeme se tématu zdraví, nebo respektive well-being, jako mít se dobře, nebo zdraví, ale takový ten všeobecný pohled na člověka, jo. Nejenom na to fyzické zdraví, nebo mentální, duševní, ale vyloženě hledáme nějaký ten balanc, nebo jak se tomu věnovat, na to si dávat pozor.
3: No a už jsme prošli vlastně úplně takový obecný úvod k tomu, ano. Potom buď zdrav v emocích, buď zdrav ve vztazích a dneska teda jdeme na buď zdrav tvoje mysl.
2: Jo. My jsme to v té úvodní epizodě nazvali něco jako kognitivní zdraví, ale v podstatě se budeme věnovat mysli, přemýšlení a zdraví tady v této oblasti.
3: Takže kognitivní well-being, jo, to je to dost moc, komplikované.
2: Moc jako, no, to k nám nesedí, k našemu slovníku. Tady bychom si pozvali nějakého studovaného odborníka, ale myslím, že mysl je v pořádku použít. Tak máš k tomu nějaké myšlenky?
3: No, mám, no, jakože jak se na to dívá písmo, boží slovo, tak určitě myslím si, že na první dobrou by vás asi napadl verš Římanů 12.2 a nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli. Jo, tady to je, abyste mohli zkoumat, co je boží vůle. Tak tohle to je asi takový klíčový verš, který pro mě je potvrzením toho, že se tím máme zabývat, jo? Mm-hmm. Že to není nedůležitá věc, prostě proměňujte se, obnovou své mysli. A to je přesně, myslím, že ten kognitivní, jak se tomu dneska říká, jako well-being, nebo prostě ať je zdráva tvoje mysl. A vlastně, když se bavíme o tom kognitivním, nebo o tom, tak je to všechno, co vlastně je rozum, paměť a přemýšlení, které potom ovlivňuje nějak chování samozřejmě. Jo. Čili jenom, abychom věděli, že dneska se chceme bavit o rozumu, paměti, přemýšlení a prostě jak v tom máme být zdraví nebo udržovat si zdraví. No ale ten biblický verš, to je vysloveně, obnovujte se, proměňte se obnovou své mysli.
2: Obnova smýšlení je vlastně i pokání, že?
3: Tak.
2: Takže i pokání nebo vůbec to, z čeho vycházíme, to, že vlastně si uvědomujeme svoje hříchy nebo špatné věci, které děláme, tak je taky obnova mysli. Jo. Máš ten nový začátek.
3: Tak. Rozhodně toto je jeden z těch prvků, který do toho podle mě úplně zapadá. Pak ještě, když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si říkal, tak které biblické postavy měly nejlepší kognitivní zdraví? Aha. Tak jako zajímavé, jo. Myslím si, že vážně jsem objevil úplně neuvěřitelný příběh zase. No. A to je příběh Abigail. Mm-hmm. Když to jenom zhrnu, je to první kniha Samuelova, myslím, že 25. kapitola, jo, je to tam. Mm-hmm. A je to strašně zajímavý příběh, takže to je první doporučení, otevřete si první Samuelovu 25 a podívejte se, jak zvládala stresovou situaci Abigail, jo. A když to zkrátím, tak prostě její manžel, který se jmenoval Nábal, jestli se nepletu, prostě strašný neruda, jo, úplně tam je popsaný úplně v nejhorším světle. A teďka David přišel, protože je chránili, byl to bohatý člověk, chránili je, přišel, jestli by mohl dostat něco od něho jako ta jeho družina. Mm-hmm. On je vlastně vypoklonkoval pryč, vyhodil je. David se naštval, řekl, tak tohle si necháme líbit a šel vlastně je potrestat, jo, s vojskem. Zjistila to Abigail, jeho manželka, toho Nerudy teda. A vlastně vyšla vstříc Davidovi. A teďka je tam prostě ten koncert toho jejího nastavení té mysli. Jako vážně, když se potom podívám, jako jsem si dělal nějaký rozbor toho, jako neuvěřitelně vlastně inspirativní přístup, jo. Takže když to vezmu, tak to, co tam vidíme, že prostě sklidňuje situaci s pokorou, jo. Označí viníka, jo, té situace, připomene Davidovo poslání, a potom ještě varuje před tím, co by se stalo, kdyby se stalo něco. Hele, to byla neuvěřitelná jako inspirace k tomu, jak ona měla nastavenou mysl, jak to prostě zvládla a vlastně zachránila celý ten rod, jo, protože vypadlo to, že David je fakt jako připravený je zlikvidovat. Jo. A David na to reaguje a požehnán buď tvůj důvtip. Jo. No, takže hrozně, hrozně dobrý. Takže inspirace, myslím si, že ona je skvělým příkladem zdravého myšlení.
2: Aha, je tam nějaká sebevědomí, je tam přemýšlení mimo klasický box a nějak tím vlastně přinesla nějakou naději, že, do toho, do té situace a sílu, nebo takovou tu mentální sílu to prostě prosadit.
1: Zaujalo vás toto téma a chcete slyšet celou neskrácenou verzi? Stačí otevřít stránky citychurch.cz a kliknout na tlačítko No Filter Speciál. My vám pošleme odkaz na neskrácenou verzi epizody přímo na váš e-mail. Děkujeme, že nás posloucháte.
2: Já jsem nad tím kognitivním zdravím přemýšlel i mimo biblicky, protože jsem vlastně přemýšlel, jak si to sám sobě vysvětlit. A pokud jste měli někdy, používali jste někdy jako počítač, který už má něco za sebou, tak jste si možná všimli, že při nějakých složitějších akcích a jak už tam otvíráte třeba nějaké 48. okýnko v Chromu v prohlížeči, tak ten počítač se jako zadýchá celkem a nenutně třeba jako vytráčkem, ale už to jako není tak plynulý zážitek z toho provzdání a z té práce jako předtím. A tam mysl vyšla možná trošku připodobnit k takové té operační paměti, jo. Nebo k takovému tomu, no prostě, aby se ten počítač mohl nadechnout, potřebuje mít volnou operační paměť a tím pádem je schopný vlastně pracovat rychle a efektivně. Někteří jako uživatelé novějších MacBooků už toto moc nezažívají, protože to jako nevím, čím byste to museli zahltit, aby to jako nestačilo tomu, co člověk potřebuje na každodenní fungování na kancelářskou práci. Nebo i střih videa, každopádně mám pocit, že to je něco, co... Že to není o tom, kolik máš titulů, nebo jak komplexně přemýšlíš, ale vlastně jakou máš kapacitu toho výkonu procesoru, jo. Nebo té ramky na to, aby si fungoval v tom světě, aby tě to jako nepřehltilo a vlastně, aby si byl schopný zpracovávat ty myšlenky. Mm-hmm. A to je možná i ta obnova, to pokání, nebo ta obnova mysli z těch Římanů, je to, že ty občas ten počítač potřebuješ restartovat, obnovit tu mysl, aby byla prázdná ta paměť, protože je zahlcená, obnovit ji a máš vlastně volný prostor pro to, aby si znova vyvíjel aktivitu v nějakých myšlenkách a necyklil se v nějakých procesech, které už jsou jako zaběhnuté a už ti tam dva týdny straší otevřený košík někde a nedokončený nákup, protože jsi to rozmyslel, nechal jsi to tam a bere ti to rámku úplně zbytečně, protože jsi něco nedokončil.
3: Nebo je něco nevyřešeného v životě a vlastně tak, jede, ti tak, ano, jede ti to na pozadí.
2: Jede ti to na pozadí a bere ti to mentální kapacitu. Jo, té mysli to bere kapacitu.
3: Ale i žere baterku vlastně.
2: Žere baterku, jo. Nemůžeš spát, nemůžeš jako vlastně obnovit tu mysl, což je taky spánek, je obnova tvojich myšlenek, protože ti přechází z té krátkodobé paměti do té dlouhodobé paměti, což je jako důležitý proces, který když jako člověk nespí kvalitně, nespí dobře, tak vlastně je náchylnější k různým nemocem, fyzickým i těm duševním, a nebo těm kognitivním, že? Takže potřebujeme pracovat i s tou pamětí, s tou myslí, nějakým jako komplexnějším způsobem přemýšlet, jako hele, to má omezené množství kapacity a tady už je to za hranou a může to být nezdravé, může mě to někde brzdit.
3: To je dobrý příklad, no, s tím kompem si to asi každý dovedeme představit.
2: Jo, ano.
3: Že prostě něco běží na pozadí a teďka ty nemáš vyřešeno a teďka to je přesně o tom jako rozum, paměť, přemýšlení, prostě mysl. Prostě máš zapranou mysl, žere ti to baterku.
2: Jo.
3: No tak co s tím?
2: To já nevím.
3: Jako upgradeujte, jo?
2: Upgradeujte, navyšte paměť. Zkuste obnovit operační systém.
3: Jo? Tak určitě, víš co, myslím si, že jako to pokání, nebo vlastně ono zase dostáváme si jako na hranici samozřejmě taky jako těch duchovních věcí, jo? Ale já si myslím ještě jednu věc taky, že vlastně k té správě té mysli a myšlenek je hodně důležitý jako jeden prvek, který nevím, jestli se nám evangelikálům úplně hodí do krámu, a to je vlastně zpověď. Jo, že vlastně být k někomu otevřený, prostě upustit ten ventil, moci to někde verbalizovat a samozřejmě v evangelikálních kruzích my nemáme tento úřad, jako nebo... Ale myslím si, že v tomto jako smyslu ta podstata té katolické zpovědi vlastně je velkým pomocníkem v tom well-beingu nebo prostě v duševním zdraví, nebo mysli. Jo, samozřejmě tam je to propojeno zase ještě s nějakým vyznáním hříchu nebo s nějakýma prostě liturgiema, jo, ale vůbec jako, já si myslím, že vlastně tohleto, když vezmu jako praktický příklad, to je přesně rozdíl mezi Jidášem a Petrem. Jo. Jidáš prostě zradil a když si uvědomil, co udělal, si sáhl na život, jo. Petr stejně tak zradil, jo. Ale co vidíme vlastně, jo, je tam pokání a hned na první dobrou už byl se svými přáteli, jako jo. Což muselo být strašně těžké, jako jo, protože měl razítko jako zrádce vlastně, ale vlastně udělal správnou věc. Vyznávej ty hříchy jedni druhým, jo? Já si myslím, že to je ta podstata té zpovědi, ať je to, jak je to, jo. Ano, ano. Ale že vlastně on to udělal, že prostě se vrátil do toho prostředí i se svým selháním, se svými prostě špatnými myšlenkami a vlastně skončil jako dobře, jako jo. Takže to je ten velký rozdíl mezi těma dvěma postavama, ale myslím, že toto je jeden z prvků, který vlastně je velmi důležitý, jako jo. Mít si s kým povykládat.
2: No. Jo. No, to je super a je to krásný praktický příklad. Když bychom pokračovali v těch praktických věcech, já si myslím, že informační dieta je taky něco, co nám může pomoct nepřehlcovat tu mysl. Pokud se cítíte přehlcení, tak to může být už jenom tím, že těch informací je prostě moc. Je toho násobně víc, než jste třeba s jakým množstvím informací jste vyrůstali, nebo v jakém prostředí jste byli. Teď v posledních možná 20 let se to násobuje každý rok, mám pocit. Já už třetí měsíc nemám Instagram a je to moc fajn. Nepotřebuju ty informace, protože některé věci mě chybí, protože chci vidět, co se děje. Ale není to nutnost a vlastně pokud se cítíte přehlcení, tak možná i ten Instagram není špatné na chvíli deaktivovat. Jo. Nebo TikTok, nebo já nevím. Jo. Prostě já chápu, je to taky forma vzdělávání dneska. I na TikToku najdete vlastně vzdělávací materiál.
3: No jasně, podíváš se, jak se hraje backend. Jako.
2: Přesně tak, jo, podání, jo, všechno.
3: Jako, víš co, to bude jako tvůj problém teďka, jo, protože já se jako najdu na Instagramu. No,
2: skvělně, tak změříme potom screen time, kolik času kdo kde tráví. Ale je taky možná otázka, jak kvalitní informace jako do sebe dáváme, kolik procent z toho TikToku je něco, co ti pomůže v pracovním životě, osobním životě, jasně, jsou tam i biblické věci, možná ti to pouzbudí, jo. A jako nic proti tomu, já nejsem tady žádný, jako, já se sám částečně se živím tím, že tvořím tenhle ten obsah, takže jako, bych byl sám proti sobě, ale možná je tam velké procento taky toho, co tě přehlcuje zbytečně. Otázka je taky vůbec informace, co týče nějaké politiky. Potřebuji opravdu být tak hluboko v téhleté, jak se říká dneska, králičí noře, kde se podloříte do nějakého tématu a už není cesty ven. Prostě ta chodba je, má různé zákoutí a už se v tom ztratíte. A
3: číst každý Donaldův post.
2: Asi to není úplně to, co mě pomůže pro zdraví mé mysli. To určitě ne. Ale česká politika si na tom nebude moc líp.
3: Tak jo. Takže,
2: otázka je, jestli to potřebuji na každodenní bázi. Samozřejmě chceme být angažovaní ve společnosti. Jo. Bez pochyby, samozřejmě. Ale otázka je, jestli úplně všechno potřebujeme, jestli tam jako zbytečně není to FOMO, fear of missing out, takový ten strach z toho, že mi něco uběhne, unikne, FOMO se tomu říká, tak jestli to není něco, co mě jako limituje.
3: A já si myslím, že jedna věc je ta redukce toho, co ty říkáš, ale druhá věc je potom jako naplnění. Jo? A teďka vlastně nebavíme se úplně o duchovní věci, jo? To už jsme jednou jako otevřeli duchovní věci, ale tady je to fakt jako mysl. Jo? Já jsem mluvil teďka s jedním člověkem, který je v takové těžké životní situaci a on ji nemůže změnit. Jakože něco se děje v nějakém okolí, co na něho doléhá těžce, ale on to nemůže změnit, jo. Ale když jsme o tom spolu mluvili, tak já jsem říkal, OK, ty tu věc nemůžeš změnit, ale můžeš změnit sebe. Prostě můžeš jednou týdně udělat něco pro své duševní zdraví, jo. A to si myslím, že často je taková jako, OK, jsme často v těžkých situacích, které nemůžeme změnit, ale můžeme si 2 hodiny týdně najít pro duševní zdraví, jo. A to může být úplně jako můj nápad, jo. Začít se zajímat astronomií, jo. Protože to je neuvěřitelný poklad zázraku, který tam člověk ho vidí, jo, nebo architekturou. A to nemusíš jezdit prostě někde do Francie nebo do Itálie. Tady prostě žijeme v nádherném prostředí, kde za každým kopcem máme jako hrad nebo zámek, ale když člověk začne se zabývat historií třeba, jo, nebo vlastně najít si něco, co je fakt jako hobby, jo, a začít jako o tom něco studovat, myslím si, že je to ta duševní jakási naplnění, jako být zvídavý. Jo? To si myslím, že je obrovská věc. Jako přirozeně jsme zvídaví, někdo víc, někdo míň, ale někdy v těch životních jako neodkladnostech vlastně ztratíme tu zvídavost. Jo?
2: Jo, to je pravda. No, tak já si myslím, že se pomalu blížíme ke speciálu. A to jsme ještě neprošli teda zdaleka všechno, co tu vidím v poznámkách. Takže já si myslím, že bychom se mohli věnovat ještě ve speciálu takové to spoléhání se na Boha v uvozovkách, takové to jako není něco, čím si omlouváme naši lenost, kognitivní mysl, jo, takové to přemýšlení, nízké přemýšlení, no malé přemýšlení, jestli to není něco, co nás náhodou nelimituje.
3: To je pravda, prostě já si někdy fakt myslím, že odpověď budu se za to modlit
2: může být
3: lenost.
2: Lenost. Jo. A taky to spoléhání se, někdy si víru a takové to spoléhání se, že se to nějak stane, zaměňuje. Mm-hmm. A pak si myslím, že bychom se ještě mohli si trošku připomenout něco málo z mashupu, kde úvodní slovo mashupu měl Saša Fleck a mluvil o aha momentech.
3: Jo, jo.
2: Mm-hmm. A myslím, že aha momenty jsou právě klíč, které, abychom byli průběžně schopni dělat obnovu naší mysli. Jo.
3: Super, tak pojďme do toho. A loučíme se
2: za
3: s vámi za týden.

0: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
1: Skončila repríza pořadu No Filter. Příští premiéru tohoto pořadu vám nabídneme v pondělí předpolednem ve 11:15.

0: života.
1: Kalendárium.
2: 6. června roku 1523 vzniklo Švédské království, jehož hlavou se stal Gustav I. Vasa. Jeho dynastie stojí v čele království dodnes. V roce 1844 byl 6. června v Londýně Georgem Williamsem založen Spolek křesťanských mladíků, sdružení, které od svého vzniku usiluje o uvádění křesťanských zásad do praktického života. V současné době je označováno zkratkou svého anglického názvu jako IMCA. Hnutí dnes působí po celém světě. Zdaleka se už nevěnuje pouze křesťanským mladým mužům. Má 45 milionů členů ve 124 národních organizacích. 6. června 1944 začíná vyloděním spojenců v Normandii další fáze bojů o osvobození Evropy z nacistického područí. 6. června 1576 se narodil Giovanni Diodati, italský protestantský teolog. Žil celý život v Ženevě, kam byla jeho rodina vykázána z italské Luky. V 21 letech byl na přímluvu Teodora Bezzi jmenován profesorem hebraistiky na Ženevské univerzitě. Později se stává velmi oblíbeným a vyhledávaným pastorem. Jeho kázání se vyznačovala neohrožeností a nadšením pro život s Kristem. Diodati přeložil Bibli z originálních jazyků do italštiny a podílel se i na překladu písma do francouzštiny. Roku 1799 se 6. června narodil Alexandr Sergejevič Puškin, ruský romantický básník, prozaik a dramatik. Bývá považován za zakladatele moderní ruské literatury. Byl velkým obdivovatelem Francie a především francouzské literatury. Jeho hrdinové se často cítí zbyteční a končí tragicky. Určitě budete přinejmenším podle názvu znát jeho román ve verších Evžen Onegin nebo tragédii Boris Godunov. V roce 1875 se 6. června narodil Thomas Mann, německý spisovatel a čestný občan českého městečka Proseč. V roce 1929 získal Nobelovu cenu za literaturu. Z jeho díla uveďme například román na biblické motivy Josef a jeho bratři. 6. června 2010 zemřel Ladislav Smoljak, český herec, režisér a scénárista, vůdčí postava divadla Járy Cimrmana. To založil spolu se Zdeňkem Svěrákem a dalšími přáteli v 70. letech 20. století. A v roce 2015 zemřel 6. června Ludvík Vaculík, český prozaik, fejetonista a publicista, autor manifestu 2000 slov a zakladatel samizdatové edice Petlice, vznikla v roce 1971. Z poslední tvorby stojí za to připomenout především jeho sloupky Poslední slovo v Lidových novinách. Ze starších děl zmíníme román Sekira.

již vede až za kříž. Zjev tvou slávu dávnou, když tichý přicházíš. Kde všednost víru zlomí, obnov boží chrám.

0: tichý přicházíš.
1: Píseň Tichý přicházíš zpívala skupina Souznění. Po ní Jamie Kimmett s písní Since I Met You. Od té doby, kdy jsem tě potkal nebo poznal. Od té doby, co jsem tě poznal, mi hraje v srdci nová píseň. Naplnil si mé srdce, až přetéká. Všechno si natřel novými odstíny. Od té doby, co jsem tě poznal, mé hříchy leží v hrobě. Můj dluh je splacen. Už nikdy nebudu stejný jako dřív.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Najdete nás i na Facebooku. Stačí zadat facebook.com/radio7.cz. Jsme také na Instagramu jako Radio 7 Česky. Sledujte, co se u nás děje.

Znělka připomněla 11. hodinu. Dnes je sobota 6. června. Posloucháte vysílání Rádia 7, kterým vás provází Petr Raus. Fortepiano.

0: Snad každý z nás rodičů si někdy položí otázku, co z toho našeho dítěte bude. U někoho se to už v dětství ukazuje, jakou cestou v životě půjde, ale často to není jasné ani v dospělosti. A jak to měl můj dnešní host Jan Šeda, o tom si budeme povídat v následující hodince. Vítejte při poslechu Fortepiana. Z Rádia 7 vás zdraví Lenka Malinová a zároveň zdravím i Honzu Šedu, kterému všichni říkají Čenza. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Já se nejdřív musím zeptat, když jsi Jan, kde se vzal ten Čenza?
1: Jasně, my jsme měli v církvi, kde jsem vlastně vyrůstal, kam jsem chodil, tak jsme měli přehonzováno mezi mladýma, takže se začali dávat

0: z dívky. A já jsem tenkrát přecházel do mládeže a tam byl jeden Honza, kterýmu se už říkalo Čenza, a on měl i další přezdívky a on ve stejný moment pomalu tak odcházel a já jsem svým způsobem převzal tu jeho přezdívku, takže jsme tam byli tenkrát ještě Čenza a Čenzik, aby se to rozdělilo trošičku, ale skončili tam Honzové i jako Čáp. A tak, takže jsem
1: to
0: skončil
1: ještě dopadlo
0: s Čenzou.
1: Dobře, to se no, dopadlo ještě dobře.
0: A já už jsem na Čápa zvyklý, ale...
1: Čáp taky.
0: No, Klapák nebo Čáp. Takže každý měl svou přezdívku, protože jinak jsme se otáčeli všichni.
1: A mělo to nějakou souvislost?
0: Já jsem se nikdy nedostal k nějakému úplně vzniku, kdo s tím přišel, ale stalo se mně jednou můj spoluhráč na florbale, tak byl taky Honza a byl to Henza, takže jsme byli Henza s Čenzou.
1: Henza, Čenza. Dobře, tak jsem si myslel, že se dozvím trošku, ale no škoda.
0: Já bych taky chtěl, hele.
1: tak nic, ale už ti to zůstalo.
0: Už mě to zůstalo, říkají mě tak i rodiče často.
1: I rodiče si na to zvykli, no tak vidíš, tak no, potom už zbývá jenom si to přepsat do občanky.
0: Párkrát jsem nad tím přemýšlel, že bych si dal třeba jako prostřední jméno, ale nechal jsem si
1: Ale ono
0: Jana.
1: To ch jako Čenza, to by mohlo ti přinést dost problémů.
0: Je to možný, no. Takže zatím tam mám Honzu, asi tak zůstanu.
1: Ty jsi říkal, že jsi vyrůstal někde v církvi, vyrůstal jsi na poměrně malém městě, teď žiješ v Brně, k tomu se dostaneme během povídání, tak odkud jsi původně?
0: Já jsem původně se narodil, anebo jsem vyrůstal tady v Kuřimi, nedaleko od Brna, tam jsme byli ale jenom chviličku a když mě bylo kolem 5, tak jsme se vlastně přestěhovali do Svitávky, což je malá vesnička Městys, která je kousek od Letovic, kam jsme právě potom s našima, když jsme se přestěhovali, začali chodit do církve.
1: Tak a další tvoje kroky potom vedly do Brna.
0: Je to tak.
1: A k tomu se dostaneme během toho povídání. Patřil jsi mezi děti, u kterých to už v dětství někam směřovalo? Myslím třeba na sport. Jseš sportovně oděn, ono to moc není vidět, ale jseš takový sportovně naladěný člověk, je to tak, ne?
0: Jo, tohle jsem měl už od malička. Sport mě vždycky bavil, takže jsem toho vyzkoušel v celku dost. Delší čas jsem strávil u pingpongu, u tenisu a potom asi největší nějakých 8 let u florbalu. Sport mě vždycky doprovázel, jednou jsem aj chodil na kytaru, protože naši chtěli, aby jsme si zkoušeli nějaký hudební nástroj, tak jsme byli domluveni, že to vyzkouším rok a pak jim řeknu, jestli jo nebo ne, takže hnedka za rok jsem řekl, že ne a zůstal jsem už jenom u sportu.
1: Myslím na to, co jsem říkala v tom úvodu, že někdy u malých dětí už tak je vidět třeba, na co mají talent, kam budou směřovat a u někoho to není jasné, ještě studuje jednu školu, druhou školu, není jasné, jaký případ si byl ty.
0: Tak u mě bylo vidět, že mám rád sporty a že jsou úplně důležitý a zábavu a volný čas, cokoliv z takovýhodle, ale taky asi jako kdyby v nějaký dlouhodobý směřování ohledně nějakého zaměstnání nebo něco, tak to se měnilo. Vím, že dlouhou dobu jsem chtěl být architektem, taťka byl ve staršestvu, takže jsem tam kázal v církvi, takže jsme si hráli, jako děcka jsme si hráli
1: na
0: církev.
1: Ano, to u nás taky probíhalo.
0: Já jsem většinou kázal a holky zpívaly, ségry moje, takže to jsme si hráli, ale nějaká myšlenka toho, že bych byl zaměstnaný v církvi, to přišlo až později, po chviličku po pubertě.
1: A nakonec i takový ten tvůj zájem bavit nebo naplňovat volný čas, tak to se taky naplnilo, že jo?
0: Jo, pán Bůh si to použil trošku jiným způsobem, ale myslím si, že se to promítá i do toho, jak mluvím.
1: Jaký byl život na tom poměrně malém městě, když srovnávám tedy s Brnem?
0: Určitě to má, nebo výhody, já jsem na to byl zvyklý, protože jsem tam zůstal do 24 dokonce, takže jsem byl zvyklý na to, že se všichni se všema znají, všichni se zdravíme a je to takový menší daleko, co se týká nějakých těch vztahů, takže i na vesnici si popovídáte prostě s prodavačkou, protože se znáte.
1: Blížší.
0: Je to tak, je to tak. Já jsem měl to štěstí, já si myslím, že to pro někoho může být nešikovný, když tam chytne nešikovnou bandu v kolektivu, ve třídě nebo něco takového. My jsme byli vždycky dobrá banda kamarádů už od základky, takže se mě tam vyrůstalo pěkně.
1: My se budeme bavit o těch volnočasových aktivitách. Je to trošku záměrně i před prázdninami a potom je to také něco, v čem jsi dlouho byl a co je ti blízké. Tak budeme si o tom povídat v Letovicích a teď už i v dalších městech funguje organizace ELIM. My už jsme tady v rádiu mluvili o této práci. Je to úžasná práce, kterou tam hoši a myslím, že i dívky dělají. A ty jsi taky měl možnost se do toho zapojit. Ale ještě než se do toho pustím, tak se tě musím zeptat, jaká byla tvoje cesta k Bohu? Protože vyrůstat v církvi, vyrůstat v křesťanské rodině, to ještě neznamená na 100%, že to dítě si zvolí tuto cestu. Jak to bylo u tebe?
0: Jo, určitě. Určitě to neznamená nějaký automat, protože to je vždycky naše víra a ne víra našich rodičů. A já jsem strašně vděčný a často o tom mluvím za moje rodiče, protože naši pro nás byli dobrým vzorem. A zároveň já si nepamatuju, že by mě někdy do něčeho tlačili, že by jsem tam cítil nějaký nátlak, že se musím rozhodnout a nějaký neustálý otázky, jak to teda mám s Pánem Bohem a kdy se nechám pokřtít nebo něco takového. Takže já jsem od rodičů nikdy necítil nějaký nátlak, že se musím pro něco rozhodnout. A měli jsme hodně otevřený vztah, já jsem se jich nebál zeptat na cokoliv. A měl jsem od nich dobrý vzor. Takže mě vždycky taky říkali, když jsem si zažíval nějaký situace v církvi a takhle, a každá církev má svoje, ale nebylo jich moc, bylo tam pár momentů, ale vždycky, když jsem se bavil o něčem, tak mě naši říkali, že si nemůžu spojovat lidský jednání s Pánem Bohem. A myslím, že tahle věta mě dost pomohla nějakým způsobem si ochránit ten boží charakter a to, kým je. A přinejmě, že už jako malej jsem měl nějaký zážitky s Pánem Bohem, takže jsem tak podvědomně vnímal, že Pán Bůh je, přišlo mi to přirozený, neměl jsem s tím negativní zkušenosti, ale dlouhou řádku let jsem do církve hlavně chodil kvůli kamarádům, a protože jsme tam měli super bandu. A tenkrát je pravda, že jsem tam spíš byl takovej ten kverulant, kdekoliv jsem byl, a projevoval se tam ten můj charakter, že jsem na sebe chtěl upoutat pozornost.
1: Bavič.
0: Přesně tak, a ten typ toho baviče. Takže mě bylo jedno, jestli se zpívají chvály, nebo má někdo program, když mě napadl nějaký vtip, tak jsem se rozhodl, že tím pobavím zbytek. Takže to jsem byl já.
1: Tak takové děti dělají vrásky na čele učitelům besídky.
0: Já jsem se pak zpětně musela jí omlouvat. No.
1: A vůbec všem, kteří jsou v blízkosti takových dětí a chce to hodně trpělivosti to vydržet.
0: Je to tak, já jsem byl trénink. Trénink takový, jemný trénink na trpělivost.
1: A kdy to přišlo? Byl to nějaký moment, anebo to byl postupný proces, kdy jsi začal uvědomovat, že chceš jako víc než jenom tady toto?
0: Pamatuju si tam dva takový asi zlomovější okamžiky v životě, a ten první byl, když jsem právě z toho dorostu, kde jsem to bral, tak kde byly ty mladší děcka a kde jsem to spíš bral jako zábavu a takový spíš prostředí, kde jsem nevěnoval úplně tolik pozornost, jakou bych měl. Tak když jsem od tam vlastně přišel do mládeže, mezi starší děcka, a bylo to společenství mladých lidí, mě asi možná trošičku bližší, nevím, čím to přesně bylo, každopádně jsem tam jako ten pubertální kluk cítil takovou, jsem vnímal ty ostatní jako vzor, jako ty starší, kteří jsou prostě zkušenější, a takový ten obdiv, který jsem tam měl. A pamatuju si ty momenty, kdy tam ty starší děcka vlastně mluvili o tom, co si zažívají s Pánem Bohem. Já jsem vždycky chtěl být nejlepší ve všem. A to byl můj charakter, ať už to byl sport, nebo hlavně sport, vědomosti tolik, tam jsem neměl ty ambice, že bych byl nejlepší. Ale vždycky jsem v tom, co mě zajímalo, tak jsem chtěl být nejlepší. A asi jedna z těch věcí, jako kdyby ten charakter se tak nějak spojil. Já jsem si říkal, že tohle prostě musím a chci mít taky s Pánem Bohem. A to byl jeden takových zlomových okamžiků, kdy jsem vlastně sám si říkal, tak o čem to teda je? A co všechno si můžu s Pánem Bohem zažít, kam až mě může jako kdyby
1: dovést. Jsi vlastně neměl co vyprávět v tomto smyslu.
0: Neměl. Já jsem měl pár příběhů, jako který jsem si zažil, nějakou reakci Pána Boha na modlitbě jako dítě, ale to člověk řekne dvakrát, tam končí. Takže svým způsobem takový ten charakter, já chci mít taky něco, tak mě dovedl do toho zájmu o Pána Boha.
1: No a takový nějaký ten vážný okamžik přišel?
0: A ten vážný okamžik přišel na na jednom kempu, English kempu, kdy jsme vlastně tady přijel americký tým, dělali jsme anglický tábor se zaměřením právě na křesťanství pro děcka. Já jsem tam tenkrát byl úplně můj první a evangelium, nebo o tom, co Pán Ježíš pro nás udělal a kým pro nás je, že za nás umřel, že nehledá dobrý lidi, ale dokonalý lidi. Nikdo z nás takovej není, proto jsem přišel on, aby si se mnou to místo vyměnil a všechno tady tohle jsem slyšel od malička. Znal jsem to, svým způsobem jsem to chápal a bral jsem to jako pravdu. Neměl jsem důvod to zpochybňovat, ale nikdy to nebylo tak moc osobní pro mě. A pamatuju si, že jsme se tam koukali na jeden muzikál a muzikálně zpracovaný vlastně evangelium. A to byl moment, kdy najednou, jak kdyby to Pán Bůh skrze ten muzikál říkal mně.
1: Najednou to docvaklo.
0: Přesně tak, takže to byl moment, kdy jsem se poprvé rozbrečel a úplně jsem najednou věděl, že to je pro mě, že to je osobní, že mě to fakt mění život a to byl jeden z momentů takových už vážnější, co se týká toho vůbec nastavení a rozhodování žít život s Pánem Bohem a nemít to jenom jako nějakou takovou nálepku nebo něco, co beru jako automatickýho.
1: A opravdu změna přišla a velké věci přišly do tvého života, o tom si budeme povídat po písničce.

0: Kdo Ježíše má, ten už není nikdy sám, zaznělo v písničce, která dozněla na Rádiu 7 v pořadu Fortepiano, kde se mnou u mikrofonu sedí Honza Šeda neboli Čenza. A my jsme před chvilkou mluvili o tom, jak se Pán Bůh dotkl tvého srdce, jak z toho vzdáleného pozorování se dostal do blízkosti a přineslo to do tvého života nový rozměr. Co se vlastně uděje v člověku, který zná Pána Boha jako kdy by z dálky trošku a potom najednou ho začne poznávat zblízka.
1: Jo, určitě to je změna. Jako, je pravda, že někdy lidi vidí tu změnu u nějakých lidí, kteří jsou vlastně úplně daleko od Pána Boha, vůbec nemají šajnu o tom, kdo to je, a pak když ho potkají, tam je velká změna, kterou vidí většina kolem, ale u mě jsem to vnímal svým způsobem stejně. Já jsem do té doby byl hodně sebestřednej, všechno bylo o mně a snažil jsem se, aby mě lidi viděli. A v tomhle mě začal Pán Bůh hodně měnit a pracovat na mě. A měl jsem několik momentů, kdy jsem si říkal, jako, že nějakou píchu a tohle, že už to mám vyřešený a Pán Bůh vždycky může zajít hloub a hloubš a hloubš, takže k tu větu jsem
0: už
1: dávno přestal používat, že mám něco vyřešený v životě. A spíš jsem začal víc Pána Boha ptát, co všechno chce ještě vyřešit. Ale viděl jsem tam určitě změnu u sebe, co se právě týká toho zaměření na mě, a začal jsem určitě, když se na to koukám zpětně, se koukat víc na ostatní lidi, pozbuzovat ostatní lidi, a Pán Bůh mě postupně začal lámat srdce právě pro ostatní lidi a do služby ostatním.
0: Když tě tak poslouchám, tak myslím na to, jak se může snadno stát, když člověk vyrůstá v tom církevním prostředí, že si o sobě myslí, že není hříšný, že? Že vlastně nedělá takové ty v uvozovkách velké hříchy, i když někde nějaké úlety tam jsou, samozřejmě potají, ale že žije jako kdyby ten slušný život. A jednou jsem slyšela takové přirovnání, že vlastně jsme všichni lotři, jo, jeden po pravici, jeden po levici, jak na tom kříži tam viseli, že si nemůžeme o sobě dělat iluze. Přišlo toto poznání taky do tvého života, že vlastně jsi ten hříšník?
1: Určitě přišlo. A já tam mám jeden příběh, kterýmu to přirovnávám, ale pro mě to bylo, já asi když bez příběhu v krátkosti, kdybych to řekl, tak to pro mě bylo, jak když mě někdo vezme šutr ze mě, když to někdo fakt něco zdělá, když se to, já nevím, pocitově něco dlouho řeší, člověk nad tím furt musí přemýšlet, nějak to tam má, jako kdyby na mysli, a najednou se to vyřeší, taková ta úleva. Tak to byl jako kdyby reálně ten moment, kdy jsem najednou vnímal, že to na sobě už nenesu, že už to neplatí. A určitě jsem se taky vnímal jako lotr. Já si myslím, že jsem tam měl pěknou řádku věcí, kterou jsem. A každý z nás má. Ono to je jenom o tom, jak jsme nastavení. A většina lidí je nastavení na to, že jestli jsme dobří nebo špatní lidi. Ale ta, jak jsem už zmiňoval, tak vlastně ta biblická boží laťka je dokonalost. A tam už si myslím, že nikdo z nás si netroufne se dát na tady tuhle úroveň.
0: To je hodně vysoká laťka, to je pravda. Mluvil jsi o tom, že postupně Pán Bůh tě začal tak směřovat a připravovat na to, co budeš dělat dál, a to byla práce s mladými lidmi. Řekni o tom něco.
1: Jo, já jsem asi na ty roky úplně nejsem nejšikovnější, ale myslím, že to bylo kolem 16-17, tak první věc byla, že jsem začal sloužit v nedělní školce. Takže tam u nás, takže to byla...
0: Ty malé dětičky.
1: Jo, malé dětičky, já jsem měl radši ty starší, s kterým už se dá o něčem bavit. Tak to byla moje velká srdcovka. Dlouhou dobu a strašně jsem si to užíval a bavilo mě to. Doteď mám rád práci s dětma a vlastně i v City House, kde teďka jsem, tak ještě jsem tam zaběhnu.
0: A pro radost.
1: A začal jsem být vlastně v týmu mládeže, který tenkrát přebíral můj švagr, tak tam jsem byl vlastně v týmu, takže jsem ještě pomáhal tvořit tu mládež. A třetí věc, kterou jsme potom ještě rozjížděli ve stejné církvi, tak byl plán B, který vlastně tenkrát začínal, a švagr to byla jeho zase srdcovka, kterou přijal on, ale zase jsem byl v tom týmu, s kterým jsme to tenkrát úplně rozbíhali.
0: Ty musíš vysvětlit, co to je plán B.
1: Jasně. Plán B je vlastně služba, teďka už to má několik zaměstnanců, Pavel Kratochvíl, který tady taky byl v rádi a určitě o tom mluvil, tak to vede, je to vlastně služba dětskám z města. Je to volnočasový klub. Fungovalo to tenkrát dvakrát do týdne, myslím, že to bylo úterky a čtvrtky. A my jsme začínali tak, že jsme vytiskli pozvánky. Ten záměr byl jednoduchý, aby jsme vytvořili nějakým způsobem bezpečný prostředí pro děcka, který se nezajímají o křesťanství, byli tam pro ně vztahově, věnovali se jim, aby nemuseli se potulovat a poflakovat různě po městě, protože tenkrát toho v Letovicích úplně tolik nebylo, volnočasových aktivit. A postupně jim dát příležitost, jestli chcou přijít vlastně v pátek na mládeži na křesťanský program. Takže tak jsme začínali a pamatuju si, že po rozdání spousty a spousty pozvánek nám do klubavny naklusali obrovský dav jednoho kluka, který tam za náma přišel a povídal si s náma, takže jsme tam byli tři vedoucí s jedním klučinem. A to byly začátky, načež můj švagr se rozhodl, že vezmeme balón, frisbee a nějaký sportovní věci a nebudeme zvát děcka za náma, ale půjdeme za děckama. Takže jsme šli vlastně na sportovní hřiště a tam jsme se začali postupně seznamovat s děckama. Dávali jsme dohromady fotbalový turnaje a nějaký konečně fotbaly, aby se tam nekopalo pět děcek na různý branky. A takhle to začalo.
0: Mm-hmm. Tak právě myslím na to, že asi mladý děcka dostat někde do budovy, navíc když nevědí, co je tam čeká, asi není úplně to ono.
1: Taky jsme se to naučili, museli jsme se poučit.
0: Tak na ulici, na sídlišti, na hřištích se pořád potuluje docela dost děcek, kteří jsou tak trochu bezprizorní, nevědí, co s časem. Tak určitě je to takové velké téma i dnes, i když toto už se odehrálo, už je to taky jako řádka let, že jo? A zase to číslo, že nějaké?
1: No, tak plus minus si myslím, že to bude nějakých 13 roků. Už dozadu 13, 14. let.
0: Tušil jsi tehdy něco takového, co děláš teď?
1: Já jsem už v tom věku právě tím, že jsem viděl švagra, který byl už tenkrát vlastně byl zaměstnaný, tenkrát měl ještě částečný úvazek, ale už byl zaměstnaný jako vedoucí mládeže. Takže jsem, to byla taková první jasná věc, že se to dá udělat a je reálný být vedoucí mládeže a být placený, mít jako práci. Já jsem tenkrát rozhodně si nemyslel, že bych byl pastor, že bych jako vedl tu dospěláckou církev, ale říkal jsem si, že bych chtěl a asi v nějakých 17 letech to začala být moje modlitba k Pánu Bohu a prostě jsem to měl na srdci, bavilo mě to, dělal jsem to dobrovolnicky tenkrát na různých...
0: To jsi byl ještě student?
1: Jasně, jasně, to jsem tenkrát byl ještě student a dělal jsem to dobrovolnicky, ale věděl jsem, že chci jednou pracovat na plný úvazek v církvi. Tak tam to začalo lehce těsně po pubertě.
0: Po střední škole jsi nastoupil na další studia, nebo jsi šel pracovat? Co jsi dělal potom?
1: Po střední škole jsem nešel studovat, já jsem šel pracovat, tenkrát jsem měl vztah s jednou holčinou z Ameriky a vize byla to, že odletím do Ameriky.
0: Aha.
1: Ten vztah skončil, ale do Ameriky jsem odletěl, ale jako stáž v církvi jsem tam letěl vlastně dělat. Letěl jsem jako na internship. S církví právě, s kterou jsme tenkrát spolupracovali, doteď se spolupracuje v Letovicích a děláme tam s ní kempy. Ale tenkrát jsem tam letěl a to byla moje taková první ochutnávka, jaký to vlastně je pracovat v církvi, protože jsem si to mohl na čtvrt roku zažít.
0: A zachutnalo ti to?
1: Strašně moc. Strašně moc mě to bavilo a naplňovalo mě to a od té doby se mě to potvrdilo, že tím směrem chci dlouhodobě jít.
0: A když se zvrátil, pracoval jsi v nějakém civilním zaměstnání, protože ta cesta tam, kde jsi teď, ještě byla poměrně dlouhá.
1: Je to tak. Pracoval jsem v civilním zaměstnání, byl jsem na skladě v obchodu v Kropu tenkrát, tam jsem začínal, to je obchod s oblečením. Tak já jsem tam byl na pozici skladníka, jsem vyběhl na kasu, to mě bavilo, protože tam byla komunikace s lidma a to jsem si užíval.
0: Když se teď takhle bavíme, tak teď už je jasné, co děláš, už to i řekl a dostaneme se k tomu ještě trošku hlouběji, že pracuješ v církvi, je to tvoje zaměstnání, pracuješ v mladém sboru brněnském, ale tehdy jsi to nevěděl, co tě čeká.
1: Jo, byl to velký otazník pro mě. Já jsem furt nějak tak před Pánem Bohem hledal, furt jsem se ho ptal, ale asi si neuvědomuji okamžik, kdyby jsem to dostal pryč ze života už od těch 17 let. Vždycky jsem věděl, že v církvi chci pracovat, že mě tam Pán Bůh volá, měl jsem tam takový pokoj a klid, a i když to x let nevypadalo, že by to mohlo být reálný nějak, ale Ale už mezi tím vlastně předtím, než byl ještě City House, tak jsme s manželkou už potom později taky byli znovu v Americe. Byli jsme tam na půl roku tenkrát sloužit. A furt jsem se motal,
0: Tak tě pán Bůh tak nějak připravoval a trénoval.
1: Já jsem zpětně si říkal, že bych vlastně nechtěl začít dřív. Že jsem strašně vděčný za to, čím jsem si mohl prožít, že jsem mohl být v týmu na mládeži, jsem tam mluvit, odletět dvakrát do Ameriky. Tam mě to určitě taky hodně posunulo. Ať už švagr v té církvi, kde jsem vyrůstal, a spoustu dalších příležitostí, služba dětem, anebo právě ta práce a ta stáž v té Americe, tak mě dala strašně moc příležitostí si vyzkoušet věci a trošku si to tak osahat, tu službu, co to vlastně znamená. Že tam je toho daleko víc, než jenom to, že se člověk postaví za mikrofon a něco řekne.
0: Ano, ano. No, ale Amerika je přece jenom trošku odlišná. V mnoha směrech je odlišná, je to samozřejmé, je to země za oceánem, má svoji kulturu, svoji historii a tak dále a tak dále. A ta církev se tam vyvíjela jinak, než tady my u nás v naší zemi. Tak je to přenositelné, to, co jsi tam viděl, to, co jsi zažil, to, co jsi tam vyzkoušel?
1: Člověk musí mít filtr. Jako myslím si, že se to nedá vzít ten vlastně způsob, kterým to dělají v Americe nebo v jiných zemích, obecně jako v jakékoliv jiné kultuře, a nedá se to napasovat přesně na českou nebo jakoukoliv jinou kulturu. Proto si strašně jako kdyby cením misionářů, který jdou a prvně pochopí tu kulturu, do které vchází.
0: Aby se tam přizpůsobili.
1: A pak se přizpůsobí. Takže to jsem věděl a už asi jsem měl takový přemýšlení, nebo mám, vnímám se tak, že mám jako kdyby, že si to dokážu, nepůjdu to na sílu tlačit. Ale viděl jsem tam spoustu principů. Pracoval jsem ve velké církvi, nebo větší církvi, kde bylo nějakých 700 lidí, takže spoustu principů, struktury, jak fungují, komunikačně, jak fungují a jakým způsobem to právě funguje v Americe a v Česku by to nikdy nefungovalo. Tak to jsem si dokázal nějak tak napasovat a pozměňovat.
0: Tak teď dáme další písničku, jsme v polovině našeho povídání a já se tě potom zeptám, co třeba z té Ameriky si chtěl přenést, co si viděl, že by bylo dobré přinést sem k nám. Takže dáme teď písničku.

0: Na Rádiu 7 posloucháte pořad Fortepiano, přehoupli jsme se do druhé poloviny, u mikrofonu je jako obvykle Lenka Malinová, mým dnešním hostem je Honza Čenza Šeda a povídáme si o jeho životě tak, jak to bývá v tomto pořadě a o tom, jak ho pán Bůh vedl do práce na plný úvazek v církvi, kde je teď. A my jsme se zastavili v momentě, kdy jsi byl v Americe a čerpal si tam moudra.
1: Je to tak.
0: Učil se tam, trošičku se rozhlížel, jak se to dělá, co se dělá, jak se dělá. A moje otázka před písničkou, kterou ti teď položím, byla, co z té Ameriky jsi přinesl, že jsi viděl, že je nosné, že je důležité a že bys chtěl dělat, že bys chtěl přinést sem.
1: Napadá mě pár věcí. Ta jedna, která tam šla vidět obecně, nebo kterou jsem se tak naučil a spíš tam zažil aj, tak byla štědrost lidí. Strašně moc štědrých momentů vůči mně, který jsem si tam zažil, a člověka to nenechá na jednom místě. Takže určitě taková štědrost, ať už s časem, vztahově, finančně, tak to byly věci spíš tak pro můj život. A věci do služby nebo do nějaký práce s lidma nebo v církvi, tak byla pro mě asi, že to tam pro mě bylo víc uvolněnější a mě to strašně sedělo. Taková ta uvolněná atmosféra, že člověk může být sám sebou, může v kázání říct příběhy, které jsou vtipný, na zasmání. Tady tyhle věci se mě určitě jako kdyby dotýkaly a pro mě to bylo uvolňující, protože sám takovej jsem a tam jsem si to mohl několikrát tak zažít a vidět, že to není tolik vážný. A asi, co bych dal do té práce s dětskama, tak takovej ten volnej čas mimo tu službu, který se jim ty vedoucí věnovali. Já sám jsem si zažil člověka, který se mě věnoval tam a bavil se se mnou pravidelně, jak se mám, co zvládám, a zažil jsem si tam takovej učednický mentoring vůči mně a vím, že mě to moc pomohlo, takže tohle byla věc, kterou jsem věděl, že chci taky svým způsobem nějak do ní dorůst a sám to takhle dělat v životě.
0: Uplynula potom nějaká doba, kdy se stal součástí zakládání nového sboru, kdy jsi tyto věci mohl ověřit, jestli budou fungovat a jestli je umíš také dělat ve svém životě, že jo?
1: Je to tak.
0: Ale co bylo ještě mezi tím, když se zvrátil z té Ameriky?
1: My jsme tam do Ameriky jeli už na tu druhou stáž s manželkou.
0: Ano.
1: A já už jsem tam odjížděl s tou informací, že až se budu vracet zpátky, tak s Michalem, tenkrát, který vedl Connect v Apoštolské církvi na Životském.
0: Takže setkání mládeže, abychom
1: zakládat,
0: to vysvětlili.
1: Ano, setkání mládeže. Ano. Tak už budeme zakládat vlastně církev v Brně.
0: Takže
1: tuhle informaci už jsem
0: bylo.
1: Tam měl
0: už
1: a už jsem s ňou odjížděl. Tenkrát se mě Michal prokecl a neměl to říkat tenkrát ještě, ale staršost, když se dozvědělo, že to vím, tak s tím byli v pohodě. A takže já už jsem tu informaci tam měl a už jsem tam svým způsobem už aj přemýšlel, co bychom tam mohli použít, co ne, co tam funguje, když budeme větší, tak jak to můžeme dělat. Takže už jsem tam měl s tím nastavením, že jak se vrátím, tak to začne tady.
0: Zakládání nové práce vyžaduje docela hodně věcí, obsahuje hodně věcí. Není to jenom to, že si někdo řekne, nějaká skupina lidí, tak teď založíme sbor, budeme kázat evangelium, lidi budou přicházet a bude to jednoduché. Asi to není úplně takhle jednoduché a ta příprava byla také docela dlouhá. To bychom museli mluvit s Michalem, jak se to zrodilo v jeho srdci a ten proces byl tuším 2 roky, nebo já nevím jak dlouho, než došlo k té realizaci.
1: Od toho začátku asi jo, a i od té doby vlastně, co to pak říkal, tak si myslím, že to bylo snad 1,5 roku, nebo určitě rok pomalu, možná necelý rok, než to vůbec někomu dalšímu
0: ano,
1: řekl.
0: Ano.
1: A pak to trvalo možná necelý 2 roky, než se to
0: nějak
1: spustilo.
0: Tak nějak to bylo. Takže ty si asi neváhal, jak tě tak pozoruji, že by se stal součástí toho.
1: Já si pamatuju, Michal si mě vzal vlastně do Adrenaly, což je kavárna vedle té církve, do které jsme tenkrát oba dva chodili. A právě mě říkal o tom svým snu, o tom, co prožil s Pánem Bohem, že to říkal jako na staršostvu, že to má schválený. A mě tenkrát problikla jedna myšlenka v hlavě, ty vago, on se mě zeptá, abych nějakým způsobem možná přebral Connect nebo něco takového. A říkal, říkal jsem si, ale já bych chtěl jít s ním prostě asi spíš. A tak toho jsem se bál při tom, co mě to říkal. A on mě pak vlastně hnedka v zápětí řekl, a já jsem se tě chtěl zeptat, jestli bys to, jako kdyby chtěl tvořit nebo zakládat se mnou, tak to jsem byl moc rád a hnedka jsem mu na to řekl, že jo, a odkejval jsem mu to. Moc dlouho mě to nechybělo a fakt to se cvaklo s tou 10letou modlitbou, kterou jsem si v sobě nosil.
0: Kolik lidí vás tehdy šlo zakládat ten sbor, víš to?
1: Vím, tenkrát nás šlo zakládat 20 nebo 16 lidí, co se týkalo nějakých služebníků a i s dětma nás na první bohoslužbě bylo vlastně 24. To byl takovej ten tým a i s dětma, o který jsme se
0: ten
1: tam
0: základ.
1: Starali.
0: Ten základ. Ano, ano. Ten základ. A bylo to dost? Jak se na to teď díváš zpětně?
1: Jo, já hlavně jako zpětně to furt vidím jako obrovský požehnání, který jsme do začátku měli, protože ten tým jsme si mohli vybrat a bylo tam obrovský požehnání a přijetí vlastně té naší vize, tou církví, která nás vysílala. A za mě si myslím, že to stačilo. Měli jsme tam 16 lidí, hlavně 16 lidí, kteří chápali, co jdem dělat, jak to jdem dělat a proč to tak chceme dělat. A byli ochotní sloužit každou neděli. Tenkrát na začátku jsme, každý byl třeba ještě ve třech týmech a dělali
0: všichni
1: jsme různý
0: věci. Všichni měli práci.
1: Přesně tak.
0: To je ten správný zápal do zakládání sboru. Zakládali jste sbor v Brně, ve velkém městě, kde je hodně církví, a lidi mají hodně možností, kam jít. Myslíš si, že je to snadnější než na malém městě, kde vlastně nic moc není?
1: Já si myslím, že každému sedne něco jiného. Malý město si myslím, že se rychleji rozkřiknou nějaké věci. Když člověk udělá něco pro tu komunitu, tak si myslím, že se to rychle ví a ta práce a vůbec jako kdyby to jak dát o sobě vědět, může vypadat trošku jinak. Město asi zase sedí víc nám nebo sedlo víc nám. Přijde mně, že tam je to spíš víc na vztazích. Tam už je těžký udělat něco velkého, aby si toho celé město všimlo. A je to postupnější a určitě to je víc právě na tom osobním pozvání a osobních jako kdyby vztazích, které tam jsou.
0: Co jste dělali pro to, aby se lidi dozvěděli, že něco nového vzniká?
1: Mně přijde, že jsme toho zas tak moc nedělali. Jediný vlastně, co jsme udělali a na co jsme se hodně soustředili, tak my jsme chtěli dělat církev pro nevěřící lidi. A chceme dělat církev pro nevěřící lidi. Samozřejmě, že nejenom pro ně, ale je to takový filtr, kterým se koukáme vlastně na všechno, co děláme. Což obsahuje nějakou srozumitelnost, nemluvíme tolik křesťanštinou.
0: Bez tu formu, kterou volíte.
1: Vysvětlujeme strašně moc věcí. Člověk, který je věřící, tak to je navíc to vysvětlení tam pro něj. Co to jsou chvály, proč dáváme peníze, proč to nemusí dávat všichni. A vlastně se snažíme fakt, aby když tam přijde člověk, který nezakopl o Bibli a nezná Pána Boha vůbec, tak aby to pro něj něco mohlo přinést do života a bylo to pro něj srozumitelné.
0: Ano, aby tomu rozuměl.
1: A tohle bylo to hlavní, co jsme dělali. Pak jsme se modlili a děcka tím, že věřili tomu, že tam můžou pozvat kohokoliv nevěřícího a budou tomu rozumět, tak tam začali hodně lidí zvát a i vlastně dřív, než jsme měli oficiální otevíračku, tak už tam chodilo x lidí, protože to tam děcka automaticky zvali svý známí, aniž by jsme jim o tom říkali.
0: Když vzniká někde nový sbor, nová církev a křesťané v tom místě se to dozvědí, tak to přitahuje. A jsou určité typy lidí, kteří hledají pořád něco nového a ještě lepšího a ty to přitáhne a začnou tam chodit. Jak jste se s tímhle vyrovnávali? Určitě vás to
1: je,
0: taky potkalo.
1: Je to tak, určitě nás to potkalo. Myslím si, že nám to nepotkalo nějak extrémně ve velkým, ale jako doteď se s tím setkáváme, že tak někdo přinde, jak my říkáme, na čumendu, to ano, omrknout. Ano. A za mě je pro nás důležitý, nebo tak, jak to máme nastavený, tak to je asi poslední druh lidí, který chceme přitahovat. Což neznamená, že nepřitahujeme, nebo že se tam nepřijdou kouknout, ale chceme to mít vždycky vyjasnění, když tam někdo přijde a chce tam dlouhodobě být, tak my jsme se vždycky s nima bavili, jaký jsou ty motivy, jak to komunikuje se svým pastorem, jestli slouží, je zapojený ve své církvi a proč by tu službu kvůli tomu opouštěl. A spíš jsme se hodně bavili, potřebovali jsme, aby věděli, že to je od Pána Boha, nejenom nějaký jejich rozhodnutí, možná nějaké pohodlnosti, nebo tady něco nového, tak se to vyzkoušet.
0: Folklor.
1: No.
0: Jaké hodnoty přenášíte těm lidem? Dneska je doba, kdy je to citlivé téma někomu představit nějaká pravidla. Je to citlivé téma pro mladé lidi, prostě aby dodržovali nějaká pravidla, aby byli zodpovědní a tak dále s tím souvisí, já nevím, nějaké členství nebo zapojení a takové věci. Jak jste se s tímhle vypořádali? Jaké hodnoty předáváte těm lidem?
1: My jsme přišli na jednu věc, nebo nám doteď přijde jedna věc, že mladí lidi v dnešní době mají rádi upřímnost a někdy řečený věci na rovinu. Takže takhle komunikujeme, nebojíme se nějakých tématech, schválně naopak, jako kdyby rozebíráme některé téma, které jsou tabu, nebo některé téma, které jsou kontroverzní právě vůči církvi a vůči křesťanům a záměrně to přinášíme, aby ty lidi viděli, jak o tom Bible mluví, jak o tom přemýšlíme my a jak co říká Pán Ježíš. A ty hodnoty, nevymýšlíme si nic nového. Vědem to, co je v Bibli a jak to říkáme, forma se může měnit a je fajn, když se mění, je to potřeba, ale to poselství zůstává stejný. Furt je to nejlepší, to, co Pán Ježíš udělal, nemůžeme si tam vymyslet a nést cokoliv jiného. A předáváme hodně vztah. To znamená, že se snažíme předávat vlastně důvody a tu otázku proč. Proč dělat tady tyhle věci? Proč počkat se sexem do manželství? Proč sloužit v církvi? Proč je to důležitý? Proč vůbec chodit do církve? Nemůžu si žít svou víru doma. A snažíme se přenést a vzít z Bible to přemýšlení, který Pán Bůh tam má, a neříkat lidem jenom, co mají dělat, ale říkat jim to myšlení zatím a ty důvody proč. A zvát je do toho. Máš to tak, nemáš to tak, jaký v tom máš otázky, překážky a o tom se s ním bavit.
0: Protože nějaká taková ta závaznost nebo nějaké to, že se člověk někde zaváže, může lidi odradit a leknou se toho, zvlášť v dnešní době to tak je. A potom si mnozí stěžují na to, že jsou mladí lidé nezodpovědní, nedůslední, že se na ně nedá spolehnout a tak dále. Jaká je tvoje zkušenost?
1: My takovou zkušenost nemáme a někdy si říkám až jako, že to bereme tak automaticky, že to tak prostě je. Máme v celku dost lidí, kteří jsou zapojení. Máme něco málo přes 90 dobrovolníků v církvi, kde vlastně teďka máme něco malinko přes 150 členů. Takže ta zapojenost v té dobrovolnické službě nebo v té pomoci je strašně velká procentuálně a máme tu zkušenost, že lidi chtějí být součástí. Já sám jsem tak byl vždycky nastavený a my se snažíme důvěřovat lidem, dávat jim důvěru a vést je v té službě, kterou dělají. Snažíme se, aby tam byla kultura pohody, aby to nebyl právě takový tlak musíš a vyčítání věcí, když se něco pokazí, ale aby jsme v tom všichni společně mohli růst a ty lidi ví, že to tvoří společně s náma, že to není prostě práce pěti lidí, kteří jdou vidět na stage v neděli, ale že to je něco většího a je asi spousta z nich si zažila ten přístup, když tam přišli, jak moc je to bavilo. A máme zkušenost, že lidi nechtějí zůstat jenom pasivníma, ale že se do toho chtějí přidat. A hlavně, když se přidají, tak si myslím, že se přidávají nejen do služby, ale do vztahu. Mm-hmm. Že tam mají tu svou bandu, s kterou se můžou scházet jednou za měsíc a růst aj právě do hloubky v těch vztazích.
0: Že tam jde o tu sounáležitost, že děláme něco společně, na čem nám záleží, co chceme, na čem se chceme podílet a v čem máme ten svůj díl, že jo? Je to církev, je to sbor jenom pro mladé?
1: Určitě ne. A nechceme, aby to tak ani bylo. A může to tak působit, protože když tam člověk přijde, tak bych řekl, že nějakých, já nevím, 50 možná procent tam jsou mladší lidi, vysokoškoláci, čerstvě pracující lidi. Máme tam už samozřejmě i dětskou službu už od začátku. Teďka nám tam přišlo dost celku mladých rodin nových. Máme tam i seniory a strašně moc jich vážíme a jsme za ně strašně moc vděční. Myslím si, že to je hodně daný tím, jaký je ten tým, který to tvoří. Že ten tým vlastně, s kterým jsme začínali, tak byli téměř všichni právě toho středního věku. Takovej ten věk, kdy ukončím školu nebo ještě studuju. A to je ten tým, který to tvoří a ten na sebe natáhl lidi, který měl kolem sebe, což byli převážně mladí. Takže proto si myslím, že to složení je takový, ale rozhodně to jenom pro mladý není. Spíš to je pro lidi, kteří mají podobné přemýšlení, kterým to vyhovuje dlouhodobě ten směr takhle jít a nevadí jim, to je to něco, kde se sami společně s náma najdou.
0: Jako, že třeba světla a zhasnutý prostor.
1: Pro někoho to může být problematický.
0: Hudba,
1: pro někoho
0: to může to být jsou věci, které někdy věci. Člověku vadí, mm-hmm. nebo jsou limitem.
1: Jo, zpíváme v angličtině, ano, třeba některý část písní. Pamatuju si doteď jednu paní, kterou mám moc rád, seniorku, právě už měla kolem 80 let a přišla tam za mnou a říká, dneska se mě pán Bůh při té anglické písničce tak moc dotkl, jak nikdy. Já jsem to doteď neměla moc ráda, ale od téhle doby už neřeknu ani slovo.
0: Někdy vznikne taková myšlenka udělat společenství lidí stejné kategorie a že vlastně církev jako rodina by měla obsahovat všechny generace.
1: Jo, za mě, pokud je to církev nebo společenství jedné kategorie, tak už to pro mě ztrácí vlastně tento slovo církev. Protože církev je pro každýho, Pán Ježíš má rodinu a ta velká církev je pro všechny lidi a myslím si, že církev by tohle měla a může nést, takže takhle to vnímáme taky.
0: Tak dostáváme se skoro do závěru. Mm-hmm. Hezky se mi s tebou povídá a měla bych ještě hodně otázek, ale tak ještě chviličku. Jak se teď díváš tedy po těch 4 letech na to, čím jste prošli?
1: Asi strašně moc vděčností, ale už tam vidím ty fáze. Ze začátku to bylo strašně jednoduchý. My jsme dostali strašně jednoduchý a nádherný start. Strašně jednoduše svým způsobem, když se na to koukáme, až tomu je někdy těžký pro mě samotného uvěřit, nám lidi přicházeli, doteď přichází, narůstají a pak tam přišla už taková ta fáze té starosti a péče o ty lidi.
0: Kdy bylo potřeba se o ně postarat.
1: A já to mám strašně rád, já jsem pastoračně zaměřený, mám rád rozhovory s lidma, ale zpětně jsem si uvědomil, že nějaká moje moudrost, zkušenost a empatie je strašně málo na ty rozhovory. Takže se teďka už učím víc coaching, různý jako kdyby vzdělávání v některých oblastí, deprese,
0: různé dovednosti,
1: úzkosti,
0: které potřebuješ.
1: A vnímám to. Ze začátku to bylo takový, až někdy tam naskakovala ta myšlenka, ty vago, tak my to děláme dobře, jako jde nám to, vlastně pán Bůh se k tomu
0: jsme
1: přiznává.
0: Dobří.
1: A to rychle přišlo a člověk si daleko víc uvědomuje, že to je těžce jenom o Pánu Bohu a že myslím, že tam roste s tím, jak dlouho to děláme, tak tam strašně moc roste určitě u mě pokora. V tom, že vlastně se nemůžu spolehnout na sebe, nemůžu se spolehnout na rozhovory, který jsem měl na podobný témata s jinýma lidma a je to strašně moc o Pánu Bohu a míň o mě. Tak to je takový vývoj postupný, ale furt je to strašně pěkný a furt to dokážu vnímat jako daleko víc jako povolání a něco, co mě naplňuje, než práci, kterou musím dělat.
0: I když samozřejmě, když člověk do něčeho vstupuje, je to nové, je tam to velké nadšení a očekávání a potom nastane taková ta práce, že jo?
1: Jo.
0: Opravdu práce, že to zaměstná člověka, vezme mu to síly, čas, když se těm lidem začne věnovat, nebo když jste budovali ty prostory, které teď máte, už je to opravdu práce. A potom si uchovat to nadšení asi vyžaduje také úsilí.
1: Jo, za mě to je jedna z věcí, kterou mám alarmově nastavenou a chci záměrně dělat kroky pro to, aby se mě to nestalo. Takže o tom mluvím, bavím se o tom, jakým způsobem si to ohlídat, jakým způsobem zvládat rodinu a církev, způsobem zvládat a oddělovat můj vztah s Pánem Bohem od toho, že si připravuju kázání, bavím se s lidma, modlím se za lidi. Ono to je pěkný a člověk si tam s Bohem zažívá věci, ale není to takový to rande s Pánem Bohem, je to něco jiného. A tady ty věci se snažím záměrně dávat pozor a chránit si to, aby se mě to nestalo.
0: Já jsem slyšela kdysi jednoho pastora, který řekl, že nemá otevírací hodiny, že je vlastně k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. A ono to zní jako krásně, ale nemyslím si, že je to úplně správně.
1: Já si myslím, že to je nastavení každého. Dokážu si představit něco takového, kdybych byl svobodný a neměl rodinu a měl to jako povolání. tak si možná si to dokážu představit, nevím jak moc dlouhodobě, ale za mě to není ten styl, kterým já se chci vydat, určitě ne. Čím díl tam jsem, teďka máme jednu holčičku, 3letou, budeme mít další teďka na cestě, má se narodit za měsíc už a určitě si uvědomuju, jak moc důležitá je v mém životě role otce. A není to, rodina je nad církví. Potřebuju tu role a to, co mě Pán Bůh svěřil, tak do toho dávat čas, mít na to vyhrazený čas a to chce oddělenou věc. Ne, že tam budu odbíhat z času od své dcery, protože mě někdo volá.
0: Tak a jsme na konci. Co do budoucna? Jak se díváš do budoucna?
1: Do budoucna? Těším se na věci, které máme nějak tak v plánu, o kterých mluvíme. Což jsou věci, a teďka možná to asi to můžu zmínit, to jsou přání a nějaký směr, který máme, zakládat nějaký další pobočky City House. Samozřejmě tam výhledově to je v Letech. A záleží na tom, jak nás Pán Bůh povede nebo nepovede. Ale to jsou nějaký výhledové věci a těším se na budování mladých vedoucích a do budoucna plánujeme tenhle nebo další rok začít mládež. Tak na to se těším, to jsou takové věci před náma.
0: Hostem ve Fortepianu byl Honza Šeda, čili Čenza z brněnského City Houseu. Budeme dál sledovat, jak se vám daří a třeba se za čas zase můžeme sejít, abychom si popovídali o tom, co Pán Bůh nového udělal. A protože on je Bůh divu a zázraku, tak určitě to budou zase nové věci. Děkuji ti, že jsi přišel.
1: Já děkuji za pozvání.

Vyslechli jste reprízu pořadu Fortepiano. Jeho příští premiéra vás čeká v pondělí v 10 hodin. Hosté moderátorky Lenky Malinové, Lída a Jirka Matuškovi nás pozvou k Viktorijinu jezeru.

Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen pravím vám, kdo nepřijme království Boží jako dítě, jistě do něho nevejde.

0: 12. hodina je za námi. Prožíváme sobotu 6. června. Znělka připomněla, že s Petrem Rausem posloucháte vysílání Rádia 7. A protože je poledne, pojďme se modlit. Náš milostivý nebeský Otče, ty jsi nás svou milostí dovedl až do této chvíle. Zachoval jsi nám život. Dával jsi nám všechno potřebné. Podržel jsi nás, protože ti na nás tolik záleží. Děkujeme za to. Děkujeme, že jsme evidentně stále naživu, navzdory vší naší nevěrnosti vůči tobě. Prosíme o sílu a moudrost k životu, abychom nepromarnili čas, který máme věnovat tobě, druhým lidem i tvému ostatnímu stvoření. Chraň nás sobectví, náš Pane, a uč nás ti víc důvěřovat. Amen.
1: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.
2: Posloucháte Pohovku na Rádiu 7, já jsem moc ráda, že dnes to bude takové jiné, takové živé, živelné, protože tady mám ve studiu děti kapely Brouci. Po mé pravici je Anička, ahoj.
3: Ahoj.
2: Taky Madlen, ahoj Madlen.
4: Ahoj.
2: A Jonáš, čau.
5: Oh, čau.
2: Taky jsou tady s nimi vlastně vedoucí kapely sboru.

0: Noemi Macura a Filip Macura. Ahojte, vítejte.
1: Ahoj.
0: Jak vlastně kapela Brouci vznikla?
2: Kapela Brouci vznikla, tak teď nevím přesně rok, to bych asi lhala.
0: Já ti poradím, 2018 máte na webu.
2: Máme na webu 2018, tak vidíš. Tak to víš líp. Ale bylo to vlastně při tom, jak je Festival United, tak oni tam chtěli udělat dětskou scénu. To byl asi první rok, kdy měli takový jako, nevím, jestli to bylo dřív, ale první rok byl takový, že chtěli udělat dětskou scénu, tak oslovili právě naše přátelé. Tak jsme tam tehdy prostě nacvičili pár písniček pro děti. Já jsem tam zpívala, Tamarka Tomošek, Filip hrál a vlastně ta kapela, která teďko hraje v Broucích, tak my jsme tam zpívali jako dětské písničky a z toho se pak jako vyvinul nápad, hele, tak pojďme jako vlastně něco tvořit pro děti a bylo by možná lepší, kdyby jako děti zpívali, že by to bylo jako víc dětské a taky vlastně nás možná inspirovalo i to, že v Polsku fungují takové dětské kapely, jako je Arka Noego nebo Małe TGD. U nás toho vlastně moc není, tak jsme vlastně takhle se jako nějak dali dohromady.
0: Takže inspirace přišla z Polska a vlastně formace jakoby na objednávku v podstatě. Nebo...
2: Jo, vlastně jo.
0: Jak těžké je dát děti dohromady, aby vznikl takový menší zboreček? Kolik vás je? Kolik je Brouků, zpěváků?
1: Teď jich je momentálně asi 14. Točí se to kolem těch 12 asi děcek. No a těžké... Asi to není úplně těžké. Asi nejtěžší je najít nějaké kluky, kteří chtějí do toho vstoupit a zpívat, ale jo, jako těch děcek je dost, co chtějí jakoby v tom zpívat.
0: Kde jako nabíráte, nebo jakože vyhlásíte nábor a pozvete děti, jako ať přijdou něco zaspívat?
2: Ty party nám jako vždycky vyrostou a musíme to obměnit, tak teďko to už je vlastně třetí várka dětí. Ale ta první, tak to byly vlastně jako naši takhle známí nebo prostě děti muzikantů, bych řekla. A pak druhý kolo bylo už jako nábor jsme dělali. Takže jsme prostě na sítě vyhlásili, hele, jestli chcete, pošlete videa. Tak tady třeba Anička je vlastně jedna z těch, která jako tehdy poslala video. No a na základě toho jsme vybírali jako děti. No a samozřejmě my jsme jako Střince a může se přihlásit i někdo jako třeba z Brna, ale je to pak náročnější na ty zkoušky a vlastně na tu logistiku a všechno.
0: Jak často máte zkoušky?
2: Je to různé, ale teďko vlastně před tím albem, když jsme to nahrávali, tak jsme se setkávali asi, já bych řekla třeba co druhý týden asi, v sobotu jsme měli takhle jako jenom s dětskama u nás doma prostě a zkoušeli jsme skoro dvakrát měsíčně asi.
0: Takže u Macuru je plno.
2: Ano.
0: Je plno 14 dětí.
2: Ano. Plus ty naše.
0: Jak to vypadá taková zkouška, Madlen třeba? Přijdeš k Macurům, zazvoníš a jdete do obýváku a tam už rovnou se rozespíváš u botníku, jo, nebo jak to vypadá?
3: No, vždycky se čeká na ty ostatní a pak se začíná zkouška. První se rozespíváme a pak si jdem procvičit ty písničky, které budeme zpívat třeba na koncertě.
0: Noemi už zmínila, že jste natáčeli album. Vy jste vydali celkem 3 alba. První bylo Nemusím se bát, potom Brouci zpívají koledy, vánoční taková, a potom tedy poslední Pojď ven. Kdy jste naposledy takhle vyzvali kamarády a šli jste s nimi ven, Jonáši?
4: Já nevím.
0: No a hraješ si s kamarádama někdy venku, nebo?
4: Jo, ve škole.
0: Uh-huh. A co hrajete?
4: No, nevím.
0: Tak ty ještě spíš, že? V době natáčení ještě máš asi půl noc.
2: S Dominikem.
4: Jo.
2: Hraješ si, že? A co děláte venku? Nevíš?
0: Tak já nevím, třeba hrajete fotbal, nebo ne, nebo jenom zpíváte třeba. No, tak asi se přesuneme, nebudu tě trápit. Holky, co vy? Vy jste někdy šli za kámoškou a řekli, hele, kašli na to, nech ten telefon a pojď ven, půjdeme se projít nebo něco, jo? Teda nejenom, když jste natáčeli klip, jo, myslím, jako v realitě.
5: Jo, jednou jsem kamarádku pozvala, jestli nechce jít se mnou se projít.
0: Tak to je titulní píseň Pojď ven, my si ji teďka pustíme. Posloucháte Pohovku na Rádiu 7.

0: Vy jste vydali album Pojď ven a k tomu jste vydali nádherný barevný zpěvník s akordy, s texty, k detaily prostě ohledně autorství a tak dále. Jak jste na to jako přišli, že chcete k tomu vydat zpěvník a že je tak barevný? Kdo se na tom podílel, na té ilustraci třeba?
1: Ilustrace dělala moje sestra Natálie, ona je studovaný umělec a věnuje se tomu, takže ona nám dělala i grafiku, i ty ilustrace. A vlastně ilustrace jsou, třeba tady máš otevřenou tu trubku, tak to jsme jednou prostě odpoledne vzali jako naše děti, protože moje sestra má taky dvě malé děti, tak jsme vzali děcka a šli jsme si s nima kreslit, různě prostě malovat, co chtěli. A pak ona vzala ty struktury různé a ty čmáranice a různě to jako použila v těch ilustracích. Takže to dělali naše děti. A jak jsme přišli na to, že chceme zpěvník, vlastně i to album předtím, to vánoční, je taky se zpěvníkem, protože to jsme dělali s tím, že jsme si říkali, že vlastně, když se lidi chtějí zaspívat, já nevím, u stromečku, koledy, tak ať si to můžou mít jako a můžou si zaspívat. No a pak tohle jednak, ať to je pro děti něco takového víc konkrétního, protože i jsme tam vlastně ve spolupráci s Hislandem vytvořili různé aktivity pro děti. Když to tam jako třeba najdeš, tak je tam píseň Anděle, kterou zpívali tady holky, a to je o tom, že Bůh posílá jako anděli, abychom se jako v noci nebáli usnout. Tak jsme tam jako aktivitu pro děti nechali volné místo, tu postel, ať si tam můžou dokreslit sebe, ať jakoby to je ještě dál.
0: No, jo, postel někde dokreslím
1: sebe, jo.
0: Třeba. Jo, už to vidím, ano, už to vidím.
1: Tak jsme vlastně chtěli, ať jako nejenom hudobně ty děti tam vidí v tom sebe, že prostě když se třeba bojí usnout nebo mají nějaký škaredý sny, ale až si to můžou i nějak graficky prostě znázornit, že tam vy jako si to nakreslit, ať je to víc jakoby osobní i pro ně.
0: Jak třeba vypadají v postýlce. Děkuju moc za to, že to je.
2: Zase z té druhé stránky, proč tam jsou ty akordy a noty? Často se nám stává, že nám píšou prostě lidi a jim pošleme akordy, že si to chtějí zpívat nebo zahrát sami, že to nechtějí třeba s tou instrumentální verzi zpívat. Tak proto to vlastně vydáváme už jakoby kompletně, že lidi si to vlastně, jak si to koupí, tak už mají vlastně kompletní balíček. Jo, přijde koupit toho CDčka, tam je i na konci vlastně to CDčko, jako přikoupíme to vlastně, neprodáváme samostatné CDčko, protože to už málo kdo jakoby i chce, že už ty přehrávače nejsou. Takže vlastně si koupí celý ten balíček jakoby zpěvník, na konci je i CDčko vlastně, pro někoho, kdo to má ještě v autě, třeba si to může pustit. Ale je tam hlavně na zadní straně i QR kód, na základě kterého se tam lidem můžou mobilem na to najet a otevře se jim na internetu přehrávač, kde si taky můžou stáhnout ty písničky, i ty instrumentální verze, i taky si můžou stáhnout ten zpěvník v PDF-ku pro jednoduchý tisk pak na školní besídku třeba.
0: Jo, takže to můžou takhle využívat i potom, nejenom vlastně pro tu potřebu třeba do rodinou, ale i, jak jsi zmínil, jako besídku. A předpokládám, že to najdou u vás na webu.
2: Ano, na našem webu brouci.art.
0: Super. Tak jo, pustíme si další písničku.

0: Jaká je nejoblíbenější písnička vaše z toho alba?
1: Moje je asi Čokoláda.
0: Jenom písnička nebo opravdu máš ráda čokoládu?
1: Aj jako mám ráda čokoládu.
0: Kvůli tomu nebo ještě kvůli něčemu jinému?
1: Je to taková fajn rytmická písnička a je to můj vlastně oblíbený druh té jako muziky.
0: Anička?
2: David a Goliáš, protože tam se zpívá, že i když jsi malý, tak dokážeš víc. Takže to se mi tak líbí.
0: Že tě tak pozbuzuje.
2: Mm-hmm.
0: Aha. A Jonášovi se líbí nějaká písnička?
3: Bez tebe.
0: A proč?
3: Protože já tam rapuji.
0: Jo. No. Kdo vlastně píše text a hudbu skládá pro Brouky, nebo konkrétně pro toto album?
4: Pro toto album my fungujeme jako takový tandem. Já píšu texty a Filip většinou dělá hudbu. Tak fungujeme vlastně, že jsme teďko...
5: Tak se tak společně doplňujeme, jako někdo přijde s nápadem, o čem jako by chtěl tu písničku napsat a pak vlastně napíše nějakou hrubou stavbu té písničky a pak to vlastně spolu nějak upravujeme. Jednou přijde Noemi s nějakým nápadem, hej, chtěla bych takovou melodickou linku, tak si s tím nějak hrajem, pak řekne, chtěla bych, aby to bylo nějaký takový styl, tak prostě hledáme ten správný styl.
0: Na albu je celkem průřez žánru, včetně teda té písně Bez tebe, jak už Jonáš zmiňoval, tak tam rapuje. Kdo tvoří kapelu? Protože jsme popsali sbor a jak se scházíte, jak trénujete, nacvičujete písně, ale tam je i kapela. Řekla bych dost kvalitních muzikantů, takže kdo ji tvoří?
5: Tak kapelu tvoří 4 muži. Na elektrickou kytaru právě Kristián Danel, což je právě taťka tady od Madlen. Pak na basovou kytaru hraje Artur Říman. Jeho děti prošly Broukama. V té první fázi, teď už jsou velcí kluci.
4: Dospělí kluci, no.
5: Na bicí hraje Brian Boffel, právě Američan, který si tady vzal právě sestru od Noemi. Takže je v rodině a já hraju na klavesi, no.
0: Nevěnujete se jenom té dětské tvorbě, kapela No Miracles, Worshipko a tak. Takže jedna velká banda. Baví vás to jako ta pestrost toho té tvorby? To, jak měníte žánry, nejen jakoby worship jako takový, nebo dejme tomu víc jako taková světštější tvorba, ale i právě dětská. V čem je to pro vás jako jiné nebo obohacující? Tvořit pro děti.
5: Člověk trošku vidí nějaký větší smysl za tím, nebo přijedeme do Karlových Varů nebo někde a řeknou nám, my zpíváme vaše písničky, je to super, je to prostě obohacení pro nás, nebo je ta jedna stránka, druhá stránka je to, že vlastně ta energie s těma dětmi je jiná na těch koncertech a že to zase je úplně něco jiného, než to není vlastně o nás, je to vlastně, že jsme tam nějaký prostě doprovod jenom a snažíme se pomoct a udělat něco společně, něco prostě dobrého asi tak, ale ta pestrost nás baví, nejsme nějak zaměřeni na nějaký konkrétní styl, jsme schopni prostě stylově zahrát zhruba všechno a tím pádem je to vlastně zabava, že můžeme si zahrát i trošku jakoby rocku, i trošku jazzu, je to super.
0: Je to pestré. Dámy?
4: Co mě baví na těch Broucích je jednak to, že vlastně tam třeba nejsem tak úplně vidět, protože v těch dalších projektech jsem jako já, ta, která stojí vepředu. A tady jsem v tom projektu já, která jako jsem vzadu, ale tlačí ty ostatní dopředu. To mě taky baví. Teď je to ještě jiné, protože Broukům se věnujeme už dlouho, ale teď už máme vlastně vlastní děti, 5 a 3 roky. Tak zase to vidím ještě jinak a o to víc asi mě to ještě teď baví, když už jsou ve věku, že je to taky jako bere a poslouchají to rádi, tak to dělám vlastně taky i možná kvůli něm trochu. A ještě další věc je, že vlastně já, když jsem měla 12, tak mě ve sboru, to už jsem byla trošku starší, ale vlastně ve sboru mě taky zapojili jako do toho dění ve chválách a tak, že mi dali prostor jako růst, tak jsem mohla vyrůst a jsem tam, kde jsem a tak to vnímám, že to chci dělat pro ty ostatní vlastně, aby měli ten prostor se nějak realizovat, růst prostě v té hudbě, aby třeba do budoucna taky mohli mít jako třeba svoji kapelu nebo sloužit ve sboru ve chválách, protože mám pocit, že z těch dětí, které jako byly v Broucích a už vyrostly, jsou třeba i dospělí, tak většina z nich jako slouží ve sboru ve chválách, z čehož mám jako radost.
0: Na co jste při tvorbě, při natáčení té desky nejvíc pyšní? Aničko.
2: No, tak to nevím.
0: Natáčela jsi někdy předtím desku?
2: Ne.
0: No a tak jaké to bylo pro tebe?
2: Bylo to super, odnesla jsem si z toho hodně zážitku.
0: Mhm. A jaký byl ten nejsilnější třeba?
2: To, že jsme tam prostě mohli být s holkama a že jsme se mohli pobavit a prostě tak.
0: Zaspívat společně. Mhm. Mhm. Madlen má nějakou historku nebo dojem, na co bylo nejsilnější pro tebe?
1: Bavilo mě hlavně jakože nahrávat ty písničky. Když jsem měla solo, tak tam byla sranda to natáčet. Aby se to povedlo, tak jsme to natočili několikrát za sebou.
0: Někdy to trvá, než se to podaří. Jonáš má nějaký silný zážitek z natáčení, nemá nic?
5: Mm-mm. Ale Jonáš, to byla sranda, jak jste duhu, ne, natáčeli, jak tam tvůj taťka dělal šaškárne, aby se natáčeli, je, duha, ne, to byla sranda, to jste se smáli, to je na nahrávce, že?
3: Jo.
0: Když vystupuješ, Jonáši, máš trému?
3: Myslím, že jo.
0: Jo? Jo, a co ti pomáhá třeba?
3: Tak já nevím.
0: No nejlepší asi se z toho vyrepovat, ne? No že jo, já si taky myslím. Tak určitě i na tuhle tu píseň Bez tebe se to jmenuje, říkám to správně, tak na tu taky dojde.

0: Jaký máte vztahy v kapele? Jak spolu vycházíte, jako v tom sboru, jako, tak vy jste skoro rodina, že jo, skupina jako muzikantů, takže tam se, i když tam taky to může třít samozřejmě, ale jaký máte vztahy v kapele, jako mezi zpěváky?
1: Já si myslím, že dobrý.
0: Co říká Madlen? Souhlasí nebo...
2: Jo.
0: Jo, souhlasí. Chuděra musí už, no.
3: Vždycky, jak máme soustředění, že? Tak děláte blbosti na chatě.
1: Jo, to je nejlepší.
0: No, to je nejlepší. Takže když, než jste natáčeli album, tak jste byli na nějakém soustředění?
1: Jo.
0: Jo, bylo to hodně těžký, náročný?
1: Ani ne.
0: Jo, takže jste nacvičovali písničky, co dál? Co jste ještě tam dělali?
2: Večer jsme se dívali na film.
0: Jo.
3: Točili jsme videoklip, že?
0: No, takže zábava. Teda vy máte zkušenosti? To je neskutečný. Myslím, že jste hodně šikovní. Co vás na tom natáčení, nebo třeba i na tom soustředění nejvíc bavilo? Někdo byl vtipný, nebo já nevím, co vás bavilo?
1: Tam vždycky večer s holkama jsme si tak povídali a tak, takže byla sranda.
0: Jasně, holčičí pyžamový párty, mm-hmm. Jasně. Co kluci, měli taky nějakou zábavu? Mm-hmm. Například? Mohli jste třeba něco vyrábět, nebo něco, nevím, opravovat, nebo hrát nějakou hru? Jako takovou? Jonáši, tak já jsem slyšela, že na soustředění jste nejenom, že zpívali, hráli hry, dívali se na filmy, ale že jste taky objevili nějaké zvíře.
3: Jaké zvíře jste našli?
1: Želvu.
0: Dali jste jí nějaký jméno? Ne.
1: Ne.
0: Ne. A je podle ní třeba nějaká písnička?
1: Ne.
0: Není. Není. A museli jste ji tam asi nechat, že? Nevzali jste si ji domů?
4: Nechali jsme ji tam. Nikdo ji nechal domů. Teda děti by možná chtěli, ale z rodičů se nikdo netvářil, že by chtěl želvu doma, takže jsme ji tam nechali.
0: To úplně nepotěší, no, ty děti, když si nemůžou vzít zvířátko domů. To znám, když jsem dotáhla domů kočku, tak to moc taky úspěch jako nesklidil. Pojďme zpátky k tomu albu. Filip zmiňoval, že vidí ten jako smysl dělat tvorbu pro děti. Je za ním za tou deskou jako takovou nějaký hlubší smysl, co jste chtěli jako předat jako autoři, tvůrci, posluchačům, dalším dětem?
4: Tahle deska pro mě je výjimečná asi v tom, že jsem jako byla asi nejvíc zaangažovaná ve vzniku z těch všech tří, které máme, protože ta první to bylo vlastně ještě vydáno pod vydavatelstvím Rosa, takže oni zaštiťovali hodně těch finančních věcí, které jsme se nemuseli starat. A teďko to album jsme si chtěli udělat úplně sami a vlastně jsme na to neměli finanční prostředky, tak to bylo takové náročné, protože jsme si říkali, jako už dlouho jsme nic nevydali, chceme udělat jako něco nového, ale když to člověk chce udělat jako vlastně dobře a kvalitně, tak to stojí poměrně dost peněz. Tak vlastně Filip tehdy říkal, tak zkusíme prostě udělat sbírku na Donio a možná to vyjde. I vlastně ta příprava na tu sbírku je poměrně jako náročná, protože ty všechny podklady a texty, které je třeba pro to mít a smlouvu podepsat a všechno, jako není to takhle. Není to takhle. Takže jsme spustili tu sbírku asi po týdnu, dali jsme to na 300 tisíc teda a po týdnu tam byly asi 3 tisíce a já jsem říkala, no tak to je fitle. Tak to prostě nevyberem, fakt jsem z toho byla špatná a vlastně nakonec se podařilo vybrat celou částku. A já jsem z toho byla úplně jako vlastně dojatá a asi pořád jsem, že jako vlastně jsem viděla, kolik lidí to podpořilo ten projekt, že hodně lidí vlastně, když hrajeme třeba i s worshipkem a jezdíme různě po sborech, tak vždycky někdo, jo, jsme rádi, že to děláte. Vlastně lidi to využívají na nedělních besídkách, protože my to vždycky děláme i s instrumentální verzí, ať si to právě jako můžou používat buď na vystoupení prostě dětí ve sboru nebo tak. Tak mám z toho radost. Teď nevím, jestli jsem odpověděla na tvoji otázku.
0: Je to dobrý úvod, ale
4: Filip
0: jsem se ptala,
4: doplnit.
0: Ano, Filip to může doplnit, jaký je ten jako hlubší možná smysl dělat prostě tvorbu pro děti, nebo je tam ještě něco víc?
3: To určitá prostě investice do mladé generace, jak prostě, že můžou poslouchat nějakou, dejme tomu, kvalitnější křesťanskou dětskou hudbu, že taky prostě jsme se zaměřovali, aby ty texty dávaly nějaký prostě smysl a že snad někoho to osloví. Já si myslím, že to častěji víc osloví dospělé, než možná děti, ale i když si to někdy sám prostě poslouchám v autě, vlastně písničky, které jsem už slyšel asi za ten rok prostě 100x jednou a to je taky tak prostě často mám pocit, že mě to se někdy dojímám u toho, že ty texty ke mně i promlouvají někdy, co zpívají děti, tak asi myslím, že to je ten i hlubší smysl toho, proč to děláme.

0: Mě hrozně potěšilo, že na desce je původně teda jenom single Mami díky a taky jste věnovali písničku Tátům. To jsem ráda, že jste obsáhli úplně dva prvky. Za co jste rádi, že vaše máma nebo táta jako dělají? Čem je obdivujete, Aničko?
1: Za to, že mi hodně věcech pomáhá. Za to, že jako nejsem v některých věcech prostě sama, že mě vždycky tak podporuje.
0: Nejenom, že opraví hračku, jak se zpívá v písničce. Madeleine?
2: Teda já bych tak řekla, že kdybych mamku nebo taťku neměla, tak nevím asi, co bych udělala. Nevím, asi bych teďka nezažila vůbec takové fajné věci, co jsem zažila třeba s rodiči, že bych nebyla takhle si šťastná, nevím.
0: Děkuju za to. Jonáš už kroutí hlavou, když se na něho dívám. Tak se nemám ptát? Ne, nemám se ptát. Možná Noemi by něco doplnila za Jonáše.
3: Já mrkám jenom, když holky mluvili. Plně jsem se dojala.
0: Já jsem se taky dojala, taky mám slzy na kroči. Ale možná za Jonáše by se to mohla říct. Jestli je tam nějaký ten prvek i příspěvu, když zpívají ty písničky Mami díky nebo Tátovi, nebo táta se jmenuje, ano, ta písnička. Jestli je tam něco takového jako klivého, dojímavého, co vidíš, že
3: jedna věc
0: za srdce.
3: Nad kterou, když jsme psali písničku, my jsme prvně napsali Mami díky a říkali jsme si, že až bude album, určitě tam chceme mít píseň i pro tátu. Když jsme to psali, tak jsme tak řešili, jako vlastně, jestli každé dítě tam najde to, že ten táta takový je. Přijde z práce, věnujeme čas, nemusí to tak vždy být, že? A tak jsme to řešili jako s některýma jako lidma, kteří jsou ještě zapojeni v týmu, kteří třeba nevyrostli úplně ve fungujících rodinách, tak s tím byli takový jako, hele, nevím. Ale když jsme to dětem donesli na zkoušku, tak si úplně pamatuju, jak děcka říkali, to je můj táta, že to úplně v tom viděl, jako že můj táta takový je, prostě, že vždycky s náma hraje stolní hry a ten druhý říkal, můj táta dělá tohle. A vlastně jsem jako byla ráda za to, že tam vidí vždycky trošku toho svého tátu. Tam jsou popsané různé jako vlastnosti nebo co jako dělá ten můj táta. A z toho jsem měla obrovskou radost. Protože i doma s Filipem jsme vlastně řešili jako to, jak kdo vnímá jako Boha, protože jsem nevěděla, jak moc dát do textu to, že jako otec a jako pozemský táta a Bůh otec a vlastně Filip tehdy řekl větu, ale přece, že to tam jako nemusíme víc dovysvětlovat, že když tvůj táta takový je, že já jsem taky vyrostla, jako mám skvělý vztah s tátou, mám hrozně fajn tátu. Já jsem vždycky vnímala Boha jako otce, jako bez problémů, prostě, že jsem tady to bylo pro mě hrozně jasné téma, tak jsme to tam jako nechtěli nějak víc jako dovysvětlovat nebo tak, prostě nechat to takové otevřené.
4: Asi rok předtím jsme udělali tu Mami díky, tak jsme to vydali a přišel tam ten bridge, takové to zvolnění, tak to bylo vlastně prostor, kdy se mamky dojímali, když to slyšeli, jo, když jsme to třeba hráli.
0: Vytahovali kapesníky.
4: Ano, přesně, slzíčky. A pak jsem si říkal, že když uděláme píseň o tatu, tak zase to nechci dělat takovou slaďárnu, jo, že to chci prostě až to taková nakopavačka. Když to ten tata třeba uslyší tu písničku a třeba zjistí, že možná až takový tata není, tak by ho to mohlo i motivovat vlastně, že bych mohl takový tata být vlastně i z toho druhého směru, že chtěl jsem to vlastně až to taková energická nakopavačka, že někteří tatové mají rádi prostě takovou tu tvrdší rokovou muziku, tak právě i proto jsme tu písničku dělali fakt takovou rockovou, si myslím, že to je super, tam i to kytarové solo mám strašně rád.
0: Takže. To má, váš kytarista?
4: Ano.
0: Připtián má tam solo, jo, to mě velmi zaujalo. A co se týče textu, tak právě jsem si říkala přesně, jo, že no ale co když, jakože každý táta takový není, třeba můj taky ne, promiň tati, jo, jakože by mi opravil hračku nebo tak, jo, jakože má jiné přednosti. Třeba umí vařit nebo něco, jo, ale jako není úplně takový ten typický, který prostě opraví všechno, jo, a vyhraje každou soutěž, jo, a takhle. Takže jsem ráda, že ty aspekty tátu, že se v té skladbě jako odráží a každý si v tom najde to, co jako aspoň trochu je ta realita, jo, že není to úplně jako, že všichni to mají stejně. I to, jak jsi říkala, Noemi, že nepochází třeba někteří lidi z kompletních rodin a že to úplně nefunguje, tak jsem ráda, že to tam je. Každý si v tom může najít to, co toho tátu vystihuje. My si teď tátu si pustíme Bohovce.

0: Doznívají rytmy a melodie písně Táta od kapely Brouci, které mám teď ve studiu taky. A my už se dostáváme v podstatě na závěr toho našeho pořadu i na závěr desky, kde to vlastně uzavíráte písní. A líbí se mi, že to i navazuje. Táta navazuje na píseň Bůh má mě rád. Máte rádi Boha?
1: Moc. Taky moc.
0: No proč?
1: Protože nás miluje. A taky protože nás stvořil.
2: A dokáže třeba uzdravit aj nějaké horší nemoce, třeba aj našich kamarádů.
0: Děkuju za to, že jste se to nebáli říct nahlas a nějak jako projevit ten vztah váš k Bohu, i když jste děti. A kolikrát na bohoslužbách slýcháme, že jo, vy jste boží děti a teď ten dospělý jenom tak pokýve a už to nebere až tak vážně, ale dítě jako dítě velmi. Tak moc děkuju za tu otevřenost. Já když jsem se dívala do toho textu Bůh má mě rád, tak jsem si připomněla, protože tam je a nejsem silný jako slon, to nevadí, Bůh má mě rád a tak dále. A vzpomněla jsem si na píseň Není nutno. Je to nějak jako propojené s tím, nebo to tam jenom vidím něco, co tam není?
3: Mně to vůbec nenapadlo. My jsme chtěli jak textově, tak jakoby hudebně, ať je to pestré. To znamená takové něco jako pro tátu, něco pro mámu, něco pro starší, něco pro menší. A tohle jsme si říkali, že to je taková skladba prostě pro malé děti. To není jakoby složité na zpívání. I hudebně jako jsme to chtěli takové hodně jako dětské nechat. Tak jako o tom Není nutno jsem nepřemýšlela teda. Jenom tohle bylo naše téma, že chceme jako něco jako nějak veselé a tak jasně říct dětem, že i když se něco nedaří, tak to nevadí, protože Bůh jako nás má vždycky.
0: Děkuju za to, že jste byli hosty v Pohovce, že jste přijeli až z Třinecka a že jste trochu oživili to naše vysílání. V Pohovce byly mými hosty. Anička, děkuju za to, že jsi tady byla.
1: Já taky děkuju.
0: Madlen.
4: Děkuju.
0: No a Jonáš.
5: Taky děkuju.
0: Od mikrofonu se loučí Karolína Vološinová a ještě také.
3: Noemi Macura, děkujeme.
6: A Filip Macura, děkujeme, nashledanou.

Dozněla repríza pořadu Pohovka. Další reprízu tohoto dílu vám nabídneme ještě v pondělí v 1 hodinu v noci, příští premiéru pak v úterý v 21 hodin. Připravená je Miriam Kaiser a její album Skrytá v tebe.

13. hodina soboty 6. června je za námi. Sledujete vysílání Rádia 7, kterým vás dnes provází Petr Raus. Bez kousku volné nitky na konci korálky nezauzlujete, to ví každý malý tvořivec. Proto si na to ke konci korálku dáme pozor. Do té doby ale budeme do vysílání sázet jeden pohádkový a písničkový korálek za druhým. Pojďte, děti, jdeme na to.

Ahoj holčičky a kluci. V pořadu Korálky vás vítá Broňa. Budeme spolu navlékat do vysílání jednu pohádku a písničku za druhou jako korálky na nit. Teda, jestli jsem od minule nezapomněla, jak se to dělá. To víte, mám už děravou paměť, už je samá díra. Jako děravá ponožka, nebo jako tričko s dírou. Beru do ruky šňůrku vysílání a jdeme navlékat, ať mají děti radost. Že bych vybrala tebe, zelený korálku? Nebo tebe z parůžky? Ech, korálky, co to s vámi dnes je? Jste takový jacísi nanicovatí, zaražení jak vidle do hnoje. Vás něco trápí, že je to tak? Šňůrku odkládám, tohle se musí vyřešit, přeci neuděláme uvzdychané korálky. Tak co pak vás trápí, nebojte se, řekněte to. Vy se stydíte. Za co? Něco jste provedli? Ne, tak proč se stydíte? Říkat nechcete? Tak mi to pošeptejte. Protože máte... Můžu to říct dětem? Vy se stydíte, že máte dírku? Korálky se...

stydí, že mají dírku. Proč se za to stydí? Protože jsem mluvila o té děravé paměti a díře na tričku. Korálky, jednak jsem jen tak žertovala a jednak, že má něco dírku, přeci neznamená, že má vadu, kás, nějakou chybu. No, ano, díra někdy znamená chyba, něco, co tam nepatří a zavazí a je lepší, když tam není. Třeba díra v namalovaném obrázku nebo díra na fusakli, ale spousta důležitých věcí má dírku. Vážně, třeba nos. Podívejte se dětem na nos. Najdete tam dírky hned dvě. Korálky, ještě že jste takové, jaké jste. Jak byste se, korálky, chtěli dostat do vysílání, co? Přilepit se tam nebo vmáčknout? Kde pak? Žádné mačkání se, cpaní se do vysílání. Na rozhlasovou nitku je lepší krásně, volně vklouznout. Třeba takto.

je jako kupec, který hledá vzácnou perlu. Když ji najde, prodá všechno, co má, a koupí tu perlu. Matouš 13, 45, 46. Pán Bůh je prostě největší, říká Helenka a zadívá se nahoru do mraků. Leží v trávě na zádech, nad hlavou jí bzučí včela a na ruce tančí sluneční paprsek. Zamyšleně si pohrává se skleněnými korálky, které si navlékla ve školce. Jako mrakodrap, navrhuje Jeník, Helenčin mladší bratr. Sedí ji na natažených kolenou a čeká, co ona na to. Kde pak? Pán Bůh je mnohem větší, sahá až do nebe. Je ještě větší než mraky. Asi tak? Natáhne Jeník ruce do výšky. O moc větší, odpoví Helenka a vyskočí. Jeník se jí kutálí s nohou do trávy. Nic se mu nestalo, ale Helence se roztrhly její krásné korálky. V ruce jí zůstala jenom šňůrka. Korálky se rozkutálely do trávy. To jsem tomu dala, zlobí se Helenka, klekne si na zem hned vedle brášky, který se na ní stále zvědavě dívá. Co když je pán Bůh tak vysoko, že na nás vůbec nevidí? Helenka ho však neposlouchá. Myslí jen na své korálky. Podaří se jí najít všechny? Několik jich se sbírala, ušpiněných od trávy a od hlíny. Už se vůbec nelesknou. A na některých se ani nedá poznat, jakou měli barvu. Helenko, žadoní Jeník, tak vidí nás pán Bůh? Třeba je tak daleko, že o nás ani neví. Ale ti, odbude ho Helenka a sebere několik dalších korálků. Ale možná mu na nás ani nezáleží. Jeník posmutní a začne natahovat moldánky. Helenka se k němu otočí. Neboj, Jeníku, pán Bůh nás určitě vidí. Má nás moc rád a stará se o nás. Jsme pro něj moc důležití. Asi jako pro tebe ty korálky? No, nejmíň tolik, zasměje se Helenka. A Jeník jí věří. Víš, že pro Boha si cennější než ta nejdražší perla? Podívej se do zrcadla.

0: Na šňůrku jsme navlékli první dva korálky. Který vybereme teď? Líbí se mi ten s těmi malinkými rohy.
1: Aha, prý to nejsou rohy, prý to jsou parůžky.
0: To je přeci to stejný, ne?
1: Ojojoj, děti, teď jsem řekla něco špatně. Korálek se na mě zakabonil a zašklebil.
0: Pustím písničku a jdu se raději zeptat, jak je to s těmi rohy a parohy. Co myslíte vy?

0: Děti, poznali jste, o jaké pohádce Korálek zpíval? O Smolíčkovi a Jelenovi, ano. Tak jak je to s těmi rohy a parohy? Je to to stejné, nebo není? Není. Rohy nejsou totéž, co parohy. Ano, obojí roste zvířatům na hlavě, ale... Rohy jsou z rohoviny, podobně jako naše nehty. Parohy jsou kostěné. Rohy jsou duté, dá se z nich udělat třeba taková trubka. Parohy jsou plné. Rohy jsou jednoduché, parohy mají boční výrůstky, takové jakoby větve do boku. Rohy jednou narostou a zvíře je má na hlavě napořád, kdežto parohy zvířata zhazují a další rok rostou zase nové. Rohy mívají většinou samci i samice, kluci i holky. Všimněte si, kráva má rohy. Kdežto parohy s výjimkou soba rostou jen samcům, klukům. Parůžky mívají třeba jelení anebo zvíře, které žije v našich lesích, je menší než jelen a Korálek z parůžky nám o něm poví.
1: Osamělý srneček. Prásk! Lesem zahřměl výstřel. Co se to děje? Hajný Lotar vyběhl kupředu. Chvíli hledal, rozhlížel se kolem, ale nic podezřelého neviděl. Najednou uslyšel bouchnutí dveří auta a poté zvuk startovaného motoru. Vyběhl, běžel, co mu síly stačily, ale auto bylo rychlejší. Lotar našel jen krev v trávě a stopy kol. Nějaký pytlák, zahromoval. Když uviděl otisk kopítka, bylo mu jasné, že tady skončil život mladé srny. Jejda, co to tam je? Pozdvihl tázavě oči k místu, kde uslyšel lehké zašustění. Vedle spadlého smrku stál malý srneček. Ach jo, asi mu ti pytláci zastřelili maminku, povzdechl si Lotar. Ale možná to byla jiná srna, pomyslel si a tak se raději vytratil. Vylezl na posed a sledoval malého srnečka. Třeba se pro něj maminka vrátí. Na to si počkám. Ale ani po půl hodině se žádná srna neobjevila. Srneček pobíhal smutně kolem a žalostně pobekával. Po další půl hodině slezl Lotar dolů a pomalu začal srnečka vábit k sobě. Pojď, já ti neublížím. Dám ti mlíčko, pojď. Lotar se kousek po kousku, skoro neznatelně, přibližoval k mláděti. Srneček se třásl strachy, ale byl příliš slabý na to, aby Lotarovi, který po něm nakonec chňapnul, utekl. Ten ho zabalil do kabátu a donesl domů. Tam před něj postavil misku s mlékem, jenže srneček se ne a ne napít. Prostě nic. No vidíš, ty ještě neumíš ani pořádně pít. Vzdychl si Lotar a namočil prst do mléka. Chvíli stál s prstem ve vzduchu. Srneček na něj podezřele koukal, ale nakonec ho oblízl jazykem. A pak znova a znova. Lotar pomalu nestačil namáčet prst do mléka. Srneček ho rychle olizoval, neboť měl pořádný hlad. No jo, jsi ještě zvyklý na máminy struky, pomyslel si Lotar a znovu namočil prst do mléka. Zanedlouho byla miska prázdná. Tak si tě tady nechám a budu ti dělat mámu, zasmál se Lotar. Srneček si na chalupě brzy zvykl. Pobíhal na zahradě u hájovny a pomalu rostl. Po čase se naučil pást a přestal potřebovat mléko. Jak ubíhaly měsíce, tak si Lotar všiml, že srneček se čím dál více dívá k lesu. Jo, je to tak, dozráváš, chlape, říkal si pod fousy. Nebude to trvat dlouho a budeme se muset rozloučit. Jsi srnec a patříš do lesa, ne k chalupě. Zhruba za měsíc usoudil, že je ten správný čas. Jednou ráno, když odcházel, nechal otevřená vrátka. Tak, brachu, bylo to tady s tebou fajn, ale patříš do lesa, klidně běž. S těmito slovy odešel. No, úplně neodešel. Byl moc zvědavý a tak vylezl na posed, odkud měl výhled na hájovnu. Mladý srnec nějakou dobu chodil kolem otevřených vrátek. Přemýšlel, zda zůstat nebo vyrazit do lesa. Nakonec si dodal odvahy a vykročil ven. Pomalu. Pomaloučku šel po louce k lesu. Pak zrychlil, hop a skok a byl pryč. Hajný Lotar zamáčkl slzu a povídá. Tak to má být. Patříš do lesa. Ale bude se mi stýskat. Když večer Hajný pohlédl z okna, viděl, že se na louce pase srnec. Békal a koukal směrem k chalupě. Přišel i kousek k plotu, ale na zahrádku už nevkročil. Byl volný. Od té doby se ještě tu a tam pásl na kraji louky, ale k chaloupce už nikdy nepřišel. Neboť srnec patří do lesa.

Na rádiu se domů posloucháte Korálky, hodinu, ve které posíláme do uší a oušek spoustu písniček, pohádek a povídánek. Každý týden touto dobou vyrobíme pestré barevné korálky. Na ozdobu to, aby to rádiu 7 slušelo a aby se naše uši pohádkově poměly. Mám chuť teď vybrat nějaký hodně pěkný barevný korálek. Jeden tu mám. Je červeno-fialový, nebo fialovo-červený, jak chcete. No a krásně voní. Pozor, vůně to není jen tak ledajaká, je skoro pryskyřicová.

0: Byl den plný vůně. Vůně ne jen tak ledajaké. Vůně pryskyřicové, co dýchá čerstvým jehličím. A bylo jí tolik, že les přikryla lehoučká namodralá mlha. Ach, zívlo si sluníčko na celou paseku. Přitáhlo si namodralý polštář k sobě a už mu těšknou víčka. Přestává svítit i hřát a spí jako o půlnoci. Ze sladkého spánku se potutelně usmívá. Asi má veselé sluneční sny. Jenže z dálky k němu doléhá nějaké hašteření. Narůstá a je čím dál hlasitější. Oh, kdo mě budí? Promne ve zlatých ručkách na modralý polštář, až se zmenší natolik, že dohlédne dolů na zem. Bedlivě natahuje ouško, odkud pak to hašteření přichází. Už to mám, ťukne se sluníčko zlatým prstem do čela, až to sedmkrát cinkne. Že to bude na pasece? Rychle promnulo modravý polštář ve zlatých prstících podruhé, až zmizel úplně. Vidí rovnou do smrčiny a taky slyší.
1: Jsem krásně červená, heč?
2: Já zase modrofialová.
1: Já jahůdkově voním, tak sladce.
2: No a taky voním, ale borůvkově.
1: A já mám dřív zralé plody.
2: No a co má být, já později.
0: Sluníčko si vzdychlo a švánek načechral listy stromům. Moc dobře vědělo, kolikátá bije.
1: Jejda, vydechlo.
0: Tak jahůdka s borůvkou se spolu hádají, až mi to láme paprsky. Naklonilo se na obloze, aby lépe slyšelo, oč běží. Samou námahou zářilo víc a víc. A na pasece zatím pokračuje spor. Kdo se na mě podívá, dostane takovou chuť na mé plody, že se mu zbíhají sliny na jazyčku, víš?
1: To jsou samé borůvkoviny. Já lákám k nakousnutí, ba přímo rozmazluju dětskou pusinku. Přináším osvěžení v úmorném horku.
2: A já snad ne. A jak umím obarvit jazyček, to bys koukala.
1: Jedna velká fialová kaňka se táhne mlsounům od ucha k uchu až do pusy. A ani ruce nezůstanou zkrátka, ani ponožky, tričko, tepláky nebo ruksak.
2: Och, vzdychla jahoda pohoršeně.
1: Já jsem tak jemná, tak nevtíravá. Jen polaskám chuťové buňky a rozplynu se.
0: Rozkmotřené strany ne a ne ustat v dohadování. Kde pak asi berou všechny ty skvělé vlastnosti, zapřemýšlelo na malou chvíli sluníčko. Ale potom se usmálo tak mile, že to zlatě cinklo a povídá.
1: Haló, vy tam, proč se pořád hádáte? Myslíte si, že jste jediné na světě?
0: Což pak jste zapomněli na maliny, ostružiny, brusinky, bezinky nebo trnky? Udělalo malou pauzičku a nastalo ticho. Veliké ticho, že bylo slyšet komára s jeho pisklavou písničkou přes celý les. Sluníčko se nadechlo a pokračovalo. Každá jste jedinečná, stvořená pro potěšení, pochutnání a poděkování. Nejste přece soupeři, protivníci, rivalové, nepřátelé. Právě naopak. Patříte k sobě a taky k pasece a k lesu. Tak se vzájemně doplňujte a snášejte se. Sluníčko dál moudře promlouvalo, až se jahůdka červenala a červenala a červenala, až byla krvavě rudá, jak se rděla hambou. Borůvka ta klopila oči, propadala se do zelených lístků na keříku. Tolik se styděla, že ji téměř nebylo vidět. Obě dvě si vzali napomínání sluníčka k srdci a rostou vedle sebe, aniž by se spolu hádali. Není žádnou vzácností najít borůvčí a blízko blizoučko lesní jahody. A tak to sluníčko moudře rozsoudilo.
3: Takové sluníčkové rozsouzení bychom potřebovali i my lidé, vidíte? Je dobré si připomínat, že na zemi nejsme protivníci a nepřátelé a rivalové. Jsme boží děti a patříme k sobě jako borůvka s jahůdkou.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedm korálků se už usmívá na nitce vysílání. Některé zpívali, jiné povídali. Polovina nitky je už plná korálků. Přidáme k nim další, třeba tento.

Jednoho teplého slunečního rána pukla motýlí larva a z ní vyletěl bělavý motýl Bělásek. Slunce ho hned pozdravilo zářivými paprsky a vítr si přátelsky pohrával s jeho křehkými křídly. Ze všeho nejvíc se však hlásily o pozornost květiny. Každá osobně předváděla své pestrobarevné okvětí a zvala mladého motýlka na sladkou hostinu. Tolik druhů šťáv, jaké mohl ochutnat, může skutečně nabídnout jen louka. Bělásek přelétával z květiny na květinku, obdivoval krásné zbarvení květů a po troškách nasával sladkou šťávu. Brzy spozoroval, že nepoletuje na louce sám a že také není jediný, koho květiny lákají svou vůní a sladkými kalichy. Častokrát přilétl na květinu spolu s nějakou muškou nebo k němu přibzučela pomalá včelka. Jindy ho zase polekal dlouhonohý pavouk, který čekal pod listem na nic netušící hmyz. Toho, co na louce rostlo, bylo opravdu mnoho, ale toho, co se v ní pohybovalo a co nad ní poletovalo, snad ještě víc. Někoho Bělásek potkával často, někoho viděl jen jednou anebo dvakrát. A při tak velkém množství živého tvorstva by se dalo říct, že většinu z nich neznal vůbec. Jednou přilétl na sousední květinu motýlek, který vypadal téměř jako Bělásek, jen byl pistáciově zelený. Oči nad tou barvou až přecházely. Takovou nádhernou zeleň neměly ani ty nejmladší lístky rostlin. Pistáciový motýlek měl napilno a Běláska ani nespozoroval. Ten si však jeho nezájem vysvětlil po svém. Nevšímá si mě, protože nejsem tak krásný jako on. Tak ho začala nahlodávat hořká závist. Nechtěl však, aby si toho někdo všiml, a tak rychle odletěl pryč. Ale daleko neutekl. Těsně kolem něho proletěl nádherně zbarvený motýl, paví očko. Křídla, jako by mu pomaloval nějaký umělec. Tak nádherný vzor mu mohly závidět i pestrobarevné květiny. Běláskem projela ostrá bolest. Tolik barev je kolem mě, tolik nádherných vzorů, dokonce i obloha je modrá. Jen já jsem jen bílý, ze všech motýlů ten nejobyčejnější a nejposlednější. Proč? Proč? Proč? Ach, nejraději bych se neviděl, nebo někam utekl. Ale kam? Copak, kamaráde, oslovil ho žlutý motýl. Poletuješ tu tak nešťastně a dnes je přitom tak nádherný den. Hotový svátek. Všichni motýly mají dobrou náladu. Vždyť taky není divu. Na louce je krásně, v zahradách je krásně, na cestách je krásně, u potoka je krásně. Zkrátka, všude je krásně, když svítí slunce. A ty se tu tak mračíš. Tobě se to povídá, pomyslel si Bělásek, když máš barvu jako slunce. Taky bych tolik básnil o slunečném dni. Vůbec žluťáskovi neodpověděl a zatrpkle odletěl pryč. Nechci, aby si mě motýli všímali, přemítal hořce. Ne, dnes už opravdu nechci s nikým mluvit. Poletím ke studánce v lese.
Snad tam ve stínu žádní motýli nebudou. Bělásek přilétl ke studánce. Ale koho tam nevidí sedět na kapradí? Nádherného, pestrobarevného otakárka. Snad nejkrásnějšího motýla, jakého kdy spatřil. Bělásek už chtěl rychle letět pryč, když si najednou všiml, že otakárek má mokrá křídla a zdrceně kouká do vody. Co pak se mu asi přihodilo? Pomyslel si překvapeně. Vypadá tak nešťastně. A to mi žluťásek tvrdil, že všichni motýli mají dnes dobrou náladu. Běláskovi najednou začalo být otakárka líto. Překonal závist a ostych a zeptal se. Co pak se ti stalo, otakárku, že tu sedíš mokrý? Otakárek zvedl překvapeně hlavu. Když uviděl běláska, polekal se. Ale nic, řekl rychle a nešťastně sklonil hlavu. V běláskovi rostla zvědavost. Přesně tak bych se měl chovat já a ne on. Nemá přece žádný důvod k tomu být nešťastný, pomyslel si. Něco se ti muselo stát, otakárku. Jsi celý mokrý a vypadáš tak nešťastně, vyzvídal dál bělásek. Víš, bělásku, řekl konečně otakárek, jsi ten poslední motýl, se kterým jsem se tu chtěl setkat a vyprávět mu své trápení. Ale když to chceš vědět, tak ti to povím. Snažil jsem se smít si ve studánce skřídel barevnou malbu, abych je měl bílá jako ty, ale nepodařilo se mi to. Pestrý vzor se nesmil, ale naopak barvy ještě více vystoupily. Proto jsem z toho všeho tak nešťastný. Bělásek nechtěl věřit svým uším. Otakárek, snad ten nejkrásnější motýl, se pokoušel smít si skřídel svou nádhernou ozdobu. Otakárku, zvolal bělásek překvapeně. Tomu opravdu nerozumím. Ty, takový nádherný motýl, chceš vypadat jako já? Nejobyčejnější bílý bělásek? Co bych za to dal, kdybych byl alespoň z části tak barevný jako ty? To je proto, že na sebe nevidíš, bělásku, řekl smutně otakárek. Myslíš si, že máš jen obyčejná bílá křídla? Ale když na ně zasvítí slunce, lesknou se do zlata a mezi květinami hrají všemi duhovými barvami. Někdy si myslím, že si kousíček modravé oblohy na louce nebo poletující bílý obláček. Jinde si tě zase spletu s narůžovělou květinou. Pokaždé vypadáš jinak. Nejčastěji však jako jemně tkaný svatební závoj. Přiznám se, že právě tohle jsem ti záviděl nejvíc a pokoušel se pak vypadat jako ty. V tu chvíli bělásek pochopil, že pro hořkou závist nebyl schopen připustit, že i on může mít nějakou krásu, kterou snad mohou v plné míře uvidět jen ti kolem něho. A když se otakárkovi přiznal, jak on zase záviděl jemu pestrobarevná křídla, jejichž nádherný vzor nemůže v celé ploše vidět, porozuměl zase otakárek, jak se mýlil. Rozesmátí a šťastní se pak vrátili na louku, kde vesele poletovali motýly,
protože byl nádherný sluneční den. Ale Bělásek s Otakárkem by se teď radovali, i kdyby pršelo. Porozuměli totiž tomu, že každý z nás, bez výjimky, dostal svou krásu. Jeden pro druhého. A to hřeje.

Děti, víte, jak vypadá mládě od motýla? To je moc jednoduchá otázka. Housenku zná každý. A víte, jak vypadá mládě od berušky? Správně se neříká mládě, ale říká se larva. Má takové podlouhlé černé tělo s oranžovými skvrnkami. Ověřit si to můžete někde na louce nebo na zahradě. Hledejte tam, kde jsou mšice. Těmi se berušky rády živí. Podlouhlý černý korálek s oranžovými skvrnkami tu máme v rádiu taky. Tak pojď, korálku, na nitku a vyprávěj.

podivný brouček. Na jedné louce se na lístečku trávy objevil neznámý brouček. Byl černý a měl oranžové skvrnky. Ostatní broučci na louce si neznámého hosta prohlíželi. Vypadáš podivně, řekl jeden z nich, když si neznámého broučka prohlédl. Vůbec nevypadám divně, jsem larva berušky, odvětil brouček. Ty nejsi žádná beruška, ty jsi divný brouk, vyhodnotila situaci moucha, která přilétla na lístek zvonku kousek nad broučky. Vůbec nejsem divný brouk, jsem beruška. Beruška, bětuška, řekla beruška a bylo jí do pláče. Všichni broučci se začali smát. Ha, ha, ha, ha, jaká pak ty jsi beruška? Broučci se dívali jeden na druhého a uchychtávali se. Prý beruška, tak tož jsem lachtan, prohlásila ploštice a všichni se smáli, až se za břicho popadali. Najednou přilétl na květinku modrý žluťásek a zahlédl berušku bětušku. Ahoj, beruško, jak se máš? Všichni broučci se přestali smát a zahleděli se na žluťáska. Tohle, že je beruška, jak jsi na to přišel, žluťásku? Ještě jste toho málo viděli, když nepoznáte larvu berušky, odpověděl motýlek. Na louce zavládl šum a broučci se jeden před druhým začali vytahovat. Já jsem to věděl. Já jsem to taky věděla. Samozřejmě, že jsem věděl, jak vypadá larva berušky. A tak si brouci, kobylky a vůbec všechen hmyz, co na louce byl, začali vymýšlet. Nechtěli vypadat před ostatními hloupě. Jediný brouček zlatohlávek v tichosti dolezl k bětušce a řekl. Promiň nám všem, že jsme se ti posmívali. Nebylo to od nás hezké. Už se nezlobím, řekla beruška bětuška a mile se na něj usmála. Od té doby už žádného broučka nenapadlo se někomu posmívat, že vypadá jinak.

Broučky od té doby nenapadlo se někomu posmívat, že vypadá jinak. Děti, tak to bychom si z nich my lidé měli vzít příklad. Pán Bůh stvořil svět přeci roztodivný a chtěl, abychom byli různí, a kromě toho, z toho jiného divného kluka a jiné divné holky může vyrůst někdo významný. Stejně tak i z vás. Co by ne? Třeba o malém Edisonovi si také mysleli všelicos a nakonec z něj byl vynálezce, jaký se jen tak nevidí. Děti, slyšíte to? Kdo to tady tak zvláštně zpívá? Je to někdo, kdo patří mezi největší živočichy na zemi a přitom se živí něčím tak děsně prťavým, jako je plankton. Abyste si prohlédli plankton, potřebovali byste mikroskop. Kdo je ten obrovský živočich? Savec, co vypadá jako ryba. Víte co? Raději necháme písničku, ať to prozradí sama.

0: Velryba by mohla být člověku vzorem? Tak jo. Na nitku vysílání sklouzne poslední korálek dnešního navlékání.
1: Znám jedno krásné městečko a není ledajaké. Střechy domů jsou z obrovských mušlí, záslonky v oknech z mořských řas a kdybys vyplázl jazyk z pusy, poznal bys, že kolem tebe je samá sůl. Tohle městečko je totiž na dně moře a bydlí v něm samé rybky. Jsou moc roztomilé a kdybys je někdy potkal, nezapomeň si s nimi alespoň na chvilku zahrát na honěnou. Ráda bych ti některé z nich představila. Určitě se ti budou líbit. Dnes to bude velryba Matilda. Když už jste slyšeli o moudré velrybě, poslouchejte také o její dcerušce. Jmenovala se Matilda a byla trošku růžová. Kromě toho, že měla růžovou barvu, což velryby obvykle nemají, byla zajímavá ještě něčím jiným. Svým hlasem. To vám bylo tak. Matilda plavala třeba na druhém konci městečka a najednou si vzpomněla, že mamince nenapsala vzkaz, kde bude odpoledne plavat. A touhle dobou už maminka jistě přišla domů a dělá si starosti, kam Matilda zmizela. Nemyslete si, že se Matildě chtělo plavat přes celé město domů a pak zas zpátky. Ona se jen zhluboka nadechla a zakřičela: Mami, jsem na druhém konci města, vrátím se za chvíli. Moc dobře věděla, že maminka ji uslyší, ať už je kdekoliv. Matilda měla totiž nejsilnější hlas v celém městečku. Jednou připlavala Matilda k mamince a říká jí: Mami, když mám tak silný hlas, stanu se zpěvačkou. Dnes je pěvecká soutěž, tak tam poplavu. Ahoj! Než maminka stihla otevřít pusu a něco říct, byla Matilda pryč. Za dlouhou chvíli se Matilda vrátila. Oči měla červené od pláče. Maminka se zeptala, co pak se stalo, maličká? Malá velryba spustila. Plavala jsem na tu soutěž a zpívala jsem, jak nejlépe dovedu. Ale oni si zacpávali uši a řekli, že je to hrozné, že se to nedá poslouchat. No co mám tedy nejsilnější hlas v městečku, když se při zpívání nedá poslouchat? Maminka pokývala hlavou. Moje milá holčičko, hlas se dá využít ke spoustě jiným věcem, než jen ke zpívání. Stačí mluvit. A když ty budeš mluvit o Pánu Bohu, o tom, jaký je, nikdo tě nepřeslechne. To by byl velký úkol pro tebe. Věřím však, že ho hravě zvládneš. Vždyť máš ten nejsilnější hlas v městečku. Matilda se zamyslela. Maminka má vlastně pravdu. Sice nebude zpěvačkou, ale může vyprávět druhým o Pánu Bohu a protože je její hlas nepřeslechnutelný, uslyší ji i hodně daleko. To je přece bezva. A Pán Bůh z toho bude mít určitě radost.
0: Když člověk navléká korálky, má si nechat na nitce aspoň kousek místa, jinak se špatně dělá závěrečný uzlík, to je známá věc. Nic naplat, je čas končit. Však se nám ty dnešní korálky povedly jedna radost. Žádné uvzdychané korálky, jak to vypadalo na začátku, ale pestré, barevné korálky. První korálek nás zavedl na louku za rozsypanými korálky. Měli jsme tu korálky z parůšky, červenofialový korálek, co voněl pryskyřicí, dva motýlkové korálky, další byl černý s oranžovými skvrnkami, no a poslední dva byly korálky přímo velrybí. Korálky jsme navlékli, ještě zauzlovat. Kdy zas budou pohádky? Stačí týden počkat. Ahoj!

0: Znělka ohlásila 14. hodinu. Dnes je 6. červen. S Petrem Rauzem posloucháte sobotní vysílání Rádia 7. Nastal čas, kdy nabízíme reprízu Večera pod lampou. Dnes v ní nabídneme první kapitoly z knihy Jana Vopaleckého Směr je jasný. Čte Petr Stoj. Pořad připravila Kateřina Hudecová.
1: Směr je jasný. Jan Vopalecký.

Bylo to v předvečer mých 17. narozenin. Vyšel jsem si na kopec za město, odkud byl směrem na jih široký výhled do kraje. A hlavou mi vířily sny a myšlenky, kterým směrem se vydat. Kde se ocitnu za 5, 10, 40 let? Co budu dělat? Do čeho mám investovat svůj život a vůbec všechno, co mi Bůh dává do ruky? V té době jsem už znal základ, že Pán Ježíš Kristus mě svou smrtí zachránil a chtěl jsem strávit život v jeho doprovodu. Tím byl základní směr jasný. Ať jsem se pak ze zeměpisného hlediska ocitl kdekoliv, vždy jsem se chtěl orientovat, abych tak řekl, podle vertikálního zdroje. Při zpětném pohledu nelituji této volby. Zároveň přiznávám, že mám za sebou i období, kdy jsem si nebyl úplně jist, nevěděl jsem, co konkrétně udělat, jaký podniknout další krok, nebo jsem věděl, ale neudělal jsem ho. Základní směr byl však jasný. Tato knížka je sbírka různých detailů ze života v posledních 15-20 letech. Myslím, že z těchto detailů lze vyčíst nejen samotné nasměrování, ale i to, jak ho člověk hledá, jak se někdy motá nebo dokonce i vrací, ale konec konců je celkový směr jeho života jasný. Tímto vám předkládám svoje postoje a přemýšlení o různých věcech. A třeba, že jsme každý jinak založeni, třeba, že vaše cesta vede jinudy než moje, budu rád, když vám tyto detaily pomohou při orientaci a najdete pro sebe správný směr. Jan Vopalecký.

Část první. Já a mé rozhodování. Boj za udržení směru. Víte, jak létají rakety nebo bezpilotní letadla? Mají předem vytyčený cíl a přesně naprogramovanou trasu, po které se tam dostanou. Pokud se cíl pohybuje, určí se pravidla, jak vypočítat dráhu letu. Pak se raketa nebo dron vypustí. To je vcelku samozřejmé. Přitom je však zajímavé, že raketa nebo letadlo si v každém okamžiku sami kontrolují, jestli se pohybují po určené trase a okamžitě si provádí potřebnou korekci letu. Mnohokrát za každou sekundu. Když řídím auto, obvykle hledím na silnici před sebe. Vzpomínám si, že v autoškole mi učitel někdy sáhl na volant a trochu upravil směr, abych nejel příliš blízko krajnice. Začátečníci často na silnici trochu kličkují. Když mi někdo v autě řekne, je, podívej, tak se můžu ohlédnout, ale jen na okamžik, protože musím sledovat, jestli držím správný směr. A na dálnici se raději vůbec neohlížet. Jak udržovat na silnici správný směr? Jednou z možností je pořád sledovat okraj silnice a středovou čáru a snažit se udržet mezi nimi. To bych označil jako snahu vyvarovat se extrému, držet se středu a nijak moc nevybočovat. A je to jediná možnost v mlze. Mám ovšem jinou metodu. Místo abych sledoval okraj a středovou čáru, zahledím se na nějaký vzdálenější bod na silnici a k němu mířím. Jednou jsem na moři dostal příležitost držet v ruce chvíli kormidlo nevelké lodi. Majitel a kapitán v jedné osobě mi předvedl, jak se zachází s kormidelním kolem. Pak ukázal na bouji vzdálenou asi 0,5 kilometru a povídá: tak k té bouji plujem. Potom si začal povídat s druhými. Já jsem je se zájmem poslouchal a on se mě po chvíli zeptal, kde máš tu bouji? Musel jsem se chvíli rozhlížet, než jsem ji našel. Úplně nečekaně byla asi v pravém úhlu od směru, kde jsem ji čekal. Asi je víc situací, kdy je potřebné si držet směr. Uvědomuji si to v otázce životního zaměření, v duchovním životě, v životě rodiny. Jaký mám cíl? Jdu správným směrem? Pohybuji se po správné trase? Podle čeho se orientuji? Nebo se spokojím jen s tím, že nevybočuji z davu a jsem v něm průměrný? Jedním z důležitých prvků v životě je kontrola směru. To za nás počítače neudělají. Ty stačí jen na letadla, možná auta, případně nějaké domácí spotřebiče. Je to můj životní boj, abych si ověřoval, zda jdu v životě správným směrem. Občas se musím zastavit, někdy třeba i na celý den a s Biblí v ruce a s modlitbou v srdci hledat Boží zpětnou vazbu, jeho usměrnění, možná nové důrazy, nové dílčí cíle. Prostě ujistit se, zda udržuji správný směr.

na moři a v přístavu. V žalmu 107, 23. až 31. verši se píše: Ti, kteří se vydávají na lodích na moře, kdo konají dílo na nesmírných vodách, spatřili Hospodinovi skutky, jeho divy na hlubině. Poručil a povstal bouřný vichr, jenž do výše zvedl vlnobití. Vznášeli se k nebi, řítili se do propastných tůní, ztráceli v té spoušti hlavu. V závrati, jak opilí, se potáceli, s celou svou moudrostí byli v koncích. A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, vyvedl je z tísně, utišil tu bouři, stichlo vlnobití. Zaradovali se, když se uklidnilo, on pak je dovedl do přístavu, jak si přáli. Ti, ať vzdají Hospodinu chválu za milostrdenství a za divy, jež pro lidi koná. Tento žalm názorně ukazuje, jak se žije s Bohem. My vnitrozemci si asi nedovedeme věrohodně představit, co to znamená prožít bouři na moři. Ale aspoň trochu. Člověk se bojí, modlí, touží po záchraně, jen aby se v pořádku dostal zase na břeh. Jak se takovým bouřím vyhnout? Úplně jednoduše zůstat v přístavu a nikdy na moře nevyplout. Vždyť by nás mohla zastihnout bouře. Ale autor žalmu vyjadřuje jinou pointu. Lidé, kteří prožili bouři na moři a v pořádku se dostali zase na pevnou zem, takový ať chválí Hospodina. Dá se žít na pevnině, v přístavu a nikdy nevyplout na otevřené moře. I takoví lidé mohou chválit Hospodina. Avšak odvaha vyplout dává možnost spatřit Hospodinovi skutky zvláštní velikosti. A pak má člověk daleko více a větších důvodů Boha chválit. Přiznám se, že v životě často prožívám vnitřní boj, kdy sbírám odvahu, jestli vyplout s důvěrou v Boží moc a pomoc na moře, nebo zda raději zůstat v přístavu a nic neriskovat. A přemýšlím, jestli to není spíš problém právě nás mužů, že dáváme přednost pohodlí a pocitu bezpečí. Rozhodování o důležitých věcech pak probíhá mimo nás. Potom se divíme, proč se iniciativy ujímají naše ženy nebo lidé kolem nás, a my jsme jen stavěni před hotovou věc. Zdá se mi, že problém dnešní doby je v mnoha směrech problémem odvahy mužů být hlavou, ať už v manželství, v rodině, ve sboru, ve společnosti. Muž se rád schová za rozhodnutí ženy a pak na ní svaluje odpovědnost, viz Adam a Eva. To jí zase příliš zatěžuje. Ona ve svém nitru vítá, když se muž zodpovědně chápe vedení. Jedním z důsledků nedostatku odvahy vést a rozhodovat je potom to, že našim dětem, zejména synům, chybí vzory. Otce vnímají jako slabého, odstaveného, jako někoho, kdo není ani hoden následování co by příkladu. A děti pak nevědí, co je to být mužem, být ženou. Mužovi funkce přebírá žena, ale zvládá je za cenu vypětí sil, nervů, osobního rozčarování v manželství a ve vztazích vůbec. Když to vidí naše děti, jakou představu o roli muže či ženy si utvoří? Nevzdávejme to, i když se už možná dlouho pohybujeme ve vyjetých kolejích nesprávným směrem. Řešením není nějak dožít, ale vrátit se k biblickému vzoru, tedy k tomu, jak to Bůh, Stvořitel, chtěl, aby muž byl hlavou, měl odvahu rozhodovat, ale také hájit, a žena, aby mu byla oporou a jeho vedení si vážila. Takové vyplutí z přístavu může znamenat bouři. Je-li však Bůh pánem našeho života, pak umí utišit i tyto bouře
a přivede nás do bezpečného přístavu, kdy můžeme prožívat, jak skvěle to Bůh v případě manželství vymyslel.

nové a za kolik? Let's make things better. Tak zněl kdysi reklamní slogan jedné firmy. Do češtiny jej můžeme přeložit asi jako dělejme věci lépe. Dá se žít jako dosud, to je dobré, to stačí. Ale firmy na nás tlačí, že mají lepší zboží, ať si je koupíme, a můžeme mnohé dělat efektivněji, nebo prostě jen proto, abychom měli lepší pocit. Koupili jsme si domů novou sedačku, té staré dali 4 děti zabrat, z křesla už vylézala péra, potahy byly prodřené až na molitan. Teď máme novou a všichni na ní chtějí sedět. Jen tak, protože sedět v novém je příjemné. Ale každá taková lepší věc něco stojí. Za sedačku jsme dali spoustu tisíc a v jiných věcech jsme se museli uskrovnit nebo je odložit. A tak někdy stojíme před rozhodnutím, jestli ušetřit a dělat věci postaru, nebo si pořídit něco nového, ale za určitou cenu. Pokud jde o věci, které se dají koupit, pak jsou kritéria vcelku jasná. Je však možné dělat nově a lépe něco, co se za peníze koupit nedá? Jak je to s atmosférou u nás doma, s naším vztahem v manželství, s dětmi, jak to vypadá ve sboru, v zaměstnání, se sousedy? Necháme vše při starém nebo za nějakou cenu půjdeme do boje za obnovu, za něco lepšího? Změna je možná, ale něco stojí. Bude nás to stát zájem, úsilí, přemýšlení, hledání, modlitby, čas. Peníze jsou najednou vedlejší. Možná se nám někdy zdá, jako bychom to všechno už investovali a ono nic. Už nás nenapadá nic, co bychom mohli podniknout, aby se vztahy zlepšily. Jako by bylo potřeba ještě něčeho, ještě větší oběti, kterou už nejsme ochotni přinést. A stejně nevíme, jestli by to nebylo marné. Bůh investoval mnoho, vlastně všechno. Tolik mu záleželo na urovnání vztahu, který jsme my poničili. Tolik, že obětoval vlastního syna. Pro mnohé možná marně nevyužili šanci. Ale Kristova smrt má nesmírnou moc. Pán Ježíš Kristus je zdroj záchrany. Kvůli nám se stal člověkem a dal svůj život, abychom se na jeho záchranu mohli odvolávat a s touto mocí počítali.

že mě přijdeš přivítat. Děkuji. Myslela jsem, že si to tady jenom prohlédnu a půjdu zase zpátky, ale dříve, než jsem vyslovila svoji otázku, ty jsi řekl,

0: Na Rádiu 7 posloucháte Večer pod lampou, poslech čtení dobrých knih.
1: Mezi prsty. Polámal se mi počítač a přišel jsem o spoustu dat. Nemusíte mi nic vyčítat, už všechno vím. Například to, že si mám data zálohovat. Napřed se musím přiznat. Téhle technice jsem věřil téměř bezmezně. Vždyť jsem něco o tom studoval, nejméně 10 let se tím profesionálně živil, spoustu věcí jsem si sám naprogramoval a s obsluhou jsem nikdy neměl problémy. A teď najednou ráno zapnu počítač a hlásí mi chyby na disku. Pár pokusů to zachránit, pak hrk a dost. Ani systém se nezavedl. Disk skončil. To, že se data mají ukládat na záložní kopie, jsem věděl. Ale pořád jsem to oddaloval, že je přece ještě čas. Když mi to někdo říkal, uklidňoval jsem se, že já se svým počítačem problémy nemám. A najednou bylo pozdě. Data v počítači je něco, o čem člověk hodně přemýšlí, zvlášť když už je nemá. Když se nám zhroutí počítač, není to to nejhorší, co se v životě může stát. Přežili jsme horší věci. Možná si pomyslíte, hlavně zdraví. To je pravda, ale jsou situace, kdy člověk ztratí i zdraví. Už jsem také slyšel, hlavně, že žije. A co pak? A život jde dál. Považuji za ohromnou boží velkorysost, že dokud jsme naživu, dává nám vždycky možnost jít dál. A to, co nás cestou potkává, slouží jen k tomu, abychom se znovu zamysleli nad tím, co je důležité. Já už vím, že je důležité zálohovat data z počítače. Ti, kdo měli autonehodu, jsou také jiní, než byli před ní. Když člověka dostihnou v životě vlastní chyby, možná nedbalost z minulosti, je důležité nerezignovat, ale vstát a jít dál. Člověk se přitom zamýšlí, na čem vlastně záleží. Také mě to vedlo k zamyšlení, jak je důležité být připraven na setkání s Bohem. Může to být nečekané, proto je důležité přípravu neodsouvat. Rozhodování o tom, kdo se do nebe dostane a kdo ne, není náhodné jako v loterii. Ale Bůh připravil způsob, jak se tam může dostat každý. Dal svého syna, aby každý, kdo v něho věří, měl věčný život. Neutíká nám něco důležitého mezi prsty. Cítíme, co bychom měli udělat, ale jen to odsouváme. U někoho to možná znamená věnovat se více manželce a dětem, někoho navštívit, něco dát do pořádku, konečně se dát do čtení Bible, odhodlat se jít mezi věřící lidi, do prostředí, o kterém vím, že bych tam měl jít, že to Bůh ode mě čeká, a já to odsouvám, protože jsou tisíce maličkostí, kterým dávám přednost, protože se dají vyřídit jednoduše a rychle. Ale je jich příliš mnoho.

Jsem někdo nebo nikdo? To, co nyní zazní, se nepřiznává snadno, ale vyjadřuje to do jisté míry realitu mnoha z nás. Proto vám tyto myšlenky dávám k posouzení. Mám před sebou úkol. Není příliš náročný, takový docela běžný, ale okolnosti nejsou teď právě jednoduché. A já se bojím, jestli to zvládnu. Nemůžu si totiž dovolit selhat. To bych asi nepřežil. Cítím, že by to byla moje smrt. Ještě nikdy se mi nestalo, že bych v něčem tak důležitém selhal. Všichni ve mě věří, spoléhají na mě a já si uvědomuji, že v tom je moje silná stránka. Snad mohu říct, že v tom je moje hodnota. Jenže teď se to přece jen stalo. Selhal jsem. Ne, že se mi to nepodařilo, ne, že by byly nepříznivé okolnosti. Nemám se ani na koho vymluvit. Prostě jsem vlastní vinou selhal a mě to totálně zdrtilo. Co na to řeknou druzí? Co si o mě budou myslet? Jak mě budou brát? Hrozně se stydím. Zdá se mi, že se na mě všichni dívají, že mě propichují očima. Někteří se škodolibě usmívají, jiní říkají, dobře mu tak. Nejraději bych někam zmizel, změnil identitu. Někde se vynořil, jako bych tam už dlouho žil a vedl si dál svůj obyčejný život. Ale to neumím. Ani zmizet, ani se někde vynořit. Vlastní selhání je něco, co nedokážu unést. Tak přemýšlím, jestli má můj život ještě nějaký smysl. Jiný případ. Nemám před sebou žádný úkol, ani těžký, ani lehký. Nikdo mi žádný úkol ani nedá. Nikdo mi nevěří. Nikdo po mně nic nechce. K ničemu se totiž nehodím. Nic neumím, nic nemám. Něco jsem zkoušel a pokaždé jsem to zkazil, vždycky mi ještě vynadali. Teď se už po mně nikdo ani neohlédne. Snad jen proto, že někde překážím. Nejsem ničím, nemám žádnou cenu. Kdybych zmizel, nikdo se po mně nebude schánět. K myšlenkám na sebevraždu není daleko. V obou případech ztrácím iluze, že něco znamenám, že mám nějakou hodnotu. Zdá se mi, že život už nemůže jít dál, že je konec. Ale život jde přesto dál. Takové situace nepřicházejí proto, aby předznamenávaly náš konec. Jsou součástí života na tomto světě. Když je prožívám, rád uvítám někoho, kdo mi dá najevo, že existuje ještě naděje, že se dá vstát, jít dál a žít. Není mnoho lidí, kteří umí pozvednout, nejen lacině utěšovat. Existuje něco, čeho se dá chytit. Existuje někdo, kdo člověka podrží. Takové situace mi pomáhají pochopit, že nemusím být bezchybný, dokonalý. Že naopak můžu žít i se svými chybami, ale i s tím, že mě všichni ostatní přehlížejí. Jestliže v takové chvíli mám někoho, na koho se můžu spolehnout a kdo se za mě postaví, pak nejen přežiju, ale můžu jít dál. Kde takového člověka najít, to vám neporadím. To je boj, který si každý z nás musí vybojovat sám. Ale vím, že s Bohem počítat můžeme. Možná jsme zatím neprožili, jak nás má Bůh rád, i když jsme přesvědčeni, že si to vůbec nezasloužíme. Vždyť jsme se provinili především proti němu. Možná jsme zatím na vlastní kůži neprožili, že Bůh dokáže odpouštět i naše selhání, i veliká, i ta největší životní selhání. Že jeho odpuštění přináší úlevu a pozvedá. Když Bůh odpustí, netrestá, ale naopak se nás ujímá, ukazuje, že o nás stojí, chce, abychom šli dál, už s ním.

0: Zítra to dodělám. Začal jsem si udržovat pořádek na stole. Když jsem dřív začal něco dělat a během dne práci nedokončil, pomyslel jsem si, zítra to dodělám. Nechám si to tady, abych nemusel dlouho hledat, kde jsem skončil. A také, abych pro spoustu různých činností nezapomněl, co bych měl udělat jako první. Výsledkem bylo, že se mi na stole množily hromádky papírů, kde každá znamenala nějakou práci nebo povinnost, a vždy zvítězila ta, která včera zůstala nahoře. Když jsem přišel ke stolu, zavalil mě pocit, že toho mám moc, a snažil jsem se vybrat činnost, která byla nejpříjemnější a nejrychlejší. Občas se mi stávalo, že jsem z té spousty činností, vlastně hromádek papíru, byl nervózní a roztěkaný a snažil jsem se pořád něco dělat. Sám sobě předstírat, že něco dělám, ale byla to jen maska, abych zakryl nepořádek uvnitř sebe. Jak se mi osvědčilo udržovat si na stole pořádek? Ještě to není tak dlouho, abych to mohl hodnotit z dlouhodobého hlediska, ale už vidím, že jsem byl vlečen hromádkami papíru, které rozhodovaly o mně. Když teď odcházím od stolu, nechávám si tam jen malý papírek, kde mám poznámky o tom, co je třeba dělat, ale už o mně nerozhodují hromádky. Dnes já rozhoduji o hromádkách. A právě v tom je ta pointa. Kdo rozhoduje? Já o hromádkách nebo hromádky o mně? Jinými slovy, rozhodují okolnosti o mně nebo já o okolnostech? To platí i v jiných oblastech života. Jestliže se nechám ovládat tlakem okolností, povinnostmi nebo věcmi, které spěchají, pak postupně ztrácím kontrolu nad svým životem. A snadno se může stát, že na důležité věci vůbec nedojde. Prostě dospěju k přesvědčení, že na to není čas, že to nejde, vždyť druzí taky. Vnímám to jako svůj každodenní boj. Unikat tlaku okolností, vymaňovat se z vleku různých obav a rozhodovat sám o tom, co je důležité a co chci doopravdy. Jinak totiž člověk snadno podlehne stereotypu, stane se hnaným kolečkem v soukolí a nemá sílu nějak podstatně ovlivnit směr svého života. Bůh nechce, abychom žili s pocitem marnosti, který má kořeny ve stereotypu a vede k tomu, že člověku pak na ničem hodnotném nezáleží. Nežijte tak, jako žijí pohané podle svých marných představ. Mají zatemnělou mysl a odcizili se Božímu životu pro svou nevědomost a zatvrzelé srdce. Otupěli. Efeským 4:17 až 19. Marnost na první pohled nevypadá zle, ale vede k žalostným koncům. Bůh nás chce vysvobodit z marnosti, z područí stereotypů nebo zbytečnosti. Chce nás vést sám, svým duchem, Římanům 8:14. Člověk vedený Bohem, jeho duchem, se už nemá nechat vláčet jako otrok, který nemá úniku. Ale Bůh mu ukazuje cestu a přitom nechává svobodu, zda ho poslechne nebo si půjde podle svého. Svobodné rozhodování bývá těžké, protože nás svírá pocit, že ve stereotypu se cítíme bezpečněji. Bůh nás však chce vyvést z vlastního koloběhu a povzbuzuje nás. Trvá však naděje, že i samotvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí božích. Římanům 8, 20-21.
1: Na Rádiu 7 posloucháte Večer pod lampou, poslech čtení dobrých knih.
0: Co na mě vidí druzí? Povídali jsme si s kamarádem o životě, spíš o jeho problémech a bojích, a nakonec jsme se spolu modlili, jeden za druhého. Napřed jsem se modlil já za něho, potom on a modlil se hlavně za mě. Velmi mě udivilo, když se začal modlit za moji pýchu. Nepovažoval jsem to za zradu ani osobní útok, protože se známe dost dobře a důvěřujeme si. Ale překvapilo mě to. Takhle otevřeně, bez jakékoliv přípravy, přede mnou nečekaně začít mluvit o mé stinné stránce. Nemělo cenu začít ho přesvědčovat, že se mýlí, ani se vyptávat, z čeho tak usuzuje. Známe se dost dobře a některé věci jsme spolu už několikrát probírali, jenom jsme o tom dosud mluvili jinými slovy. Několik dní na to se doma večer s dětmi rozvinula debata o tom, jaké má kdo chyby. Není u nás zvykem si večer vyčítat, co kdo provedl. Pokud se něco vyskytne, většinou to řešíme hned. Diskuze toho večera se začala odvíjet od biblického verše, který nás vybízí, abychom se proměňovali obnovením své mysli, Římanům 12:2. A přemýšleli jsme, co má kdo na sobě proměňovat. A zase došlo na stejné téma. Děti mi připomněly několik situací z uplynulých 2 dnů, za kterými se úplně nenápadně krčila pýcha. Dětí se dotklo moje chování v některých chvílích. A já jsem si uvědomil, že to je něco, co bych opravdu měl nechat Pánem Bohem ve svém životě proměňovat. Vím, že Bůh toho v mém životě už hodně změnil a v mnoha případech jsou barometrem proměn v mém duchovním životě právě děti, jejich vztah, srdečnost a otevřenost vůči mně. Jsou prostě velmi citlivé a tentokrát mi zase pomohli něco odhalit. Vlastně mi ukázali, co jsem sám neviděl. Jsem za ně Bohu vděčný. Možná je více lidí, kterým moje postoje vadí, a sám jsem si uvědomil další situace, o kterých sice nikdo nemluvil, ale je mi z nich trapně. Mohl bych je potlačit, nemyslet na to, ale vím, že každý hřích si člověk musí s Bohem řešit sám. Prosil jsem ho, aby mi odpustil, aby vnesl světlo, ukázal příčiny a vyčistil moje motivy i samotné činy. Možná mě čeká období, ve kterém mi Bůh chce připomenout a otevřít další situace v mém životě, aby mě vysvobodil od něčeho, co mě blokuje, znemožňuje mi dělat nebo vůbec rozpoznat to, k čemu mě Bůh volá.
2: Tak to je konec. Podívej se na sebe. Jsi sobec. Hrůznej. Ještě jsi měla koupit mlíko.
3: Utíkám ode všech slov, od hlasitosti myšlenek a bušení srdce, svýho srdce.

0: Na Rádiu 7 posloucháte Večer pod lampou, poslech čtení dobrých knih.
1: Stíháte? Stíháte všechno, co musíte, co byste sami chtěli, co po vás chtějí zaměstnavatel, zákazníci, rodina a další? Dnes je in nestíhat, lítat a naříkat, kolik toho ještě mám na práci. Taky tomu podléhám. Ale uvědomuju si, že Boží požehnání se neprojevuje tím, že se pořád cítíme, jako by nás někdo honil. Není to nakonec hřích nabrat si tolik povinností, že musím naříkat, jak nestíhám. Místo ještě musím, říkejme poctivěji, ještě chci. Chce Bůh, abych to všechno dělal? Člověku to dodává falešný pocit důležitosti a přitom se jen pohybuje, běhá a výsledný efekt je zbytečnost. Možná stíháme, ale nezanedbáváme přitom něco, co bychom dělat měli? Podle čeho se rozhodujeme? Při jednom vnitřním konfliktu, kdy jsem se rozhodoval, co stíhat a co nestíhat, ve mně zahořela touha. Ne potom, abych stihl všechno, co chci, nebo co po mně chtějí druzí. Ani potom, abych měl dost volného času a nemusel žít ve stresu, že mám před sebou pořád něco, co spěchá. Zahořela ve mně touha rozpoznat, co má opravdu smysl. Možná se mi podaří vyjádřit to modlitbou. Pane Bože, jsem zaměřený na to, abych dělal věci, na které jsem zvyklý, které umím a které dělám rád. Mám tendenci pořád dělat něco, o čem si myslím, že je to důležité, potřebné, že bez toho já nebo moji blízcí nepřežijeme. Ale vnímám, že ty po mně můžeš chtít ještě něco jiného. Ne abych stíhal víc, ale abych se zaměřil na to, co chceš ty. Stejně nestíhám všechno, spoustu věcí zapomínám, nepostřehnu a působím tím bolest. Otče, vysvoboď mě prosím, vzdávám se nutkavého dělání něčeho, co se mi zdá důležité, potřebné, o čem si myslím, že to spěchá. Ty máš jiné priority, uč mě rozpoznávat, co je důležité z tvého pohledu. Přiznávám, že jsem se dosud vždycky snažil sám si rozhodnout, co budu dělat. A potom jsem na tebe naléhal, abys mi pomohl, abys tomu dal punc své dokonalosti, s nevyjádřenou nadějí, že já za to sklidím ocenění, obdiv, slávu. Ale vlastně jsi kolikrát ani nechtěl, abych se do toho pouštěl. Pane, chci mít k tobě blízko, chci rozumět, co po mně chceš. Vím, že mi na jedné straně dáváš svobodnou vůli, možnost tvořit, rozhodovat se pro cokoliv, ale na druhé straně víš, co je dobré, co je k užitku a co má trvalou hodnotu a chceš mě k tomu vést. Stojím o to, abys do mého života zasahoval, oslovoval mě a tak to vedl. Věřím, že nemusím žít ve stresu, co dělat a co jsem ještě nestihl, ale v důvěře, že ty víš, co skutečně musím a co vlastně nemusím. Věřím, že žít v blízkém vztahu s Bohem dává člověku moudrost, rozhled, rozpoznání, co je důležité, že takový vztah s Bohem dává člověku skutečný význam, kterého si lidé všimnou, a zároveň brání žít v marnosti. Jsem Bohu vděčný, že nám pro Kristovy zásluhy umožňuje žít blízko Něho.

Nechat se vodit, když nejsem slepý. Občas na naší ulici vídám staršího pána s černými brýlemi a bílou holí. Chodí zavěšený do stejně staré paní, která ho vede. Jeho situace je zřejmě těžší a horší, než když si u nás děti jedno odpoledne zavázali oči a půl hodiny zkoušeli, jaké to je nevidět. Když je nevidomý sám, má to těžké. Uvítá možnost někoho se chytit. Pak může chodit daleko jistěji a mít větší pocit bezpečí. Má průvodce. Kolikrát bych si přál mít takového průvodce v životě, někoho, kdo by se mnou všude chodil. Říkal, jestli mám stát nebo jít, kdy si můžu sednout a když potřebuji, tak bych se měl o koho opřít. Přicházejí situace, kdy si nevím rady, neorientuji se, něco dělám poprvé, nebo se mi věc vymkne z ruky a já nevím, co se děje. Také při rozhodování, když nevím, do čeho jdu a váhám, bych uvítal nějakého průvodce a rádce, který by mi dostatečně podrobně napovídal, co mám dělat. Vím, že takový průvodce a rádce existuje. Vím, že Bůh nabízí svou pomoc a doprovod ve všedním životě. Z Bible jsem vyrozuměl, že je mi nablízku pořád. I tehdy, když si to neuvědomuju, nebo když bych si přál, aby mě neviděl. Ale už jsem se naučil žít s tím, že mě vidí pořád. A vědomí jeho stálé přítomnosti mě nevyrušuje. Spíš naopak, vážím si jeho blízkosti a vnímám ji jako požehnání. Přesto mívám někdy pocit, jako by mě Bůh opustil. Na modlitby neodpovídá, prosby zůstávají bez odezvy a já nevím proč. Ani žádný konkrétní hřích si neuvědomuji, proč by mi chtěl Bůh svou přítomnost upírat. Tak zůstávám plný otazníků, proč ho nevidím a neslyším. Zvlášť těžké to je v situacích, kdy se neorientuju a připadám si jako slepý. Jak rád bych byl, kdyby mě vzal za ruku a vedl. Nedávno jsem měl zase pocit, že Bůh mlčí. A tentokrát jsem si uvědomil důležitou věc. Upozornila mě na to manželka. Bůh chce, abys nebyl jako slepý nebo jako dítě, které je třeba pořád vodit za ručičku. Chce, abys viděl, dovedl se orientovat a nemusel čekat na impuls ke každému kroku. Už o tom přemýšlím snad celý týden. Vážím si toho, že Bůh chce, abych rostl, byl zralý, dospělý a samostatný, ne jako dítě. To však neznamená, že se mám stát na Bohu nezávislým. Znamená to jen tolik, že Bůh chce, abych mu rozuměl, znal ho, jeho vůli, jeho dobré záměry pro svůj život i své okolí. A potom samozřejmě jednal podle toho, že Boha znám. Znám také lidi, kteří se chovají nezávisle. Myslí si, že vidí, ale jsou slepí. Často narazí, někdy jsou samá boule a říkají, že život už je takový a je třeba se s tím smířit. Ale Bůh chce, aby náš život byl bohatý, abychom viděli a uměli sami chodit jako zralí lidé, kteří si dovedou užívat hojnost života. Stojím o to, abych žil stále blízko Bohu. Ne především proto, aby dirigoval každý můj krok, ale proto, že máme spolu dobrý a bohatý vztah. Když jsou dva lidé spolu, neznamená to nutně, že jeden druhého vede, ale že si chtějí být na blízku, proto se drží za ruce. Jsem vděčný Ježíši Kristu, že s ním můžu takto chodit. Když je třeba, on mě totiž podrží, podepře nebo také popostrčí.

Večer pod lampou dnes přinesl první kapitoly z knihy Jana Vopaleckého Směr je jasný. Četl Petr Stoj. Kniha vyšla v nakladatelství Ethos. Pokračovat ve čtení rozečtené knihy budeme v pátek v 9 hodin večer.

Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. Epištola Římanům, 5. kapitola, 1. a 2. verš.

0: Dej mi to!
1: Nech mě bejt!
0: Ale já to chci!
1: Mami! Ona mi to zase bere.
2: Nejlepší lék na hádky? Poslouchejte pohádky.

0: Překročili jsme 15. hodinu. Dnes je sobota 6. června. Posloucháte vysílání Rádia 7, kterým vás provází Petr Raus.
1: Písničky z archivu.
2: Pěkné odpoledne. Začínají písničky z archivu a v nich dnes budou znít vtipné i hluboké texty opatřené chytlavými melodiemi. Tady je první z nich.

Poznali jste autora a interpreta? Byl to Bob Fleeder, rodák z Jimramova, který je podepsaný pod pěknou řádkou písniček pro děti i dospělé. Úvodní skladba našeho pořadu vyšla v roce 1994 na albu Do kostela v džínách. Stejnojmená titulní písnička vzápětí zlidověla v mládežnických zpěvnících téměř všech denominací.

Dnes v písničkách z archivu hrajeme z více než 30 let starého alba, na kterém jsou ovšem ještě starší písničky. Tímto albem ale Fliedrova hudební kariéra neskončila. Od roku 2008 hrál s dětským sborem nazvaným jednoduše Bobci. V roce 2008 a 2010 jim vyšla dvě alba, Abraham a Bílé sárí. Flieder je zajímavý autor a interpret a měl a má pestrý život. Původním povoláním geodet vystudoval také žurnalistiku. V 80. letech vyráběl mapy a navštěvoval bytové semináře filozofie a teologie. Po roce 1990 pracoval jako novinář v magazínu AD, v Lidových novinách a také v časopisu Týden. Od konce roku 2000 byl v redakci publicistiky České televize a v roce 2018 dokonce kandidoval do Senátu. Přestože Flieder vyrůstal v křesťanské rodině, do života ho nasměrovalo osobní setkání s Bohem, které prožil na Pražské fakultě Českého vysokého učení technického. Velmi brzy se setkal s lidmi, kteří nemohli vykonávat své kněžské povolání, a pod jejich vlivem se potom sám začínal věnovat dětem a mládeži.

Bob Fleeder napsal hodně písniček a řadu z nich pro děti, které vyšly na mnoha nahrávkách. Dvě alba už jsme zmínili. Před nimi se objevila také kazeta s názvem Daniel. Sám Fleeder k tomu říká, pro děti píšu radši. Dětské publikum není zatížené různými škatulkami a předsudky. Je bezprostřední a v reakcích, řekl bych, ryzejší. Umí být přímočaře kritické i bezelstně vděčné. Navíc mi přijde rajcovní to zadání tvorby pro děti. Kudy na to, abych děti zaujal a přitom je neubavil k smrti? Nebo z jiné strany, kudy na to, abych děti pobavil a zároveň jim nabídl úhel pohledu na věci kolem nás, který je zaujme? Nebo ještě jinak, jak dětem přiblížit určité poselství a přitom udržet jejich pozornost? Klíč vidím v příbězích a nepřipadám si v tom vůbec originální. Příběhy jako nositelé poznání, tradice, zábavy, ty fungují po staletí, tak je dávám do písniček. A pak je tu ještě čeština. Fádně odvyprávěný příběh moc nevyzní. Text potřebuje rytmus, pokud možno neoposlouchané rýmy a pointu. Měl by být stručný, jednoduše vystavěný a přitom sdělný. To ale musíte zatraceně šetřit slovy. Někdy si připadáte jako sochař, který ze špalíčku dřeva odřezává jeden přebytečný kus za druhým, jindy jako křížovkář, který bojuje o písmenka, aby mu to hrálo vodorovně i svisle, a bývá otrávený, když mu to někdy dlouho nehraje. Je to zkrátka docela zábavná práce, říká Bob Fleeder.

Už jsme řekli, že Fliedrovy písně zdomácněly v mnoha zpěvnících, tedy křesťanských zpěvnících. Mezi jeho nejznámější píseň patří tahle, kterou naspívala skupina David.

V dnešních písničkách z archivu posloucháte ukázky tvorby Boba Fliedra. Nejenom pro děti se Flieder snažil zhudebňovat biblické texty. Jak už zaznělo, většina z nich je notoricky známá a přesto je potřeba nechat se jimi oslovovat pořád znovu, nebo možná lépe řečeno nově. Jak se to podařilo v následující písni, posuďte sami.

0: To byl příběh Noého zhudebněný Bobem Fliedrem. A tady je ještě jedna ukázka zhudebněného biblického textu, tentokrát z Nového zákona.
1: Celý rok jsem u motyky ohnutej jak paragraf.

0: Hej, vinaři, pojď sem.
1: Ano, pane.
0: Co to vidím na mé vinici za podivný fíkovník? Rodí vůbec vinaři?
1: Nerodí, pane.
0: Už po 3 léta ani fík. A k čemu ho tu chlape jeden pořád ještě držíš?
1: Ten fíkovník má, pane, lidské jméno.
0: Vytrhni ho, vinaři, dyť jen kazí zem.
1: Dej mu, pane, ještě šanci, okopám a pohnojím ho. A když ani pak ovoce nevydá, dej ho klidně porazit.

Dnešní písničky z archivu jsme začínali skladbou, která s úsměvem pranýřovala náš oltář, umístěný tak často na plotně. Rozloučíme se podobnou písní, respektive písní s podobnou tématikou. Má název Betlém na kredenci. Vánoce sice odezněly, ale myslím si, že text téhle písničky k nám může promlouvat v jakémkoliv ročním období. V písni uslyšíte také zpěvačku Janu Peštovou, která před lety s Bobem Fliedrem spolupracovala. Tak to je pro dnešek vše, tady je ta poslední píseň. Od mikrofonu se z písniček z archivu loučí Kateřina Hodecová.

0: Dozněly písničky z archivu. Reprízy tohoto dílu vám nabídneme v neděli ve 4 hodiny nad ránem a v 16.30. Příští premiéru zase za týden. V sobotu ve 3 hodiny odpoledne bude nám hrát bratislavský folkový orchester.
1: Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.
0: Pokud řekneme, že v dnešním pořadu Studna slova otevře Jiří Hurta téma masa obětovaného modlám, může to vypadat jako něco, co člověka 21. století opravdu nemusí zajímat. Jak ale uslyšíme v dalších minutách, jde o mnohem důležitější a širší otázku, která se dotýká každého z nás. Pojďme společně nahlédnout do 8. kapitoly 1. listu Korinským.
2: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
3: Posledně jsme se zabývali začátkem 8. kapitoly 1. listu Korinským, kde apoštol Pavel píše: pokud jde o maso obětované modlám, víme, že všichni máme poznání. Poznání však vede k domýšlivosti, kdežto láska buduje. Jestliže si někdo myslí, že něco už plně poznal, ten ještě nepoznal tak, jak je třeba. Kdo však miluje Boha, je od něho poznán. Řekli jsme si, že tady jde o otázku křesťanské svobody. Že však poznání nedává ještě člověku právo jednat podle něho bez ohledu na druhé, protože poznání lidi rozděluje, zatímco jedinou spojující a budující silou je láska. A Pavel pokračuje: pokud tedy jde o to, zda se smí jíst maso obětované modlám, víme, že modly ani bohové tohoto světa nic nejsou a že jest jen jeden Bůh. I když jsou takzvaní bohové na nebi či na zemi, jakože je mnoho takových bohů a pánů, my přece víme, že je jediný Bůh Otec, od něhož je všecko a my jsme tu pro něho, a jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož je všecko, i my jsme skrze něho. Pokud tedy jde o samotný postoj víry, apoštol Pavel dává za pravdu těm, kteří k otázce pojídání masa obětovaného modlám tvrdí, že tahle otázka pro ně vlastně vůbec nic neznamená, protože modla nic není. Protože neexistuje žádný skutečný Bůh kromě jediného. Pavel však vidí střízlivě i lidskou skutečnost a proto poznamenává, že přesto existují různí takzvaní bohové a pánové, kterým se lidé klanějí a uctívají je. Je samozřejmé, že tyto pohanské kulty nemají pro křesťany žádný význam, protože v nich jde jenom o takzvané bohy, které si vytvořila lidská slepota a pověrečnost. Lze sice připustit, že za některými kulty a pohanskými praktikami jsou skutečné živé síly, které jsou ovšem démonské povahy, ale ani to nic neznamená, protože křesťané už byli z jejich moci i vlivu stejně vysvobozeni vítězstvím Kristovým. Křesťanovi bylo skrze víru zjeveno, že je tu jen jeden, jediný skutečný Bůh, stvořitel všech i všeho. A křesťan ví, že tomuto jedinému pánu všech i všeho právem patří všecka čest i sláva a také vděčná láska. On jediný má oprávněný nárok na poslušnost všech lidí, protože skrze svého jediného syna, Pána Ježíše Krista, povolal všecko v život a skrze jeho oběť To znamená skrze Boží lásku zjevenou a dokázanou Kristovým křížem, otevřel všem cestu k trůnu své milosti. Křesťan tuto milost přijal a v daru odpuštění hříchů i věčného života poznal. Proto není ve svém životě závislý na nikom jiném, než na svém Pánu, který mu svou milost na každý den znovu prokazuje. Na adresu těch, kteří si se svou svobodou v Kristu nedělají starosti, však Pavel píše dál. Ale všichni nemají toto poznání. Někteří jsou až podnes tak zvyklí na modly, že jedí toto maso jako oběti modlám. Jejich svědomí je nejisté a proto je poskvrněno. Pokrm nás Bohu nepřiblíží. Nejíme-li obětované maso, nic nestrácíme. Jíme-li, nic nezískáme. Říká se, že sytý hladovému nevěří. Právě tak ti, kdo poznali plnou svobodu v Kristu a vědí, že z Boží jedinosti vyplývá naprostá nicotnost veškerých pohanských kultů, zapomínají, že toto poznání nemají zdaleka všichni křesťané. Mnozí vyrůstali dlouhá léta v pohanském ovzduší. Jejich víra je mladičká, útlá a neupevněná. Takže nejsou schopni vymanit se zatím vždycky a ve všem z určité úzkosti, která vyplývá z jejich bývalého vztahu k pohanským modlám. Proto se také úzkostlivě vyhýbají všemu, co s pohanským kultem souvisí. Příčinou je v každém případě duchovní nezralost a slabost vratkého svědomí. Svědomí je jistě člověku určitým osobním světlem při rozhodování na životní cestě, i když je nedokonalou náhražkou přímého vedení Duchem Božím. V církvi je však mnoho těch, kteří uvěřili, chtějí upřímně následovat Pána Ježíše a stali se živými účastníky jeho společenství, ačkoliv nejsou dosud pevně zakotveni v Božím slově. Musí se rozhodovat mezi zlým a dobrým, mezi správným a nesprávným a jsou přitom odkázáni zatím jen na své svědomí. Takoví lidé si samozřejmě nemohou dovolit poskvrňovat své svědomí tím, že by proti němu vědomně jednali. Vždyť pravou svobodu v Kristu dosud nepoznali. A v mnohém jsou dosud podrobení zákonu, balec kdy jsou i zajatci svých představ. Naproti tomu, ti, kdo poznání mají a oprostili se už od všech falešných pohanských představ, se nechtějí vzdát stolování v prostorách pohanských chrámů, kde se scházejí se svými příbuznými nebo známými, a vůbec s lidmi vyššího vzdělání a postavení, ačkoliv se tam přitom jedí a pijí věci obětované modlám. Křesťanům, kteří mají jasno, tato skutečnost nevadí, protože vědí, že jakékoliv modly naprosto nic neznamenají. A apoštol Pavel rád připouští, že na tom budou-li či nebudou-li ty modlám obětované věci jíst a pít, jejich spasení vůbec nezávisí. Otázka výběru jídla a pití nemá se spasením vůbec nic společného. Pán Ježíš ostatně řekl jasně, je to v 15. kapitole Matouše, ne co vchází do úst znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje. A vysvětlil, nerozumíte, že to, co vchází do úst, přijde do břicha a jde do hnoje? To však, co z úst vychází, jde ze srdce a to člověka znesvěcuje. Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky. To jsou věci, které člověka znesvěcují. A apoštol Pavel ve 14. kapitole listu Římanům zdůrazňuje, že království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha Svatého. Z hlediska osobní svobody v Kristu neexistuje tedy žádný důvod, proč něco jíst a něco nejíst, pokud nejde o příčiny zdravotní. Jenže církev Kristova je společenstvím lásky, ve kterém se vzájemný vztah bratra k bratru musí projevit i ohleduplností. Ve společenství lásky nelze tedy osobní svobodu prosazovat bez ohledu na druhého. A proto se příště zamyslíme nad závěrečnými slovy 8. kapitoly 1. listu Korintským. Dnes si závěrem připomeňme, jak tuto základní zásadu formuluje Pavel ve 14. kapitole Římanům v poněkud jiném smyslu. Píše tam: bratra ve víře slabšího přijímejte mezi sebe, ale nepřete se s ním o jeho názorech. Někdo třeba věří, že může jíst všechno, slabý však jí jen rostlinnou stravu. Ten, kdo jí všechno, nechť nezlehčuje toho, kdo nejí. A kdo nejí, nechť neodsuzuje toho, kdo jí. Vždyť Bůh jej přijal za svého. A dále. Vím a jsem přesvědčen v Pánu Ježíši, že nic není nečisté samo v sobě, ale tomu, kdo něco pokládá za nečisté, je to nečisté. Cokoliv není z víry, je hřích. Trápí-li se tvůj bratr pro to, co jíš, nežiješ už vlastně. A tak usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu.

Pane Ježíši Kriste, ty ses vzdal všech svých práv a zemřel za nás, za všecky silné i za ty nejslabší. Veď nás tak, abychom se svobody v tobě uměli ochotně vzdát pro lásku k bratru, abychom mu svou svobodou nebyli pohoršeni. Amen.

Láska je přednější, připomněl v dnešním zamyšlení nad textem 8. kapitoly 1. listu Korinským Jiří Hurta. Umět zapomenout na sebe ve prospěch druhého je náročná výzva. I proto je důležité vědět, kde k takovému jednání můžeme brát sílu i naději, že to má smysl. Reprízu tohoto dílu vám nabídneme v neděli ve 6:45 ráno, příští premiéru pak zase v sobotu o 16:30 odpoledne. Jejím tématem bude svoboda jako kámen úrazu.

0: kus. Znáte ten pocit, kdy už melete z posledního a ještě je toho potřeba tolik udělat? Mít tak čas si aspoň trošku odpočinout. Odpočinku teď budeme věnovat příští skoro hodinku.
1: Poklady z archivu. Výběr toho nejlepšího.

poodpočíňte maličko. Kristova slova, podle kralického překladu Bible, která jsou občas připomínána jako zdůraznění potřeby odpočinku. Je pravda, že tenkrát v situaci, kterou popisuje evangelium, na odpočinek nakonec nedošlo. Bylo potřeba věnovat se lidem opuštěným jako ovce bez pastýře. To se stává. Nemalé potřeby světa kolem nás nám možnost odpočinku berou. Je ale třeba znát a akceptovat meze. Však ne nadarmo byl už do samé osnovy stvoření vložen princip sedmého dne, princip odpočinutí. Tématu odpočinku se věnoval magazín pro ženy Slunečnice, vysílaný 17. listopadu roku 2005. Připravila ho tenkrát Lenka Malinová a vy teď máte po písničce možnost si její dílo poslechnout znovu.

Dnes si s vámi budu povídat o odpočinku. Dozvíte se nějakou zajímavost a taky se v rubrice o osobnostech víry zastavíme u Marty, sestry Marie a Lazara z Nového zákona. Pochopitelně nebude chybět nějaký ten fejeton a vše proložíme písničkami. Zde je první z nich.

Na začátek mám pro vás jednu zajímavost. Co myslíte? Je v dnešní době vizitka nutností nebo přežitkem? Trochu jsem pátrala. Dříve jsme bílé kartičky se jménem, případně ještě profesí, vídali jen ve starých českých filmech. Tak jako tyto filmy na nás i nenápadné bílé obdélníčky dýchaly nostalgií starých časů a byly pro nás snad i nepotřebným přežitkem. Už dávno je vše ale jinak a dá se říct, že jsme se vrátili ke klasice. Nač vizitky? Zatímco v minulosti sloužily vizitky z bílého papíru buď pro účely profesní nebo soukromé, dnes je jejich uplatnění trochu širší. Pokud chcete udělat dobrý dojem, vaše vizitka je vaší vizitkou. Navštívenky prošly za uplynulé desetiletí bouřlivým vývojem. Zdaleka to již nejsou ty bílé obdélníčky ze starých filmů. Jsou barevné, s fotkou nebo holografickými znaky. Velmi obvyklými se staly vizitky firemní, na kterých jsou uvedeny všechny údaje spojené s podnikem. Takzvané soukromé vizitky se dnes používají zřídka. Jsou lidé, kteří se bez vizitky docela dobře obejdou, ale pokud se často seznamujete s jinými lidmi a jste nuceni s mnoha lidmi jednat, je vizitka jistě na místě. Stále to totiž platí k dobrému tónu ve společenském styku a vždy vám může jen pomoci, nikoli uškodit.

0: Dnes se snažím spolu s vámi zamýšlet nad odpočinkem. Za měsíc a kousek tady budou Vánoce a tak si myslím, že je úplně na místě mluvit o odpočinku a odpočívání. Poslechněte si, jak o tom uvažuje Miroslav Kubíček.
1: Přemýšlel jsem onehdá, jak by to asi dopadlo, kdybychom měli někdy odpovídat na tu otázku, co kdysi položili pánu Ježíši. Které přikázání je největší? Obecně by asi dostalo nejvíc bodů přikázání nezabiješ. Možná i nějaké další, nevím. Nevím, k jakému pořadí bychom došli. Ale odvážím se tipnout, které z přikázání by skončilo jako poslední. Řekl bych, že to o odpočinku, o svěcení sedmého dne. Zvláště v dnešní době, kdy bývá přímo známkou lidské dokonalosti pracovat 18 hodin denně, 365 dní v roce. Říci, já nepracuju, odpočívám, je přece neděle, to je skoro ostuda. Jako bychom přímo dokazovali svůj charakter, když skromně odmítneme den odpočinku. Ale pozor, on je také mezi desaterem božích přikázání, všechna jsou od Boha. A způsob, jakým je to zapsáno, zní dost přísně. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Dokonce je to přikázání nejdelší, má celé 4 verše. Proč tomuto dni asi dal Stvořitel takovou důležitost? Podívejme se do první knihy Mojžíšovi, kde jsou zapsána závěrečná slova zprávy o stvoření.
2: Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy. Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal. Sedmého dne přestal konat veškeré své dílo. A sedmý den Bůh požehnal a posvětil, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.
1: Sedmého dne Bůh dokončil své dílo, přestal je konat a požehnal a posvětil sedmý den. To je velmi zvláštní. Dosud požehnal jen živým tvorům, když viděl, že to, že je stvořil, bylo dobré. Požehnal jim, aby se množili a naplnili zemi, stejně požehnal i člověku. A teď stejným způsobem nežehná živému tvoru, ale dni. A navíc dělá ještě něco, co zde doposud nebylo. Posvětil tento den. Toto privilegium nedostal žádný z živých tvorů, žádné z nebeských těles, nic ze všeho stvoření, jedině ten sedmý den. Co to vlastně znamená, že si ho Hospodin posvětil? Asi něco jako vyvolil si, oddělil, prohlásil za své nedotknutelné bohatství a podobně. Když nad tím začneme přemýšlet, asi nás nejprve zarazí jedna věc. Ten sedmý den to nebylo něco, co už by zde bylo samo sebou přítomno, co existovalo nezávisle na Hospodinu, k čemu by Hospodin dospěl asi tak jako my k víkendu či k dovolené. To nebyl den, který by přišel a ve kterém by Hospodin začal lenošit, protože je to den odpočinku. Ale to je den stvořený Hospodinem. Proto má také svůj smysl, své pevné místo, je součástí stvoření a je nad ně dokonce svým způsobem nadřazen, protože jako jediný byl Bohem posvěcen. Německý teolog Jürgen Moltmann k tomu dni říká, že ve chvíli, kdy se Bůh vzdává tvůrčího ovlivňování, stává se vnímavým pro štěstí, utrpení a velebení svých tvorů. Odpočívající Bůh neovládá tento den svět, nýbrž vnímá svět. Den Božího odpočinku vlastně ukazuje ke smyslu a cíli všeho stvoření, a tím je společenství s Bohem. I ten známý výrok, že člověk byl stvořen k obrazu Božímu, můžeme chápat v tomto slova smyslu. Byl stvořen proto, aby žil v Boží blízkosti, aby sdílel s Bohem společenství. Tohle je Boží představa, takový je Boží plán, to je to, co je zaslíbeno, avšak dosud nenaplněno, jenom předznamenáno v přikázaném dni odpočinku. K tomu skutečnému společenství se svým stvořitelem musíme dorůst, dozrát nebo dospět, dospět ve smyslu být dospělými. A tak daleko ještě opravdu nejsme. Ale Bůh nám stále svou trpělivostí dává šanci, stále ještě máme možnost přijmout jeho nabídku, jeho volání. Že o tom víme, že se skláníme před tímto božím přáním, to můžeme zatím mimo jiné dát najevo právě tím, že přijímáme jako svatý, oddělený ten den, který Bůh posvětil. Odpočinutí není zahálení ani lenošení. Odpočinutí v tomto biblickém smyslu představuje ono společenství s Bohem. Vzpomeňme na Izrael, jak putoval 40 let pouští. Znovu a znovu se mnozí proviňovali proti Hospodinu. Nevěřili mu, nezdál se jim dost dobrý, dost spolehlivý, ohlíželi se zpět. Dopadlo to s nimi tak, jak to dopadnout muselo. Nevejdou do mého odpočinutí. Naplno to pak zazní v žalmu 95. Je to lid bloudící srdcem, k mým cestám se nezná, proto jsem se v hněvu zapřísáhl, nevejdou do mého odpočinutí. To odpočinutí tedy, jak vidíme, není dnem, kdyby unavený stvořitel odpočíval po své práci. Ale je to den, kdy má být s konečnou platností završeno celé boží stvořitelské dílo. My jsme vesměs zvyklí říkat, že Bůh stvořil svět v 6 dnech. Ale ve 2. verši 2. kapitoly knihy Genesis je psáno, že 7. dne Bůh dokončil své dílo. Jsme-li vyzváni, abychom světili 7. den, není to proto, že by si Bůh s jakousi své hlavostí řekl, když odpočívám já, nesmí pracovat ani nikdo jiný. Je to proto, že máme vyjádřit svoji věrnost, oddanost Boží vůli směřující k završení všeho díla a k věčnému společenství. Nerad končívám svá zamyšlení nějakou výzvou, teď ale jednu mám na mysli a tak si ji na závěr neodpustím. Kéž je nám všem s Boží pomocí dáno uslyšet jednou toto pozvání. Vejděte do požehnaného svátku mého odpočinutí.
0: Odpočinek, rekreace. Slovo rekreace pochází z latiny a skládá se ze dvou částí. Re, to znamená znovu, a kreatio, stvoření. Život člověka je naplněn střídáním práce a odpočinku. Práce je víc než toho odpočinku. Pokud práce není vyvážena odpočinkem, působí na nás negativně. Přirozeným důsledkem činnosti je únava. Je to jakýsi poplašný signál potřeby odpočinku. Na únavu reagují lidé ale různě. Buď příliš brzy, práci pak za ně musí udělat někdo jiný, anebo pracují, dokud jim síly stačí, a pokoušejí se zahánět pocit únavy kávou nebo různými chemickými povzbuzujícími prostředky. Umělé odstraňování pocitu únavy se ale dlouhodobě nevyplácí. Není-li organismu alespoň dostatečně poskytnout potřebný odpočinek. Jak tedy odpočívat? To je dost individuální. Záleží na naší povaze, na typu naší práce, na možnostech, které máme, na prostředí, ve kterém žijeme. V zásadě můžeme odpočívat 2 způsoby, aktivně nebo pasivně. Lidé, kteří pracují tělesně, by se měli věnovat v době odpočinku spíše duševní činnosti. A zase lidé pracující duševně naproti tomu aktivitám tělesným. V první řadě je potřeba pochopit, že odpočinek není nic nedělání. Lenošení je docela něco jiného. Spousta lidí umí pracovat, ale neumí odpočívat. Není pravda, že lidé dnes nemají dostatek volného času, jenom si nedovedou zorganizovat práci tak, aby jim volný čas vyzbyl. Mnohdy se jedná o chorobný stav, workoholismus, což je návyk na práci. Takoví lidé mají tendenci, když už vůbec odpočívají, stanovit si cíle, kterých chtějí dosáhnout, co všechno chtějí navštívit, dokázat a vidět. Odpoledne strávené jen lenošením je pro ně nepřijatelnou ztrátou času. Tomuto tématu se chci ale věnovat v některém příštím pořadu.

Všichni víme, že bychom měli odpočívat, ale jak to udělat? Mám pro vás několik rad, jak zvládnout svůj čas, aby nám zbyl také na odpočívání. Tak tedy, za prvé, připravte si úkoly, které na vás čekají už dnes. Potom můžete jít ráno do práce v pohodě a ne ve stresu. Za druhé, važte si každé volné chvilky a naučte se ji využít k odpočinku. Naučte se odmítat takové akce, které k ničemu nevedou. Nebojte se říci ne. Za třetí, důležité věci si zapisujte. Ušetříte si tak pobíhání a přemýšlení, cože jste to vlastně chtěli udělat. Naplánujte si pochůzky a úkoly tak, aby na sebe navazovaly. Za čtvrté, nenechte si svou domácnost příliš zaneřádit, abyste potom nemuseli věnovat úklidu příliš mnoho času. To by vám hodně nabourávalo denní režim. A za páté, nebojte se říct o pomoc, když na něco nestačíte. Není na místě být hrdinou, který se tváří, že vše zvládne. Ale vyvstává mi další otázka. Máme vůbec nějaký volný čas? Ne každý si odpočinek totiž dovolí. Ne každý odpočívat umí. Někteří lidé si myslí, že volný čas je něco hříšného, co je špatné. Celý život bychom přece měli věnovat druhým, nebo nějaké činnosti. Jiní stále pracují proto, aby si nepřipadali neužiteční a bezcenní. Často tak utíkají před svými problémy, před pocity a životními otázkami. V člověku, který jen pracuje, narůstá pocit důležitosti a nenahraditelnosti. Když pak někdy práci vykonávat nemůže, ukáže se často, že se bez něj mnohé obejde a svět se nezhroutí. To jsou situace, které jsou nepříjemné, ale mohou vést k podstatě toho, v čem spočívá naše skutečná důležitost a hodnota.

Když už tak uvažujeme o odpočinku, vybrala jsem dnes do své rubriky o osobnostech víry ženu, jejíž příběh těsně souvisí s mým dnešním tématem. Řeč bude o Martě, sestře Marie a Lazara. Marta nevěděla, kam dřív skočit. Často hostila přátele, kteří se zastavili na své cestě, aby si udělali přestávku a trochu si odpočinuli. Nebylo výjimkou, že se do jejich domu, kde bydlela se svou sestrou a bratrem, nahrnul houf lidí. Často se u nich zastavoval také Ježíš se svými učedníky. Byli dobrými přáteli. Někdy přišli do Betanie i pozdě večer, aby tam zůstali na noc. Marta byla šťastná, že se u nich mistr Ježíš cítí jako doma. Byla pohostinná a otevřít svůj dům druhým jí působilo radost. Byla hrdá na to, když se u ní hosté cítili dobře. Stávalo se ale často, že Marta kmitala, pilně obsluhovala své hosty, nevěděla kam dřív, ale její sestra Marie. To Martu opravdu rozčilovalo. Marie jí nepomohla, i když viděla, jak pobíhá sem tam. Marie naslouchala mistrovi a ostatní svět pro ní přestal existovat. Hltala každé jeho slovo. Za to Marta neměla z Ježíšovy návštěvy vůbec nic, než práci. Také ona měla radost z Ježíšovy návštěvy, ale nedovedla si sednout a nic nedělat. Byla nervózní, aby hosté měli vše, co potřebují. V mysli jí probíhalo, na co ještě nesmí zapomenout, co ještě udělat. Začala se litovat. Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala sloužit samotnou? Měla toho dost a bylo jí jedno, že si stěžuje přede všemi. Myslela si, že mistr její sestře domluví, aby jí pomohla. Ale Ježíš místo toho řekl: Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jedno je třeba. Marie zvolila dobře. Vybrala si to, oč nepřijde. Bylo to varování. Marta se nechala zavalit tolika věcmi. Věnovala pozornost tolika věcem, že neměla nakonec ani čas sednout si a poslouchat Ježíše, co říká. Nechápala, co je důležitější. Ježíš jí dále říká, že jemu nejde především o jídlo, ale o ni samotnou. Nakonec to nebyla Marie, kdo potřeboval domluvit, ale Marta. Potřebovala pochopit, že časné věci a starosti ve zdejšího života mohou udusit boží věci, zaslepit oči, aby neviděli věci věčné. O Martě a Marii známe ještě jeden příběh. Myslíme na situaci, kdy zemřel jejich bratr Lazar. Obě sestry, Marie i Marta, poslali pro Ježíše služebníka už ve chvíli, kdy se jejich bratrovi přitížilo. Byl nemocný a oni měli o něj strach. Mysleli si, že když zavolají mistra, pomůže jim. On však dlouho nešel a Lazar zemřel. Sestry byly velmi zarmoucené a zklamané. A Marta to hned taky Ježíšovi vyčetla. Kdyby přišel dřív, mohl Lazar ještě žít. Nebudu zde popisovat celý příběh, ten je velice známý. Je z něho také dobře vidět, jaký charakter měla Marta. Nakonec to byla ale právě ona, která řekla: ano, pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, syn Boží, který má přijít na svět. Jasně rozeznala, kdo je Ježíš. Když to zhrnu, Marta byla pozoruhodná žena. Byla stále na nohou, ochotná sloužit. Dělala mnoho věcí, protože bylo v její povaze starat se. Asi moc neodpočívala. Byla jednou z mála, které Ježíš v Bibli označil za své přátele.

Dnes se s vámi zamýšlím nad tématem odpočinku. Je tedy odpočinek důležitý nebo ne? Samozřejmě, že ano. Hned na začátku Bible je řeč o odpočinku. Je to možná až s podivem, ale i Bůh odpočíval. Když 6 dní všechno tvořil, 7. dne bylo vše hotovo a Bůh odpočinul od svého díla. A když odpočíval Bůh, tak tím víc potřebujeme odpočívat i my. A ještě mnohem více, protože jsme jenom tělesní lidé. I Pán Ježíš odpočíval, když po celém námáhavém dni vystoupil nahoru, aby tam byl sám se svým Otcem. Není na místě dělat ze sebe hrdiny a neodpočívat. To se může pěkně vymstít. A tak, milé dámy, a posloucháte-li i pánové, tak vy taky, zakomponujte si do svého programu odpočinek. Je to naprosto v pořádku, že potřebujeme pro svá těla, pro svého ducha a duši odpočinek, abychom nabrali novou sílu. Můžeme to dělat různě, protože jsme různí. Někdy se prostě potřebujeme vyspat, ale jindy nás občerství nějaká smysluplná činnost. Mám jeden osvědčený recept, jak znovu načerpat sílu. Už ho využívám asi 30 let a musím říct, že stále funguje skvěle. Když překonám v sobě nechuť už dělat cokoliv, protože jsem prostě utahaná a jdu se modlit, rozmlouvat se svým pánem, začnu mu děkovat za vše dobré, čím mě obdarovává každý den, začnu v sobě rozdmíchávat vděčnost, po chvíli se přidám zpěvem a začne se ve mně obnovovat síla a nová chuť do dalších věcí. Třeba najdete pro sebe jiný způsob, ale tento, který jsem vám před chvilkou popsala, je zaručený.

Znám i cestu tvou, vždyť jsem ji před tebou prošel sám. Všechno sílu svou

Nakonec něco ze statistiky. Na stránkách Business Worldu se počátkem měsíce listopadu 2005 objevila tato čísla. Přes 10 000 účastníků průzkumu odpovídalo na otázku: vybíráte si celou dovolenou? 44,95% uvádí: ano, vždy. Potřebuji celou dobu na odpočinek. 36,88% uvádí: ne, část dovolené si mohu přece převést na další rok. Průzkum proběhl i za hranicemi naší země. Vybírám údaje o naší republice. Respondenti z České republiky odpovídají: 55,56% jich potřebuje celou svou dovolenou na odpočinek. Ve srovnání například s Dánskem, Belgií nebo Velkou Británií jsme na tom nejhůře. Do které skupiny patříte vy?

Skončila repríza magazínu pro ženy Slunečnice, jak jsme ho odvysílali 17. listopadu roku 2005. Jeho tématem byl odpočinek, téma pro mnohé kontroverzní. Ono není snadné najít rovnováhu mezi nejrůznějšími potřebami, na které člověk v životě naráží, a potřebou načerpání vlastních sil. I pán Ježíš odpočinek občas odkládal. Stejně tak ale připomínal, že sobota, tedy den odpočinku, byla stvořena pro člověka. Odpočinek potřebujeme, s tím se nedá nic dělat a lámat to přes koleno se určitě nevyplácí. Křesťanská naděje dobře ví, že před sebou máme veliký, úplný a radostný odpočinek, naplněný úlevou od veškerých bolestí a starostí, jak nakonec naznačila i písnička skupiny Jonáš. Máme se na co těšit. S tímto výhledem končí i dnešní vydání pořadu Poklady z archivu.

0: Pořad Poklady z archivu před námi otevřel téma odpočinku. Reprízy tohoto jeho vydání vám nabídneme v neděli ve 3 hodiny po půlnoci a pak ve 2 hodiny odpoledne. Příští premiéru zase v sobotu v 16 hodin. Budeme ji věnovat Kristovým i svým pokušením.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
3: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

jsme ji znali. Obřad se konal v katolickém kostele a tím, že to není moje tradice, tak jsem seděla, pozorovala svoji babičku, jak vstává a sedá a následovala a zároveň jsem sledovala obřad. Kněz přečetl příběh o družičkách z Evangelia a zemřelou označil za jednu z nich. Jednu z těch družiček, co byly přizvány na svatbu a vešly do onoho svatebního veselí. A hned poté následovala eucharistie, tedy večeře páně tak, jak je praktikována v katolické církvi. Lidé přijímali chléb z rukou kněze. Vlastně oba ty obrazy mají v sobě zahrnuté jídlo. Obojí je pozvánka ke stolu v kontextu boží přítomnosti. Oba tyto obrazy jsou biblické a nesou v sobě hluboký význam. Existuje totiž jedna věc, které všichni rozumíme bez velkého vysvětlování. Společné jídlo s druhými lidmi. Hostiny. Víme, co znamená, když vás někdo pozve na jídlo. Víme, jaké je to být mezi lidmi, se kterými se nám líbí, a víme, jak to vypadá u stolu, když je tam napětí. Kde nikdo neví, o čem si povídat a mluví o počasí nebo o jiném nekomplikovaném tématu, protože jinak by se asi pohádali. A víme, jak vypadá společnost u stolu, kde se všichni cítí dobře. Lidé mluví přes sebe, protože si mají spoustu co říct a nikdo nespěchá domů, jídlo klidně schládne, protože ten hovor je přednější. Každý, kdo někdy četl komiksy nebo sledoval filmy o Asterixovi a Obelixovi, to zná. Každé dobrodružství, ať už šlo o Římany nebo Piráty nebo třeba olympijské hry, tak všechny ty díly končí stejně. Uprostřed vesnice plápolá obrovský táborák, na kterém se do zlatova opékají desítky šťavnatých divočáků. Všude voní pečené maso, stoly se prohýbají pod jídlem a medovina teče proudem. Všichni se smějí, mluví jeden přes druhého a užívají si zasloužený klid. Obelix má v každé ruce jednoho kance, nebo kančí kýtu, a Asterix spokojeně popíjí s náčelníkem Majestatixem. Všechna nebezpečí jsou překonána. Nepřátelé jsou poraženi a celá vesnice se sejde u jednoho velkého stolu pod širým nebem. Je to čas radosti, smíření, plných stolů a oslavy domova, kde už nikdo nikomu neubližuje. A z české tradice Saturnin to věděl taky. Pokud si vybavíte konec Jirotkova příběhu, tak konstatuje, že každý dobrý román končí svatbou. Ne proto, že by autor neměl a neuměl vymyslet jiný konec, ale protože svatba říká, příběh dospěl tam, kam měl. Vytvořily se vztahy, lidé jsou na svém místě a může se slavit. Odkud se ta intuice bere? Proč je hostinná završení, proč je svatba jako rozuzlení a konec příběhu? Proč to cítíme jako přirozené, napříč kulturami, napříč generacemi, napříč žánry? Myslím, že to není náhoda. Myslím, že je to něco, co je prostě v nás. Všichni ví, že příběh není úplný, dokud se všichni nesejdou u stolu. A myslím, že odpověď na to, odkud to pochází, leží v příběhu, který jsme v této sérii sledovali celý půl rok. V této sérii jsme se dívali na rodinu jako na klíč k pochopení toho, jak přemýšlí Bůh o světě. Začali jsme u otce. U toho, že boží rodina existovala dřív než ta lidská, protože synové boží byli svědky stvoření, ale Bůh se rozhodl stvořit i nejmladšího syna z materiálu, ze kterého je země. Adam znamená, že je z prachu země. A pozemské otcovství je odraz toho původního božího, ne nějaký lidský, tak nějak uplácaný originál, kterému se Bůh přizpůsobuje. Když Pavel píše, že každé otcovství na nebi i na zemi pochází od Boha, nemyslí tím, že Bůh je trochu jako táta. Myslí tím, že Bůh je ten originál a všichni tátové na světě jsou jen jeho slabý odlesk. Mluvili jsme o manželství a nesnažila jsem vám nabídnout rady pro spokojené soužití. Mluvili jsme o něm jako o obrazu věrnosti mezi Bohem a jeho lidem. Ezechiel popisuje boží bolest z nevěry Izraele velmi drsným a v původním textu až pornografickým jazykem. Ukazuje tím totiž, že věrnost manželství a věrnost

0: Bohu jsou si principiálně podobné. A Ozeáš tu bolest nejen kázal, ale prožil ve svém vlastním těle, ve svém vlastním manželství, aby pochopil a ukázal, co Bůh prožívá s námi. A také jsme mluvili o překvapivé boží ochotě ten vztah obnovit. Ne levně, ale za cenu, která ho skutečně něco stála. Mluvili jsme také o adopci. O tom, že i cizinci se mohou stát součástí té velké boží rodiny. Příkladem nám tehdy byly Ráchab z Jericha a Rút z Moábu. Obě to byly cizinky, ne Izraelky, které se ocitají v Mesiášově rodokmenu, v Ježíšově rodokmenu. Mluvili jsme o tom, že Bůh zaslíbil, že ti, kteří nejsou jeho lid, nejsou Izrael, se stanou božími syny. O tom, že se boží rodina pamatuje na toho, kdo byl do ní jednou přijat, a že přijetí se netýká těch, kteří všechno dělali správně, ale tak těch, kteří přišli tak, jak jsou a v pokoře. A v minulém díle jsme hovořili o dlouhém hledání dědice pro celý vesmír. A to prochází celým starým zákonem od Adama přes Judu až k Davidovi a končí u Ježíše. O tom, že prvorozený všeho stvoření Ježíš není první stvořená bytost, ale ten, komu to celé patří. Že on je ten dědic vesmíru a nestydí se nás nazývat svými bratry a sestrami. A dokonce se s námi rozhodl podělit o své dědictví. Rodina, tedy ta boží rodina, má milujícího otce a sourozence na nebi i na zemi. Byli jsme adoptováni, je od nás očekávána věrnost a jako církev jsme přerovnáni k Ježíšově nevěstě. Tím vším jsme nakonec zváni k jednomu stolu, ke svatební hostině Beránkově, kterou se ten náš velký příběh završí. Protože otázka, která mě na tom pohřbu neopustila, nebyla teologická abstrakce. Byla velmi konkrétní. Co se vlastně děje, když Bůh hoduje s lidmi? Co to znamená, že hostina je vlastně cílem celého příběhu? Nejen nějaký obraz, nejen metafora. A proč to jenom Bůh dělá přes jídlo? Napadlo vás nad tím někdy takto přemýšlet? Pokud ne, tak se můžete zamyslet právě teď. Pokud byste nám chtěli dát písemně vědět do studia, tak uslyšíte kontakty. A při následující písni se můžete zamyslet nad tím. Jestli si vzpomenete třeba na nějaké jídlo, u kterého jste věděli, že se u něj něco důležitého děje. Ne kvůli tomu jídlu samotnému, ale třeba kvůli tomu, kdo s vámi u toho stolu seděl.
1: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio7.cz. Nebo využijte e-mail radio7@radio7.cz.

0: Posloucháte pořad Kudy kam na Rádiu 7 s Kateřinou Fridrichovou. Začnu otázkou, která určitě zní podivně. Myslíte, že Bůh jí? On to nepotřebuje. Ale zároveň to není řečnická otázka, to je taková trochu teologická provokace. Protože většina z nás má v hlavě obraz Boha, který je nad vším, tak nějak nad námi v nebesích. Nad hmotou, nad tělesností, nad potřebou jídla. Duchovní, nehmotný a věčný. A jídlo je věc těla, věc pomíjivosti, věc světa, který jednou pomine. Ale Bible nám na několika místech říká něco, co tento obraz trochu převrací. Například, když se podíváme do první knihy Bible, do knihy Genesis, do 18. kapitoly, tak se dostaneme na scénu, kde Abraham sedí u vchodu do svého stanu v poledním horku. Představte si to, vzduch se tetelí, rozhlíží se a najednou před ním stojí tři muži. Abraham vstává a rychle je hostí, horlivě a s veškerou orientální pohostinností. Nechá připravit nejlepší mouku na hnětení, vybere tele, přinesle máslo a mléko. A pak, tedy v ten moment, ono to asi nějakou dobu trvalo, protože pokud zabíjíte tele a hnětete moukou, tak to ta společnost asi trvala nějakou dobu, ale on pak s nimi sedí, zatímco ti tři jedí. A kdo jsou ti tři? Text nám říká hned v prvním verši, ještě předtím, než Abraham pozvedne oči. I ukázal se Hospodin Abrahamovi při háji Mamre. Hospodin v doprovodu dvou andělů, pravděpodobně. Někteří říkají, že to možná byla trojice, ale tady nás asi nebude úplně trápit rozbor této pasáže. Abraham něco o těch mužích ví. Proč říkám mužích? Protože hebrejské íš znamená muž, ale není to Adam jako člověk. To znamená, že to byl někdo, kdo vypadal jako muž, ale Abraham ho oslovuje toho, kdo mluví jako Adonai. Ne Adon, pane, jak by oslovil hosta, ale Adonai, panovníku. Je to oslovení, které Izraelci používali pro Boha samotného. Abraham neví, jestli vidí tři pocesté nebo tři anděli, ale ví, s kým mluví. A přesto nebo možná právě proto běží, chvátá a prosí, aby nezašli okolo. Připravuje nejlepší, co má. A Hospodin sedí a přijímá pohostinnost. A jí. Text to nějak nevysvětluje ani neomlouvá. Neříká, jako by jedl. Nebo jedl v přeneseném smyslu. Jednoduše jedl. A právě to zneklidňovalo rabínské komentátory po staletí. Jak může Bůh jíst? Rashi, jeden z nejvlivnějších středověkých židovských vykladačů, navrhoval, že andělé jen předstírali, že jedí, aby nezděsili Abraháma, aby zachovali zdání lidské přítomnosti. Ale ten text nic takového neříká. Text říká, že jedli. A Abraham byl u nich. Bůh přijal pohostinnost člověka. Dávno před Betlémem, dávno před tím, než se Kristus narodil v těle. Bůh volí fyzično jako způsob přítomnosti. Ne proto, že by musel, ale proto, že chtěl být s Abrahamem. A způsob, jakým to vyjádřil, je ten nejličtější ze všech. Přijde, sedne si a jí. Nechá se člověkem pohostit. A když teď trochu přeskočíme přes celé dějiny spásy na druhý konec příběhu, tak se ocitáme u vzkříšení. V Lukáši ve 24. kapitole Ježíš se zjevil učedníkům uprostřed místnosti. Prošel zdí. Divíte se jim, že si myslí, že je to duch a jsou z toho celý vyděšení, já tedy ne. Protože on pak udělá ještě něco, co by nás mělo zarazit víc, než jsme zvyklí. Nejdřív jim ukáže ruce a nohy, hmatatelné, skutečné, které stále ještě nesou známky po hřebech. A ptá se jim, máte tu něco k jídlu? Vzkříšený Kristus stojí před učedníky s tělem, které už prošlo smrtí a vyšlo z ní na druhé straně. A ptá se jich na jídlo. Podají mu kus pečené ryby a on ji před nimi sní. A pak tu máme samozřejmě variaci na podobné téma. Jiný evangelista, Janovo evangelium, 21. kapitola. To jsou učedníci zpátky u jezera. Loví ryby a loví je celou noc, ale celou noc a nic. Prázdné sítě. Ráno pak uvidí na břehu postavu, kterou nepoznají. A postava na ně volá, aby hodili sítě na pravou stranu. Hodí a sítě se plní rybami. A pak Jan říká Petrovi, to je pán. A Petr skočí do vody a běží ke břehu. Petr. Ale když se všichni dostanou na břeh, tak Ježíš už tam má připravený oheň. A na ohni se peče ryba. Vedle toho leží chléb. Pojďte a posnídejte, říká. Zastavme se u toho obrazu na chvíli. Vzkříšený Kristus, ten, který má podle Matouše veškerou moc na nebi a na zemi, připravil snídani. Vstával brzy, aby měl oheň hotový, až připlují. Otáčí rybou a čeká. To není nějaký detail navíc, to je teologické prohlášení. Stejně jako v tom háji Mamre. Bůh volí fyzično jako způsob toho, jak projevit svoji přítomnost. A tentokrát je to dokonce naléhavější nebo nám lidem o hodně bližší, protože toto tělo prošlo smrtí. Mohli bychom čekat, že na druhé straně smrti přece fyzično skončí. Že bude jen světlo, jen duch, jen věčnost bez hmoty. Ale Ježíš přichází s tělem, s takovým, které sice prochází zdí, ale má rány po hřebech. S tělem, které jde obejmout, které jí rybu a rozdělává oheň na břehu. Jestli si vybavíte první díl naší série, tak jsme se bavili o Adamovi. O tom, že to jméno v hebrejštině znamená Adama. A tedy je to výraz Adama. Znamená to půda nebo hlína. Prach ze země. Bůh vzal zemský materiál a vdechl do něj život. A to naše tělo není jeho chyba. A také to není něco, čeho bychom se měli chtít nebo dokonce měli těšit, že se toho jednou zbavíme. Vzkříšení nám potvrzuje, že naše tělo není dočasný obal, který duše odkládá jako kabát. Je to součást toho, čím jsme a kým jsme. Je to také součást toho, kým budeme. A ať už jsme ve Starém zákoně s Abrahamem v háji Mamre nebo na Galilejském břehu, tak to platí stejně. Bůh si volí tělo, volí hmotu, volí jídlo jako způsob, jak být přítomen mezi lidmi. Takže fyzično a hmota není překážka na cestě k Bohu. Není to nějaká přízemní záležitost. A to mi dává naději do života budoucího. Kolikrát jste slyšeli, že se lidi netěší do nebe, protože tam budou tisíckrát zpívat haleluja a obecně, že to bude nuda. Naše velmi nemateriální představa nebe jako duší bez těla je tak zarytá v naší představivosti, že si říkáme, že všechny ty obrazy o nové zemi a konci tohoto věku jsou symbolické. Ale tady bych nás mohla vrátit ještě chvíli, ještě do starověku a raného, nebo ještě vlastně pozdního starověku, raného středověku, kdy jedna autorka nebo historička, která procházela archivy, tak vysvětlovala, že když vznikala katolická doktrína o čistce, tak ji lidé brali velmi doslovně. To nebylo jako, že duše někam odlétá a je nemateriální. Ale dokonce věděli, kudy, kterými a jeskyněmi se tam dostanou. Samozřejmě, že tady nevysvětlují doktrínu očistce, nebo že bych se za ní chtěla stavět, to rozhodně ne. Ale chci tím ukázat to, že naše lidská představivost i v tom raném novověku byla taková, že si představovala ten konečný svět, ten duchovní svět, jako zcela přirozenou součást toho světa současného. To teprve rozvoj vědeckého myšlení nám přinesl rozdělování na nadpřirozeno a přirozeno. A tak bych nás chtěla jenom malinko pošťouchnout, abychom správně a biblicky přemýšleli nad tím, co to znamená, když přemýšlíme o duchovním světě a ty obrazy, že jsou symbolické. Totiž pokud nám slibují na konci věku hostinu, tak mi dává naději, že ten věčný život bude daleko konkrétnější, smyslovější a bude nás bavit víc než život tady v této podobě světa nebo nějaký takový život, kde budeme zářit, protože budeme jenom duše bez těla. Kniha Izajáš, když odkazuje na tu poslední hostinu na konci věků, tak ji komentuje následujícím způsobem. Hospodin zástupů připraví na této hoře pro všechny národy hostinu tučných pokrmů, hostinu vyzrálých vín. Tučné pokrmy a vyzrálá vína, to také není náhodná metafora, ale záměrně smyslový jazyk. Prorok chce, aby to posluchač cítil v ústech, aby se mu na to zbíhaly sliny. Dobrý steak má být totiž dostatečně tučný, protože tuk nese chuť. Proto jsou nejdražší steaky na světě, z krav, kterým se říká, nebo je to wagyu, japonský typ krávy, a je to neuvěřitelně tučný typ dobytka. A taky neuvěřitelně drahý kus masa. A dobré víno. Představte si to, že Bůh nás bude hostit. To nebude žádné nějaké tam přemýšlím. A asi bych to přirovnala k nějakému, ale i v těch taškách teď se dávají někdy i dobrá vína. No, nebudu se do kvality vína zabíhat. Každopádně předpokládám, že pokud Ježíš na hostině v Káni Galilejské dal a stvořil to nejlepší víno, které ti lidé do té doby pili, tak to taky nebude žádný splašek, bude to výborné. Máme se na co těšit. Ne se bát, anebo očekávat nudu. A tak se při následující písni zkuste zamyslet a klidně se také můžete ozvat, kdybyste chtěli, jakou máte představu o věčném životě. Je to něco, na co se těšíte, nebo čeho se trochu bojíte, že vás to bude nudit? A co by se změnilo, kdyby ta představa zahrnovala hostinu, dobré jídlo a lidi, které máte rádi, a samozřejmě Pána Boha, který je v tom všem s námi.
1: Své e-maily můžete posílat na adresu studio@radio7.cz, SMSky na číslo 608 566 773.

Posloucháte pořad Kudikam na Rádiu 7 a dnešním večerem vás provází Kateřina Fridrichová. Dozněla píseň, kterou zpíval Chris Tomlin, a ta nás odkazuje na verše v knize Zjevení, tedy na samém konci Bible, který a zpíval Hoden je beránek, a samozřejmě ten verš z Bible pokračuje, který byl zabit, aby přijal moc, bohatství, moudrost, sílu, čest a slávu a dobrořečení. A mohli bychom i pokračovat pak verši 6 a 7 z 19. kapitoly. Hospodin náš Bůh vševládný, ujal se vlády, radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu, neboť přišla svatba Beránkova. Dnes je totiž tématem svatební hostina, a především ta hostina poslední, ta, která završuje všechny příběhy a při které se ta jedna velká boží rodina sejde dohromady. A tak, jak jsme se od starého zákona vydávali do zákona nového až po knihu Zjevení, tu knihu, která nám ukazuje na konec věku, tak se teď ještě jednou podíváme na hostiny, při kterých se ukazuje Hospodin náš Bůh. Přichází hodovat s lidmi a postupně také přidává počet hostí, kteří jsou pozvaní na hostinu. Takže když upřeme svůj zrak na knihu Exodus, na 24. kapitolu, tak se ocitáme u hory Sinaj. Bůh vyvedl izraelský národ z Egypta, vyvedl je z otroctví a přivedl je právě pod horu Sinaj, kde spolu uzavřeli smlouvu. Mojžíš přečetl podmínky smlouvy, lid s nimi souhlasil. Mojžíš pak vzal krev obětního zvířete a lid pokropil a řekl, hle, krev smlouvy, kterou s vámi uzavírá Hospodin na základě těchto slov. To je ve verši 8. Nejdřív přišla krev oběti a smíření. A pak přijde něco, na co se při čtení Exodu možná trochu pozapomíná, protože to sedí mezi dramatičtějšími a možná pochopitelnějšími scénami, než je tato dosti zvláštní pasáž. Verše 9 až 11 nám ukazují, jak Mojžíš, Áron, Nádab, Abihu a 70 starších Izraele vystupuje na horu Sinaj a vidí Boha. Pod jeho nohama bylo cosi jako průzračný safír, jako čisté nebe. Byli Bohu tak blízko, že mohli zemřít, protože být v Boží přítomnosti znamenalo zemřít. Ale text říká jednoduše, Bůh na přední muže Izraele nevstáhl ruku. Uviděli Boha a jedli a pili. Jedli a pili nahoře v Boží přítomnosti, po smlouvě spečetěné krví. Těch 70 starších není náhodné číslo. 70 národů, to je číslo z Genesis 10. kapitoly. Tabulka národů, které vznikly po událostech u babylonské věže. Trochu jsme je zmínili v tom dílu o adopci. Jak Bůh při babylonském rozpílení přenechal národy duchovním správcům, zatímco si Jákoba vyhradil jako svůj vlastní podíl, jako své dědictví. Ale těch 70 starších na Sinaji zastupuje celé lidstvo. Dokonce, což mi přijde zajímavé, velmi zajímavé, že předkřesťanští židovští komentátoři k tomu přidávají jeden spekulativní detail. Říkali, že u hory Sinaj Boží jméno zaznělo v 70 jazycích. Všechna ta umlčená jazyková společenství od Babylona, tak ta tam všechna byla, symbolicky tedy v tomto případě, reprezentovaná. Je to jakýsi hudební motiv, který zní na pozadí příběhu a který si nevšimnete, dokud vám na to někdo neukáže. A Bible tyto motivy opakuje. Ne vždy stejnými slovy, ale někdy místy, čísly, gesty. A tak se odvážím vás vzít sebou ještě o 15 století dál a k jinému kopci. Kraj je galilejský. Je to kopec u jezera a je pozdní odpoledne. Ježíš vyšel na odlehlé místo. Text v Markově evangeliu používá slovo eremos. Poušť, tedy odlehlé místo. Stejné slovo, které překlad starého zákona v řečtině Septuaginta používá pro táboření Izraele v poušti.
Zástup Ježíše následoval. A jeho učedníci samozřejmě také. Jejich 5000 mužů a ženy a děti nepočítaje. Učedníci počítají a dochází jim, že to není jen obtížný úkol. Je to absurdní úkol, tento nástup nakrmit. Na zakoupení jídla pro každého by nestačily ani 200 denáru. Ježíš řekne a Ježíš jim řekne, vy jim dejte jíst. A všechno, co mají kolem sebe, je 5 chlebů a 2 ryby. A pak Ježíš udělá 4 věci. Vzal, požehnal, lámal a dával. Jsou to 4 slovesa. Pokud vám to zní povědomě, není to náhoda. Ale abychom pochopili proč, tak se ještě malinko vrátíme k hoře Sinaj. Mojžíš pokropil lid krví a říká, hle, krev smlouvy. Ježíš o 15 století později vezme při poslední večeři kalich a řekne, tento kalich je nová smlouva, spečetěná mou krví. Stejný jazykový vzorec, stejná struktura, ale tentokrát není obětí zvíře, ale Ježíš sám. A na tom galilejském kopci, ještě před tou poslední večeří, Ježíš udělá přesně to, co udělá při té poslední večeři. Vezme, požehná, lámá a dává. Ten galilejský kopec, to je předzvěst. Ježíš nenasycuje zástup jako čistě podružný praktický problém, protože se tam zrovna ocitla spousta lidí. Ale je to taková liturgie. Je to další typ hostiny, která probíhá v Boží přítomnosti. Pak je tu ještě jeden detail, který nám to propojí s knihou Exodus. Zvláště kdybyste ty příběhy četli za sebou, tak si toho asi všimnete. Ježíš nechá lidi posadit do skupin po 50 a 100. Přesně tak, jak byl organizován tábor Izraele na poušti. Takže máme tu horu, máme poušť, máme skupiny, které táboří. Tady se Sinaj opakuje. Ale vlastně nějakým způsobem je rozsah těch lidí větší. 5000, ne 70. Kromě toho, že Ježíš dokázal své božství, když dal jíst lidem chléb, který byl zázračný, tak to zároveň ukazuje, že není limit tomu, kolik lidí může být u společného stolu. Protože i po této hostině sebrali ještě 12 plných košů. Jeden za každý kmen Izraele. Jakoby text říkal, bylo dost pro všechny, kteří přišli. A ještě zbývá pro celý boží lid. Izajáš to viděl dopředu. Hostina tučných pokrmů a vyzrálých vín pro všechny národy. A Jan ve zjevení to také vidí, jak se naplňuje. Hle zástup, který nemohl nikdo sečíst ze všech kmenů, národů, lidí a jazyků, stáli před trůnem a před Beránkem. A hned na to zazní hlas, pojďte na svatební hostinu Beránkovu. Ten stůl se stal nekonečným. 70 starších na Sinaji, 5000 na Galilejském kopci. A teď je tu zástup, který nikdo nespočítá ze všech národů, ze všech jazyků, ze všech kmenů. Ti, kteří nebyli Hospodinovým lidem, když jsme si o nich povídali v dílu o adopci a kteří se stali jeho syny, který jim dal právo stát se božími syny. Ženy jako Ráchab a Rút, cizinky, které se staly součástí té jedné velké rodiny, stejně jako kmen Santalů, které jsem zmiňovala v jednou z dílů. Kmen, který poznal, že je Bůh, pozval k sobě. Ten Bůh, kterého oni a jejich předkové opustili, tak jsou znovu pozváni ke svatební hostině. No a pak, abych tu nezapomněla, přijde v 21. kapitole obraz, který tu celou sérii naší vlastně uzavírá. Je tu nové město, které sestupuje z nebe dolů na zem. Nejsou to nehmotné duše, které stoupají nahoru. Nebe přichází k hmotě, je tu nové nebe a nová země. A Bůh přichází, aby bydlel s lidmi. Bude s nimi, je tam psáno.
Bůh nás nezbaví fyzického těla, on ho promění, rehabilituje a dává nám cíl. Vlastně ten, který byl naplánován od samého počátku. Hle, příbytek Boží uprostřed lidí. A Bůh bude přebývat s nimi. Vzpomeňte na ten první díl série. Otec postavil dům pro nejmladšího syna a řekl, jednou se tam přestěhuj. A tady je ten moment. Otec stěhuje k dětem. Nezbavil je fyzického těla. Proměnil je. To už jsem konec konců zmiňovala. No a pak je tu ten slavnostní stůl, ta hostina. Víme už a slyšeli jsme, že ten stůl se rozrůstá po celé dědiny. Bůh nám ukazuje, jak nás zve k sobě. A teď tady už může sedět celá Boží rodina. A tak se i při té následující písni zkusme zamyslet nad následujícím. Série začala u otce, který má velkou rodinu. Tady vidíme, kde to končí. Jak vám vyhovuje ta myšlenka, že hostina je cíl a nejen obraz, nejen symbol? Tak klidně můžete přemýšlet.

Posloucháte závěrečnou část dnešního pořadu Kudy kam na Rádiu 7, a to s Kateřinou Fridrichovou. Zároveň taky posloucháte poslední díl této série, kterou jsem nazvala Jedna velká rodina. A tak se budeme skutečně společně loučit i s tím tématem, ale dneska jsme si odpovídali na otázku. Začala jsem otázkou, co se vlastně děje, když Bůh hoduje s lidmi. Myslím, že teď máme už odpověď. Bůh hoduje s lidmi, protože to tak bylo od počátku zamýšleno. Protože i když si zvolil hlínu jako materiál pro stvoření těch nejmladších svých synů na tomto světě, tak počítal s tím, že tam bude přebývat s nimi. A protože stůl je místo, kde se rodina schází, tak protože ten celý příběh od zahrady Eden přes Sinaj až přes Galilejský kopec míří k tomu jednomu okamžiku, kdy bude právě celá rodina znovu u stolu a nebude tam prázdná židle. To znamená, tím jsem chtěla říct, že nějakým způsobem je to v nás lidech zakódováno, že čekáme, že spousta věcí se vyřeší dobrým jídlem. Konec konců, co jiného je svatební hostina než nějaký konec části příběhu. A je to ten konec toho zamilovaného příběhu, toho příběhu o chození, o poznávání se vzájemně, a je to vlastně ten moment, kdy se ti dva snoubenci vzájemně vydají bez výhrad. A tím vlastně jedna část příběhu končí, ale zase celá velká část příběhu se otevírá. To znamená, tohle není konec v tom pravém slova smyslu. Je to předěl. A pro každého z nás je to tak vlastně také předěl. Něco starého končí a něco nového začíná. A tady jsem vás chtěla povzbudit, protože nečekám, že to bude velká nuda. Že pokud čekáme, že věčný život bude nuda, tak je to vlastně selhání naší představivosti, protože když nám Bůh umí dávat dobré věci tady na zemi, když nám chutná dobře ugrilovaný steak, dobře uvařené brambory s máslem a k tomu mléko, anebo třeba buchty s mákem, já mohla bych vyjmenovávat spousta jídel, která různé lidi různě potěší. Dosaďte si tam, co se vám líbí na této zemi, co vám chutná, a to vám může být takovým odleskem, slabým odleskem toho, jak nám to bude chutnat, když se sejdeme u té konečné hostiny v Boží přítomnosti. Vzpomeňte si na díl o manželství. Skončili jsme obrazem Krista, který stojí venku a klepe. Hle, stojím u dveří a tluču, kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, vyjdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kristus se taky rád nechá pozvat, aby s námi slavil. Je to totiž vzájemný vztah. To jsem tady nezdůraznila, ale samozřejmě, že v různých kulturách, ale vlastně ve všech kulturách je také jídlo tím, jak se navazují vztahy, případně pokud s někým jíte u stolu, znamená to, že jste více či méně v mírovém vztahu, a někdy dokonce vzniká vzájemná zodpovědnost za hosta, případně daleko hlubší vztah. A když někoho pozvete na jídlo, na večeři, tak je zcela obvyklé, ba dokonce slušné, abyste pozvání oplatili. A samozřejmě víme, že ten díl o Ježíši jako prvorozeném bratru končí tím, že nás prvorozený bratr také pozval ke stolu. Zapojí nás do rozhodování o rodinné firmě. To je to, co znamená, když se píše, že spolu s ním budeme vládnout. Protože dědictví ve smíru totiž není sólová záležitost, ale je to záležitost rodina. Budeme vládnout spolu s ním, dokonce nad anděli. Já vím, že jsem to dnes vzala trochu hopem, letem světem celou Biblii. Od Abraháma přes Mojžíše, přes Galilejský kopec až po Jana ve zjevení. Ale pokud vám chybí detaily a zmínila jsem věci, ke kterým byste se chtěli vrátit, nebo vám některý díl
této série ušel, pak si ho rozhodně můžete stáhnout v archivu Rádia 7 na Spotify, nebo třeba jako podcast, anebo dokonce prý i na YouTube. Tak podle preference, jak by někteří řekli, každého soudruha, k čemu se dostanete, rozhodně je to k dispozici, kdybyste si chtěli něco osvěžit. A já se vrátím ještě na samý začátek dnešního pořadu. A ten jsem začala a mohlo by se říct, že jsem začala trochu smutně, protože jsem vyprávěla, že jsem seděla na pohřbu a poslouchala, jak kněz označil zemřelou sousedku jako družičku pozvanou na svatbu, tak jak to známe z Ježíšova podobenství. A kněz to vlastně pojmenoval správně. Je mi jasné, že nemám jak zjistit, zda ona konkrétně bude u toho stolu, protože to ví jen Pán Bůh. Ale byla to sousedka, která celý život žila pár domů od nás, vídali jsme ji několikrát týdně. Byla to paní, která se dožila 94 let a zanechala za sebou asi 17 pravnoučat a 2 prapravnoučata. Neuvěřitelný život a přesto po ní samozřejmě její rodina truchlila. A tak bych nás všechny chtěla tímto povzbudit, protože, tak jak jsem říkala, to pozvání platí pro každého z nás a je zároveň nadějí, že se k té svatbě Beránkově dostaneme. Že to, že opouštíme tento svět, neznamená, že se znovu s těmi, které máme rádi, neschledáme. To je přesně ten moment, kdy si můžeme říkat, že pokud přijímáme tělo a krev, tak nejenom zvěstujeme smrt Pána Ježíše, dokud nepřijde, ale zároveň si tím připomínáme, že i pro nás je naděje a místo u stolu, u té závěrečné hostiny Beránkovi. A ten stůl, jsem přesvědčená, že to není nějaký studený banket, kde všichni sedí rovně a mluví jenom velmi opatrně a velmi vychovaně, to asi dobře, nebudu spekulovat. Přemýšlím nad tím, že si to představuji jako stůl, u kterého lidé vlastně si užívají. Mluví přes sebe, protože si toho mají spoustu co říct, anebo už získali takovou trpělivost, že dokáží hovořit a počkat si, až to dořekne ten jiný. Ale nikdo už nebude spěchat, protože budou doma. A jídlo, nevím, jak úplně vypadá nebeské jídlo, které bude jistě skvělé, ale ten rozhovor bude možná přednější. Bible nám to vykresluje jako tučné pokrmy a vyzrálá vína, tedy ta nejdražší a nejvybranější jídla, která byla tehdejším starověkým lidem dostupná. A Izajáš o tom psal s takovou chutí, že je mi jasné, že věděl, o čem mluví. Můžeme se těšit, že město sestoupí z nebe dolů na zem a Ježíš a Bůh a vlastně Bůh, Trojice, Duch Svatý, budou přebývat mezi svými lidmi, uprostřed nich. A celá ta rozptýlená rodina, která původně zradila, která hledala, která nemohla najít, která nepatřila do rodiny, lidé jako Ráchab, jako Rút, jako my samotní, se stali bratry a sestrami u Božího stolu. Věřte mi, nebudou tam prázdné židle. A u toho stolu na nás čeká místo ne proto, že jsme to dokázali, ale proto, že máme milujícího otce a prvorozený bratr nám řekl, pojďte a posnídejte. A protože je to také on, kdo klepe na dveře a klepe stále, protože pokud mě slyšíte právě teď, tak to znamená, že Boží hostina se ještě nekoná a že máte šanci. Takže bych nás všechny pozvala k tomu, abychom možná zapřemýšleli nad tím, jak se můžeme těšit, abychom nabrali naděje, pokud jsme někoho ztratili, a samozřejmě vím, že je to bolestivé, když někoho ztrácíme, ale zároveň také už mám zkušené to, že když víme, kam ten milovaný člověk odchází, tak ta bolest, ač reálná, tak vlastně není konečná, protože máme naději, že se s nimi setkáme. A
to je vlastně dobrý konec příběhu. A my jsme zrovna teď ještě někdy uprostřed něj, ale mám naději, že všichni společně jsme na cestě domů. Já vám děkuji, že jste se mnou byli celou sérii ze studia Rádia 7. Se loučí z režie Michal Crhák a od mikrofonu Kateřina Fridrichová.

skončila repríza pořadu Kudy kam. Další reprízu tohoto jeho vydání vám nabídneme ještě v pondělí ve 13 hodin a v úterý hodinu po půlnoci. Příští premiéru pak ve středu v 21 hodin. Budu vás v ní čekat já. Podíváme se, jaký vztah měl ke svému bohu izraelský král David a jaký má, či by měla mít, církev. Můj dnešní čas vypršel, loučím se s vámi všemi a předáváme mikrofon Pavlu Kólovi.

0: Vidět věci v širších souvislostech. Rádio 7.
1: V sobotu 6. června ladíte českou redakci Rádia 7. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol, který vás bude provázet dnešním večerem. Před námi je skupina Adonai a po ní otevřeme přehled pořadu pro to večerní vysílání.

příštím týdnu si připomeneme smutné výročí jedné vsi, kterou máme spojenou s druhou světovou válkou. Příběh Lidic a hlavně příběhy lidí, kteří tam do roku 1942 žili, představí v Akademii ředitel památníku Lidice dr. Eduard Stehlík. Jeho přednášku z akademických týdnů zachytíte v 19 hodin. Ježíš předpovídá své utrpení, ale učedníci se hádají o to, kdo z nich je první. Zajímavý kontrast nastíní ve 8:45 v pořadu Ke kořenům Jáchym Gondáš. Řeč bude i o těch, kteří s Ježíšem nechodí, ale činí nejrůznější zázraky. Není to zdaleka poprvé a určitě ne naposledy, co se v jazzovém klubu představí Izrael jako země skvělých muzikantů. Ač nejdeme předně po ocenění, ale po muzice, těšit se můžete na album zařazené mezi nejlepší izraelská alba desetiletí. Desku Sunrise, kterou nahrál Amit Friedman, představí v 9 večer Tonda Strnad. Proč je rozdělování darů na duchovní a praktické nesmyslné? Na příkladu Ezdráše a Nehemiáše Jiří Jedlička ukazuje, že k velkým věcem je zapotřebí jak znalců písma, tak schopných organizátorů. Zároveň však to není o schopnostech, ale o poslušnosti a víře. Bohoslužbu z církve pro Valmes poslouchejte po 22. hodině. Fotograf Miroslav Hlinka se specializuje na zachycení atmosféry kostnic, kterých najdete po celé vlasti celou řádku. Mluvit s ním o čemkoliv z důvodu jejich vzniku, historie, vývoje i současnosti znamená dostat se do víru mnoha poznatků. V osobnějším povídání přichází čas na ticho a více otázek než odpovědí. Poslechněte si je i vy v zákoutí ve 23 hodin 15 minut. Tolik výhled na následující hodiny. V té nejbližší hodince nás čekají střípky z magazínů v tomto týdnu a také pohled do kalendáře či kalendária. Teď je tu Jeremy Kemp.

6. června nám mají svátek Norbertové. A není bez zajímavosti, že toto jméno slaví i u našich východních sousedů a najdete ho i v křesťanském kalendáři. Toto staroněmecké jméno překládají jazykověci jako slavný Severan. První složku totiž tvoří název Severu a druhou Berat, což znamená právě jasný nebo skvělý. Připomenout dnes můžeme Norberta z Xantenu, duchovního, který žil ve 12. století. Jeho jméno je spojeno se založením řádu premonstrátů, který se významně podílel na šíření vzdělanosti ve starověku. A co nám říká kalendárium? 6. června 1523 vzniká Švédské království, jehož hlavou se stal Gustav I. Vasa. Jeho dynastie stojí v čele království dodnes. O 3 století později roku 1844 byla v Londýně Georgem Williamsem založena organizace mladých křesťanů IMCA, sdružení, které od svého vzniku usiluje o uvádění křesťanských zásad do praktického života. V současné době jde o hnutí, které působí po celém světě. Má 45 milionů členů ve 124 národních organizacích. A 6. června 1944 vyloděním spojenců v Normandii začíná další fáze bojů o osvobození Evropy z nacistického područí. Před 450 lety se narodil Giovanni Diodati, italský protestantský teolog. Diodati žil celý život v Ženevě, kam byla jeho rodina vykázána z italské Luky. V 21 letech byl na přímluvě Teodora Bezy jmenován profesorem hebraistiky na Ženevské univerzitě. Později se stává velmi oblíbeným a vyhledávaným pastorem. Jeho kázání se vyznačovala neohrožeností a nadšením pro život s Kristem. Diodati přeložil Bibli z originálních jazyků do italštiny a podílel se i na překladu písma do francouzštiny. 6. června 1799 se narodil ruský romantický básník, prozaik a dramatik Alexandr Sergejevič Puškin. Bývá považován za zakladatele moderní ruské literatury. Byl velkým obdivovatelem Francie a především francouzské literatury. Jeho hrdinové se často cítí zbyteční a končí tragicky. Zajisté alespoň podle názvu budete znát jeho román ve verších Evžen Onegin nebo tragédii Boris Godunov. Německý spisovatel Thomas Mann se narodil 6. června 1875. V roce 1929 získal Nobelovu cenu za literaturu. Z díla uveďme například román na biblické motivy Josef a bratři a jeho bratři. Thomas Mann zemřel v srpnu roku 55. A připomínáme si dvě úmrtí. Ladislav Smoljak, český herec, režisér, scénárista, zemřel 6. června roku 2010. Byl vůdčí postavou divadla Járy Cimrmana. To založil spolu se Zdeňkem Svěrákem a dalšími přáteli v 70. letech 20. století. O 5 let později, roku 2015, umírá Ludvík Vaculík, český prozaik, fejetonista a publicista. Autor manifestu 2000 slov a zakladatel samizdatové edice Petlice, vznikla v roce 71. Z poslední tvorby stojí za to připomenout především jeho sloupky Poslední slov. V Lidových novinách ze starších děl zmiňme román Sekira. Tolik z dnešního kalendáře a kalendária, které připravila Lucie Endicherová a Tomáš

Jiřinu Džinu Čunkovou vystřídá skupina Need to Breathe a píseň Alive, tedy být, naživu žít naplno.

Dal jsem svůj slib, abych cestou tvou šel, abych sám sebe dal tobě jen. Jednou jsem řekl, že můj smysl budeš ty sám,

0: Někdy prožíváme velké zápasy a je dobré, abychom na ně nebyli sami. A třeba čas na osobní stišení, modlitby, rozhovory a mnoho dalšího může být pomocí. To nabízí setkání pro muže, nazvané Kolem ohně, které právě v těchto dnech probíhá v obci Křídla u Nového Města na Moravě. Jedním z pořadatelů víkendu a také řečníkem je Tomáš Polívka.
1: Já bych chtěl na tomto víkendu se podívat trošičku nebo nahlédnout do té hloubky, co každý z nás si v životě neseme, jakou výbavu jsme dostali a co s tím také můžeme udělat. Protože opět v Bibli se píše, pán Bůh nám dokonce zaslibuje, že nám dá srdce z masa, že on dokáže proměnit i srdce, které je třeba zraněné, které je jako stuhlé, které je prostě plné bolesti, na něco úplně jiného. To je to, co vyhlížíme právě součástí té boží pomoci. A je to něco, co myslím, každý křesťan vlastně má očekávat ve vztahu s Bohem, že to centrum jeho bytosti se bude proměňovat. A protože to je střed našeho bytí, proto to má samozřejmě obrovský dopad a efekt na to, jakými jsme chlapi, jakými jsme muži, jak žijeme náš život.
0: Dává do pozadí akce nahlédnout organizátor Tomáš Polívka. Chlapský víkend s tématem Srdce chlapa potrvá až do zítřejšího dne.

0: projektu Oázy, který funguje pod organizací Hope for Kids, nemluvíme na Rádiu 7 poprvé. Slouží pro děti na školách jako prostor pro stišení. Je vůbec možné docílit toho, aby se děti dokázaly ponořit do ticha? Ptali jsme se Elišky Zejskové.
1: Je to překvapivě možné, překvapivě právě proto, že se ocitáme ve školním prostředí, kde tedy opravdu ten klid spíše nebývá, natož ticho. Daří se nám to tím, že my vlastně tu oázu se snažíme co nejvíce jakoby odlišit od toho školního prostředí. Hodně používáme různé světelné řetězy, světýlka, deky, látky, výzdoba různá taková do té místnosti, takže děti vlastně vstupují už třeba i v té třídě, je příšeří, je zatměno vlastně nebo zatažené žaluzie a oni vstupují do takového přítmí, kde jsou ty světýlka, hraje tam taková jemná tichá hudba, už hnedka třeba ucítí i nějakou tu vůni, kterou tam používáme. I vlastně před vstupem do oázy se snažíme těm dětem říci, že cílem je, aby tam byl klid a že tedy mohou šeptat, pokud si potřebují něco sdělit. Takže oni opravdu, naprostá většina dětí to zvládá úplně bez problému, že to akceptují, vstoupí do toho úplně odlišného prostoru a už ten vstup někdy je takový jako wow, tady je něco zajímavého, něco úplně klidného a krásně se tomu jako poddají. A častokrát učitelé jsou překvapení, že přivedli nějakou divokou třídu a ty děti to úplně krásně akceptují a ponoří se do toho klidu, že si tam samostatně procházejí ta stanoviště.
0: Přibližuje oázu jedna z lektorek Eliška Cajsková. Více o práci Hope for Kids se dovíte na webových stránkách www.hope4kids.cz.

0: Ve čtvrtek, 4. června, proběhl druhý ročník hudebního minifestivalu Malý prátr, který propojil bohoslužbu s hudebními vystoupeními. Co vyjadřuje název akce, prozradil Ondřej Macek.
1: Takový odkaz na to, že v místě našeho kostela nebo respektive naší fary stávala výletní restaurace, která se jmenovala Kleiner Prátr. Měla evokovat Velký prátr, který byl ve Vídni. Byla asi docela oblíbená, byla hnedka pod Špilberkem a lidi do ní rádi chodili. Ale na konci 90. let 19. století už krachovala a vznikající evangelický sbor v Brně si poměrně výhodně koupil a pak na její místě postavil faru a vedle kostel. Takže my se tady tím názvem snažíme vrátit k tomu, že původně zde stála hospoda nebo restaurace a jak si říkám, že pán Ježíš možná někdy chodil raději mezi lidi než do chrámu, tak k tomu trochu odkazujeme tím názvem.
0: Vysvětluje Ondřej Macek, farář a statutár prvního sboru Českobratrské církve evangelické v Brně, který se podílel na organizaci manifestivalu.

skončilo Ben Hot a píseň Before před ním, před Bohem jsme stejní a nepřestaneme ho chválit za to, jaký je, za to, co nám dělá a jak nás provádí, vede nás domů, do toho nebeského domova.

0: Už z názvu sdružení Singles Plus plyne, že se věnuje nezadaným lidem. Čím se ale liší od klasických seznamek, odpovídá František Flek.
1: My jsme už úplně na začátku si jasně řekli, že se od seznamek klasických budeme chtít distancovat. Spíš v tom zaměření, taky v tom složení toho programu. Vždycky říkám na pobytech pro nezadaný, že to, jestli si tady najdete budoucího životního partnera, je pro nás naprosto vedlejší efekt. Jako dochází k tomu, za to jsme jako rádi, ale vlastně neděláme žádný prvoplánovitý aktivity k tomu, aby k tomu došlo. Je to čistě na těch lidech. My děláme ten krok, který je předtím. To znamená, my potřebujeme ty lidi dostat na jedno místo, aby se mezi nima vytvořil zatím vztah bratr-sestra. Aby prostě o sobě věděli, že jsou tady ještě další nezadaní lidé v českých církvích. Jak jsem říkal, většinou v tom sboru jsou 3-4, k tomu jsou ještě věkově jako od sebe třeba dál, že je taková nesourodá skupina, když jdete na jednodenní akci nebo na pobyt pro nezadané, kde je vás 50 nezadaných, tak už je to trošku jiná situace.
0: Říká kazatel církve Bratrské Kladno František Flek. Pokud se o Singles Plus chcete dovědět více informací, ať už o jejich službě nebo pořádaných akcích, navštivte webové stránky www.singlesplus.cz.

Boží srdce explodovalo a vytéká z něj ta láska k nám. Skrze Ježíše, skrze to, co vykonal na kříži, nepřestane proudit Boží láska k nám. Zpívala Lucy Grimble.

Po 19. hodině se vypravíme do historie za jednou smutnou událostí. Poslouchejte v Akademii.

0: vysíláme Rádio 7.
1: Příběh Lidic a hlavně příběhy lidí, kteří tam do roku 1942 žili, představí v akademii ředitel památníku Lidice Eduard Stehlík. Přednáška zazněla na akademických týdnech a po 19. hodině ji můžete slyšet na Rádiu 7. Dobrý poslech vám přeje Pavel Kol.
2: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
3: Pro mě Lidice nejsou záležitostí, která se spojila s mým životem poprvé v loňském roce, když jsem na základě výběrového řízení se stal ředitelem památníku. Já jsem prakticky na Lidice narazil možná poprvé jako žák základní školy, protože jsem bydlel na Praze 6 na Červeném vrchu a do Lidic jsme chodívali dokonce i pěšky. A asi nejsilnější příběh můj z dětství spojený s Lidicemi byl, když jsem kdesi v nějakém dětském časopise narazil na to, že nějaká sochařka, teprve později jsem zjistil, Marie Uchytilová, chce postavit pomník zavražděným lidickým dětem. A, nebo pomník dětských obětí války, který bude zobrazovat jeden konkrétní zločin z milionů, které se staly. A že se rozhodla postavit pomník, na kterém bude 82 lidických dětí zavražděných plynem v Chelmnu. A já jsem si říkal, pro boha, postavit nebo vytvořit 82 dětských soch v mírně na životní velikosti je práce pro člověka na celý život. Já jsem tehdy lepil modely, modelařil jsem, říkal jsem, to je něco neuvěřitelného, to se snad ani nedá zvládnout. A vždycky po těch letech jsem sledoval, jak přibývaly jednotlivé

to je nesmysl, nechci. A ona mě prosila a já jsem si potom vlastně ty knížky vzal, začal jsem je procházet a kromě toho, že jsem zjistil, že většina těch autorů, kteří psali v pozdější době, opisovala od těch prvních dvou či tří, kteří po válce ten lidický příběh zaznamenávali, tak jsem zjistil, že ty knihy jsou si podobné v jedné věci. A sice v tom, že vůbec nehovoří o tom, jak ty lidice vypadaly před tím, co se stalo v červnu 1942. Jako kdyby to hlavní byl ten zločin a potom případně to, že se lidice byly obnoveny, ale jak fungovala ta vesnice, vlastně se objevilo třeba na dvou, na třech stránkách z knížky, která měla stránek 150. A to byla věc, která mě najednou zaujala. A jestli si taky někdo myslí, že když jsem začal jezdit do Lidic a bavit se s pamětníky, že někdo byl, když jsem dělal tu knížku, že někdo byl nadšený z toho, že něco takového budu dělat, opak byl pravdou. Víceméně to bylo takové, no jo, zase tady je někdo, kdo o nás bude chtít něco psát a kdo ví, co napíše. Ale změnilo se to v okamžiku, když jsem říkal, vy jste tady měli v Lidicích tři hospody, kdo chodil do které? Kam jste si chodili pro chleba? Neměli jste tu poštu? Jakým způsobem fungovala pošta? Chodili jste na Buštěhrad, nebo tady byl někdo, kdo byl pošťák a roznášel ty zásilky? No na to se nás nikdo nikdy neptal. A říkal, teďka jsem tady a ptám se. A také, když jsem dělal ten příběh, nebo tu knížku, která shodou okolností pak dostala ten název, který jsem si vybral pro to dnešní vypravování, Příběh České vsi, tak jsem najednou začal zjišťovat, že mnoho těch lidí má doma neuvěřitelné množství fotografií. A celý ten příběh jsem potom vlastně začal stavět na příběhu té vesnice, tak jak vypadala před tím rokem 1942, protože jsem si říkal, že ten odporný zločin, který byl spáchán na jejich obyvatelích, je ještě zrůdnější v okamžiku, kdy ty lidi poznáte. Kdy se naučíte mít rádi tu vesnici, kdy poznáte příběhy těch lidí a najednou přijde ten obrovský zlom a ta hrůza, která se tam tudy přehnala. Lidice nebyly vůbec malou vesnicí. Dokonce možná bychom mohli to označit, jak se říká, vesnička středisková. Protože byl tam velký kostel svatého Martina, vlastně uprostřed obce, škola, mimochodem byla to škola, do které chodili nejenom lidické děti, ale i děti z Buštěhradu a z okolních vesnic, Bělok, Makotřas a podobně. Ale byla to vesnice, o které se všude říkalo, že byla vesnicí hornickou. Není to pravda. To, co byly Lidice před válkou, ještě před první světou úplně jednoznačně a potom i před tou druhou, byla vesnice, která měla velká hospodářství. Bylo 14 velkých statků. Řada těch rodin, které na těch statcích hospodařily, tam byla působila déle než 300 let. Najdete v těch matrikách a těch záznamech rody, které tam byly opravdu třeba Rákosovy přes 300 let. Pod stejným jménem, stejný rod, který vlastně končí až v roce 1942. Když jsem zmínil kostel svatého Martina, to bylo opravdu centrum obce. Stejně jako to je v kterékoliv jiné vesnici, kostel je místem setkávání. Místem, kde se lidé obrací k Bohu, kde uzavírají sňatky, kde jsou křtěny děti a odkud vychází lidé na poslední cestu, na nedaleký lidický hřbitov. Nejinak tomu bylo v Lidicích. Páter Josef Štemberka, poslední lidický farář. V Lidicích působil 33 let. Paradoxně měl skončit 31. května 1942. Byl to rodák z Pecky u Nové Paky. Měl tam zakoupený domek, chystal se, že půjde bydlet za svými sestrami. Nicméně přišel atentát na Heydricha, vyhlášení staného práva a došlo k té věci, která je možná banální. On se nemohl odstěhovat, protože bylo zakázáno jezdit s nějakými nákladními auty, které by stěhovaly nějaký materiál, protože se to prohlíželo, všechno bylo to komplikované. Tak on se svým nástupcem domluvil, že počkají, až se situace sklidní a pak on nastoupí, on se odstěhuje, uvolní mu faru a přijde nový pan farář. Kvůli tomu zůstal v Lidicích a jeho tragický osud se naplnil tím způsobem, jak se naplnil. Většina toho chrámu byla zničena 10. června, to znamená částečně některé věci vykradené, ty vzácnější, zbytek vypálený a zničený. Jinak kam těch snímků je minimum, vlastně byla spovědnice, byla zabudovaná tady do spodní části, že bylo to unikátní dílo i z hlediska architektonického, jak zvenčí, tak zevnitř. Co bylo unikátní, byla škola. Na svou dobu to byla škola nesmírně moderní, potom byla ještě rozšiřována vedle toho objektu, který je tady vepředu. Potom se udělala ještě přístavba, protože říkám, chodili tam děti nejenom z Lidic, ale i z okolních vesnic. Nad vchodem do školy, ono to tady není úplně patrné, ale je tam takový čtvereček a tam byl nápis Škola mé štěstí. Celá řada ještě lidických dětí mi říkala, no my jsme spíš říkali Škola mé neštěstí, protože měli spíš určité problémy s tím svým studiem. Škola stála opravdu hnedka vedle kostela. A tohle se snímek z 20. let, proč se u něj zastavuji. Jednak je vidět, že nevím, do jaké míry to bude vidět, ale je vidět, že někteří kluci nemají boty, protože ještě opravdu tehdy se chodilo i bez bot, protože boty byly jenom na svátek. A dva bez bot jsou tady zajímavý, tohle je Josef Horák a tohle je Josef Stříbrný, pozdější letci RAF. Ještě tady o nich bude řeč. Říkal jsem lidické statky. Když se podíváte, tohle je statek Rákosov,

tohle statek Podhorových, tohle jsou Šroubkovy, jako to nejsou žádné malé stavby. Mimochodem jsem naprosto přesvědčený, že jeden z důvodů, proč vlastně zmizely, nebo proč se tolik akcentoval ten moment té, řekněme, hornické vesnice, je ten, aby zmizela paměť na ty sedláky. Ten nový režim vlastně nechtěl, aby tyhle ty rodiny v dějinách lidí figurovaly. Museli se vymazat, zmizet. Přitom říkám skutečně, pokud někdo tam dělal nějak ten společenský život, velkou částí to byly opravdu ty majitelé těch velkých hospodářství. Ale je zapotřebí říct, že samozřejmě Lidice tam měli, to nebyly jenom ta velká hospodářství, ale byla to celá řada malých domků, domečků, ve kterých žili lidé, kteří fungovali, jak jsem říkal, někteří to povolání měli velice specifické, byli tam provazníci, byli tam hostinčtí a podobně. Pár těch horníků tam bylo, ale bylo to opravdu velice málo. Možná u tohle snímku, když se zastavil, někteří z vás možná viděli film Lidice, který natočil Petr Nikolaj, dokonce letos byl reprízován. A já jsem tehdy u toho filmu figuroval jako jeden z poradců a jeden z kamarádů se mě vlastně ptal, potom říkal, hele, to jste si nemohli vymyslet lepší zápletku než takovou blbost, že tam nějaký táta zabije svého syna, dostane se do vězení a kvůli tomu přežije vyvraždění Lidice. Já jsem říkal, ale to se opravdu stalo. Ten muž, který to udělal, se jmenoval František Seidl, byl dokonce místostarostou Lidic. K tomu příběhu došlo v prosinci 1938. A na rozdíl od toho filmu, kde má dva syny, jednoho zabije a ten druhý syn za ním chodí, měl ty syny tři a dceru. Ta dcera byla jediná, kdo vlastně přežil z celé rodiny, protože ona nežila v Lidicích, bydlela v Praze. A i ten příběh toho Františka Seidla potom, včetně toho, že zabil svého syna v afektu, v rodinné hádce, do té doby nebyl nikdy souzen, byl opravdu uvězněn po čtyřech, odsouzen na 4 roky nepodmíněně, propuštěn v prosinci 1942, to se opravdu stalo. Stalo se, je tam i pravdivá i ta scéna, která v tom filmu je, kdy on hledá vlastně, teprve na místě se dozví, že ta vesnice byla vyhlazená, Karel Roden, jak tam chodí po té plání a snaží se vyhrabat zbytky toho domu, to jsou reálné věci, které se staly, včetně toho, že on potom vlastně jde na kladenské gestapo za Haraldem Wiesmannem, šéfem kladenského gestapa, kde říká, že co má dělat, že je muž z Lidic. Že? Pro ně byl největší legrace, jakou mohli zažít. Chacha, tady nějaký živý chlap z Lidic. A on v tom nezoufalství říká, já schvaluji atentát na Heidricha. A on říká, to už není trestný čin, vyhoděj ho. A on s tím opravdu žije až do konce svého života. Opakovaně se stává, že je vlastně vyháněn, on se taky nehodí do toho příběhu, který tam tehdy je. Najednou je to, vlastně přežijí, jako muži přežijí dva letci, kteří přišli ze západu a otec, který zavraždil svého syna. Je to složitý příběh. Když jsem říkal, že to nejpodstatnější, v čem lidé v Lidicích žili a fungovali, tak byly zemědělské práce. Logicky se to vztahovalo k těm statkům. Také řada těch fotografií, které se dochovaly, opravdu mají vztah k tomu, jak fungovala ta jednotlivá hospodářství. Vždycky to je ale zvláštní pocit. Podobné fotografie jsou známé z X vesnic. Narazí na ně člověk v kterémkoliv muzeu regionálním, do kterého přijdete a budou tam vypravované dějiny té konkrétního městečka, obce nebo kraje, tak vždycky tam najdete nějaké fotografie, které vznikly při podobné příležitosti. Jsou žně, nebo je tady mlátička párová, tak se lidi sejdou se lidé z vesnice, vyfotí se u ní, nebo se vrací někdo z pole, zrovna tam byl nějaký fotograf, udělá fotografii. Ale v Lidicích je to vždycky divný. Tom, co jsou Růžičkovi, hospodařili na statku číslo popisné 2 v Lidicích na jednom z nejstarších hospodářství. Václav Růžička s jeho synem, oba dva byli zastřeleni 10. června v Lidicích, paní Růžičková byla zavražděna v Osvětimi. Tadyhle u Pepíka Nerada zjistili v kladenské reálce, že mu bylo 15 a 3 měsíce, takže ho odvezli do Kobylis, protože v Lidicích se střílo od 15 let nahoru, tak ho odvezli do Kobylis a zastřelilo dodatečně v Kobylisích. Tady je Pepík Hroník, který tady sedí, táta měl 7 dětí. Pepík byl nejstarší a když rozdělovali potom děti od maminek a vlastně nejdřív muže od žen a od dětí, on říká, hele, máma má na krku další 6 sourozenců a 7 na cestě, pojď, ty už jsi velký chlap, pojď se mnou. Bylo mu 14,5, zastřelil ho s jeho tátou. Netušil, že ho vede na popraviště. Zadu tadyhle od Hroníkových dcera, ta byla splinovaná, přežila jenom ta paní, která tady na té fotografii. Podobná situace, když byste potom šli tady po těch obličejích těch jednotlivých lidí. Zase tady Pepík Horák, pozdější letec, ten prakticky nechybí na většině lidických fotografií, protože on byl nesmírně aktivní ve sportu, ale o tom ještě budu také hovořit. Jestliže by se řeklo, které povolání bylo v Lidicích, kromě těch zemědělských nejrozšířenější, tak to byly hutníci. Hlavní zaměstnavatel minimálně poloviny lidických mužů byla poldovka. Stejně jako to bylo v celém tom regionu, skutečně Poldy Kladno byla hlavní zaměstnavatel a celá řada lidí tam našla i práci poté, protože se prohnala Československou republikou hospodářská krize na počátku 30. let. A ti lidé, jejich
původní povolání zaniklo, hledali někde práci jako pomocní dělníci, nastupovali do Poldovky. Ale mnoho těch mladých kluků, kteří už si volili své povolání, vlastně šli cíleně do Poldovky, vyučili se tam. To znamená, spousta lidických mužů, říkám prakticky polovina, byli zaměstnanci Poldy Kladno. A pokud se hovoří o hornících, i těch Tahrska, těch horníků, jejich skutečně nějakých asi do 15, zase fárala na Poldovce, protože Poldovka měla i své doly, ve kterých zaměstnávala tyhle lidi. Když jsem zmiňoval, že v Lidicích byly tři hospody, tak opravdu byly tři, byl tam hostinec u Schönfeldů, potom byla tam restaurace u Votrubů, potom hostinec u Šilhánu. U Šilhánu byla hospoda, která fungovala minimálně někdy od roku 1680. Starý hostinec s obrovským sálem, kde vlastně, možná bychom to nazvali jako v současné době nějakým kulturním domem, protože tam byl sál, kde se mohly pořádat taneční zábavy, kde se dělaly plesy, zejména místní hasiči si tam pořádali, nebo sportovní klub Lidice tam dělal vždycky své akce. Těžko říct, já jsem se opravdu ptal, kdo ke komu chodil, měnilo se to. Tak jak to někdy v hospodě, chlapi se pohádali, tak začali chodit někomu jinému, ale své štamgasty měl vlastně každý. Dá se říct, ale že restaurace u Šilhánu, tahle tam měla asi nejčastěji mladí lidi. Do té třicítky to se chodilo k Šilhánům a tam to bylo spíš trošku pro ty starší ročníky, jak Votrubovi, tak Schönfeldrovi. Když jsem zmínil sportovní klub Lidice, tak pochopitelně, tak jak to na vesnici bývá, v létě se hrál fotbal, v zimě se hrál hokej, úplně ty samý chlapy. Je úžasné, že se ty snímky dochovaly, zase tady stříbený s horákem vepředu, jako vlastně pozdější lidičtí letci. A také na téhle fotografii lidických fotbalistů vlastně Stříbrný a Horák jsou jediní, kdo přežijí. Všichni tyhle další jsou postříleni 10. června 1942 ve dvoře Horákova statku, no v zahradě Horákova statku. Podobně zase snímek lidických hokejistů, zase tady vidět Pepík Horák. Mimochodem, když jsem si procházel nějaké staré výtisky novin, které vycházely ve středních Čechách a tam byly i sportovní informace o sportovních utkáních, a je tam v lednu 1940 zpráva o tom, že Lidice prohráli s Kladnem, i když několikrát Kladnu to natřeli. A je tam taková notická, že důvodem může být to, že jim chyběl vynikající útočník Horák, který vlastně hrál lidský útok, ale v té době už Horák byl měsíc za hranicemi a směřoval tehdy ještě do Francie a posléze potom do Velké Británie. Ve většině vesnic existovali tehdy hasiči. Dobrovolní hasiči, to byla zkrátka záležitost, která... A zase to nebyly jenom hasiči, zase to byla společenská událost, stejně jako to dnes. Byli náležitě pyšní v Lidicích na jejich stříkačku. Tu stříkačku zakoupil starosta Lidic, pan Rákos, majitel vlastně jednoho z těch nejstarších statků, číslo popisné 24, ten je vidět tadyhle. Je to snímek z počátku 30. let. Pozdější velitel Václav Hanf je tady na této fotografii. Jinak tady, když to vypadá, že jsou to všechno malí kluci, samozřejmě je to počátek 30. let, o 10 let později jim bylo o něco víc. Úplně všichni přežila z té fotografie jenom tahle mladá žena. Všichni ostatní byli popraveni. Nikdo jiný to nepřežil. A podobná situace je tenhle snímek, který já osobně považuji za jeden z nejotřesnějších z Lidic, protože jsou to mladí hasiči, je to fotografie z podzimu 1941. Nedá se úplně přesně datovat, ale jsou tam vlastně vyfocené dvě děti, které se do Lidic přistěhovaly až v září 1941. To znamená, musí to být někdy potom září 1941. Mimochodem, to je taky tragický případ. Paní Bulinová se si udělala vlastně známost s jedním mužem, který žil v Lidicích. Ona byla vdova, měla čtyři děti, jednu dceru a tři kluky. Přistěhovala se za partnerem do Lidic a o rok později sama byla v koncentračním táboře. Manžel, partner zastřelený, nejstarší syn zastřelený, tři děti splinované. Vrátila se v 45. roce a jak jsem slyšel od lidí, celý život si vlastně vyčítala, proč šla za tím partnerem do Lidic. Jenom kvůli tomu, že se přestěhovala, měl trvalý pobyt, tak vlastně přišla o všechny čtyři děti. Tahle ta fotografie nahoře, já jsem ji kdysi dokonce špatně určil, protože jsem se domníval, že to je fotografie pořízená ještě ve starých Lidicích, ale je to snímek pořízený až po válce z jednoho důvodu, je tam ta stříkačka. Ta stříkačka byla půjčená ve 42. roce v létě do sousední vesnice a díky tomu přežila zkázu Lidic. Byla nádherný, opravili před několika lety v muzeu řemesel v Letohradě a v současné době ji vystavujeme v Lidickém muzeu. Je to vlastně největší exponát, který se nám ze starých Lidic dochoval. Jinak zbytek těch věcí to jsou spíše zlomky, které byly nalezeny vlastně potom na spáleništi nebo při nějakých vykopávkách, které se na území Lidic dělali. Takže tohle je náš největší exponát. Jinak pochopitelně stejně jako všude jinde lidi v Lidicích žili lidi stejným způsobem jako jinde. To znamená, já jsem říkal, rodili se tam děti, lidi se ženili, vdávali. Jako vytvářet z Lidic vesnici, která byla svatá, je nesmysl. Byla to stejná vesnice jako kterákoliv vesnice na území téhle země.
To znamená, byli tam lidi hodní, byli tam lidi vyčúraný, byli tam lidi všech možných druhů. Je to obyčejná normální vesnice. Ale znovu říkám, když potom člověk vidí ty fotografie, tak jsou takové zvláštní příběhy, najednou si uvědomuje některé věci. Třeba tadyhle na tomhle snímku, to je svatební fotografie ještě z počátku vlastně století pana Rudolfa Suchého, což byl lidický kostelník. Já jsem kdysi slyšel takový příběh, že někdo říkal, že údajně on přepsal na svého syna majetek těsně předtím, než byly Lidice vyvražděny. Pak jsem se dostal skutečně k smlouvě, kterou uzavřeli na notářství v Kladně. 9. června 1942 on skutečně na svého syna přepsal kompletně celý majetek a o několik hodin později byli oba dva mrtví. Je zvláštní, že potom máte v ruce tu smlouvu s těmi jejich podpisy, je to jako hodně zvláštní pocit. Tady tohle je fotografie ze svatby novomanželů Millerových. Opět vlastně fotografie mladých lidí. Tohle je manžel, bratr nevěsty, zastřelený, bratr družičky zastřelený, oba 20. června v Lidicích. Ten byl na noční směně, takže 16. června popravený v Kobylisích. Koncentrační tábor, zavražděná v Chelmu, tahle jediná nebydlela v Lidicích, takže to přežil. Takhle vlastně, když jdete kterýkoliv snímek, tady pan Kovařovský byl nejstarší lidický muž, popravený v téměř 20 letech, 10. června. Že i tyhle fotografie jsou jako zvláštní. Paní Korecká, to je poslední svatba lidická, 14 dní před vyvražděním obce. Pro Lidice a pro vlastně celou Československou republiku zlom znamená jednoznačně znamenají roky 38-39. Nejdříve Mnichov, odstoupení pohraničí, v zápětí v březnu 1939 vznik protektorátu Čechy a Morava. Bez těchto dvou dějných událostí by se pravděpodobně osudy Lidic odvíjely úplně stejně jako u celé řady jiných obcí. K ničemu podobnému by zřejmě nikdy nedošlo. Nicméně ta tragédie druhé světové války potom začíná nabírat určitý tragický směr a možná na tomhle snímku z března 1939 je na Pražském hradě Adolf Hitler. Už vidíme vzadu muže, který potom zasáhne zásadním způsobem do našich moderních dějin, a to je Reinhard Heydrich. A vlastně jeho smrt se potom stává momentem, kdy vše směřuje k té tragédii. Konečně se vracím k těm dvěma mužům, o kterých jsem tady mluvil už několikrát. Josef Horák a Josef Stříbrný. Oba dva byli důstojníky Československé armády už v roce 1938, nebo respektive v roce 1937. Josef Horák, přestože si to rodiče nepřáli, tak potom si prosadil, že se dostal k letectvu. Oba dva studovali na Vojenské akademii v Hranicích s tím, že Pepi Horák začínal nejdříve rok v Hranicích a potom rok v Prostějově, kde bylo letecké učiliště. Josef Stříbrný byl pěšák. Přestože pořád hovoříme o lidických letcích, tak on byl původním profesí pěšák, byl důstojníkem pěchoty. Také když odešli za hranice, odcházeli sice společně, mimochodem v reakci na to, co se stalo na podzim 1939, oba dva byli účastníky těch demonstrací 28. října, při tom prvním zakázaném státním svátku a zažili střílení do lidí, kde byl zastřelen Jan Opletal, postřelen smrtelně dělník Sedláček. To byla poslední kapka pro ně, že se rozhodli, že potom odcházejí za hranice a že vlastně oba dva odešli v prosinci 1939. Měl s ním mít ještě z Lidic ještě jeden mládenec, Václav Zelenka, který byl dokonce přijatý na základě přijímací zkoušek do Vojenské akademie v Hranicích, chtěl se stát také vojákem z povolání. Nicméně po Mnichovu armáda snižovala početní stavy důstojníků i početní stavy normální armády, to znamená, on už povolán nebyl, ale cítil se být vojákem a že s nimi půjde ven. Nicméně těsně předtím, než se rozhodli, že půjdou, tak mu jeho snoubenka řekla, že čeká dítě a on říkal, kluci, nezlobte se, já nemůžu jí tady nechat samotnou, s dětskem zůstal a byl popraven. Mimochodem měl si vlastně vzal si sestřenici Josefa Stříbrného, že vlastně byli příbuzní. Oba dva se dostali k letectvu. V případě Josefa Stříbrného oba nastoupili nejdříve ve Francii Josef Horák k letectvu, nicméně protože byl spíš bombardovací pilot, nebyl stíhač, tak se byl ve Francii nelétal. Dostal se do Velké Británie po porážce Francie. V případě Josefa Stříbrného zúčastnil se bojů na frontě proti německé armádě v červnu 1940. Byl evakuován se zbytkem 1. československé divize do Velké Británie a po příjezdu do Velké Británie nedlouho poté byl vybrán jako spolehlivý důstojník, schopný důstojník k paravýcviku. Prodělal stejný výcvik jako parašutisté, kteří potom byli vysíláni do protektorátu, akorát se zranil a nemohl být vyslán, to znamená, dal si potom žádost, aby nezůstal kvůli té zdravotní indispozici, aby nezůstal sedět někde, tak si dal žádost k letectvu a postupem času se vypracoval na jednoho z nejsilnějších navigátorů 311. bombardovací perutě. Takže oba dva se opravdu vrací do republiky v roce 1945 jako letci.
Mimochodem na tomto propagačním snímku, který vznikl ve Velké Británii, je před náletem na Německo, je to bombardér Wellington 311, bombardovací peruti, tak tady to Pepíka Horáka vidíme aspoň na téhle fotografii. Rozhodující, řekněme, moment toho všeho, o čem budu hovořit dál, je příchod Heydricha do Prahy v září 1941. To bylo na strašně dlouhé povídání, kdyby se měl hovořit o všech těch věcech, ale to podstatné je jedna věc. Heydrich přišel do Prahy 27. září 1941, o den později vyhlášeno stané právo, mimochodem na svátek svatého Václava, naprosto záměrně na svátek svatého Václava. Jako jestli něco nacisté měli hodně dobře zvládnuté, kdybychom to řekli moderně, jak je to PR. Oni přesně věděli, jak ty věci zafungují, jestliže přímo na svátek našeho světce začne systematické vraždění elit národa a oni záměrně opět vybírali lidi, kteří byli známí, tak že to bude mít patřičný dopad na český národ. Tady ten plakát, který tady je, to jsou ony krvavé plakáty, které se potom začaly objevovat na nárožích českých měst a vesnic, které oznamovaly popravy konkrétních lidí. Mnoho lidí se totiž domnívá, že vlastně ten obrovský teror přišel až po smrti Heydrichovi, ale není to pravda. Ten první je podzim 41. roku, který se vlastně táhnul až do únoru roku 1942. Je to takzvaná první Heydrichiáda, kdy skutečně přišlo o život přes 500 lidí, cíleně vybraných, dlouhodobě vězněných, byli tam mezi nimi generálové, vysocí důstojníci, starosta Sokola, Augustin Pechlát a celá řada dalších mimořádných osobností, jenom aby to mělo ten dopad, který mělo mít, to zná ochromit, vyděsit, rozsévat hrůzu a zároveň vraždit ty elity národa, které jsou. Já osobně se domnívám, že právě na podzim tohoto roku se začíná rodit to u prezidenta Edvarda Beneše, čemu se později říká Mnichovský komplex. Kdy on, když se rozhodoval v roce 38, tak jak se nakonec rozhodl, že republika nebude se bránit a podobně, tak vždycky to odvolnil tím, že tím chtěl ušetřit vlastně národ od válečných hrůz. A najednou přijde někdo, kdo začne elity toho národa systematicky vraždit bez jakéhokoliv ohledu na to. A já se domnívám, že tehdy Edvardu Benešovi v Londýně došlo, že mu jednou někdo může říct, až ta válka skončí, vy jste nás bez odporu vydal těmhle zrůdám a oni bez ohledu na to, co vy jste chtěl a jak jste to naplánoval, vyvraždili elitu národa. A myslím si, že tam se to začíná, tam se rodí Mnichovský komplex Edvarda Beneše na tenhle podzim. Mimochodem, ale jedna velice důležitá věc, která se ještě tohle dotýká, Heydrich přichází do Prahy a rozeběhne se tohle vraždění, ale v reakci na tohle vraždění začíná být plánován atentát. Ono se do té doby léta se hovořilo o tom, že atentát na Heydricha jako vznikl kdesi ten plán, kdesi v okruhu prezidenta Beneše. A my jsme to takhle i prezentovali, jsme v roce 2002 otevírali výstavu atentát, ještě kde jsem pracoval v Vojenském historickém ústavu, tak jsme tam měli popisku, kdesi v okruhu prezidenta Beneše vznikl. A já jsem o 5 let později, v roce 2007, jsem dostal otázku od jednoho novináře, no a kdo to teda konkrétně vymyslel? Já jsem říkal, to vlastně v písemné dokladech nikde vlastně není. A on říká, nedalo bys to nějak zjistit? A o tohle to nedalo bys to nějak zjistit, vedla cesta k tomu, že já jsem si vlastně jednou den večer sednul a udělal jsem to, co jsem nenáviděl v hodinách dějepisu u paní učitelky na základní škole, když nás nutili dělat časové osy. Kdy jsem měla udělat taková ta čára a teďka, co bylo u nás, co bylo v Mezopotámii a teďka se to psala, co bylo ve Starém Římě. Já to nenáviděl. A najednou mě napadlo si udělat časovou osu a říkal jsem si, no tak, jestli se z té časové osy nedá vymyslet, kdo vlastně stál za tím plánem na ten útok. A vzal jsem si, vlastně, aby Češi měli důvod Heydricha zabít, tak musel do té Prahy přijet. Takže 27. září 1941 byla první čára. A pak jsem najednou ale ke svému překvapení zjistil, že ten dokument, kde už se jednoznačně hovoří o atentátu, o tom, že za to násilí, které bylo rozpoutáno, musí někdo zaplatit, je z 3. října. Je to památná porada u plukovníka generálního štábu Františka Moravce v Londýně, kde už jsou pozváni dva parašutisté, tehdy Josef Gabčík a tehdy ještě Karel Svoboda, on jim dává úkol, buď Heydrich, nebo buď K.H. Frank, nebo Heydrich nově příchozí, za to musí zaplatit, a atentát má být uskutečněn 28. října 41 na zakázaný státní svátek. Já jsem říkal, no to je 27. září a 3. října, to je teda hodně blízko od sebe. Co se vlastně v té době všechno stalo? Jsem říkal, tak 27. září nic. Přijel do Prahy, nechal zatknout Aloise Eliáše, ale to není důvod zabíjet. Něco jiného je 28. září. Vyhlášení staného práva a poprava Josefa Bílého, Josefa a Hugo Vojty, dvou vysokých představitelů obrany národa, známých generálů. Jsem říkal, tak jako to už je důvod a 29. září tuhle zprávu vědí v Londýně, premonitorovali rozhlas. Bylo to 28. září večer, ta poprava 29. září, ráno to vědí v Londýně. Jsem říkal, co když někdo z těch lidí měl známého, nebo někdo, kdo je v tom Londýně, měl kontakty s těmi, co byli popraveni. Vzal jsem si
jenom náhodně seznama na poprvé. Plukovník generálního štábu Moravec, šéf našich zpravodajců, který měl pod sebou ty parašutisty, byl 4 roky zpravodajským důstojníkem na zemském vojenském velitelství Josefa Bílého. Vytáhl jsem si Moravcovy věci, hodnocení od Bílého. Vlastně excelentní, on mu nastartoval kariéru pozdější. Musel mít vynikající vztahy. Já jsem říkal, takže vlastně oni mu popravili oblíbeného nadřízeného. A teďka jsem říkal, tak jako určitě se o tom baví, možná někdo už začíná přemýšlet, protože mimochodem první parašutisty jsme měli vycvičené o 14 dní předtím. To je náhoda, jako to do sebe zapadlo. A najednou jsem si říkal, tak dobře, a ještě z té druhé strany. 3. října byla ta porada, 2. října, ale už Moravec dával pokyn, aby mu poslali 2 parašutisty, aby přijeli do Londýna. Zná ještě, co se stalo předtím. V noci 1. popravili 13 vysokých důstojníků, 3 generály. No, to je ta poslední kapka. Ta poprava z 1. října 1941, to zná, celý atentát v tu chvíli je pomsta vojáků za povražděné kamarády. A ono to vlastně v tom dokumentu z 3. října je, Němci musí poznat, že vracíme ránu za ránu. Že budou voláni k zodpovědnosti za hrůzy, které rozpoutali. Žádný politik v tom nebyl. Byla to vojenská akce, naplánovaná vojáky. A dokonce je zajímavé, že když oni se rozhodují a vysílají na doplňující výcvik ty parašutisty, aby to stihli 28. října, tak měli být vysláni 7., 8. nebo 9. října vysazeni. A dochovaly se deníky tehdejšího majora, pozdějšího generála Karla Palečka, ve kterých má poznamenáno, že 7. října je s plánem a atentát seznámen prezident republiky, ale Edvard Beneš nesouhlasí. Že bez domácího odboje se ta akce provádět nemá a oni stejně pokračují. Nikdy nikdo se k tomu nepřihlásil, ale jednoznačně je to František Moravec, ten, který to rozhodl a který to spustil. Naprosto jednoznačně. Tam není, jako to bylo rozhodnutí tohle toho muže. Myslím si, že do značné míry jeho rozhodování tehdy ovlivnila jedna jeho válečná zkušenost z první světové války. Ono se o něm málo ví, že 4 roky působil v srbské armádě. A ti, kteří prošli srbskou armádou, on se jim říkalo za první republiky Srbáci. Ne posměšně, spíš s určitým obdivem. A vědělo se o nich, že jsou to lidé, kteří mají postavenou tu lásku k vlasti hodně vysoko a že pokud se jim něco nepovede, a jestliže třeba neprorazí hlavou zeď, tak to znamená, že se rozebili hodně pomalu. Je potřeba to zkusit znovu ještě tvrději. A ono přijít s takovýmhle rozhodnutím chce, každé rozhodnutí znamená v konečném důsledku také nést za to následky a nést odpovědnost. A já jsem přesvědčen, že Moravec věděl, že to zavraždění a jako to vraždění, že bude pomstěno likvidací Heydrichovou, že bude mít za následek represálie. Ale mimochodem existuje jeden jeho zápis, říká, národ musí zaplatit svobodu vlastní krví, třeba že po tu svobodu nepřišel vlastní vinou. Pak si ji bude vážit. Vím, že je to hrozné uvažování tímhle způsobem a takhle se tehdy uvažovalo. A to ta armáda tam uvažovala. 17. května 1942 byl proveden atentát. Podařilo se ho uskutečnit, vlastně oba dva, bylo opravdu na samostatnou přednášku, jenom hovořit o atentátu a operaci Antropoid. Josef Gabčík a Jan Kubiš jsou opravdu lidé, kteří vstoupili jednoznačně do dějin a mimochodem v řadě případů, chci to jenom zmínit, někteří lidé mi říkali, no a co na ně říkají v Lidicích. Já jsem měl možnost mluvit s 40 lidických žen, které ještě byly naživu. A prakticky se všemi dětmi, snad s jedinou výjimkou, které přežily. Samozřejmě byly tam i jiné názory, ale ty, se kterými já jsem hovořil, tak řada z nich vám řekla, Heydrich byl zločinec a zasloužil si to. A hrozně zajímavá byla jednou věta, kterou jsem slyšel od Aničky, sestry Josefa Horáka, Aničky Nešporové, tam někdy si u hrobu lidických mužů říkala, náš Pepík začal s Pepíkem Stříbrným bojovat proti Němcům v okamžiku, kdy odešli za hranice. A naši blízcí a můj manžel s nima začali bojovat v okamžikem své smrti. A jako Jan Masaryk potom říkal, Lidice měli cenu 20 divizí. Se vyjednával ze spojenci, kdy ten ohlas byl enormní, ještě o tom budu hovořit, byl jako skutečně něco úplně jiného. To, co se nicméně odehrálo po atentátu, ty represálie, které nastartovaly, obecně se dá říct, když jsme to počítali s kolegy kdysi, takže za Heydricha, i když bychom započítali popraviště v Lubechu Klatov, Kobylisi, Zámeček, Brno, Kounicovy koleje, Tábor, k tomu Lidice a Ležák, je to přibližně 5000 mrtvých. 5000 mrtvých, mezi nimi jsou i 3 transporty židovských spoluobčanů, dohromady přes 3000 lidí, kteří byli posláni do koncentračního tábora. Přežilo z těch 3000 lidí 38. V rámci takzvané akce R, Reinhardt. Vlastně jako pomsta za Heydricha. To byla jako jejich aktivita. V té době, kdy se rozjíždí to obrovské vraždění, tak vlastně ještě některé věci fungují relativně normálně. Lidické děti mají fotografie nebo focení, tak jak se před koncem školního roku to dělává. Někdy stačilo málo. Řídící učitel Šimandl bydlel v Buštěhradě. Přežil.
že jeho kolega Zdeněk Petřík byl v Lidicích zastřelen. Vím, že Ladislav Šimandl vlastně do konce života se nespamatoval z toho, že mu vlastně najednou zmizela nejen škola, ale všichni žáci. Kolega zastřelený. Vlastně celý život řešíte, co se mohlo stát, nemohlo stát. Toho 2. června nicméně došlo k jedné věci, která poměrně měla velký ohlas v médiích. To je ta skutečnost, že ve večerních hodinách 2. června dorazili do Lidic 2 četníci, Evžen Resl a František Cába, a zatkli Štěpánku Mikešovou, která bydlela v domě číslo popisné 93 a předvedli ji na četnickou stanici v Buštěhradě, kde bylo při prověření zjištěno, že ona, přestože je uvedená jako římskokatolička v policejní přihlášce, tak je původem židovského, nenosí židovskou hvězdu, předali gestapu a byla zavražděna v Osvětimi v srpnu 1942. My doteď nevíme, co se stalo, jak se stalo, jak k tomu došlo, a dochované historické dokumenty neumožní dát jednoznačné vysvětlení, kdo byl ten, jestli to byl někdo z četníků, jestli to byl někdo z Lidic, kdo oznámil vlastně četníků, neupozornil na tom, co skutečnost. Fakt nevíme. Bohužel jeden náš kolega, historik, na základě jednoho jediného dokumentu, sepsaného jedním z těch četníků, po válce, prakticky půl roku po válce, obvinil z udavačství jednu lidickou ženu. A jako normální historik nemůže na základě jednoho dokumentu, to je věc, kterou se učíte v prváku. Vždycky vás učí kantoři, jestliže studujete historii, že vždycky nejenom koukáte na to, co je na tom papíru napsané, ale také, kdo ten papír psal, kdy ho napsal a za jakým účelem. V okamžiku, kdy posuzujete tímhle způsobem, to je základ historikové práce. A v okamžiku, kdy to berete tak, že jako co je psáno, to je dáno, tak to je úplně blbě. Já jsem říkal, někdo mi říkal, no ale jako to přece je jako úřední dokument. Já jsem říkal, když si děláte zápis z porady, kde se dělo zastupitelstvo, opravdu na tom papíře je všechno, co jste si tam mezi sebou řekli. A je tam přesně odůvodněné to, co jste si říkali, a nebo je tam to, co jste byli ochotni podepsat, na čem jste se nějakým způsobem dohodli. Jako, já jsem zodpovídal 6 let za vydávání osvědčení o třetím odboji na ministerstvu obrany. A když jsem nám přišel, jsem měl několik neúplně schopných kolegů a oni říkali, no ale my to tomu člověku, který žádá o vydání toho osvědčení, nemůžeme dát, když on při těch výsleších říká, že nic nedělal. A říkal, no kdyby býval řekl, že něco dělal, tak teďka si nepodal tu žádost, protože ho oběsili ty komunisti. Že? A, nebo, no podívejte se, a on jim tady řekl, on prozradil toho kolegu, já jsem říkal, no prozradil, podívejte se, tady máte zápis výslechu, tam jsou dvě věty. Jmenovaný a tak dále, řekl, že tenhle jsem mu předal ty letáky, tohle. Podívejte se, výslech začal v tolik a v tolik a výslech skončil v tolik a v tolik. Ty dvě věty z něj dostávaly 17 hodin. Co s ním těch 17 hodin asi dělali? Na ty dvě věty. Občas trošku přemýšlet. Paradoxně, nejenom, že toho druhého, tedy vlastně první zásah bezpečnostních složek je druhého, že si tam dva čeští četníci přijdou pro ukrývající se, nebo ženu, která tvrdí, že je římskokatolického vyznání, přitom je to židovka, odvedou jí. Ale najednou v noci ze 3. na 4. proběhne v Lidicích rozsáhlé zatýkání všech příbuzných Horákových a Stříbrných. Je to na základě, to bylo na dlouhé povídání, na základě dopisu, který dorazil do továrně Palaba, kde jeden mládenec, jakýsi Václav Říha, se snažil vydávat za příslušníka odboje, psal ten dopis jedné dělnici a dopis se dostal do rukou továrníkovi Pálovi a ten dostal k závěru, že ten dopis, autor dopisu může být jeden z pachatelů atentátu na Heydricha. Gestapo zatklo tu dělnici, ta řekla, že ten muž jí řekl, že má u Horákových v Lidicích vyřídit, že Josef je živ a zdrav. Gestapo zjistilo na četnické stanici v Buštěhradě, že Horák a Stříbrný jsou důstojníky Československé armády, že od prosince 1939, kdy po ní bylo vyhlášeno pátrání, o nich nikdo nic neví. A gestapo dospěl závěru na místě atentátu, byli dva útočníci. Tady jsou najednou dva muži, kteří jeden se pravděpodobně vrátil z Británie, to může být pachatelé atentátu. Takže vzali všechny jejich příbuzné, mučili je, nic z nich nedostali. Všechny je postříleli 16. června 42 v Kobylisích. A když nad ránem končí razie v celých Lidicích, které hledali po Lidicích, tak umře Heydrich. Ve stejné době. A najednou podle mého názoru dochází k tomu, že se pod obrovským tlakem, tak jak už do té doby jsou, tak ještě pod větším tlakem se ocitají příslušníci gestapa a těch vyšetřovacích složek ze strany Berlína. Říká, vy jste si nechali, co to tam máte za bordel? Omlouvám se za to slovo. Vy si necháte zabít Heydricha. A teďka je 14 dní, téměř 14 dní po atentátu a vy pořád nemáte jedinou stopu. A v ten okamžik někdo zřejmě, aby to říká, no ale my tady máme vesnici, která možná v tom byla zapletena. Tohle je pohřeb 9. června 42 Heydrichův v Berlíně. Na tom z toho pohřbu přichází pokyn
proveďte na rozkaz vůdce tu akci, která byla naplánovaná. Evidentně se na to připravovali minimálně 2 dny dopředu, to se nedá spustit takhle večer. To znamená, v době, kdy probíhá ten pohřeb, už jsou lidice obklíčeny, nikdo se nemůže dostat ven, kohokoliv pustí vnitř, nikdo nesmí ven. Podle mého názoru to zadání, které tehdy zaznělo, bylo celou obec srovnat se zemí a všechny obyvatele vyvraždit. Ta zpráva, která se dostala do světa, zní, při pátrání po vrazích SS Obergruppenführer Heydricha byly zjištěny nezvratné důkazy, že se obyvatelé obce Lidice ukladná a tak dále. Proto byli dospělí muži zastřelení, ženy dány do koncentračního tábora, děti na náležité vychování do rodin v říši. Obec byla srovnána se zemí a jméno obce bylo vymazáno. Tahle zpráva otřásla prakticky celým světem a skoro nic v ní není pravda. Dospělí muži byli zastřeleni, stříleli kluky od 15. Prvno letos tehdy byla v 21. Znamená, už toho 10. června vraždí mezi těmi vraždí kluky, děti. Ženy dány do koncentračního tábora, ale v tom oficiálním rozkaze jsou 2 slova navíc. Na doživotí. A ženy a děti do náležité vychování do rodin v říši. Ze 105 lidických dětí se vrátilo 17. 88 bylo povražděno. To není žádné náležité vychování, to je sprostá vražda. Takže podle mého názoru to, tam jenom si to PR malinko utlumili, aby to nebyl takový průšvih, ale on to stejně průšvih byl, protože ten ohlas byl enormní. Jestliže potom minister námořnictva americký Frank Knox říká, že až nám budou jednou naše děti ptát, proč jsme vedli tuhle válku, budeme jim vypravovat o Lidicích. Co se prodávaly takové válečné půjčky ve Spojených státech, takové nálepky tam jsou, tak je tam Remember Lidice and Pearl Harbor. Ten ohlas byl obrovský po celém světě, protože jako, ano, jasně, oni podobným způsobem vyvraždili tisíce vesnic v Bělorusku, na Ukrajině, vypálili a tohle. Ale nikdy se to nebylo takhle v zázemí. Vlastně v mírovém prostoru. A nikdy se tím nepochlubili. Tohle chladně provedené, to byl ten dopad, který byl jako enormní. Místa, která se váží k Lidicím a k lidické tragédii, jednoznačně jsou ještě, když začali obcházet to v noci z 9. na 10. vlastně chodili po Lidicích, tak vlastně odváděli muže do Horákova statku, kde potom je nad ránem popravili a děti s ženami soustředili v budově lidické školy. Odtamtud je odvezli právě do reálky, kde byly až do pátku 12. června. S tím, že toho 12. června vlastně mezi tím probíhalo vlastně posuzování rasové způsobilosti lidických dětí k poněmčení. Ze všech těch dětí vybrali 3. Haníčku Špotovou, Vaška Zelenku a Dášu Veselou. Dášu Veselou později zavraždili s dětma z ležáku. Proč? Nevíme. Ta byla z nich nejstarší. Ta bylo 6. Vaškovi Zelenkovi byly 4 a Haníce Špotový 3 roky. Potom toho 12. sebrali lidickým dětem násilím děti. V téhle tělocvičně. Hrvali jim děti z náručí, stříleli tam do stropu a vlastně děti, že údajně, že děti pojedou autokary, oni pojedou vlakem, aby to měli děti spolu jako bezpečnější a tak dále. Ty maminky už ty děti nikdy neviděli. Jenom pár dětí se vrátilo s tím, co jim tam sebrali. Je to, já jsem zažil ještě před pár lety, a on ten pětní akce koná do teďka, ale já jsem když si šel poprvé na pětní akt, který je vždycky 10. června ráno v reálce, ještě jsem chodil s dětskýma maminkama, a když jsem tam šel poprvé, tak jako já jsem nevěděl, co mě čeká. Protože jsem šel vlastně do té tělocvičně, já jsem myslel, že tam někde pamětní deska, že tam dají kytky a půjde se pryč. A najednou jsem koukám, pamětní deska nikde, a najednou jsem si všiml, že ty ženy se vlastně rozestoupily po celé té tělocvičně, každá tam položila někde na zem kytku a teďka tam stály. A mně najednou došlo, že oni dávají kytku na to místo, kde jim sebrali to dítě. Letos už tam žádná lidická maminka nebyla, všichni jsou mrtví, ale to byl pro mě jako nejšílenější zážitek ze všech pěťáků a to jsem zažil tisíce. Jako to se nedalo vydržet. Tahle vila je zapomínané místo, ale je tam pamětní deska, my tam jezdíme vlastně pravidelně. A to je zase, protože několik samozřejmě život jde dál a některé lidické maminky v době, kdy se to stalo, byly těhotné. Některé v pokročilém stupni těhotenství, dokonce jako první rodila právě Anička Nešporová, nebo tehdy ještě Kohlíčková, sestra Josefa Horáka, ta rodila už 19. června. Právě narodilo se dítě tady, protože tohle bylo zařízení, které tam měli Němci jako takovou utajenou porodnici. Takže tam vlastně se narodila jako první Venceslava, její dcera. A potom tam rodili ještě další maminky. 4 porodili ještě, některé byly ve vysokém stupni těhotenství. A dokonce 2 tam přivezli dodatečně z Ravensbrücku, protože zjistili, že jsou těhotné, tak je tam vlastně přivezli, porodili a zase poslali zpátky do koncentráku. V případě paní Hroníkové, které zastřelili toho 14,5letého syna Pepíka, tak tato těhotenství utajovala tak dlouho, že porodila v Ravensbrücku a toho chlapička i hned zabili dozorkyně a spálilo v kotli ústředního topení, takže ten ani ho nestačili pokřtít, ani jméno neměl. Takže z těch dětí, které se tady narodily, z těch 6, byly nalezeny po válce 2. 4 jsou zapsané v matrikách pod německými jmény, jakože zemřeli. Pravděpodobně zemřeli.
protože tam působily i české zdravotní sestry, domnívám se, že by pravděpodobně poskytly informace, které probíhal po válce, obsáhla vyšetřování, tak si myslím, že kdyby ty děti nezemřely, takže se ta informace někde dohledá. Zajímavé je, že ty dvě děti, které se tam narodily a byly nalezeny, tak obě byly v českých rodinách, v adopci. A z toho dokonce, co je zajímavé, a to je případ Jiřího Koreckého, přestože se vrátila jeho maminka, tak vlastně ona ho nechala v té adoptivní rodině. Takže on s oběma ale byl v kontaktu s oběma těma maminkama, ale zůstal už v té adoptivní rodině. Takže se dá říct, že nejvíc dětí, které přežily, tak je taková zvláštní skupina 7 dětí, kterým nebyl ještě jeden rok a které oni poslali do kojeneckého ústavu, který byl v budově bývalých Masarykových domů v Krči, současná Thomayerova nemocnice. Tak tam vlastně poslali 7 dětí do jednoho roku, z nich zemřel jenom František Černý. Tam zůstalo 6 dětí. To znáte, jedna velká skupina, která přežila. Potom jsou to 2 děti, které byly vybrány k ponemčení v kladenské reálce, Vašek Zelenka a Anička Špotová. A potom ještě skupina 7 dětí, o kterých budu hovořit za chvilku. Mezitím, co probíhaly vlastně tohle odebírání dětí maminkám, tak se začalo vraždění v Lidicích nebo v ničení Lidic. Samozřejmě mezi tím oni vraždili nejenom lidi, ale stříleli psy, kteří útočili, bránili domy, bránili pány. Takže spousta lidí z těch okolních vesnic, když jsem s ním mluvil, říkal, že lidickou tragédii, tu hrůzu mají spojený s vytím psů, který byli slyšet celé pokolí, a potom stovky koček, které utíkali z té vesnice pryč. Některý psy i kočky, že ty domácí zvířata, že jako utíkali kolem. Nejdříve začalo vypalování vlastně celé vesnice, ty že skupiny žhářů vlastně postupovaly od centra obce směrem na strany, vypálil se vlastně kostel, všechny postupně domy, a poté, co byla vesnice vypálena, začalo ničení vesnice silnými náložemi. Trhavin, na tom se podílely jednotky SS Wehrmachtu, ženy jednotky, které to vlastně postupně ničily. Ve stejné době byly, řekněme, dohledání v důsledku zrady Karla Čurdy ukryt parašutistů, kteří se ukrývali v chrámu svatých Cyrila Metodě v Freslově ulici v Praze, kteří tam svedli poslední boj. A ještě vlastně o 2 dny předtím byli povražděni ti lidičtí občané, kteří byli dříve zatčeni. To znamená, jak jsem zmínil, rodiny Horákových, Stříbrných, 2 chlapci, Josef Nerad a Josef Doležal, u kterých z nich v té kladenské reálce zjistili, že už jim je o 3 neděle víc než 15 let, a že je omylem nepopravili, to znamená muži z nočních směn, pan Pitín, kterému se podařilo utéct a který popožádal českého lesníka Černého, jestli by mu koupil chleba, dal mu poukázku, protože měl lístek o razítku a v Lidicích ho udal, takže ho zatkli, odvezli na popraviště, zastřelili. Pana Pospíšila, toho tam dovezli se sádrou na noze, měl zlomenou nohu, tak ho odvezli z kladenské nemocnice na popraviště s tou sádrou na noze, že vlastně vystříleli ten zbytek. V té době už věděli, že Lidice s tím atentátem nemají nic společného. V té době už měli za sebou výpověď, v té době už se přihlásil Čurda, už věděli všechno to, že střílejí je v době, kdy už vědí, že Lidice jsou úplně, jenom vlastně likvidují ty svědky, které vlastně nepotřebují. Mimochodem, autor toho dopisu Václav Říha, toho tragického dopisu, který nasměřoval to pátrání na Lidice, i ta Anna Murčáková, ta dělnice, byly potom zastřeleni 24. října 1942 v Mauthausenu společně s ostatními spolupracovníky parašutistů a s těmi rodinnými příslušníky Kubiše, Valčíka a dalších. Takže likvidace těch nepohodlných svědků celého téhle zrůdné věci. I hned poté nastupuje do Lidic říšská pracovní služba, Reichsarbeitsdienst. Mimochodem, ty fotografie zničení Lidic většinou působí trošku jako fotky z letního tábora, protože to byla předvojenská výchova. Většina těch kluků, kteří to tam ty Lidice ničí, jim je od 13 do 17 let. Jako je to i v rámci výchovy, jako to, aby teda viděli, že když někdo se postaví proti říši, tak teda za to zaplatí tímhle způsobem. Kompletní bourání domů, zavážení lidického rybníka Podhorova, vlastně sutí z těch rozbitých domů, kompletní změna terénu, změní se tam tok potoka, vykácí se všechny stromy, jde se i do toho, že se zničí hřbitov, tahají se rakve z hrobu, kompletně všechno. Vylamovali se tam, z lebek se vylamovali zlatý zuby, s lebkama hráli fotbal a tak dále, takže jako otřesné záležitosti, které se tam děli. Trvalo to až do roku 1943. Nedalo se to stihnout vlastně v kratší době. Mimochodem, ležáky, ty, které vlastně vyvraždili 2 týdny po Lidicích 24. června, tak tam ty vypálili, nechali je stát až do podzimu 43. Teprve pak je někdo upozornil, říkali, že mají srovnat ze zemí, že jo, tak to tam potom šli udělat dodatečně. Mezitím byly lidické děti odvezeny z kladenské reálky do Lodže, kde strávili přibližně 3 týdny. Bylo to v areálu, kde stávala tahle továrna, která je v současné době zbouraná, s tím, že tam někdy se tvrdilo, že údajně tam probíhalo nějaké další posuzování schopnosti dětí k poněmčení.
Nic takového se nestalo. Ty děti byly v té době špinavé, zavšivené, nevykoupané, páchnoucí, byly soustředěné v jedné místnosti a přišel pravděpodobně Herman Krumej, což byl šéf loďské přesídlovací centrály, mimochodem sudetský Němec ze Šumperka, který přišel a které vybral náhodně v té místnosti 6 dětí, výhradně dívek, které seděly nejblíž u dveří. Těch 6 děvčat, mezi nimi byly 2 sestry Hanfovy, si vybrečeli svého bratra Václava a říkali maminkám, říkali se máma Valšíka starat. A říkali, tak ať jde taky. Ještě předtím, pravděpodobně 30. června, děti dostali korespondenční lístky, protože existuje korespondenční lístek v Hanfových, sourozenců Hanfových, dostali korespondenční lístky, kde měli napsat si svým příbuzným do protektorátu o nějaké jídlo, peníze nebo něco takového. Dlouhá léta se tvrdilo, že tyhle lístky údajně propašovala lidickým dětem nějaká polská ošetřovatelka. Já jsem přesvědčený, že to není pravda. Když se podíváte na těch lístcích na zpáteční adresu, tak tam je jako Litzmannská, je tam Gneisenau Strasse a je tam župa Wartegau. A jednak to Gneisenau je takový ty děti, a to děti je jedno, jestli chodili do školy, do první třídy, nebo jako do 15, je tam nějaký divný klikyhák. A nad tím Gneisenau, Strasse a Wartegau jsou háčky nad U. To jim předepsal rodilý Němec. Někdo jim předepsal tu adresu. Ty děti v okamžiku, kdy poslali tyhle lístky, tak o 2 dny pozic byly mrtví. Bylo to jenom kamufláž. Je to stejně jako když lidi, kteří se dostali z Terezína do Auschwitzu, do Osvětimi, tak jim dávali lístky, že mají psát do Terezína, že dorazili v pořádku. A si teďka aspoň nám někdo říkal z lidí, kteří to přežili, říkali, to oni nám napsali, že nás pozdravuje babička, my jsme říkali, proč babička, ta je přece 10 let mrtvá. Oni se jim snažili dát zprávu, že je to průšvih a velký. Já jsem přesvědčený, že s těmi lidickými dětmi to byla úplně stejná habaďůra. Těch 7 dětí, které tam byly odvedeny stranou, podle názoru, měly opět jenom sloužit jako zástěrka. Kdyby náhodou se někdo ptal, tak by se zkrátka vytáhlo lidický dítě nějaký. Ten zbytek je někde na výchově a tak dále. Těch 81 dětí posléze potom ještě stejný osud čekalo 11 ležáckých a dalšího veselou z Lidic. Bylo předáno, vyzvedlo si je gestapo loďské a odvezlo je do Chelmna, kde fungovalo takzvané Sonderkommando Kulmhof. V té době ještě nebyly ty standardní plynové komory, to znamená, vražilo se v plynových autech. Znamenalo to, že oni je dovezli do Chelmna, tam byl takový zámeček, sešli dolů do sklepa, tam se museli sléknout a prošli úzkou chodbou na tam. Nacouvalo auto, které vypadalo jako nákladák nebo stěhovací auto, nacouvalo na takovou rampu. Oni ty lidi nebo děti nacpali do toho auta, zavřeli za nima, nastartovali motora a oni stáli na roštu a poté rošt byly vyvedené výfukové potrubí, takže přibližně 8 až 10 minut je dusili, než je zavraždili. Potom se odjíždělo do blízkého lesa, tam byly vykopané jámy, kam ty lidi vyhazovali, když se někdo probral, utloukli o železné utyčí nebo ho zastřelili. Takhle skončily lidické děti. Podle mého názoru, vzhledem k tomu, že to převzetí je 2. července 1942 a Kulmhof neměl žádné ubytovací kapacity a je od Lodže vzdálený zhruba 40 km a ten den byl zabité. 2. června 1942 na 25. výročí Zborova, shodou okolností. A 2. června ve stejný den, kdy u pardubického zámečku vraždí nejdůležitější spolupracovníky parašutistů, vlastně Silver A. Ve stejný den, 2. července. Lidické ženy se ocitly v Ravensbrücku v koncentračním táboře. První, co bylo, že se ptali po dětech, že jo? Tady žádné děti nejsou. Já nevím, jestli si někdo dojde přece, když mámě seberou dítě a vlastně vůbec netuší, co s ním je, kde je, jako je to podle názoru nepředstavitelné. Ne všechny lidické ženy zůstaly celou dobu v Ravensbrücku. Ravensbrück v té době neměl vlastní plynovou komoru. To znamená, část těch žen starších bylo posíláno nejdřív do Osvětimi, potom ale i do Majdanku, kde byly zavražděny. Zajímavé, že některé z nich se dokonce po té cestě přes Osvětim Majdanek vrátili ještě na podzim 44 do Ravensbrücku, protože z nějakého důvodu nepřišli o život a zavraždili je v Ravensbrücku až na jaře 45, tam už měli vlastní plynovou komoru a tehdy to. Jinak důvodem vraždy, za zabití mohlo být jenom to, že třeba měla šedivé vlasy. Takže doteďka mi třeba vzpomínali některé lidické ženy, jak mamince scháněli popel, černý uhlí a dělali z toho takovou kaši a matlali vlasy na černo, aby neměla šedivý vlasy, protože kdo měl šedivý vlasy, mohl skončit v plynu. Z lidických žen se nevrátilo 60. Z toho je tam část vlastně ženy z rodiny Horákovy, paní Stříbrná, které byly zastřelené v Kobylisích. 3 ženy se nevrátily z pochodu smrti. V samém závěru války zbytek byl vlastně zavražděn Ravensbrück, Osvětim, Majdanek. Jak už jsem říkal,
Nicméně ta tragédie Lidic a to, co se odehrálo, mělo obrovskou odezvu v celém světě a to jsou třeba opravdu rok poté vlastně znám obálky příležitostného vydání ze Spojených států, Lidice nezapomeneme, Československo bude opět svobodné a známka Spojených států s československou vlajkou. Je to, některé obce přejmenovávaly na Lidice, některé pojmenovaly ulice, náměstí. V Jižní Americe velice časté pojmenování děvčat jménem Lidice, řada z nich netuší proč, ale do teďka to tam funguje. A my, když jsme točili vlastně právě ten film o Lidicích, tak já jsem to říkal režisérovi, on říkal, to si myslíš, a jsem říkal, dej si do vyhledavače Lidice jako a spust to doma přes Google a uvidí, že ti kromě vesnice ti začnou vyskakovat krásný holky z Jižní Ameriky. A se spoustou z nimi jsme se potom byli v kontaktu, dokonce některé do Lidic přijeli a mělo to opravdu jako obrovský ohlas ještě. A některé z nich se teprve tehdy dozvěděli, proč vlastně se jmenou Lidice. Vzniklo také velké hnutí Lidice Šeliv, které organizovali britští horníci, a kteří vlastně začali sbírat finanční prostředky na stavbu nových Lidic. A to byl opravdu nesmírně silný příběh a tohle vlastně ustavující schůze ve Stoke-on-Trent, kde opravdu se do toho shromáždily se velké finanční prostředky, které potom opravdu byly vynaloženy, část z nich tedy k obnově nových Lidic. Tenhle ten snímek je z první trizny v Lidicích. Řada těch lidických žen, které jsou dole na tom snímku, tak vlastně se dostala v té době poprvé do Lidic. Většina z nich tam ocitla poprvé. Nechápali, jako já myslím, že každý, kdo tu vesnici znal, nechápal, že tam najednou je prázdný údolí. To jako těžko představitelné, ale to hlavní, co tam tehdy zaznělo. Jednak tedy příslib, že obec bude obnovena, to už bylo usnesení vlády z 6. června, obec Lidice bude obnovena pod svým starým českým názvem a bude vystavěna znovu, ale lidické ženy říkali, musíte nám pomoct najít naše děti. Bez těch dětí by to nebyl život. Samozřejmě nikdo netušil, že lidické děti skončily, jak skončily. Kdo by jako představoval, že kdo by ublížil dětem? Nikdo jako netušil, že nejenom lidické děti, ale že statisíce jiných dětí byly povražděny nacisty bez nějakého slitování a proč by zrovna lidické měly být výjimkou. Docházelo i k tragédiím, takovým, že třeba tohle paní Doleželová s dcerou Maruškou, ta se vrátila z Německa v září 1946 a maminka vlastně už nemocnici jednou pustila, byla těžce nemocná, měla těžkou tuberu a zemřela v prosinci 1946, takže sice se viděli, mimochodem už jim museli tlumočit. Protože jak ty děti byly vlastně nuceny mluvit německy, byly za to i trestány, když použili češtinu, tak řada z nich opravdu vytěsnila tu češtinu a vlastně mluvili jenom německy. Tohle vlastně části, tohle návrat Haničky Špotové byla předposlední, která se vrátila, poslední se vrátil Vašek Zelenka, vlastně Maruška Doležela ještě jednou, Věrka Vokata, Vašek Hanf, ten byl, ty jeho osudy jsou docela zajímavé a zmíním se o nich ještě krátce, protože mezi tím probíhaly soudy s pachateli, aspoň někteří byli popraveni, K.H. Frank, Harald Wiesmann, šéf kladenského gestapa, který přímo tu akci organizoval, Kurt Dalík, nástupce Heidrichu ve funkci říšského protektora, ti skončili na šibenici, nicméně byly případy jiných, kteří potrestáni nebyli, byli třeba odsouzení trestu smrti, asi takový nejzvláštnější případ je případ Maxe Rostoka, to byl šéf kladenského Sicherheitsdienstu, který byl odsouzen k trestu smrti v nepřítomnosti, byl nám vydán z Francie, tuším v roce 1950, když byl dopaden a nebyl popraven, stal se agentem STB komunistické a jako agent STB byl vyslán do Spolkové republiky Německo, kde tu spolupráci vyzradil z nás, stal se nepoužitelným, ale nebyl to jediný případ. Třeba Werner Tutter, který nechával zaživa upalovat lidi na ploštině, byl opět aktivním agentem komunistické STB až do své smrti. Znamená, na jedné straně jako se vykládalo všechno a na druhé straně se paktovali s těmi nejhoršími zrůdami nacistickými a brali je do svých služeb, což je pro mě jako těžko pochopitelná záležitost. Ve stejné době, mimochodem, když jsem zmiňoval to Vašíka Hanfa, Vašek Hanf se nastoupil, chtěl se stát vojákem z povolání a říkal, on mi to říkal, že kdyby se stalo něco podobného, aby už tu republiku bránil, aby podobný svinstvo se nemohli opakovat a seznámil se s děvčetem ze statku. Mezi tím, ale to už bylo po únoru, takže jako a čekali spolu dítě, takže protože tehdy ještě potřeboval to, co bylo dřív, jestliže byl voják z povolání, musel mít souhlas nadřízeného se sňatkem. A oni mu ho nechtěli dát, takže mezi tím ona porodila, oni ho tlačili na to, aby se s ní rozešel, že si zkazí kariéru, protože byl se s dcerou kulak a se něco a tak dále. A on se začal soudit, aby mohl dostat to povolení k tomu sňatku. A 10. června 1953 mu u soudu to zamítli.
A on říká, bych chtěl slovo, a říká, dneska je 10. června, před 11 lety nacisty zastřelili mýho otce. A vy mi nechcete jako lidickému dítěti dovolit, abych si vzal holku, kterou mám rád a se kterou mám dítě? Takže oni mu to povolení dali a v okamžiku, kdy místní komunisti zjistili, že on má naplánovanou svatbu, tak na ten den té svatby dali té rodině vystěhování z toho statku do pohraničí. Když šli by zrušit svatbu, jeho tchýně nastávající, tak jako starosta té obce říká, hele, a je tady ještě ženich nebo už odjel k útvaru? A říká, no ještě je tady, tak je přiveď a je oddám. Stálo ho to místo samozřejmě. No a protože on si vzal tu holku ze statku, tak ho vyhodili z armády, protože byl politicky nespolehlivý, a k černým baronům. Takže na jedné straně paktování se s SS-ákama, gestapákama a na druhé straně lidické dítě jako politicky nespolehlivé k černým baronům. A to pochopitelně oba dva lidičtí letci, kteří se vrátili, byli vyhozeni z armády už v březnu 1948. Jako politicky nespolehliví, protože přišli z západu. Mezitím se stavěly nové Lidice. Rozhodnutí bylo takové, že každá lidická žena a každé dítě, které se vrátí jako úplný sirotek, dostane v Lidicích domek. Mezitím některé ty ženy zemřely na následky vězení v koncentračním táboře, to znamená, těch domků najednou bylo o něco víc. To znamená, bylo rozhodnuto každá žena, každé dítě. První ty domky byly hotové na Vánoce 49, ty další se stavily až vlastně do druhé poloviny 50. let, protože bylo to ve složité situaci, nebyl dostatek stavebního materiálu podobně, ale nicméně postupem času v rozmezí řekněme 10 let se ta vesnice dostavila. V současné době přibylo ještě asi 10 domků, protože tam jinak byla stavební uzávěra. 10 domků, které se postavily v posledních 5 letech, které jsou trošku podobné, těm drží tu fazonu těch původních domků, ale současné Lidice jsou tedy vlastně nová obec, tady v těchto místech je vlastně pietní území, kde stávala bývalá vesnice. A ty dvě místa prospojuje růžový sad, kde opravdu stojí za to do Lidic přijet na jaře, nebo v tom černu, kdy ty růže rozkvětají, kde je opravdu vidět, kde jsou růže z celého světa. Je to jako opravdu nádherný místo, i když je hrozně smutný. Tady ten poslední obrázek je vlastně to, čím jsem začínal, a to je pomník lidickým dětem, nebo tady pomník dětským obětem války od Marie Uchytilové, který stojí na pietním území v Lidicích, kde je vlastně těch 280 zavražděných lidických dětí. A mimochodem, vy určitě jedno dílo Marie Uchytilové znáte, jedno možná, protože když pojedete přes Českou Skalici, tak ta barunka, která tam stojí v centru České Skalice, to je taky její socha. Ale jednu věc mnoho z nás mívalo dlouhá léta, nosilo v peněžence. A to je ta korunová mince, ta hnědá, s tou dívkou sázející lipovou ratolest. Ona s tím vyhrála v 50. letech vlastně soutěž a ta mince platila až vlastně do zániku republiky. Všichni jsme s ní platili, málo kdo ví ten příběh té dívky sázející tu lipovou ratolest, protože ona to udělala podle fotografie své kamarádky, která si opéká busta na ohýnku. Tak lečící. A ta kamarádka v době, kdy ona tou soutěž vyhrála, Bedřiška Sinková, byla jako skautka vězněná komunisty za protikomunistickou činnost. Takže my jsme celou tu dobu měli v peněžence pomník komunisty vězněným skautům a politickým vězňům, což beru jako naprosto geniální věc.

0: Smutnou událost připomněla akademie, ve které o Lidicích hovořil ředitel památníku Lidice Eduard Stehlík. Na stránkách akademických týdnů je možné dohledat i obrazový materiál k přednášce. Ještě jednou se do Lidic vypravíme v neděli v 17 hodin a v úterý po 22. hodině. Otevírá se nám 20. hodina ve vysílání Rádia 7. Nás čeká pořad Ke kořenům. Za čtvrt hodiny se Jáchym Gondáš s Petrem Vaďurou dostanou k Markovu evangeliu a sporu učedníků s Ježíšem a mnohým dalším částem Markova evangelia. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol.
1: Jako v nebi, tak i na zemi. Jako v nebi, tak i na zemi.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: panovníku. Hospodine, hle, ty jsi učinil nebesa i zemi.
1: Ještě jedna píseň je před námi a poté otevřeme s Petrem Vaďurou a Jáchymem Kondášem Markovo evangelium.
2: Tylko Jezus.

0: Milí posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vás připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme číst Markovo evangelium, 9. kapitolu. Už po třetí se budeme zabývat touto kapitolou s naším hostem Jáchymem Gondášem. Jáchyme, vítej v našem vysílání, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Před námi je dnes úsek od 30. verše až do konce kapitoly. Nejprve ovšem, Jáchyme, si řekněme něco o kontextu tohoto úseku. Budeme číst o předpovědi utrpení, už druhé předpovědi utrpení. S tímto motivem jsme se už v Markově evangeliu, už v 9. kapitole a také v 8. kapitole setkali.
1: Ten motiv Ježíšova utrpení, nebo respektive utrpení, které provází Ježíšovu cestu, protože to se netýká jenom jeho jako osoby, ale týká se to všech, kdo se tou cestou vydají, ten se tam začíná vracet. Začíná se vracet cyklicky v určitých obměnách a je to něco, co v té první části evangelia vlastně vůbec nezaznívalo. Je to takový stín, který tam postupně narůstá. Na druhou stranu je zajímavé, že to vnímáme opravdu velmi silně a vnímali to i ty naši předchůdci jako to podstatné na té výpovědi. To je vidět například na těch situačních nadpiscích těch perikop, kdy tady označení tohoto textu je druhá předpověď utrpení. Přitom, když čteme ten text, tak vidíme, že se tam nemluví jenom o utrpení, ale také o Ježíšově vzkříšení, o tom, že vstane. A to jakoby stojí ve stínu a myslím, že to docela dobře ilustruje to, i jak to možná vnímali učedníci. Ta zpráva, která je ve své podstatě radostná a velmi nadějná, vlastně zůstává ve stínu té první části té zprávy, to znamená toho, že to něco bude stát. A je to docela podobné, jako když vydáváme svědectví o tom, že člověk je hříšný, že je ve stavu hříchu a že naděje je u Boha. A velmi často tou odpovědí na to svědectví, aspoň já mám takovou zkušenost, je, vy jste strašný pesimisti, jste hrozně skeptický. Já říkám, to vůbec není pravda. To jste slyšeli jenom tu první polovinu. Kdyby to byla tečka zatím, tak by to bylo smutné. A zatím není tečka. Takže je to motiv, který se tam objevuje a který teď bude sílit a vlastně už nás směřuje pozvolná, velmi takovou pozvolnou cestou do toho finále Markova evangelia.
0: Přečtěme si tedy z 9. kapitoly 30. až 37. verš. Když odtamtud vyšli, procházeli Galileou. Ježíš však nechtěl, aby se o tom vědělo, neboť učil své učedníky a říkal jim, syn člověka je vydáván do rukou lidí a zabijí ho. A až bude zabit, po třech dnech vstane. Oni však tomu slovu nerozuměli a báli se ho zeptat. Přišli do Kafarnaum. Když byl doma, ptal se jich, o čem jste cestou uvažovali. Ale oni mlčeli, neboť cestou se mezi sebou dohadovali, kdo je největší. Ježíš usedl, zavolal svých 12 a řekl jim, kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech. Pak vzal dítě, postavil je doprostřed nich, objal je a řekl jim, kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne, a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mne poslal.

0: Jachime, tady se nám mísí vlastně dva motivy. Motiv předpovědi utrpení a vzkříšení s motivem prvenství.
1: A vidíme, že nejenom nám v tom textu, ale že také těm učedníkům se to míchá dohromady. Na jednu stranu tady už zní ty tóny, temné tóny toho utrpení a bolesti, která přichází a je nevyhnutelná. Na druhé straně oni je vlastně nechtějí slyšet. A místo toho cestou si tak špitají mezi sebou, dohadují se, kdo asi je ten nejdůležitější, kdo asi je ten nejpodstatnější. To vlastně ukazuje až v takové komické zkratce trochu to, jak se může míjet to, co Ježíš říká, to, co Ježíš uvádí do pohybu, co zvěstuje svým životem, svým učedníkům a všem kolem, s tím porozuměním, které na to odpovídá. A ten kontrast je velmi velký a myslím, že to byl Markův záměr právě i pro církev, pro její sebepochopení, protože jsme porozuměli, jaké společenství vlastně církev je. My víme, že z historie to víme bolestivě a dobře, že máme tendenci k tomu hledat mezi sebou ty velké, ty důležité, ty podstatné, vytvářet určitý prostor pro kariéru, protože církev se stává prostorem pro kariéru, vytvářet nějaké hierarchie, nějaké hierarchické rozdíly mezi sebou. A oproti tomu najednou tady přichází Ježíš, který to obvyklé pojetí prestiže a předního postavení ve společenství úplně obrací na ruby. A říká, to vaše společenství bude vypadat jinak. Je to velmi častý obrat biblický, který zaznívá, ne tak mezi vámi, ať to tak není mezi vámi. Takhle to je mezi lidmi, takhle je to ve společnosti, takhle je to ve světě a mezi vámi to tak nebude, bude to jinak. A to jinak je ale natolik jinak, že to není nepochopitelné jenom pro svět, ale je to nepochopitelné i pro nás. Stále hledáme cesty, jak by to jinak mohlo být vlastně stejně. Jak by to mohlo být jenom na oko jinak. To znamená, znovu kopírujeme ty všechny vzory, které nám staví před oči svět, ty společenské struktury, které nám staví před oči svět, ať už v tom našem vlastním vnitřním uspořádání, kde ty děti a ty nejmenší a ty nejméně důležití rozhodně nestojí v centru našich společenství. Jsou tam zase ti silní a ty podstatní a ti důležití. Ale také ve vztahu ke světu. My když chceme navázat s někým rozhovor, když s někým chceme vést partnerský nějaký dialog, si vybíráme ty důležité. Někdy si na tom velmi zakládáme a popisujeme, s kým důležitým jsme se setkali, kdo důležitý přišel k nám v neděli na shromáždění a s kým se známe. A to vlastně všechno ukazuje, že to naše pochopení struktury světa je staré pochopení, je to pochopení starého člověka a že s tím obrazem církve, jak ho předkládá Ježíš, má velmi málo společného.
0: Když se Ježíš staví doprostřed dítě, tak to není ale možno chápat tak, jak bychom tomu rozuměli dnes, kdy je dítě v centru pozornosti, kdy dítě má svá práva, dětem se věnuje velká pozornost v rodině. V tom antickém světě dítě mělo jiné postavení.
1: Mělo vlastně asi možná téměř opačné postavení, než má v té naší dnešní společnosti. Bylo chápáno jako důležitá součást majetku a vlastně určitá perspektivní součást toho majetku, která mohla zajistit potom pokojné stáří a určitý komfort v tom stáří a zachování rodu. To byly ty pozitivní významy, které dítě v sobě neslo. Nemůžeme říct určitě o lidech tehdejší doby, že by nemilovali své děti, ale přece jenom to byl vlastně v té rodině nejméně podstatný článek. Byl to ten, kterému se věnovala nejmenší pozornost, měl nejmenší slovo, byl nejméně důležitý, opravdu spíš takový předmět než skutečný člověk. Dnes se situace změnila a proto někdy vyvolává tento text a podobné texty určité nedorozumění, že vlastně vzniká dojem, že ty děti by měly být něčím posvátným pro nás a to je to nejdůležitější a je to až takové potom malinko genetické takové kultění, ve kterém si z toho dítěte uděláme to zlaté tele, kolem kterého tancujeme. Druhé nedorozumění, které často se pojí k těm textům a zrovna k tomu, který jsme četli, je zase domnění, že ty texty mluví o křtu, že mluví o přijetí dětí, že je máme nechat přicházet ke Kristu, máme je brát doprostřed, máme je přijímat jako integrální součást toho společenství, což přehlíží do určité míry zase ten rozměr osobní víry a osobního vyznání, který se křtem vždycky souvisel a ve všech novozákonních textech souvisí.

0: pořadu Ke kořenům dnes čteme 9. kapitolu Markova evangelia. Přečteme si teď úsek vymezený verši 38. až 41. Jan mu řekl: Mistře, viděli jsme kohosi, kdo v tvém jménu vyhání démony, ale s námi nechodil. I bránili jsme mu, protože s námi nechodil. Ježíš však řekl: Nebraňte mu. Žádný, kdo učiní mocný čin v mém jménu, nemůže mi hned na to zlořečit. Kdo není proti nám, je pro nás. Kdokoliv vám podá čiši vody, protože jste Kristovi, amen pravím vám, nepřijde o svou odměnu. Jachime, v této perikopě promlouvá Jan, který Ježíši oznamuje, že se svými kolegy umlčeli kohosi, kdo v Ježíšově jménu vyháněl démony. Tak jednak by mě zajímalo, jak to ten člověk dokázal, a pak proč mu v tom tedy ti učedníci vlastně bránili?
1: Tady samozřejmě narážíme na to, co v písmu vidíme často, vidíme to velmi výrazně například v knize Skutků, a to je velká síla Ježíšova jména. Pro nás dnes je to představa, která možná nám připomíná nějaké magické použití toho jména, a víme, že opět i v tom našem prostředí se objevují takové úvahy o tom, jak to původní znění nějakého slova nebo nějakého jména má velký význam, nejenom u Jehovových svědků, ale i jinde znovu takový zájem o aramejštinu, vlastně odpojenou od těch významů, které nese, ale jde o ten zvuk, což v tom židovsko-křesťanském smyslu nemá své místo. Je to spíš úvaha, která k nám přichází, dejme tomu, z toho východního kontextu, z těch východních tradic. Tady to ale musíme vnímat jinak, nejde o zvuk Ježíšova jména, nejde o to, že by to byla magická formule, ale o to, že se něco děje v určitém rámci toho, co Ježíš reprezentuje a čím je. To znamená rámci poslušnosti Boží vůle, zjevování Boží vůle, jaká je, jaká chce být ve vztahu k člověku. A tady je docela pochopitelné, že se může objevit člověk, který není z toho bezprostředního okruhu Ježíšových učedníků, ale přitom se v tomto rámci pohybuje, v tomto rámci žije, má tam zakotvenou svou víru a odsud vychází ta jeho síla, odsud vychází jeho moc k uzdravování. Takovou obdobu možná v tomto najdeme v velmi důležité novozákonní postavě apoštola Pavla. Pavel byl právě ten, který nechodil s nimi, stejně jako ten muž, o kterém čteme, nebyl bezprostředním účastníkem toho okruhu učedníků, a přitom jeho moc, jeho autorita v tom společenství rané církve byla velmi výrazná a byl vlastně tou postavou, která udala směr možná víc než ti učedníci, kteří Ježíše doprovázeli.
0: Pak vzniká tedy otázka, co na tom těm učedníkům vadí, nebo co nám vadí na tom, když někdo jiný, kdo s námi nechodí, nepatří do naší církve, dělá v Ježíšově jménu nějaké důležité věci.
1: Já myslím, že můžeme to pochopit celkem dobře už jenom pouhou takovou psychologickou úvahou nad tím, jak funguje to naše společenství, jak funguje církev. Myslím, že často nám na tom vadí to, že my sami to neděláme, že my sami třeba nemáme takovou moc, že u nás se to Ježíšovo slovo realizuje nějak jinak, možná z našeho pohledu polovičatě, ne tak dokonale, a najednou přichází někdo, kdo nepatří k tomu pevnému jádru, nepatří k nám, je odněkud zvenčí, a přitom to jeho svědectví o Kristu je čitelnější, výraznější. To samozřejmě nepřidá člověku k takovému pocitu jako přijetí. A my to víme z celých dějin církve, víme to i z naší současnosti, že to je nesnadné pro sbor místní, pro určitou církev, určitou církevní tradici přijmout, že jsou tady ti, kteří nechodí s námi, ale přitom chodí s Kristem. To není vůbec samozřejmá věc a je to pro nás velká obtíž. Myslím, že je to něco, s čím musíme stále bojovat. Já sám jsem konvertita, nevyrostl jsem v církvi, uvěřil jsem v dospělosti. A musím říct, že jsem se s tím poměrně často setkával v takové zředěné podobě. Nikdo mi nic nezakazoval, ale přece jenom jsem si někdy uvědomoval, že jsem ten, který přichází zvenčí, který nechodil s námi už od dětství do té nedělní besídky. A nedávno jsem to slyšel i od svého dobrého přítele, kolegy, evangelického teologa, kterého si velmi vážím, když najednou mě překvapilo, že začal mluvit o lidech, kteří nevyrostli v církvi, jako o náplavě, a bylo z toho cítit určitý disrespekt, určité odmítnutí, tak mě to velmi zarazilo. Říkal jsem si, je to stále mezi námi přítomné. Nechodil s námi, nepatří mezi nás, tak co nám bude povídat?
0: Ono je to asi nejčastěji přítomné v hodnocení jiných církví. Že se někdy díváme na ty konkurenční církve tak trochu skrz prsty a nelibě neseme, když zjistíme, že třeba tam skutečně dochází k uzdravování nebo k nějakým mocným činům.
1: Ono je to samozřejmě velmi obtížná otázka, protože je snadné říct, musíme přijímat jedni druhé v plnosti. My někdy nemůžeme nějakou tradici přijmout, protože třeba bytostně nesouhlasíme i na základě našeho porozumění písma s některou částí učení té církve. To ale nutně nemusí ještě znamenat plné odmítnutí. Myslím, že to je právě ta křehká hranice, na které se odehrávají ekumenické vztahy. Rozpoznat tu hranici mezi tím, že nemůžeme úplně všechno pustit z ruky a říct všechno je jedno, to by ve skutečnosti neznamenalo žádné smíření, ale spíš lhostejnost i k té vlastní tradici, i k tomu, čemu my sami věříme. A na druhé straně přijetí těch druhých i v té jejich odlišnosti, což pro nás nemusí být vůbec snadné. V tom se mi právě líbí dvojice postojů. Na jednu stranu být exkluzivisty, výhradně a pevně věřit tomu, v čem stojíme, čemu jsme uvěřili, na co spoléháme, a nevyprodávat to, nevzdávat se toho nějak snadno a lacino. Podrobovat to určité reflexi, ale ne tak, že to zahodíme. A na druhé straně být inkluzivisty právě v té oblasti vztahů, kde jsme ochotni přijmout k sobě a zahrnout k sobě v tom etickém inkluzivismu i ty, kteří jsou daleko za hranou toho, co je pro nás přijatelné. Myslím, že to máme být. Ani ne jenom jedno nebo jenom druhé, že tam vždycky o něco přicházíme.
0: Zajímavá je Ježíšova odpověď. Žádný, kdo učiní mocný čin v mém jménu, nemůže mi hned na to zlořečit. Proč by mu měl vlastně zlořečit?
1: Zase je zatím, myslím, ta představa o tom významu slova, významu jména, to úplně dnes vymizelo. Je to vlastně takový technický nástroj, to slovo, které není nějak zatěžkané tím významem. Všechno jsou to jenom takové zaměnitelné pomůcky. Myslím, že právě i Bible je toho určitým důkazem, protože my se s Biblí vždycky setkáváme v mnoha různých překladech a teď hledáme, které slovo je trefnější, které méně trefné. A vlastně nám z toho mizí ta vážnost, ta závažnost toho konkrétního slova. Ne kvůli jeho zvuku, ale kvůli tomu významu, který nese. Byly národy v Evropě, zejména na severu, které měly písmo a používali ho jenom k náboženským účelům, k náboženským nápisům. Vůbec ho nepoužívali v tom profánním smyslu, protože věděli, jak silné, jak nabité určitou potencí to slovo vlastně je. Myslím, že to zlořečení zase ukazuje na určitou manipulaci s Ježíšem, na pokus manipulovat s tím jeho jménem, jednou ho použít ve svůj prospěch, jednou zase ho nějakým způsobem odvrhnout a zase z toho třeba něco získat, pošpinit nějakým způsobem. A Ježíš tady říká, že ten, kdo v jeho jménu skutečně činí něco důležitého a dobrého, tak ten už nemá takto manipulativní vztah k němu. Nemůže okamžitě bezprostředně v tu danou chvíli zacházet s ním jako s nějakou hračkou, jako s nějakým magickým nástrojem. To vnímám jako podstatu toho výroku Ježíšova.
0: Tady zaznívá jakési gnóma, kdo není proti nám, je s námi. Ale není tento postoj příliš utilitaristický?
1: No, ono v písmu je mnoho, a v Novém zákoně v Ježíšových výrocích je mnoho míst, které vypadají docela utilitaristicky. Vypadají tak, když čteme například výroky o rozmnožování majetku a o dalších věcech, říkáme si, to je už nějak moc, kde se z toho vytratila nějaká etika, nějaká větší hloubka, není to jenom takový prospěchářský způsob existence, ale já si myslím, že to je pro nás důležité slyšet z toho důvodu, že to zase staví bariéru proti tomu našemu zákonnictví a proti té tendenci uzavírat se do určitých zákonnických konceptů, kdy to Ježíš úplně rozbíjí a říká podstatné, k čemu jdeme. Samozřejmě to nemůže znamenat, že si tím výsledkem omluvíme jakékoliv naše rozhodnutí, že z toho uděláme účel, který bude posvěcovat jakékoliv naše prostředky, ale zároveň to sevření toho zákonnictví nám hrozí možná někdy víc a bývá tak pevné, že je důležité z něho vystoupit. A Ježíš tady ukazuje, že k nám mohou patřit i ti, kteří stojí někde za hranou a které tak nevnímáme. A to si myslím, že je velmi důležité, protože tím výsledkem není jenom prospěch. Nejde jenom o prospěch. My se nesnažíme z toho partnerství s nimi získat prospěch pro sebe, ale překonáváme hranici, kterou jsme si nakladli mezi sebe, překonáváme nějaký plot, kterým jsme se oddělili. A to je takový průvodní znak evangelia. Tam, kde je živé evangelium, tam ty bariéry mizí, nevznikají tam.

0: pořadu Ke kořenům ve vysílání Rádia 7 čteme dnes 9. kapitolu Markova evangelia. Před námi jsou verše 42. až 50. Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, lépe by mu bylo, kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře. Svádili tě k hříchu tvá ruka, utněji. Lépe je pro tebe, vejdeš-li do života zmrzačen, než abys šel s oběma rukama do pekla, do ohně neuhasitelného. A svádí-li tě k hříchu noha, utněji. Je lépe pro tebe, vejdeš-li do života chromý, než abys byl s oběma nohama uvržen do pekla. A jestliže tě svádí oko, vyloupni je. Je lépe pro tebe, vejdeš-li do Božího království jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do pekla, kde jejich červ neumírá a oheň nehasne. Každý bude solen ohněm. Sůl je dobrá, ztratí-li však svou slanost, čím ji osolíte? Mějte sůl v sobě a žijte mezi sebou v pokoji. Přečetli jsme text, ve kterém je hlavním obsahem téma pohoršení nebo svádění ke hříchu. Ježíš zde mluví o svedení k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mně věří. Tak o koho se jedná?
1: Ježíš mluví o nepatrných a mluví o dětech, o maličkých, o někom, kdo je nedůležitý v rámci společenství, kdo stojí bez zájmu, někde ve stínu těch, kdo opravdu hrají tu hlavní roli. A trošku nás to svádí samozřejmě vzhledem k těm textům, k takové glorifikaci dětí. V té reflexi novozákonních textů se to často objevuje, ti maličcí děti a ti nejmenší, to je ta čistota, ta neskažená, hříchem nezasažená čistota. To už Tertulian věděl, že to není pravda. Je to takové riziko toho textu, že vlastně budeme si příliš idealizovat děti. Já myslím, že dnes by bylo dobré možná nahradit ty děti seniory, lidmi, kteří stojí na okraji zájmu toho společenství často a také jsou těmi maličkými, nebo jakoukoliv další skupinou, která se prostě ocitá na okraji zájmu. To, že Ježíš právě tyto marginální postavy klade do centra, že je přivádí do prostřed, říká, to jsou ti důležití, jim je potřeba věnovat pozornost, to je jeden z těch nejrevolučnějších prvků v evangeliu, protože to ukazuje, že společenství církve má být vystavěno úplně odlišně než jakékoliv jiné společenství. Otázkou je samozřejmě, do jaké míry se to daří v životě církve realizovat, do jaké míry je to skutečně pravdou, že ti marginalizovaní jsou tam v centru zájmu.
0: Ježíš tady varuje před sváděním k hříchu nebo před pohoršením. O co se jedná?
1: To slovo pohoršení je také velmi nebezpečné slovo a myslím, že vyžaduje velkou pozornost naši, protože i dnes, když mluvíme o pohoršení, máme také zákon o veřejném pohoršování, když se o tom mluví, tak většinou to souvisí nějak s překračováním toho, co je v tom společenství, v té komunitě, v tom státě považováno za slušné, za nepobuřující. A když to někdo překročí, když někdo překročí ty limity, tak se dopouští toho pohoršení, pokud to udělá před lidmi, tak se dopouští veřejného pohoršení a je potřeba proti tomu nějak zakročit. To dělal Ježíš. Když čteme evangelium, tak to vidíme na každé druhé stránce, jak se dopouštěl neustále veřejného pohoršení. Čili co určitě nemůžeme udělat, je tento text vykládat ve prospěch určité maloměstské morálky toho, co se má, co se nemá, a používat ho jako zbraň proti těm v církvi, kteří nezapadají, kteří buď proto, že jsou odlišní, anebo někdy i proto, že jsou takovým prorockým zjevem, vyvolávají neklid v církvi.
0: Možná proto je dobrý ten ekumenický překlad, když zde překládá svádění k hříchu.
1: Jenomže to svádění k hříchu je také trochu nebezpečné, protože zase to stahuje jenom na určitou oblast. Zase si pod tím představíme určité typy jednání. A ono to slovo skandalon, to řecké slovo, vlastně mnohem spíš znamená nějakou překážku, nějakou bariéru, něco, o co člověk zakopne, když jde, nějakou past, nástrahu, o kterou klopítáme a může nás to přivést až k pádu. A nějak uchovat význam právě tohoto slova si myslím, že by bylo dobré, pokud ne v tom textu samotném, tak alespoň v těch výkladech toho textu. To, co Ježíš říká, že je špatně, je, když někdo podrazí nohu víře těch maličkých, víře těch, kteří jsou slabí, kteří se nemohou proti tomu nějak bránit. Kdo to dělá? Kdo to může udělat? První, co mě u toho napadá, je situace, kdy člověk, který byl vytlačený až na okraj společnosti, s určitou nadějí a s určitým očekáváním vstoupí do společenství církve, slyší kázání, čte písmo, nachází tam pro sebe nadějné slovo, nadějný výhled a najednou to společenství mu hodí klacek pod nohy tím, že mu řekne, ale ty sem nepatříš, my tě tady ve skutečnosti nechceme, ty jsi pro nás břemeno, jsi příliš jiný, příliš nečistý, příliš zvenku a to všechno jsou jenom takové řeči, ale ve skutečnosti tím pohoršením si pro nás ty. Ty jsi to břemeno, které my nechceme nést a kterým se nechceme zabývat.
0: Nemůže být tím břemenem i třeba požadavek vysokých morálních standardů na ty, kteří chodí do církve?
1: Určitě, to zase nám připomíná ty texty, ve kterých Ježíš mluví s farizeji a říká, vy nakládáte břemena, která nejsou únosná. A myslím, že církev může sama velmi často, to naše společenství, křesťanské společenství, může být tím skandalonem, tím pohoršením, svou praxí, svým mluvením, svým jednáním, možná dílčími otázkami, jak přistupujeme k financím, jak přistupujeme třeba aktuálně k otázce narovnání mezi státem a církvemi. To všechno mohou být věci, které mohou zapůsobit jako skandalon a je dobře, že Ježíš tak velmi přísně varuje před tím, protože myslím, že na to si máme dávat pozor.
0: To varování je skutečně hodně přísné, asi už není možné přísnější, protože to je obrovská nadsázka, ale taková hodně tvrdá o tom utínání údu a vylupování očí.
1: Mně přijde podstatné, že nás to vede vlastně k úvaze, že to není jenom tak, že někdo může být tím pohoršením pro někoho jiného, to znamená jeden člověk pro druhého člověka, ale najednou to Ježíš vtahuje na to bitevní pole, které je u nás, vevnitř v našem srdci, v každém z nás, a ukazuje, že tím pohoršením může být nějaká naše část, něco v našem životě pro naši víru, že to může být skandalon pro naši víru. Někdy je něco v našem životě uvnitř, co podráží nohy naší víře. A tady Ježíš říká, nebojujte s vnějším nepřítelem, podívejte se sami na sebe, podívejte se do svého nitra a najdete tam věci, které jsou překážkou pro váš vztah s Bohem. A vůbec to nemyslím primárně na nějaké rovině etických prohřešků, tak jak to často vnímáme. Protože takovým skandalonem může být třeba beznadějnost, určitý životní postoj, který zaujímáme. To nemusí být vůbec nějaký konkrétní, viditelný, hmatatelný zlý skutek. Může to být určitá orientace životní. A tady Ježíš velmi tvrdě říká, v takovou chvíli je lepší provést radikální řez a zbavovat se toho, co podráží nohy naší víře.
0: No ale často jsou to třeba předsudky nebo xenofobie, rasismus.
1: Ta škála toho, co to může v našem životě být, ta je velmi široká. A myslím, že právě je důležité nezůstat jenom u těch dílčích skutků, slov, činů, ale tu pozornost věnovat právě celé naší životní orientaci. A myslím, že s tím má zkušenost každý z nás, že někdy bojujeme s něčím, co je velmi silné v nás. A v tom si myslím, že to Ježíšovo slovo máme vzít vážně. My ho někdy možná trošku oslazujeme tím, že říkáme, to je jenom taková metafora, není to myšleno doslovně, není to myšleno na ty fyzické údy, které máme, nemáme si uříznout ruku. To je na jednu stranu pravda, ale ta metafora není tím nějak tupější, není tím nějak přehlédnutelnější. Je to velmi silné, výrazné slovo, které má být vážně přijato do našeho života. Není na něm nic sladkého, nemůžeme ho osladit. Je to naopak žíravě slané slovo, což v tom následujícím textu se hned projevuje.
0: Ty poslední dva verše mluví o soli, to je motiv, který známe z kázání nahoře, kdy Ježíš říká učedníkům, vy jste sůl země. A tady zaznívají slova, každý bude solen ohněm, sůl je dobrá, ztratili však svou slanost, čím ji osolíte. Mějte sůl v sobě a žijte mezi sebou v pokoji. tak to ještě nějak vysvětli.
1: Je to těžké místo, protože spojuje několik různých výroků, které vlastně tím společným jmenovatelem je ta sůl. A přitom ty výroky vycházejí z různého kontextu. To znamená, trochu se nám to tady obtížně čte, že to spojuje dva motivy dohromady. Na jednu stranu je ta sůl tady něčím hrozivým, je ohněm, tedy souvisí s obětí a se soudem. Víme, že oběť se solila, že oheň vždycky souvisel s obětní praxí. To znamená, to je jeden kontext, do kterého nás to vede. A na druhou stranu je tam zase ten motiv soli jako něčeho nepostradatelného pro pokrm, něčeho, co dává chuť pokrmu. A to víme, že je motiv silný v evangeliích, že se tam objevuje po vícerokrát. To spojení vlastně ukazuje, že naše životní praxe nějak souvisí s tou obětí člověka Bohu. Že my sami jsme a máme být tou libou obětí a že nemůžeme nějak slevit z toho nároku, který na nás Ježíš klade. Často při čtení písma i při těch nedělních bohoslužbách se opakuje taková žádost, takové očekávání, že písmo by mělo být povzbuzením pro nás, že kázání by mělo být povzbuzením. A tak vlastně dopředu Pánu Bohu říkáme, co od něho chceme slyšet, co jsme ochotní od něho slyšet a co už ne. Nebylo to povzbuzení, to je špatně. Problém je, že novozákonní texty takovou instantní povzbuzující látku v sobě vlastně neobsahují. To povzbuzení, které čerpáme z evangelia, čerpáme z kázání, je vždycky spojené s určitým posláním, s určitou pobídkou k nějaké formě existence, ne zákonickou pobídkou, která by nám říkala, když to neuděláte, je zlé, ale s takovou pobídkou, která nám říká, je tady nadějný způsob života, je tady způsob, který má smysl, který přináší radost, který vám umožňuje podílet se na tom božím jednání v Kristu, pojďte k němu, chopte se ho, přijměte ho pro sebe. To je povzbuzení, ale zároveň samozřejmě velký závazek a to myslím je i spojením těch textů o soli, které tady čteme v tom našem znění.
0: A těmito slovy končíme naše dnešní povídání o 9. kapitole Markova evangelia. Naším dnešním hostem byl kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš. Jáchyme, děkuji a naslyšenou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Milí posluchači, děkuji vám za pozornost. Vaším průvodcem a autorem pořadu byl Petr Vaďura.

Do Markova evangelia se vypravíme ještě v pondělí po 22. hodině. Příště se vypravíme do Markova evangelia a znovu a podíváme se na Ježíšův pohled na manželství a také rozvod. Devátá hodina večerní ve vysílání Rádia 7 zve do jazzového klubu. Příjemnou hodinku u hudby Amita Friedmana přeje Pavel Kohl.

0: Lidé jsou různí. Lidé poslouchají i jazz. Chvála Bohu. Jazzový klub na Rádiu 7.
1: Vítejte v jazzovém klubu Rádia 7. Náš klub je ryze hudební a počet míst máme neomezený. Neřešíme barvu pleti ani odkud jste. Taky popíjet si tady můžete, co chcete. Akorát přinést a otevřít si to musíte sami. Od mikrofonu vás zdraví Antonín Strnad.

stopy dnešního jazzového klubu nám vedou do Izraele. Odtud je saxofonista a skladatel Amit Friedman. V roce 2012 mu vyšlo první ze tří doposud vydaných alb Sunrise.

Přiznám se, že necourám po nebi, abych tam našel hvězdy hudební branže a že se neřídím jejich tituly. Otázka výběru je vždycky spíše srdeční záležitost. Ale dobrá hudba, ta si nějakou formu ocenění najde sama a chtě nechtě na to prostě narazíte. Album Sunrise bylo zařazeno mezi nejlepší izraelská jazzová alba desetiletí.

Album Sunrise se skládá výhradně z původního hudebního materiálu v podání jazzového sexteta, špičkových hudebníků a také smyčcového kvarteta.

Pokud jste se naladili až nyní, tak posloucháte jazzový klub Rádia 7 a hudba, která možná způsobila, že jste a zůstanete s námi, je z alba Sunrise. Autorem je izraelský saxofonista a skladatel Emmett Friedman. Nahrál je za přispění svého sextetu a smyčcového kvartetu. V roce 2012 spatřilo světlo světa a dodnes má to album co říct.

Na albu Sunrise můžete slyšet, že vlastně všichni hudebníci, kteří tak skvěle vytváří doprovod, co dobře drží pohromadě, se mohou projevit taky jako solisté. A Mitch Friedman je ve své tvorbě naprosto věrný všem jazzovým tradicím, ale spojuje i klasický a jazzový pohled na věc a já to vidím jako hezké a bezešvé spojení.

jsme před poslední skladbou jazzového klubu a já doufám, že potěšení z této hudební hodiny bylo oboustranné. Není to zdaleka poprvé a určitě ne naposledy, co jsme představili Izrael jako zemi skvělých muzikantů. Od mikrofonu se s vámi loučí Antonín Strnad. Přeji vám krásné dny a budu se těšit na další společné hudební posezení.

Jazzový klub se otevírá ještě v pondělí v 17. hodině a za další týden nás čeká Dhafer, Josef a album Shiraz.

0: Máme. Rádio 7.
1: Po 10. hodině večerní se s vysíláním Rádia 7 vypravíme na bohoslužbu do církve pro Valmez. Před námi je teď několik písní, ve kterých můžete spočinout, přemýšlet o duchovních darech a o tom, které jsou duchovní, které neduchovní. Kázat bude Jiří Jedlička, ale teď ještě několik písní. Příjemný poslech přeje Pavel Kohl.

0: Slovo Jiřího Jedličky, které uslyšíme v následujících minutách, zaznělo v církvi pro Valmes.
1: Bohoslužba. Záznamy křesťanských bohoslužeb na Rádiu 7.
2: Dary duchovní a dary neduchovní. A mám tu čest začít tu sérii a tím pádem možná teď rozbiju téma všem těm po mně. Když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem řekl, že to je nesmysl. Že nejsou dary duchovní a nejsou dary neduchovní. Takže nevím, kdo bude mluvit po mně a tím tomu vzdávám hold. Když jsem dělal English Campy, dělal jsem několik let, tak jsme vysvětlovali Američanům, jak je to vlastně s tou naší českou spiritualitou. Protože první věc, co mě vždycky říkali, přijíždíme do nejvíc ateistické země na světě. Ta druhá, s kterou se tam o to přetahujeme, je Lotyšsko nebo Estonsko nebo někde něco takového. Taky udělali nějaký matematický model, kde řekli, kde nejdříve zanikne křesťanská víra. Skončili jsme na prvním místě, my v České republice. Abyste věděli, jaký máme tlak na sobě, jako my křesťané tady. A my jsme jim právě říkali, to, co čtete, není pravda. Tady není 70% ateistů. Ten můj jeden kamarád Američan se to naučil. Vždycky za ním přišel ten český student a řekl, hele, víš, že jsme národ plný ateistů? A on, zajímavé, a ty jsi ateista? A on, ne. Tady není 70% ateistů. Tady je 70% lidí, kteří nechtějí mít nic společného s organizovanou vírou. A my, když víme historii, tak to dáš do nějakých 400 let zpátky do té násilné rekatolizace za Habsburku a tak dále. Prostě my nevěříme autoritám. My nevěříme, že nám někdo má rozhodovat o tom, co vnitřně prožíváme. A pak tady navíc byl ještě komunismus. Komunismus, který způsobil, že vlastně naše víra byla zavřena v kostele. Doslova. Starší mezi námi vědí, jak se jmenoval ten zákon. Pamatujete si to? Zákon maření dohledu nad církvemi a náboženskými spolky. Paragraf, přesně. To znamenalo, že křesťané nesměli mít vedoucí pozice, většinou nebyli puštěni ani na vysoké školy, nesměli pracovat s dětmi, to si ty národy vždycky hned pohlídají, že jo, Hitler, Jugend, pionýr a tak dále, a nesměli nikde mluvit o Bohu, kromě v kostele. A když to bylo kdekoliv jinde, tak mohli dostat tady ten paragraf, že mařili dohled nad církvemi a náboženskými spolky. Takže vlastně se stala taková nepřirozená situace, že my jsme tady nějaký desítky let museli svoji víru držet vevnitř a v budově. A to samozřejmě má důsledky. Pak přišla svoboda, přišlo nějaké uvolnění, ale měli jsme tady generace křesťanů, kteří vlastně měli svou víru nějak, řekněme, hledám slovo, které není negativní. Ovlivněnou. Já se věnuju primárně pastorace, poradenství. A já jsem si všiml, jak někdy tohle tu generaci to ovlivnilo. Protože oni vlastně zdědili, že víra bolí. Víra bolí. A když nebolí, tak je něco špatně. A to je něco, co pak předávají té další generaci. Dokonce jsem se setkal s člověkem, kde už to bylo fakt tak jako na hraně, že on prostě dostal úžasnou příležitost od Boha, kde mohl využívat své talenty a mohl opravdu mít skvělou práci a bylo to i duchovní a všechno. A on to nepřijal. Protože řekl, to je příliš dokonalé a já z toho mám radost. To nemůže být od Boha. Že to jediné správné od Boha musí bolet, musí to být výzva a musím u toho trpět. I když jsme mu snažili ukazovat v Bibli, že to tak není a tak dále, on na tom trval a tu práci nikdy nepřijal. A pak vlastně trpěla jeho rodina, protože měli finanční nouzy. Až takhle někdy může ovlivnit váš pohled na církev, na Boha, co děláte. Takže víra bolí. Také protože jsme byli jako církev zavřená v tom kostele, v té budově, tak jsme nemohli rozvíjet přirozené dovednosti. Neučili jsme se, nepraktikovali jsme a všechno bylo takový jako mystický. Učednictví. To dělá jenom vyvolení. Pastorace. Co to je? Evangelizace. Někde také šoupnu možná letáček. Jo, vlastně i tyhle ty věci trošku utrpěly. Mám rád Pavla Hoška a Pavel Hošek to popisuje, že vlastně se to i projevilo do té církve. A mně se líbí ten jeho obraz, jak křesťané se naučili evangelizovat právě tak trošku jako partizánsky. Jakože vyjedou z té opevněné církve takové zásahové jednotky, pokropí okolí k evangeliem a pak se rychle vrátí do bezpečných jako bran svého městečka. Pak říkal, že Občas vyhodíte granáty a doufají, že následný výbuch někoho odhodí do církve. Jo, to byl ten obraz jako těch záškodnických jednotek. Protože tam venku je to nebezpečné, tam venku nám hrozí bolest, tam venku nemáme být a rychle se stahujeme zpátky do sebe. Takže co se stalo, že naše česká víra, vůbec víra a spiritualita a tak dále, pro Čechy znamená, že je to něco velmi individuálního, něco velmi niterného, něco, co druhým do toho vlastně nic není a něco, co si vlastně pěstuju já sám. Což má své plusy i mínusy. Ten největší mínus je, že Bůh pracuje v týmu, jsou tři, a volá nás do komunity. A hlavně, pokud se dostaneme k otázce darů, pokud já mám nějaké dary a niterně si je zpracovávám a niterně si je pěstuji, tak se vlastně nedělím o ty dary s ostatníma. Nespolupracuji. A vlastně ty dary tak trošku skomírají. Takže to je ten první bod. Minulost nás naučila mít naši víru zavřenou uvnitř a možná i ty naše dary. A zároveň tam je takový ten náznak, že jsou takový dary normální a pak jsou ty mystické, ty duchovní, ty, který nemá každý, ale všichni chceme mít a nevíme jak. Já jsem přemýšlel o příběhu z Bible, který by nám jako nějak ilustroval tuhle tu věc. A ten příběh je zpočátku možná trošku v naprostém rozporu, protože mi napadl příběh Ezdráše a Nehemiáše. Tam byla situace naopak. Tam vlastně Izrael, on přišel o budovu. On přišel o chrám. Rozprostřen do všech národů a najednou se musel naučit uctívat Boha jinak. Bez chrámu, bez oltáře, bez komunity. A teď najednou Ezdráš, Nehemiáš, nastává ten moment, kdy po Jeremášově je prostě proroctví, oni se navracejí do zaslíbené země. Takže oni byli v úplně opačné situaci. My jsme byli držení v církvi a oni byli zbaveni té budovy. Ale jsou tam nějaké věci podobné. Jiná situace, opačná, ale podobná. Ezdráš a jeho příběh, je to kniha, která může být velmi nudná. Jo, já jsem si teď pouštěl v autě a dvě kapitoly jsou jenom výčty. Kdo všechno tam šel, kolik jich tam šlo a tak dále. Takže, ale když se dostane skrz to, tak jsou tam i zajímavé věci. Ezdráš měl neuvěřitelný rodokmen. Jeho rodokmen šel až k Áronovi. Až k prvnímu vlastně z těch opravdu, řekněme, těch duchovních vůdců. A Ezdráš je taková malá kniha, nic moc nevýznamná, ale on byl ten, kdo měl jeden z největších vlivů na Židy. On byl opravdu znalec zákona, znalec písma. On všechno znal a byl neuvěřitelná duchovní autorita. A tak, když bylo povoláno, jakože bude návrat do Izraele a bude vystaven chrám, tak byl vyvolen Ezdráš a dal všechny dohromady a postavili chrám. A Ezdráš také tam udělal takovou očistu, protože se Izraelci mísili s jinýma kmenama a to bylo špatně. Že Ezdráš byl velmi duchovní muž, velmi duchovní znalec všeho a dokázal být u té asistence toho stavby toho chrámu a dokázali očistit ten národ. A pak najednou Bible mlčí. Je tam 13 let pauza. A najednou příběh skáče k Nehemiášovi, který byl číšník u krále. A Nehemiáš je zklamaný, naštvaný, zahambený a říká, trpíme. Jeruzalém má sice chrám, ale nemá hradby. Nemít hradby v té době znamenalo, že jste k smíchu. Neměli jste vlastně jak se bránit. Kdokoliv tam mohl najet a prostě vás zničit, vyloupit a tak dále. A Nehemiáš říká, to není dobrý, máme tam ten krásný příběh, kdy vlastně se ho zeptá král, proč se mračíš. Možná nám to dneska nedojde, jakože no, jak se mračím, mám blbej den, že jo. Když jste se mračili před králem v určitých obdobích, tak jste riskovali život. Že král neměl rád, když se kolem něj lidé mračili. Ale Nehemiáš to dokázal skvěle vybruslit. Máme tam takový skvělý ten příklad ty nehemiášský modlitby. Jo? Ezdráš ten se modlil a pustil celý dny a Nehemiáš ten se pomodlil, než odpověděl. Taková rychlá nehemiášská modlitba, můj styl. A on prostě řekl, můj národ trpí, potřebujeme to tam postavit. Král, co s tím uděláš? Nehemiáš, mám plán. Potřebuji tohleto, potřebuji od tady toho, pak udělám tady to a pak udělám tady to. Dostal všechny ty prostředky, dostal se do Jeruzaléma a vystavil hradby. A tady vidíme dva lidi. Ezdráš, by si mohl říct, je takový zastánce těch darů duchovních. Znalec písma, znalec zákona. Dokáže rozpoznat, co je správné a co ne. A pak je tady Nehemiáš. Bible je často velmi nehodnotící kniha. Nehemiáš tam dělal spoustu rozhodnutí a věcí, které jako nezněly moc dobře, že tam mlátil lidi, tahal je za vousy, kopal do nich a tak dále, aby je dokopal opravdu k té práci. A Bible to nehodnotí. Bible neříká, jestli to dobře nebo špatně. Nehemiáš je spíš takovej projektový manažer. Nehemiáš je prostě takový ten, co ty věci dotáhne. Vlastně to, co všechno dělal, tam nebylo nic duchovního. Je tady díra, potřebuji postavit. Ty seš tady u toho, dělej. Takže máme tady ty dva, jeden působí velmi duchovně, jeden má takový jako neduchovní dary, ten dar organizace, tah na branku a takový ty věci, ale oni skvěle fungují dohromady. Ten klíčový moment je v Nehemiášovi v 8. kapitole, kdy chrám je postaven, hradba je postavena a najednou celý lid se spontánně shromáždí a poprosí Ezdráše, aby četl z písma. Od svítání až do oběda. 30 minut, to je dost neduchovní, Galdo. Od svítání až do oběda naslouchali zákonu a plakali, trhali si všechno a opravdu, co udělali, pochopili znovu ten zákon, vrátili se a dokonce pak slavili druhý den, nebo nějak co to, slavnost stánků, která nebyla slavena od doby Jozua, což byly skoro ne, několik set let. Že najednou obrovský návrat, obrovské probuzení lidu, znovu uzavírání ty smlouvy, jak si dneska hezky zdůraznil. Právě znalci říkají, Ezdráš tam měl roli a pak trošku asi nějak zamrz. Prostě ta práce ustaly a on jak byl duchovní, tak nebyl moc praktický. Přichází Nehemiáš, hodně to rozhýbe a jede, je místodržící, je šéf, ale pak přichází tenhle ten moment a znalci vyzdvihují, jak Nehemiáš dokázal ustoupit ze své pozice. Ustoupil a řekl, hele, já jsem místodržící, já jsem šéf, já jsem tady všechno postavil, ale ty jsi znalec zákona. Prosím, zaujmu místo Ezdráši. A Ezdráš zaujmou místo a řekl, já jsem znalec zákona a proto vám říkám, tady bude Bůh. Že krásně spolupracovali a najednou lid mohl prospívat a Izrael prošel obnovením. Takže vidíme tam ten tým, to doplňování, duchovní, neduchovní dary. Já mám rád to slovo symfonie. Symfonie je, že každý nástroj hraje něco jiného a kdyby hrál o samotě, tak to není nic dobrýho. Já teda dneska chválím super, hlavně teda basová kytara, to mám nejradši. Já poslouchám drum and bass, takže mi stačí jenom. Ty bubny chyběly, ale jak dobrý. Co tady vidíme je, neexistují dary duchovní, neduchovní, existují dary. Některé mají duchovní příchuť, některé mají příchuť všednosti, ale vidíme tady spolupráci. Ne soupeření, ale spolupráce. Já mám jednu speciální kategorii příběhů. Říkám tomu Kingdom Moments, momenty království. Kdy se dějou věci, které nejsou z tohoto světa. Měl jsem jednoho drahého kamaráda a byli jsme oba navrženi, aby jsme kandidovali na nějakou pozici v církvi, národní služba. A já jsem řekl, já chci, abys to dělal ty. A modlil jsem se za to, aby to dostal on. On řekl, já chci, abys to dostal ty. A modlil se za mě, abych to dostal já. Já budu zase plakat. To je úžasný. Tam venku se lidé rvou, podvádí, pomlouvají a koušou. A my jsme se modlili jeden za druhý, aby on byl ten, kdo přinese dobro. To jsou ty momenty království. Jsme voláni ke spolupráci. K symfonii. Bůh celý tenhle ten svět krásně vede k symfonii. A jakmile my lidé do toho zasáhneme, králíci v Austrálii, tak je to vždycky průšvih. Bůh nedává jen duchovní dary. Církev dnes potřebuje Ezdráše i Nehemiáše. Jsem přemýšlel na nějakýma veršema, tak mi napadly dva verše. Matouš 7. kapitola, verše 21-22. To je fascinující. Ježíš kázání nahoře a pak tam říká, mnozí mi říkají pane, pane. Mnozí říkají, co jsme v tvém jménu neudělali úžasné, fantastické, duchovní skutky. A Ježíš jim odpovídá, já vás neznám. Jděte ode mě, pachatelé nepravosti. Tady vidíme skupinu lidí, kteří měli duchovní dary, kteří dělali duchovní skutky a Bůh říká, ne. Nikdy jsme spolu nemluvili. A pak mi napadá hned Matoušovi, 25. kapitola, to je můj oblíbený, protože jsem sociální pracovník. A tam je náznak ve 31. verši, že poslední soud, tak jsou tam dvě skupiny, kozly a ovce. Podle čeho jsou rozděleni? Podle toho, jak se chovali k svému okolí. Byl jsem nahý, A oblékli jste mě, či neoblékli. Byl jsem hladový a nakrmili jste mě, či jste mě nenakrmili. Zajímavý je, obě ty skupiny nevěděly, o čem mluví. Ta jedna skupina, kde jsme tě viděli nahýho? Bože, kde bychom tě někde viděli nahýho? Určitě bychom tě oblíkli. Ne, každý toho maličkýho, kterýho jste ignorovali, to jsem byl já. Já jsem Bůh maličkých. Já jsem Bůh těch, co nemají zastání. A i ta druhá skupina říkala, kde jsme tě, prosím tě, oblíkli. To fascinující. Obě skupiny nevědí, o co jde. Ta jedna skupina říká, no tyhle věci neděláme, jsou neduchovní. A ta druhá skupina říká, to je úplně normální, ne? Co je na tom duchovního? Že tady vidíme, že u posledního soudu je náznak, že budeme v jedné z těch kategorií, a mimochodem ta jedna vešla do nebe a ta druhá myslím, ne. Bude to, jak se chováme ke svému okolí. Takzvaně neduchovně. Nakrmit, ubytovat. Takže co činí dar duchovním? Je to jeho původ? Je to jeho název? Je to to, jak se u něj cítím? Mám rád Dietricha Bonhoeffera, citoval jsem ho už včera. Když má své vrcholné dílo etika, tak tam má lidé, etika rozhoduje, co je dobré a co je špatné a dle mě to je první hřích. Ovoce poznání a vy budete vidět, co je špatné a dobré. My lid boží máme jenom dvě kategorie. Co je boží a co není boží. Duchovní nebo neduchovní dar není jak vypadá, jak působí, jak nazván. Je to dar, který je naplněn duchem. Je to dar, který přináší ducha. Je to dar, ke kterému se Bůh přidává a říká, tohle je správné. V tu chvíli se ten dar stává duchovní. Můj názor. Není to na tom, jak to vypadá, je to na tom, komu to slouží. Slouží to mně? Často jsem si všiml, teď byl v pastoraci, jak lidé chtějí mít ty duchovní dary, a upřímně já bych nechtěl moc duchovní dar. Že ti, co ho mají, to často nedají. Oni to neukočírujou. Oni to neustojí osobnostně. A jejich pády jsou často veliké. Veliké. Proč potřebuji, aby můj dar byl duchovní? Protože pak mám identitu? Že pak mám význam? Že pak mám potvrzení? Že navzdory tomu, co si myslím, jak žiju, že jsem duchovní bytost? Duchovní není, že je to nadpřirozené. Duchovní znamená, že tam působí ducha. A duch nám jasně říká, kde působí a kde ne. V tamté skupině dělali jsme velké skutky beze mě. Dělali jsme malé skutky, které vůbec nepovažujeme za důležité. Tam jsem byl. Hledejme, kde Bůh chce, aby jsme působili. Děkuji za to sdílení. Kde mám říct ano? Jsme boží lid, který je připraven ke každému dobrému skutku, který Bůh připravuje. My se jenom přidáváme. Kolikrát za mnou chodí lidi, jak prostě jim to nefunguje, nejde to, jak prostě na sílu držou a tahají a já. Co kdyby se zastavil a chvíli se díval, kde Bůh už pracuje a pak se tam přidal. Než aby si říkal, Bože, tady makám, přidej se. A Bůh, já jsem Bůh, já si dělám, co chci, já vím, co mám dělat, já vím, proč to mám dělat. Co kdyby jsme poslouchali mě? Závěrečná výzva. Ezdráš, znalec písma, duchovní. Nehemjáš, projektový manažer, organizace. Oba jsou duchovní, protože oba sloužili Bohu a ve vzájemné synchronizaci dokázali postavit a obnovit Jeruzalém. Forma i obsah v symbioze. Možná se dnes potřebujeme znovu ptát, jaké dary mi Bůh dal? Možná je tam nějaký duchovní rozpoznávání duchů, mluvení v jazycích a tak dále. Fajn. Duchovní jsou tehdy, že používám pro Boha, ne pro sebe. Jaký jsou tam další jiný dary, které si myslím, že nejsou dary? Dar obětí. Dar úsměvu. Dar přátelství. Včera jsme měli seminář o dar naslouchání. Když vyslechnu někoho, je to úžasný dar. Dar sloužit někomu, kdo je v krizi. A ne, že mu vyřeším krizi, ale že mu řeknu, kde je moje místo a jak ti můžu pomoci. To je můj dar. Dávám ti svůj čas, dávám ti svou lásku, dávám ti svou pozornost. A to jsou ty nejcennější věci na světě. Na závěr vám chci dát takový obraz. Teď jsem pracoval na zahradě, jsem muž, pokácel jsem dva stromy, Trvalo mi to hodinu a 3 roky. Jak tvrdí moje žena. Vůbec nevíte, o čem mluvím, samozřejmě. Já vím, že ne, je to pro vás těžké. Přijdeme a miláčku, přivrtal jsem tu poličku. Trvalo mi to 15 minut a 2 roky. A chci pochválit. A vy takový to... Já vás jenom pozbudit, ženy, není nic většího a křehčího než mužské ego. Vy to víte. Buďte milosrdné. Každý má svůj úkol. My na druhou stranu vás máme poznávat, což je nemožný úkol. Natvrdo. Poznej muže, nakrm, pochval, hotovo. Poznej ženu, co včera fungovalo, dneska dělá opak. Měníte se v průběhu dne, měsíce, života. A já jsem za to vděčný. Mám díky tomu hodně práce. Nenudím se. Takže jsme se synama dělali to, učil jsem je, dřevo, všechno, pokázali jsme ty stromy. A přišel můj nejmladší syn a řekl, táti, já chci řezat pilou. A já, ne, motorovku ti nedám. Ne, já chci řezat tou normální pilou. A poprvé v životě řezal tou pilou. Tak jsem to všechno ukázal, předvedl a moc to nešlo. Že jo, ta pila se vyklá, pak neví kam táhnout a tady to. A já jsem si všiml, že teď v církvi je takové napětí. Že takový ty duchovní lidi a takový ty praktičtí lidi a vždycky ta jedna skupina říká, teď bych měl tahat pilkou já. Ne, teď bych měl tahat pilkou já. A občas je tam takový jako napětí mezi nima. A my nedokážeme v tuhle chvíli moc v církvi se zdá využít ty praktické lidi. A proto oni raději se realizují ve světě. A zároveň ty duchovní hledá se to místo. A já vás jenom pozvuji ten obraz, že řezání je právě o tom, že jeden táhne a druhý táhne. Jeden táhne a druhý táhne. A najednou je to uříznuto. Tak vás si pozbudit, v tom přetahování, v tom přátelském, symfonickém přetahování se skrývá dobrý potenciál. Že jako Ezdráš a Nehemiáš budete moct vybudovat úžasné věci. Není to o tom, že jeden je lepší, duchovnější nebo tady to. Dohromady dokážete změnit mnoho. Tak vás si pozbudit, hledejte ty dary a hledejte, kdo, jak je to, každý chvilku tahá pilku. A pak bude dobré dílo hotovo. Tak to byl takový můj závěrečný obraz pro vás. Děkuji za pozornost.
0: Je možné se radovat ze ztráty? Zítra po 9:00 se vypravíme na kázání Pavla Maňáska, kde se možná dovíme odpovědi.

Bůh je ten, který nás miluje, který nás posiluje. Jak vzácná je ta jeho milost a že si rozhodl zamilovat zrovna nás, že na nás čeká. Tuto hodinku uzavřou Rand Collective.

Rádio 7. Každý den jsme s vámi. Vstupujeme do poslední hodiny v sobotu 6. června. U mikrofonu je s vámi Pavel Kohl a v této hodince nahlédneme do zákoutí fotografa Miroslava Hlinky. Poslouchejte ve čtvrt na 12. Před námi je několik písní. Začneme se skupinou Světlo.

Víme, že nás Bůh miluje, že je to pravda, že nás ani smrt nerozdělí. Zpívá skupina Burlap to Kashmir a ptá se na tyto otázky. Za chviličku ve čtvrt nás čeká zákoutí, které se také tématu smrti dotkne.

0: konečnosti života nejen uvažuje, ale dennodenně se jí dotýká. Fotograf Miroslav Hlinka byl hostem Zákoutí.
1: Zákoutí. Do míst, na která se tak často nevypravujeme. S Lucií Endlicherovou a jejími hosty.

0: Výtvarník a fotograf, který vyrůstal v blízkosti německého hřbitova v Sudetech a možná někde tam odstartovala jeho vášeň pro hřbitovy a kostnice. Autor projektu Momenty ticha, české kostnice ve fotografii i stejnojmenné výstavy, která putuje po různých místech republiky. Miroslav Hlinka, host dnešního Zákoutí. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já jsem vás tady označila za člověka, který vyrůstal v blízkosti německého hřbitova, ale zajímalo by mě, jestli už v tom dětství to pro vás bylo místo, které vás fascinovalo.
1: Určitě bylo. A vlastně byl to jeden z těch impulzů, který mě postupně dovedl i k fotografování kostnic. Z jednoho prostého důvodu. Protože ve chvíli, kdy my jsme byli děti, bylo nám dejme tomu 12-13 let, tak to bylo pro nás velmi fascinující místo. I z toho důvodu, že tam byly krásné staré náhrobky, ale i z toho důvodu, že tam byly některé z těch starých hrobek jako je otevřené. Takže se do nich dalo nakouknout. No a...
0: A už to začalo.
1: A už to začalo. Ve chvíli, kdy člověk jako k tomu přičuchl, ta atmosféra prostě je silná těch míst, tak se to nějak zarilo do povědomí. A v průběhu let se to přiživovalo. Vznikly nové háčky, které se tak nějak jako zahákly, až mě to přivedlo k fotografování kostnic.
0: Zároveň my nejsme o tolik rozdílní věkem a já si ze svého dětství pamatuju intenzivně všechny zmínky o hřbitovech, které kdy byly v jakém filmu, tak byly děsivé. Nevím, co mi vybavuje Divá Bára nebo se mi vybavuje Kytice. Prostě všechno, co se týkalo čehokoliv kolem smrti, tak bylo děsivé. Měl jste tam i tuhle tu část. Já rozumím dobrodružství na hřbitově a otevřeným hrobkám, do kterých jde nakouknout. Ale byla tam i ta část toho, dobře, já tomu říkám děs, ale říkejme tomu třeba posvátná úcta nebo něčeho takového.
1: Děs bych já sám za sebe neřekl, to určitě ne. Jistě tam byla nějaká atmosféra tajemno, něco, co nás přesahuje. To už vlastně i v tom dětství tam člověk jakoby nějak vnímal. Ale určitě ne děs a strach za mě, to jako, to bych řekl, že tomu bylo na míle vzdálené. Že opravdu to šlo spíš trošku ta fascinace nějakým tím jako tajemným a vlastně světem, který je standardně vlastně pro smrtelníky jakoby uzavřen.
0: Proměňuje se to nějak v průběhu času? Je to pro vás dneska víc obyčejné než tehdy v tom dětství? A nebo tam pořád zůstává to tajemno a posvátno?
1: Určitě se to proměňuje, ale spíš tak nějak jako víc dohloubky, protože čím víc člověk ví, čím více toho má odžito, samozřejmě čím víc míst navštíví, která jsou protchnuta nějakou takovouhle atmosférou, tak to formuje nějak uvažování, formuje to vnímání a rozhodně se to jako lehce někam posouvá, byť určitě ne jako diametrálně. Jo, jde to, řekl bych, víc do hloubky, víc to nutí člověka samozřejmě přemýšlet, než v tom mládí, ale pořád ten prvek nějakého posvátna, nějaké té piety, já vždycky říkám i jako nějakého smíření na těch místech, tak to tam pro mě je. Nikdy tam jako nebylo nic negativního.
0: Možná na tohle jsem se ptala. Běžný smrtelník si asi pod pojmem kostnice představí tak maximálně to místo, kde je teda na jednom místě spousta kostí. A pokud to nebude úplně zkoumat, tak mu nejspíš bude unikat i důvod toho, proč taková místa existovala. Můžeme to odtajnit?
1: Vlastně velmi stručně, když to člověk vezme, tak je potřeba si uvědomit, že od středověku po vlastně raný novověk až po osvícenství, nebo nejenom po osvícenství znamená jako konec kostnic, ale v celém tom období se pohřbívalo do země. A hřbitovy byly kolem kostelů, které ležely uprostřed měst, uprostřed vesnic a vzhledem k obrovské úmrtnosti, nemocem, válkám, hladomoru, přirozenému úmrtí, tak velmi často bylo potřeba hledat nová hrobová místa pro nově zesnulé. Ty exhumované ostatky ale zároveň musely zůstat na posvěcené půdě. Takže se řešilo vlastně, co s tím. Takže nejdřív vznikly různé hrobové jámy, výklenky, přístřešky, krypty kostelů a vedlo to postupně i k samostatným kostnicím, které někdy sloužily jenom jako místa pro uložení ostatků vlastně na té svaté půdě, ale v některých případech, zvlášť pak v období baroka, se začaly i proměňovat v místa, řeknu, jako pietní, která byla navštěvována a lidé měli možnost rozjímat nad svou vlastní smrtelností.
0: No a zároveň přece v nějaké době se kostnice staly i tím místem, které bylo nějakým způsobem artificiální. Nešlo jenom o to navršit ty kosti na sebe na hromadu, ale ty kosti byly i nějak poskládány v nějakých obrazcích nebo nějakým způsobem. A to v tom hrálo taky nějakou roli, ne?
1: To je právě to období baroka, protože první zmínky jsou někdy kolem 12. století a přichází Carnery, dvojpodlažní hřbitovní kaple, kde ve vrchní části je kaple, v suterénní části osárium.
0: Pak tedy kostnice.
1: Tedy kostnice, ano.
0: To přeložili.
1: A pak dochází k tomu různému hromadění, různému skládání, ale opravdu jenom v jednoduchých, řeknu, kosterních lavicích, bez jakékoliv dekoru. A právě baroko, které bylo velmi pompézní, dramatické, emotivní, tak přišlo s využitím vlastně těch ostatků jako dekorativního prvku, aby umocnilo v podstatě to vnímání, ten dojem té vlastní pomíjivosti, smrti a toho zapůsobení na toho diváka, člověka, který tam na to místo přijde nebo se setká s tím nějakým vyobrazením. Takže ano, mělo to baroko bylo takové vlastně rozkvět toho dekorativního pojmutí. Zároveň je potřeba si uvědomit, že v té době pro nás vlastně dávno minulé smrt živých a mrtvých bylo daleko víc vlastně prorostlý do sebe. Nebylo to striktně odděleno tak, jak je to vlastně v moderní době. Naprosto se to všechno vlastně prolínalo. Ten vztah, každodennost, zároveň s vírou spojení. Takže to, co nám se dneska může zdát vlastně zvláštní, tak tenkrát bylo naprosto všední.
0: Děkuji, že to říkáte. Já jsem tímhle směrem určitě šla, protože si myslím, že tohle, na to člověk nemusí být zas tak velký filozof a pozorovatel světa kolem sebe, aby věděl, že dnes se smrtí nakládáme velmi odlišně oproti tomu, jak s ní nakládali předchozí generace a předchozí staletí. Proměnilo to nějak vaše vnímání smrti, to, že jste smrti takhle blízko?
1: To je těžká otázka, protože sám za sebe si myslím, že vždy jsem měl tak nějak jakoby jasno, nějak, že jsem s tím byl sám vnitřně vyrovnán. Na druhou stranu možná to mé vnímání, mé nějaké vnitřní vyrovnání s tímhletím tématem souvislo s tím, že už se s tím setkávám dlouhodobě. A kdybych se s tím nesetkával, tak to možná vnímám jinak. Ale takhle mi to vlastně přijde naprosto samozřejmě pro mě jakoby všední ten způsob toho vnímání, že to není nic jako šokujícího, není to pro mě nic řeknu, nějakého extravagantního, ale zase je to určitě spojeno s tím, že to je vlastně dlouhodobě v tom mém zájmu.
0: Jaká je hranice mezi tou samozřejmostí, o které mluvíte, a možná až cynismem, o kterém se někdy mluví u lidí, kteří jsou takhle blízko smrti? Já vím, že to často bývá zmiňováno třeba u patologů nebo u lidí, kteří pracují v pohřebnictví, takže se říká, že pro ně už je smrt taková rutina a tak běžná součást života, že vlastně je tam až ten cynismus. Vy říkáte samozřejmost. Uměli bychom najít tu hranici mezi těmito dvěma póly?
1: Myslím si, že vzhledem k tomu, že já se vlastně setkávám s tou smrtí trošku jiným způsobem v pietních místech a vlastně svým způsobem okrajově, protože nezažívám ten přerod aktuální z toho života do smrti, ale navštěvuju místa, která už jsou vlastně po staletí naplněná ostatky, je to tím pietním místem, takže určitě ten, řeknu, takhle to rovnítko mezi vnímáním smrti mnou a nějakým patologem bude diametrálně odlišné. Zatímco u mě je to každodennost v podstatě pracovní, tak a z úplně jiného úhlu nahlížena, tak u mě to pořád vlastně je
0: spojené. U vás je to sepulchrální umění.
1: V podstatě je to spojené i s tou historií, i s tím uměním, takže ten náhled to určitě jako formuje a proto si nemyslím, jako, že v mém případě by šlo o cynismus, ale proto to označuji nějakou tou samozřejmostí.
0: A zároveň ještě jedna otázka tímhle směrem. Je ta samozřejmost nějak přenositelná? Vidíte třeba ve svém okolí nebo i skrze tu výstavu, kterou máte, nebo skrze vaši knihu, že právě proto, že to téma nějak vtahujete do té naší současnosti, která se od smrti odvrací, takže se nějakým způsobem i jakoby aspoň o kousek víc rozšiřuje ta smrt jako samozřejmost do našeho života?
1: Jak velkou měrou to dokážu ovlivnit, to nejsem schopen říct. Určitě vnímám, že spousta lidí je relativně překvapená, když se dozví něco o historii kostnic, kdy nahlédne na tu mou tvorbu fotografickou, a určitě to jako částečně nějak jako ovlivní to vnímání. Mám ten dojem, že mnohdy z počátku někteří lidé mají, nechci říct předsudek nějaký, ale očekávání něčeho šokujícího, a pak jsou vlastně překvapení, že to není šokující, že to je vlastně, řekl bych, velmi decentní, dovolím si říct, že snad s citem zaznamenané snímky, a že ta atmosféra k ním vlastně promlouvá ne v nějaké hrůzostrašné podobě, ale naopak právě v tom klidu.
0: To je rozhodně něco, o čem chci ještě mluvit a kam se dostaneme, protože ten klid nebo to ticho je něco, co mě v kombinaci s kostnicemi a smrtí fascinuje a chci se na to ptát. Ale ještě než se dostaneme do téhleté části, tak by mě zajímalo, myslím si, že člověk nemusí zase být velký znalec, aby ke slovu kostnice přidal sedlec u Kutné Hory, protože to je asi ta nejznámější kostnice u nás. Tady asi v poslední době je velmi známá kostnice pod Svatým Jakubem v Brně, má dostatečně velkou propagaci. Kterou kostnici máte vy rád?
1: V podstatě všechny. Nedá se říct, kterou jako nejradši, protože každá je vlastně trošku jiná, každá má trošku jinou atmosféru. Některé jsou více dekorativní, některé jsou velmi prosté, někdy jsou jako opravdu hodně, hodně prosté, že opravdu jde třeba jenom o seskládání do nějaké lavice, nebo dokonce jsou kostnice, kde ty ostatky jsou i neuskládané a jenom vlastně volně vsypány. Ale každá prostě má něco do sebe. Samozřejmě ta sedlec zmiňovaná je u nás nejznámější, je to dané tím historickým kontextem, tím, že byla i dlouhodobě jakoby navštěvována jako turistické místo. Zároveň, já vždycky říkám, klobouk dolů před tím, co tam dělají, protože za poslední roky se udělalo spousta opravných prací, aby vůbec to bylo schopné přežít pro další generace. Ale má to samozřejmě i tu trošku odvrácenou stránku, že ne všichni lidé se na těchto místech chovají všechno úctivě.
0: Tak tedy to téma, které máte i v názvu své knihy, Momenty ticha. Je ticho v kostnici, v blízkosti smrti jiné?
1: Řekl bych, že je. Když člověk do takového místa přijde a má tam možnost trávit opravdu hodiny, tak ta masa těch ostatků, ty řeknu miliony osudů, které jsou vlastně tak nějak jako skryty za těmi pomyslnými jednotlivci, tak to dokáže vlastně na člověka působit. Zároveň, jak jsem už jednou zmiňoval, jako necítil jsem nikdy v žádné kostnici nic negativního. Něco, co by mě rozrušilo, co by bylo fakt jako nepříjemné. Naopak vždycky to bylo takové to ten klid, smíření. Zároveň to ticho a vlastně ta přítomnost těch kostí, lebek, tak člověka v podstatě samovolně, aniž by sám možná chtěl, tak jako nutí přemýšlet o vlastní smrtelnosti, o pomíjivosti, o nějakém našem bytí, osudu. Rozhodně to jsou místa, která jako k zamyšlení vybízejí a zároveň ale pro mě v tom chladném slova smyslu bez té negace v tom příjemném.
0: Mluvíte o zamyšlení. Naučilo vás to něco o vás samotném?
1: Nevybavil si, že by mě to vyloženě jako naučilo něco. Určitě si uvědomuju, že během těch let mě to opravdu jako nutilo hodně přemýšlet a klást si otázky, které člověk mnohdy třeba nekladl během standardního fungování.
0: Jaké třeba?
1: V podstatě o smyslu života. O tom uvědomit si, jak jsme vlastně jenom zrníčko v tom obrovském koloběhu. A o tom, jak vlastně spousta z nás má pocit mnohdy nějaké důležitosti. A pak člověk navštíví kostnici, vidí ty hromady ostatků a vlastně si řekne, teď jakou máme důležitost. My jsme opravdu jenom z toho obrovského sokolí tak malé zrnko, že ta nějaká já nevím, nechci nazvat to pýchou, nějakým pocitem v podstatě nadřazenosti, co mám pocit, že lidstvo mnohdy má při svém chování, tak tam člověk vlastně tyhle ty pomyslné iluze, nebo jak to nazvat, jako velmi rychle ztratí.
0: Mluvili jsme o tom, že ta předchozí staletí mnohem více vnímala, měla propojený ten svět tady, ten život tady a život po smrti, prostě to, že smrt je nějaký předěl, ale pořád se něco dál děje. Tohle je otázka, kterou v tomhle pořadu kladu úplně pravidelně, ale vlastně jsem se velmi těšila, až se na ní budu ptát vás. Co bude po smrti?
1: Netuším. A přiznám se, že vlastně svým způsobem je mi to jedno. Protože říkám si, člověk by tady měl žít nějakým způsobem a jestli něco je, jestli něco není, to se ukáže. Ale teď o tom můžeme v podstatě jako filozofovat, můžeme se nad tím zamýšlet, ale já si říkám, hele, teď jsem tady, vnímám nějak tu naši minulost, zároveň se trošičku dívám do budoucnosti, ale svým způsobem vlastně tu smrt jako takovou vlastně neřeším, co bude. Prostě až přijde, tak přijde a pak se teprve uvidí.
0: No a zároveň ta předchozí staletí, právě proto, že počítali s tím, že něco bude, tak to nějak ovlivňovalo ten jejich život teď a tady.
1: Určitě, protože ono je zase potřeba si uvědomit to, co dneska mnohdy není, tak tenkrát vlastně, když vezmeme od pohanských časů, tak vždy to bylo buď nějaké souznění s přírodou, uvědomování si vlastní smrtelnosti, právě ten přerod do nějakého zásvětí, pak s příchodem křesťanství se to zase proměnilo. Vlastně je pravda, že neustále vlastně to bylo prorostlé nejenom různými mýty, každodenní zkušenosti, ale vlastně i tou vírou, která určovala vůbec ten jakoby vztah a toho nebát se, nebo naopak jako být srovnán nejenom před sebou, ale i před Bohem s těmi svými skutky. Ale je pravda, že já vlastně to takhle, byť jsem si vědom všeho té provázanosti těchto těch věcí, tak sám za sebe vlastně to nemám postavené tak, že bych jako to měl nějak jako spojené s vírou, měl to spojené s něčím jako duchovním, nebo jak to nazvat. Určitě vnímám, že je něco, co nás nějak přesahuje, nějaký jako spirituální svět. Ale jakou já budu mít roli, až sám umřu, to opravdu vlastně v podstatě neřeším. Prostě beru to tak, že je to úděl nás všech, nikdo nejsme nesmrtelný, jednou to přijde, může to přijít za krátkou dobu, může to přijít za dlouhou dobu. Člověk by měl podle mě být tak nějak jako srovnaný sám se sebou a s tím, jak ten život jako žije, aby pak nelitoval.
0: Je to něco, nás přesahuje něco, anebo je to spíš osoba? Ta otázka směřuje k něčemu, jako je Bůh, ale vlastně mám pocit, že když řeknu slovo Bůh, tak někdy už jako to ve spoustě lidí může vyvolávat nějakou škatulku a nějakou představu. Tak protože vy sám jste řekl, něco nás přesahuje, tak jenom se ptám na nějakou blížší specifikaci onoho něco nás přesahuje. Je-li to možné? A samozřejmě pokud ne, tak stačí říct, vystačím si s něco nás přesahuje.
1: No já si opravdu vystačím s tím, něco nás přesahuje. Zároveň jsem si vědom, že pro spoustu lidí vlastně nějaká ta personifikace, ať už v podobě Boha v křesťanství, já nevím, bohů v hinduismu, buddhismu a podobně, může usnadnit tu jejich vlastní cestu, tak mě opravdu v podstatě stačí to, že si říkám, hele, něco je, jestli to je nějak personifikováno nebo není, tomu nepřikládám nějakou hlubší váhu. Takže si opravdu asi vystačím jenom s tím, jako něco je, uvidíme.
0: Já tam hodně slyším to vědomí toho, viděl jsem miliony kostí, kosterních pozůstatků a vím, jak člověk je opravdu jenom jako ten zlomek tady v tomhletom obrovitém soukolí a těch vlastně staletí, ve kterých každý člověk, který zemře, tak vrší pomyslně něco na tu hromadu těch ostatků, těch kostí. A zároveň tam slyším i tu jedinečnost, která tam je. A fascinuje mě vlastně, jak se to v tom, jak o tom přemýšlíte, spojuje. Tak by mě zajímalo, jestli to převažuje na nějakou stranu. Jestli to převažuje víc na tu stranu, jsem jenom ta špetka v tom obrovském soukolí, anebo na tu stranu ano, ale jsem ta jedinečná špetka v tom soukolí.
1: To se tak jako v průběhu dnů, roku, měsíců různě mění a prolíná podle současného rozpoložení. To, že na jednu stranu si opravdu uvědomuji, každý z nás něco tvoří, nějak žije, nějak ovlivňuje ten nejbližší chod kolem sebe. Do toho pak vyvstávají věci, jako jsou neskutečné vynálezy, umělecká díla. Ale zároveň tam vším tím, jako taková červená nit, prolíná ta negativní stránka, ten neustálý boj o moc, závist a spousta vlastně těchto věcí. A člověk, když se tak jako podívá, sleduje, tak si říká, no jo, teď jako ty naše dějiny, to jsou furt nějaké války, vlastně nějaké příkoří pro obyčejného člověka. A pak najednou se tak jako přepne, říkám si, no jo, ale zase jsou tady katedrály nádherné, jsou tady obrazy, jsou tady vynálezy. Takže to mezi sebou vlastně pořád tak nějak to uvědomění těch pozitiv, negativ soupeří. A stejně tak vlastně pak soupeří ta jedinečnost a to uvědomění si, že opravdu jsme tím zrničkem v těch dějinách. A nejenom jako dějinách lidských, ale vlastně v dějinách planety. Protože samozřejmě nejsme tady jenom my, byť tak mnozí chováme,

0: člověk potřebuje do života různé věci a rozhodně si myslím, že potřebuje naději, že bez naděje by se mu těžko žilo. Co vám dává naději do života?
1: Pro mě určitě jako, co je takovým tím nabíjejícím nějakým impulzem, tak je třeba rodina. To, že vyrazíme společně se ženou a s dětmi na výlet, to, že něco poznáme, zároveň určitě výtvarná tvorba jako taková. To jsou takové ty baterky, které člověka pohání dopředu, ale zároveň i vzhledem k tomu, co už jsem vlastně viděl, zažil, tak pak občas přijde ta otázka, a vlastně co tady my děláme? Proč tady jsme? Jo? Má to vůbec jakoby to naše snažení nějaký smysl? Někdy bych vám řekl, že nemá, protože někdy ten pocit opravdu mám, že si říkám, ať člověk dělá, co dělá, tak spoustu věcí neovlivní, spoustu věcí třeba tak má být. A jindy si říkám, hele, jo, má to smysl. Něco po mně zůstane, něco jsem posunul, něco jsem vytvořil, něco jsem zaznamenal. Takže pořád se to vlastně vrací k takovému tomu rub a líc, jak má vlastně vše, tyhle ty dvě strany, tak i v těch otázkách smyslu života, života, smrti, vlastně se to pořád tak nějak jako přelévá a přelévá se to hodně, opravdu bych řekl, podle vždycky jako momentálního rozpoložení, že člověk má nějaké období, které je třeba složitější a říká si už toho mám všeho plné zuby, teď jako nic nezměním, zvlášť se podívá, co se kolem děje. No ale pak přijde ten druhý den a něco se podaří a řekne si, ale jo, tak zase to bylo hezké, tak něco se děje.
0: Vy jste zmínila rodinu a děti, já jsem se na ně chtěla ptát, zvlášť na ty děti, protože je-li společnost nějakým způsobem odstřižená od tématu smrti, tak násobně více to děláme směrem k dětem a máme dojem, že to je to, co se jich vůbec nemá dotknout, co by vůbec nemělo přijít do jejich světa. Jak to máte vy? Vodíte děti do kostnic a je téma smrti pro ně něco, čemu se společně věnujete?
1: Vodím je do kostnic. Už vlastně, když byli hodně malí, tak se mnou byli samozřejmě v Sedlci, protože jsem si říkal, tu atmosféru by měli zažít. No a samozřejmě v době, kdy se věnují kostnicím jako takovým a objíždím je, vracím se tam, tak čas od času pak vyrazí se mnou. Takže takhle se mnou navštívili třeba Letařovice, Žehůň a pár dalších. Takže jako není to ve velkém, že by se mnou vyráželi kamkoliv, ale čas od času. A myslím si, že je to jenom dobře, že si sami vlastně jsou vědomi toho, že tady nejsme na věky. Stejně tak vlastně jsme se s tím setkali i v rodině se smrtí, takže ani před dětmi jsme to jako nijak netutlali, nijak se to netabuizovalo. Takže myslím si, že tím, že vlastně jsou v nějakém kontaktu, v nějakém kontextu, to vnímají, tak že to je jenom dobře pro ně.
0: Co se můžeme naučit tím, že přijmeme smrt do života víc, než to děláme doposud?
1: Já si myslím, že nějakou pokoru. Pokoru k tomu, co už vlastně tady zaznělo, že nejsme tady sami. Že bychom mohli být jako mnohem ohleduplnější jeden k druhému, jako k lidskému druhu, k přírodě a vlastně ke všemu, co můžeme ovlivnit. A myslím si, že když jsme vystaveni, dejme tomu nějaké jako přímé zkušenosti s tou smrtí, nebo aspoň ji vnímáme nějak hlouběji, nějak, že se o to téma zajímáme, tak si myslím, že pak jsme jako možná víc empatičtí, možná dokážeme přesně tu zmiňovanou pokoru trošku v sobě probudit, nahlížet na ten život potom trošku jinak. Nejenom stylem, teď rychle musím vydělat peníze, teď rychle musím zařídit tohleto, ale že zároveň nás to možná donutí k nějakému aspoň lehkému sklidnění.
0: Říká Miroslav Hlinka, host dnešního Zákoutí. Moc děkuju, že jste byl s námi. Díky za výzvu ke sklidnění. Mějte se dobře, děkuju.
1: Také děkuji.
0: Loučí se i Lucie Endlicherová, těším se na slyšenou zase příště.

Nejen křesťanství bývá výchozím bodem ke zkoumání života. Pro hosty pořadu Zákoutí. S dalším se setkáme zase za týden. Premiéru naladíte v neděli v 18:30, kdy se setkáme se Zákoutím Davida Svobody.

Bůh vstupuje do našeho života a záleží na nás, jak mu otevřeme tu cestu. Jestli nás povede, anebo půjdeme po svých cestách. Blížíme se k půlnoci a to bude prostor pro noční reprízy vysílání Rádia 7. Od mikrofonu se tak s vámi loučí a příjemný poslech i těch nočních pořadů přeje Pavel Kohl.

Krásnou neděli 7. června 2026 vám z moderátorského křesla na Rádiu 7 přeje Aneta Lofítková. Startuje noční vysílání Rádia 7 a tady je přehled pořadu, co nabízíme k poslechu. Ježíš předpovídá své utrpení, ale učedníci se hádají o to, kdo z nich je první. Zajímavý kontrast nastíní ve čtvrt na jednu v pořadu Ke kořenům Jáchym Gondáš. Řeč bude i o těch, kteří s Ježíšem nechodí, ale činí nejrůznější zázraky. Doba se mění rychleji, než jsme si možná uměli představit, a s ní se mění i lidé. Jaká je současná mladá generace? Co chce, co umí, co snese? To jsou otázky, které bude Kateřina Hodecová směřovat na Lukáše Stejskala, primáře hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava, který se dlouhé roky věnuje dětem a mladým lidem. Klíčové slovo o generaci Z naladíte po jedné hodině. Otázka, kdo je Bůh, není jedna z těch, na kterou bychom našli jednoduchou odpověď. To ale neznamená, že máme na hledání rezignovat. V novém seriálu Základů zve ke společnému zkoumání elementárních témat křesťanské víry učitelka a pastorační asistentka Štěpánka Paluchníková. Připojte se k poslechu od 3:15. Naše doba oceňuje výkon. Žijeme pod tlakem, jestli jsme dost dobří, jestli budeme na všechno stačit, jestli vyhovíme všem očekáváním, která lidé kolem nás mají. Jako balzám zazní do takové situace Kristova slova. Trošku si odpočiňte. Uvažování o odpočinku nabídnou poklady z archivu ve 3 hodiny. Tvorba Boba Fleetra je věnována hlavně dětem, ale i dospělí se snadno nechají zaujmout chytlavými melodiemi a nevšedním zpracováním textů. Výběr z jeho tvorby připomenou písničky z archivu ve 4 hodiny. Na vyprahlou poušť za Eliášem se vypravíme v zamyšlení Kateřiny Erdingerové o 4:30. Napadlo vás někdy, které židovské modlitby se modlil Pán Ježíš? Víme, že mezi ně patřila v nějaké formě i modlitba 18 požehnání, o které bude řeč v 6. díle série Ježíšovy modlitby, aneb jak se modlil židovský rabín. K modlitbám podle Bible 15 minut po 5. hodině zve Dana Kéningová. Tolik z přehledu pořadů pro noční program Rádia 7. Přeju vám, ať se vám dobře poslouchá.

0: Otázka, kdo je největší, zazní v relaci Ke kořenům, která začíná právě teď.
1: Ke kořenům. Biblické výklady a

0: Milí posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vás připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme číst Markovo evangelium, 9. kapitolu. Už po třetí se budeme zabývat touto kapitolou s naším hostem Jáchymem Gondášem. Jáchyme, vítej v našem vysílání, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Před námi je dnes úsek od 30. verše až do konce kapitoly. Nejprve ovšem, Jáchyme, si řekněme něco o kontextu tohoto úseku. Budeme číst o předpovědi utrpení, už druhé předpovědi utrpení. S tímto motivem jsme se už v Markově evangeliu, už v 9. kapitole a také v 8. kapitole setkali.
1: Ten motiv Ježíšova utrpení, nebo respektive utrpení, které provází Ježíšovu cestu, protože to se netýká jenom jeho jako osoby, ale týká se to všech, kdo se tou cestou vydají, ten se tam začíná vracet. Začíná se vracet cyklicky v určitých obměnách a je to něco, co v té první části evangelia vlastně vůbec nezaznívalo. Je to takový stín, který tam postupně narůstá. Na druhou stranu je zajímavé, že to vnímáme opravdu velmi silně a vnímali to i ty naši předchůdci jako to podstatné na té výpovědi. To je vidět například na těch situačních nadpiscích těch perikop, kdy tady označení tohoto textu je druhá předpověď utrpení. Přitom, když čteme ten text, tak vidíme, že se tam nemluví jenom o utrpení, ale také o Ježíšově vzkříšení, o tom, že vstane. A to jakoby stojí ve stínu a myslím, že to docela dobře ilustruje to, i jak to možná vnímali učedníci. Ta zpráva, která je ve své podstatě radostná a velmi nadějná, vlastně zůstává ve stínu té první části té zprávy, to znamená toho, že to něco bude stát. A je to docela podobné, jako když vydáváme svědectví o tom, že člověk je hříšný, že je ve stavu hříchu a že naděje je u Boha. A velmi často tou odpovědí na to svědectví, aspoň já mám takovou zkušenost, je, vy jste strašní pesimisti, jste hrozně skeptický. Já říkám, to vůbec není pravda. To jste slyšeli jenom tu první polovinu. Kdyby to byla tečka zatím, tak by to bylo smutné, a zatím není tečka. Takže je to motiv, který se tam objevuje a který teď bude sílit a vlastně už nás směřuje pozvolná, velmi takovou pozvolnou cestou do toho finále Markova evangelia.
0: Přečtěme si tedy z 9. kapitoly 30. až 37. verš. Když odtamtud vyšli, procházeli Galileou. Ježíš však nechtěl, aby se o tom vědělo, neboť učil své učedníky a říkal jim, syn člověka je vydáván do rukou lidí a zabijí ho. A až bude zabit, po třech dnech vstane. Oni však tomu slovu nerozuměli a báli se ho zeptat. Přišli do Kafarnaum. Když byl doma, ptal se jich, o čem jste cestou uvažovali. Ale oni mlčeli, neboť cestou se mezi sebou dohadovali, kdo je největší. Ježíš usedl, zavolal svých 12 a řekl jim, kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech. Pak vzal dítě, postavil je doprostřed nich, objal je a řekl jim, kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne, a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mne poslal.

0: Jachime, tady se nám mísí vlastně dva motivy. Motiv předpovědi utrpení a vzkříšení s motivem prvenství.
1: A vidíme, že nejenom nám v tom textu, ale že také těm učedníkům se to míchá dohromady. Na jednu stranu tady už zní ty tóny, temné tóny toho utrpení a bolesti, která přichází a je nevyhnutelná. Na druhé straně oni je vlastně nechtějí slyšet. A místo toho cestou si tak špitají mezi sebou, dohadují se, kdo asi je ten nejdůležitější, kdo asi je ten nejpodstatnější. To vlastně ukazuje až v takové komické zkratce trochu to, jak se může míjet. To, co Ježíš říká, to, co Ježíš uvádí do pohybu, co zvěstuje svým životem, svým učedníkům a všem kolem, s tím porozuměním, které na to odpovídá. A ten kontrast je velmi velký a myslím, že to byl Markův záměr právě i pro církev, pro její sebepochopení. Protože jsme porozuměli, jaké společenství vlastně církev je. My víme, že z historie to víme bolestivě a dobře, že máme tendenci k tomu hledat mezi sebou ty velké, ty důležité, ty podstatné, vytvářet určitý prostor pro kariéru, protože církev se stává prostorem pro kariéru, vytvářet nějaké hierarchie, nějaké hierarchické rozdíly mezi sebou. A oproti tomu najednou tady přichází Ježíš, který to obvyklé pojetí prestiže a předního postavení ve společenství úplně obrací na ruby. A říká, to vaše společenství bude vypadat jinak. Je to velmi častý obrat biblický, který zaznívá, ne tak mezi vámi, ať to tak není mezi vámi. Takhle to je mezi lidmi, takhle je to ve společnosti, takhle je to ve světě a mezi vámi to tak nebude, bude to jinak. A to jinak je ale natolik jinak, že to není nepochopitelné jenom pro svět, ale je to nepochopitelné i pro nás. Stále hledáme cesty, jak by to jinak mohlo být vlastně stejně. Jak by to mohlo být jenom na oko jinak. To znamená, znovu kopírujeme ty všechny vzory, které nám staví před oči svět, ty společenské struktury, které nám staví před oči svět, ať už v tom našem vlastním vnitřním uspořádání, kde ty děti a ty nejmenší a ty nejméně důležití rozhodně nestojí v centru našich společenství. Jsou tam zase ti silní a ty podstatní a ti důležití. Ale také ve vztahu ke světu. My když chceme navázat s někým rozhovor, když s někým chceme vést partnerský nějaký dialog, si vybíráme ty důležité. Někdy si na tom velmi zakládáme a popisujeme, s kým důležitým jsme se setkali, kdo důležitý přišel k nám v neděli na shromáždění a s kým se známe. A to vlastně všechno ukazuje, že to naše pochopení struktury světa je staré pochopení, je to pochopení starého člověka a že s tím obrazem církve, jak ho předkládá Ježíš, má velmi málo společného.
0: Když se Ježíš staví doprostřed dítě, tak to není ale možno chápat tak, jak bychom tomu rozuměli dnes, kdy je dítě v centru pozornosti, kdy dítě má svá práva, dětem se věnuje velká pozornost v rodině. V tom antickém světě dítě mělo jiné postavení.
1: Mělo vlastně asi možná téměř opačné postavení, než má v té naší dnešní společnosti. Bylo chápáno jako důležitá součást majetku a vlastně určitá perspektivní součást toho majetku, která mohla zajistit potom pokojné stáří a určitý komfort v tom stáří a zachování rodu. To byly ty pozitivní významy, které dítě v sobě neslo. Nemůžeme říct určitě o lidech tehdejší doby, že by nemilovali své děti, ale přece jenom to byl vlastně v té rodině nejméně podstatný článek. Byl to ten, kterému se věnoval nejmenší pozornost, měl nejmenší slovo, byl nejméně důležitý, opravdu spíš takový předmět než skutečný člověk. Dnes se situace změnila a proto někdy vyvolává tento text a podobné texty určité nedorozumění, že vlastně vzniká dojem, že ty děti by měly být něčím posvátným pro nás a to je to nejdůležitější a je to až takové potom malinko genetické takové kultění, ve kterém si z toho dítěte uděláme to zlaté tele, kolem kterého tancujeme. Druhé nedorozumění, které často se pojí k těm textům a zrovna k tomu, který jsme četli, je zase domnění, že ty texty mluví o křtu, že mluví o přijetí dětí, že je máme nechat přicházet ke Kristu, máme je brát doprostřed, máme je přijímat jako integrální součást toho společenství, což přehlíží do určité míry zase ten rozměr osobní víry a osobního vyznání, který se křtem vždycky souvisel a ve všech novozákonních textech souvisí.

0: pořadu Ke kořenům dnes čteme 9. kapitolu Markova evangelia. Přečteme si teď úsek vymezený verši 38. až 41. Jan mu řekl: Mistře, viděli jsme kohosi, kdo v tvém jménu vyhání démony, ale s námi nechodil. I bránili jsme mu, protože s námi nechodil. Ježíš však řekl: Nebraňte mu. Žádný, kdo učiní mocný čin v mém jménu, nemůže mi hned na to zlořečit. Kdo není proti nám, je pro nás. Kdokoliv vám podá čiši vody, protože jste Kristovi, amen pravím vám, nepřijde o svou odměnu. Jachime, v této perikopě promlouvá Jan, který Ježíši oznamuje, že se svými kolegy umlčeli kohosi, kdo v Ježíšově jménu vyháněl démony. Tak jednak by mě zajímalo, jak to ten člověk dokázal, a pak proč mu v tom tedy ti učedníci vlastně bránili?
1: Tady samozřejmě narážíme na to, co v písmu vidíme často, vidíme to velmi výrazně například v knize Skutků, a to je velká síla Ježíšova jména. Pro nás dnes je to představa, která možná nám připomíná nějaké magické použití toho jména, a víme, že opět i v tom našem prostředí se objevují takové úvahy o tom, jak to původní znění nějakého slova nebo nějakého jména má velký význam, nejenom u Jehovových svědků, ale i jinde znovu takový zájem o aramejštinu, vlastně odpojenou od těch významů, které nese, ale jde o ten zvuk, což v tom židovsko-křesťanském smyslu nemá své místo. Je to spíš úvaha, která k nám přichází, dejme tomu, z toho východního kontextu, z těch východních tradic. Tady to ale musíme vnímat jinak, nejde o zvuk Ježíšova jména, nejde o to, že by to byla magická formule, ale o to, že se něco děje v určitém rámci toho, co Ježíš reprezentuje a čím je. To znamená rámci poslušnosti Boží vůle, zjevování Boží vůle, jaká je, jaká chce být ve vztahu k člověku. A tady je docela pochopitelné, že se může objevit člověk, který není z toho bezprostředního okruhu Ježíšových učedníků, ale přitom se v tomto rámci pohybuje, v tomto rámci žije, má tam zakotvenou svou víru a odsud vychází ta jeho síla, odsud vychází jeho moc k uzdravování. Takovou obdobu možná v tomto najdeme v velmi důležité novozákonní postavě apoštola Pavla. Pavel byl právě ten, který nechodil s nimi, stejně jako ten muž, o kterém čteme, nebyl bezprostředním účastníkem toho okruhu učedníků, a přitom jeho moc, jeho autorita v tom společenství rané církve byla velmi výrazná a byl vlastně tou postavou, která udala směr možná víc než ti učedníci, kteří Ježíše doprovázeli.
0: Pak vzniká tedy otázka, co na tom těm učedníkům vadí, nebo co nám vadí na tom, když někdo jiný, kdo s námi nechodí, nepatří do naší církve, dělá v Ježíšově jménu nějaké důležité věci.
1: Já myslím, že můžeme to pochopit celkem dobře už jenom pouhou takovou psychologickou úvahou nad tím, jak funguje to naše společenství, jak funguje církev. Myslím, že často nám na tom vadí to, že my sami to neděláme, že my sami třeba nemáme takovou moc, že u nás se to Ježíšovo slovo realizuje nějak jinak, možná z našeho pohledu polovičatě, ne tak dokonale, a najednou přichází někdo, kdo nepatří k tomu pevnému jádru, nepatří k nám, je odněkud zvenčí, a přitom to jeho svědectví o Kristu je čitelnější, výraznější. To samozřejmě nepřidá člověku k takovém pocitu jako přijetí. A my to víme z celých dějin církve, víme to i z naší současnosti, že to je nesnadné pro sbor místní, pro určitou církev, určitou církevní tradici přijmout, že jsou tady ti, kteří nechodí s námi, ale přitom chodí s Kristem. To není vůbec samozřejmá věc a je to pro nás velká obtíž. Myslím, že je to něco, s čím musíme stále bojovat. Já sám jsem konvertita, nevyrostl jsem v církvi, uvěřil jsem v dospělosti a musím říct, že jsem se s tím poměrně často setkával v takové zředěné podobě. Nikdo mi nic nezakazoval, ale přece jenom jsem si někdy uvědomoval, že jsem ten, který přichází zvenčí, který nechodil s námi už od dětství do té nedělní besídky. A nedávno jsem to slyšel i od svého dobrého přítele, kolegy, evangelického teologa, kterého si velmi vážím, když najednou mě překvapilo, že začal mluvit o lidech, kteří nevyrostli v církvi, jako o náplavě, a bylo z toho cítit určitý disrespekt, určité odmítnutí, tak mě to velmi zarazilo. Říkal jsem si, je to stále mezi námi přítomné. Nechodil s námi, nepatří mezi nás, tak co nám bude povídat?
0: Ono je to asi nejčastěji přítomné v hodnocení jiných církví, že se někdy díváme na ty konkurenční církve tak trochu skrz prsty a nelibě neseme, když zjistíme, že třeba tam skutečně dochází k uzdravování nebo k nějakým mocným činům.
1: Ono je to samozřejmě velmi obtížná otázka, protože je snadné říct, musíme přijímat jedni druhé v plnosti. My někdy nemůžeme nějakou tradici přijmout, protože třeba bytostně nesouhlasíme i na základě našeho porozumění písma s některou částí učení té církve. To ale nutně nemusí ještě znamenat plné odmítnutí. Myslím, že to je právě ta křehká hranice, na které se odehrávají ekumenické vztahy. Rozpoznat tu hranici mezi tím, že nemůžeme úplně všechno pustit z ruky a říct všechno je jedno, to by ve skutečnosti neznamenalo žádné smíření, ale spíš lhostejnost i k té vlastní tradici, i k tomu, čemu my sami věříme. A na druhé straně přijetí těch druhých i v té jejich odlišnosti, což pro nás nemusí být vůbec snadné. V tom se mi právě líbí dvojice postojů. Na jednu stranu být exkluzivisty, výhradně a pevně věřit tomu, v čem stojíme, čemu jsme uvěřili, na co spoléháme, a nevyprodávat to, nevzdávat se toho nějak snadno a lacino. Podrobovat to určité reflexi, ale ne tak, že to zahodíme. A na druhé straně být inkluzivisty právě v té oblasti vztahů, kde jsme ochotni přijmout k sobě a zahrnout k sobě v tom etickém inkluzivismu i ty, kteří jsou daleko za hranou toho, co je pro nás přijatelné. Myslím, že to máme být. Ani ne jenom jedno nebo jenom druhé, že tam vždycky o něco přicházíme.
0: Zajímavá je Ježíšova odpověď. Žádný, kdo učiní mocný čin v mém jménu, nemůže mi hned na to zlořečit. Proč by mu měl vlastně zlořečit?
1: Zase je zatím, myslím, ta představa o tom významu slova, významu jména, to úplně dnes vymizelo. Je to vlastně takový technický nástroj, to slovo, které není nějak zatěžkané tím významem. Všechno jsou to jenom takové zaměnitelné pomůcky. Myslím, že právě i Bible je toho určitým důkazem, protože my se s Biblí vždycky setkáváme v mnoha různých překladech a teď hledáme, které slovo je trefnější, které méně trefné. A vlastně nám z toho mizí ta vážnost, ta závažnost toho konkrétního slova. Ne kvůli jeho zvuku, ale kvůli tomu významu, který nese. Byly národy v Evropě, zejména na severu, které měly písmo a používali ho jenom k náboženským účelům, k náboženským nápisům. Vůbec ho nepoužívali v tom profánním smyslu, protože věděli, jak silné, jak nabité určitou potencí to slovo vlastně je. Myslím, že to zlořečení zase ukazuje na určitou manipulaci s Ježíšem, na pokus manipulovat s tím jeho jménem, jednou ho použít ve svůj prospěch, jednou zase ho nějakým způsobem odvrhnout a zase z toho třeba něco získat, pošpinit nějakým způsobem. A Ježíš tady říká, že ten, kdo v jeho jménu skutečně činí něco důležitého a dobrého, tak ten už nemá takto manipulativní vztah k němu. Nemůže okamžitě bezprostředně v tu danou chvíli zacházet s ním jako s nějakou hračkou, jako s nějakým magickým nástrojem. To vnímám jako podstatu toho výroku Ježíšova.
0: Tady zaznívá jakési gnóma, kdo není proti nám, je s námi. Ale není tento postoj příliš utilitaristický?
1: No, ono v písmu je mnoho a v Novém zákoně v Ježíšových výrocích je mnoho míst, které vypadají docela utilitaristicky. Vypadají tak, když čteme například výroky o rozmnožování majetku a o dalších věcech, říkáme si, to je už nějak moc, kde se z toho vytratila nějaká etika, nějaká větší hloubka, není to jenom takový prospěchářský způsob existence, ale já si myslím, že to je pro nás důležité slyšet z toho důvodu, že to zase staví bariéru proti tomu našemu zákonnictví a proti té tendenci uzavírat se do určitých zákonnických konceptů, kdy to Ježíš úplně rozbíjí a říká podstatné, k čemu jdeme. Samozřejmě to nemůže znamenat, že si tím výsledkem omluvíme jakékoliv naše rozhodnutí, že z toho uděláme účel, který bude posvěcovat jakékoliv naše prostředky, ale zároveň to sevření toho zákonnictví nám hrozí možná někdy víc a bývá tak pevné, že je důležité z něho vystoupit. A Ježíš tady ukazuje, že k nám mohou patřit i ti, kteří stojí někde za hranou a které tak nevnímáme. A to si myslím, že je velmi důležité, protože tím výsledkem není jenom prospěch. Nejde jenom o prospěch. My se nesnažíme z toho partnerství s nimi získat prospěch pro sebe, ale překonáváme hranici, kterou jsme si nakladli mezi sebe, překonáváme nějaký plot, kterým jsme se oddělili. A to je takový průvodní znak evangelia. Tam, kde je živé evangelium, tam ty bariéry mizí, nevznikají tam.

0: pořadu ke kořenům ve vysílání Rádia 7 čteme dnes 9. kapitolu Markova evangelia. Před námi jsou verše 42. až 50. Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, lépe by mu bylo, kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře. Svádili tě k hříchu tvá ruka, utněji. Lépe je pro tebe, vejdeš-li do života zmrzačen, než abys šel s oběma rukama do pekla, do ohně neuhasitelného. A svádí-li tě k hříchu noha, utněji. Je lépe pro tebe, vejdeš-li do života chromý, než abys byl s oběma nohama uvržen do pekla. A jestliže tě svádí oko, vyloupni je. Je lépe pro tebe, vejdeš-li do Božího království jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do pekla, kde jejich červ neumírá a oheň nehasne. Každý bude solen ohněm. Sůl je dobrá, ztratili však svou slanost, čím ji osolíte? Mějte sůl v sobě a žijte mezi sebou v pokoji. Přečetli jsme text, ve kterém je hlavním obsahem téma pohoršení nebo svádění ke hříchu. Ježíš zde mluví o svedení k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mně věří. Tak o koho se jedná?
1: Ježíš mluví o nepatrných a mluví o dětech, o maličkých, o někom, kdo je nedůležitý v rámci společenství, kdo stojí bez zájmu, někde ve stínu těch, kdo opravdu hrají tu hlavní roli. A trošku nás to svádí samozřejmě vzhledem k těm textům, k takové glorifikaci dětí. V té reflexi novozákonních textů se to často objevuje, ti maličcí děti a ti nejmenší, to je ta čistota, ta neskažená, hříchem nezasažená čistota. To už Tertulian věděl, že to není pravda. Je to takové riziko toho textu, že vlastně budeme si příliš idealizovat děti. Já myslím, že dnes by bylo dobré možná nahradit ty děti seniory, lidmi, kteří stojí na okraji zájmu toho společenství často a také jsou těmi maličkými, nebo jakoukoliv další skupinou, která se prostě ocitá na okraji zájmu. To, že Ježíš právě tyto marginální postavy klade do centra, že je přivádí do prostřed, říká, to jsou ti důležití, jim je potřeba věnovat pozornost, to je jeden z těch nejrevolučnějších prvků v evangeliu, protože to ukazuje, že společenství církve má být vystavěno úplně odlišně než jakékoliv jiné společenství. Otázkou je samozřejmě, do jaké míry se to daří v životě církve realizovat, do jaké míry je to skutečně pravdou, že ti marginalizovaní jsou tam v centru zájmu.
0: Ježíš tady varuje před sváděním k hříchu nebo před pohoršením. O co se jedná?
1: To slovo pohoršení je také velmi nebezpečné slovo a myslím, že vyžaduje velkou pozornost naší, protože i dnes, když mluvíme o pohoršení, máme také zákon o veřejném pohoršování, když se o tom mluví, tak většinou to souvisí nějak s překračováním toho, co je v tom společenství, v té komunitě, v tom státě považováno za slušné, za nepobuřující. A když to někdo překročí, když někdo překročí ty limity, tak se dopouští toho pohoršení, pokud to udělá před lidmi, tak se dopouští veřejného pohoršení a je potřeba proti tomu nějak zakročit. To dělal Ježíš. Když čteme evangelium, tak to vidíme na každé druhé stránce, jak se dopouštěl neustále veřejného pohoršení. Čili co určitě nemůžeme udělat, je tento text vykládat ve prospěch určité maloměstské morálky toho, co se má, co se nemá, a používat ho jako zbraň proti těm v církvi, kteří nezapadají, kteří buď proto, že jsou odlišní, anebo někdy i proto, že jsou takovým prorockým zjevem, vyvolávají neklid v církvi.
0: Možná proto je dobrý ten ekumenický překlad, když zde překládá svádění k hříchu.
1: Jenomže to svádění k hříchu je také trochu nebezpečné, protože zase to stahuje jenom na určitou oblast. Zase si pod tím představíme určité typy jednání. A ono to slovo skandalon, to řecké slovo, vlastně mnohem spíš znamená nějakou překážku, nějakou bariéru, něco, o co člověk zakopne, když jde, nějakou past, nástrahu, o kterou klopítáme a může nás to přivést až k pádu. A nějak uchovat význam právě tohoto slova si myslím, že by bylo dobré pokud ne v tom textu samotném, tak alespoň v těch výkladech toho textu. To, co Ježíš říká, že je špatně, je, když někdo podrazí nohu víře těch maličkých, víře těch, kteří jsou slabí, kteří se nemohou proti tomu nějak bránit. Kdo to dělá? Kdo to může udělat? První, co mě u toho napadá, je situace, kdy člověk, který byl vytlačený až na okraj společnosti, s určitou nadějí a s určitým očekáváním vstoupí do společenství církve, slyší kázání, čte písmo, nachází tam pro sebe nadějné slovo, nadějný výhled a najednou to společenství mu hodí klacek pod nohy tím, že mu řekne, ale ty sem nepatříš, my tě tady ve skutečnosti nechceme, ty jsi pro nás břemeno, jsi příliš jiný, příliš nečistý, příliš zvenku a to všechno jsou jenom takové řeči, ale ve skutečnosti tím pohoršením si pro nás ty. Ty jsi to břemeno, které my nechceme nést a kterým se nechceme zabývat.
0: Nemůže být tím břemenem i třeba požadavek vysokých morálních standardů na ty, kteří chodí do církve?
1: Určitě, to zase nám připomíná ty texty, ve kterých Ježíš mluví s farizeji a říká, vy nakládáte břemena, která nejsou únosná. A myslím, že církev může sama velmi často, to naše společenství, křesťanské společenství, může být tím skandalonem, tím pohoršením, svou praxí, svým mluvením, svým jednáním, možná dílčími otázkami, jak přistupujeme k financím, jak přistupujeme třeba aktuálně k otázce narovnání mezi státem a církvemi. To všechno mohou být věci, které mohou zapůsobit jako skandalon a je dobře, že Ježíš tak velmi přísně varuje před tím, protože myslím, že na to si máme dávat pozor.
0: To varování je skutečně hodně přísné, asi už není možné přísnější, protože to je obrovská nadsázka, ale taková hodně tvrdá o tom utínání údu a vylupování očí.
1: Mně přijde podstatné, že nás to vede vlastně k úvaze, že to není jenom tak, že někdo může být tím pohoršením pro někoho jiného, to znamená jeden člověk pro druhého člověka, ale najednou to Ježíš vtahuje na to bitevní pole, které je u nás, vevnitř v našem srdci, v každém z nás, a ukazuje, že tím pohoršením může být nějaká naše část, něco v našem životě pro naši víru, že to může být skandalon pro naši víru. Někdy je něco v našem životě uvnitř, co podráží nohy naší víře. A tady Ježíš říká, nebojujte s vnějším nepřítelem, podívejte se sami na sebe, podívejte se do svého nitra a najdete tam věci, které jsou překážkou pro váš vztah s Bohem. A vůbec to nemyslím primárně na nějaké rovině etických prohřešků, tak jak to často vnímáme. Protože takovým skandalonem může být třeba beznadějnost, určitý životní postoj, který zaujímáme. To nemusí být vůbec nějaký konkrétní, viditelný, hmatatelný zlý skutek. Může to být určitá orientace životní. A tady Ježíš velmi tvrdě říká, v takovou chvíli je lepší provést radikální řez a zbavovat se toho, co podráží nohy naší víře.
0: No ale často jsou to třeba předsudky nebo xenofobie, rasismus.
1: Ta škála toho, co to může v našem životě být, ta je velmi široká. A myslím, že právě je důležité nezůstat jenom u těch dílčích skutků, slov, činů, ale tu pozornost věnovat právě celé naší životní orientaci. Myslím, že s tím má zkušenost každý z nás, že někdy bojujeme s něčím, co je velmi silné v nás. A v tom si myslím, že to Ježíšovo slovo máme vzít vážně. My ho někdy možná trošku oslazujeme tím, že říkáme, to je jenom taková metafora, není to myšleno doslovně, není to myšleno na ty fyzické údy, které máme, nemáme si uříznout ruku. To je na jednu stranu pravda, ale ta metafora není tím nějak tupější, není tím nějak přehlédnutelnější. Je to velmi silné, výrazné slovo, které má být vážně přijato do našeho života. Není na něm nic sladkého, nemůžeme ho osladit. Je to naopak žíravě slané slovo, což v tom následujícím textu se hned projevuje.
0: Ty poslední dva verše mluví o soli. To je motiv, který známe z kázání nahoře, kdy Ježíš říká učedníkům, vy jste sůl země. A tady zaznívají slova, každý bude solen ohněm. Sůl je dobrá, ztratí-li však svou slanost, čím ji osolíte. Mějte sůl v sobě a žijte mezi sebou v pokoji. Tak to ještě nějak vysvětli.
1: Je to těžké místo, protože spojuje několik různých výroků, které vlastně tím společným jmenovatelem je ta sůl. A přitom ty výroky vycházejí z různého kontextu. To znamená, trochu se nám to tady obtížně čte, že to spojuje dva motivy dohromady. Na jednu stranu je ta sůl tady něčím hrozivým, je ohněm, tedy souvisí s obětí a se soudem. Víme, že oběť se solila, že oheň vždycky souvisel s obětní praxí. To znamená, to je jeden kontext, do kterého nás to vede. A na druhou stranu je tam zase ten motiv soli jako něčeho nepostradatelného pro pokrm, něčeho, co dává chuť pokrmu. A to víme, že je motiv silný v evangeliích, že se tam objevuje po vícerokrát. To spojení vlastně ukazuje, že naše životní praxe nějak souvisí s tou obětí člověka Bohu. Že my sami jsme a máme být tou libou obětí a že nemůžeme nějak slevit z toho nároku, který na nás Ježíš klade. Často při čtení písma i při těch nedělních bohoslužbách se opakuje taková žádost, takové očekávání, že písmo by mělo být povzbuzením pro nás, že kázání by mělo být povzbuzením. A tak vlastně dopředu Pánu Bohu říkáme, co od něho chceme slyšet, co jsme ochotni od něho slyšet a co už ne. Nebylo to povzbuzení, to je špatně. Problém je, že novozákonní texty takovou instantní povzbuzující látku v sobě vlastně neobsahují. To povzbuzení, které čerpáme z evangelia, čerpáme z kázání, je vždycky spojené s určitým posláním, s určitou pobídkou k nějaké formě existence. Ne zákonickou pobídkou, která by nám říkala, když to neuděláte, je zlé, ale s takovou pobídkou, která nám říká, je tady nadějný způsob života, je tady způsob, který má smysl, který přináší radost, který vám umožňuje podílet se na tom božím jednání v Kristu, pojďte k němu, chopte se ho, přijměte ho pro sebe. To je povzbuzení, ale zároveň samozřejmě velký závazek a to myslím je i spojením těch textů o soli, které tady čteme v tom našem znění.
0: A těmito slovy končíme naše dnešní povídání o 9. kapitole Markova evangelia. Naším dnešním hostem byl kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš. Jáchyme, děkuji a naslyšenou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Milí posluchači, děkuji vám za pozornost. Vaším průvodcem a autorem pořadu byl Petr Vaďura.

0: Před pár minutami uplynula první hodina z neděle 7. června 2026. Na Rádiu 7 běží noční program, kterým vás provází Aneta Lovítková. Přehlukou skončilo Ke kořenům, kdy premiéru si budete moci poslechnout sobotu ve 20 hodin 15 minut. Nyní přichází na řadu Klíčové slovo.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
2: Vítám vás u poslechu pořadu, ve kterém se snažíme jít na hloubku a nějak rozkrývat věci, které se nás v životě dotýkají, s kterými se potkáváme. A právě ta hloubka, věřím, že nám pomáhá v nich potom reagovat moudřeji a smysluplněji. Mým dnešním hostem je Lukáš Stejskal, primář hematologicko-transfuzního oddělení v nemocnici v Opavě. Vítám vás a děkuji za váš čas.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Já jsem vás představila jako lékaře, nicméně s vaší profesí naše dnešní povídání nebude mít až tak moc společného, protože míříme spíše k vašim aktivitám v církvi, a nebo možná spíše k mladší generaci, abych byla úplně přesná. Budeme mluvit o mladých lidech, kterým se věnujete přes 20 let. Je to vlastně vaše činnost, která asi podle toho, co jste mi psal, vznikla díky vašim vlastním dětem, kterým jste se začal věnovat, a od té doby je vlastně ty mladé sledujete a snažíte se s nimi mluvit mimo jiné samozřejmě o víře, protože mimo to, že jste lékař, jste také křesťan. Když se 20 let někomu věnujete, za tu dobu člověk prožije takovou genezi celé té práce. Mění se vaše práce v důsledku toho, jací jsou dnešní mladí?
3: Já jsem vděčný, že nám Bůh se ženou svěřil na starost tři krásné děti, kterým nejstarší Víka 22, naše Eliška 17, Anička, Mareček 15. A tak už těch 20 let se snažím jim vyprávět o Bohu. Si vzpomínám, to, když máte děti, tak to jim zpíváte, že vozíte v kočárku, zpíváte jim u kolébavky, chvály, písničky o Bohu, vyprávíte jim ty příběhy a večer před spaním pomodlit. A oni jak postupně jeden po druhém dozrávali, tak řekli, to už nemusíš, tati, jo? To už zvládnem sami, nebo tohle už nepotřebuju. A postupně, jako kdyby všichni tři nějak uvěřili, pozvali Ježíše do svého života, ale když jim začalo být těch 14, 15, tak přišla krize víry a bylo to pro ně těžký a složitý. A s každým z nich, teďka je ten nejmladší, tak si to teďka užíváme, je to pro ně těžké. A tak se snažím modlit se, vyprávět jim o Bohu. Jedna moudrá sestra křesťanského sboru v Žamberku vyprávěla takový příběh. Někdy mluvíš s dítětem o Bohu a pak je čas, kdy mluvíš s Bohem o tom dítěti. A tak tady ty těžké chvíle je potřeba s těma dětma a s Pánem Bohem nějak překlenout. Je to někdy náročný. No a mezi tím jsem sledoval, jak ta generace, teďka je nazvali v Americe, že to je generace Z, to jsou děti narozené někdy 1997 až 2012, je trošku jiná než ty předchozí. Je to taková tím duchovnem nebo spiritualitou málo zasažená generace, která je, trošku se vymyká, je jiná a celosvětově má jako kdyby dál k nějakým duchovním nebo k Pánu Bohu a je to s nima těžší. A nevím, proč si Bruch vybral na nás, ale tak dostali jsme úkol starat se o ty děti. Ve sboru mi to svěřili, tak jsem měl tu možnost nebo milost si s nima vyprávět od malinka, ale uznávám, že to bylo s nima těžký. Někdy to pořád ještě je těžké. Teď jsem ves tu naši prostřední z nějakého majelesu o půlnoci s kamarádkama a první jsem měl zakázaný s nima mluvit o Bohu, protože když jsem začal mluvit, tak jí to přišlo blbý, tak mi zakázala pouštět křesťanské písničky, tak jsem pouštěl anglicky, tak už mám zakázaný anglicky, ale teďka jsem přišel na to, že když jsem mi pustil do Davida Attenborough Ocean, o oceánu, a takový ty, jak zachránit planetu, zachránit oceán a chaluhový háje na pobřeží, tak ty holčiny vzadu všechny poslouchaly a bylo to pro ně jako téma, který jako řekli, wow, to stálo za to a dál jsme se nedostali. Jo. Tak jako postupně mě ukrajují z těch možností a sami zkoušej, ale myslím, že s tou generací je trošku problém mluvit o Bohu a že nás, jako kdyby průměrný křesťany evangelikální, který chodíme každou neděli do společenství, do sboru, na nich může něco tlačit, mezet, a, nebo že to je takový jak olej a voda. Prostě nesmí, neumí se to smíchat dohromady. Stojí vždycky kousek stranou. Tak to je můj pohled za těch 20 let toho koukání se na svoje děti a děti v besídce a v dorostu a v mládežích.
2: Mladí lidé, to je budoucnost. Mladí lidé budou za pár let stát v čele všech možných organizací a činností a budou utvářet tento svět. Jakou jim dáváte šanci?
3: Ta generace Z je trošku ztracená, trošku zoufalá a to písmenko Z, jo, je nešťastná. Mně to přijde, jak kdyby se buď sami vlastně

0: zoufale toužit po Bohu a po Ježíši Kristu, že přijde, zahoří nějaká jiskra a je to prostě zažehne velký, velký žár, možná požár, bylo by krásně nějaký vidět probuzení mezi nima. A za těch posledních několik roků, co chodíme s kamarádama po Opavě kolem modlitebního karavanu, tak jsem měl desítky, možná necelý 200 rozhovorů se spoustama mladých lidí v Opavě a okolí. A oni opravdu mají specifický zájem slyšet o Bohu, ale je to pro ně velmi specifický. Je to, jak bych to nazval, jim stačí na 5 minut. A když si mluvíte díl než 5, 6, 8 minut, tak je to přestane jako kdyby úplně naplňovat, bavit a řeknou dost, stačí a jdou si dál. Tak uvidíme, no, co z toho bude.
1: To znamená, že všechno, co jim chceme říct, musíme stáhnout na 5 minut?
0: Hele, mě napadla taková trošku kacířská myšlenka, jo. Naše bohoslužby průměrně trvají tak 90 minut, jo. Přijdeme, pozdravíme se, je tam nějaký úvod, modlitba, chvály, oznámení, kázání, nějaké požehnání na konci. Ale ty naši mladí už jsou po 5 minutách, prostě už jsou vyčerpaný a je to na nich vidět, že prostě průměr, že jim to stačilo a už nepotřebujou víc, jo. A je tam takový návrh, jo. Zkuste někdy udělat změnu. Zkuste to celý, těch 90 minut smrstnout na 15-20 minut. Ne kázání, ale celý to udělat. Udělat to prostě jako rychlovku pro ně. A na konci potom požehnání vzít si gumáky, tepláky a vyrazit do parku, klidně uklidit v tom parku kolem těch lavíček a vzít tam ty mladý a říct jim prostě, hele, my to děláme, protože chcem tomhle městu udělat něco pěkného. A já tam takovou bláznivou naději, že prostě ty mladí sami přijdou a pozvou svoje kamarády a budou hrdí na to, že jejich rodiče nebo jejich lidi ze sboru prostě uklidili tady ten park pro ně, aby se tam mohli a nebudou se stydět. Jo. Pro tu dnešní generaci ekologie, starání se o nějaké okrajové menšiny a žít prostě v čistým, hezkým prostředí s nějakou nadějí do budoucna je daleko víc, než někdy ty naše hluboké myšlenky, které máme a kterým buď oni nerozumějí, a nebo jim to stačilo vzít 3-4 minuty jednou, dvakrát a nepotřebuji to slyšet z těch 90 minut do kolečka.
1: Lukáš, já vás slyším a je moc sympatické, co říkáte, ale musím se zeptat. Je to takové jako napřažené směrem k těm mladým, což je pochopitelné. Mně někdy chybí ta napřaženost těch mladých k nám starším věkem, jako by to bylo pořád jenom jednosměrné. Je to v pořádku, protože jsou mladí? A nebo jak to má být?
0: Já jsem si schválně našel jednu Ezopovu bajku, nevím, jestli znáte, Liška a Čáp. A Liška se kamarádí s Čápem, pozve ho k sobě na večeři a připraví mu na plochý talířek malé kousíčky, jako polívečku, slíže jazykem a ten Čáp se snaží prostě tím dlouhým zobákem a moc se nenají, jo, ale je slušný a tak Čáp večer poděkuje a pozve na druhý den Lišku k sobě domů a ta Liška přijde k němu domů, krásně to tam voní, natěšená, ale je to připravený v té dlouhé, úzké nádobě a Čáp tím zobákem si nabere, co potřebuje a ta Liška prostě jen tam olizuje ten kraj. A takhle myslím, že si s tou generací Z trošku nerozumíme. Oni nerozumí nám, nerozumíme jim a je to hrozně škoda. Protože oni jsou, jak to nazval, oni jsou připraveni slyšet, myslím, že jim dlužíme upřímnost, opravdovost, někdy i naše selhání a co jsme udělali špatně. Myslím, že jim dlužíme Ježíše, živého Ježíše, který chodí mezi nimi. Občas chodím s klukama do parku a mám pro ně takovou, pro ty mladé připravenou anketu, trošku bláznivá, ale začíná to, přijdu k ním, zeptám se, jestli by se měli čas chvilku popovídat, že mám 4 otázky pro ně. První otázka, kdo je podle tebe Ježíš? Tak se zastaví, zapřemýšlí, a se to rozdělí, jo. Ale drtivá většina těch, co je 30 a mladší, řeknou, jo, mě to zajímá, chtějí si o tom povídat. Druhá otázka je, máš s tím Ježíšem nějakou osobní zkušenost? Tak většinou nemají, nebo jaký skromný, nebo že babička, ale byly příběhy, že prostě vyprávili, co zažili úžasného, zažili nějaké uzdravení, zažili něco, co je prostě přesahovalo, nějaké transcendentální setkání s něčím,

0: co si mysleli, že asi je Bůh a chtěli o tom mluvit. Třetí otázka je, jestli se můžu za něco modlit. Tu se snažím prostě nějak jako poprosit, jestli by jako kdyby našli odvahu a vymysleli nějakou myšlenku nebo nějaký problém, nějaké trápení a nebo něco, co by chtěli. Někdy to jsou odpovědi, jak na Miss World zachránit svět, aby byl mír, nebyly války. A někdy to jsou ty osobní, tak jsem moc rád, že se nemůžu někdy modlit. Já jsem někdy první, co se za někdy modlil. A poslední, čtvrtá otázka, kde si na toto ilustraci? A tam vlastně na půl stránce prázdným kreslím most přes propast a příběh, jak člověk v ráji opustil Pána Boha a jak Bůh udělal cestu a vrátí a skrze Ježíše Krista se můžeme vrátit zpátky k němu. A pak jim dám do ruky tušku, propisku, aby se nakreslili do toho obrázku a je to takový otevření se k dalším rozhovorům. Někdy to skončí a někdy z toho jsou na půl hodiny na dlouhý rozhovory, ale v průměru stačí fakt těch pár minut a jim to stačí a zase jdou dál po svým. A chceme vypravit jeden příběh, který jsem zažil a který mě přijde hrozně moc zajímavý. Bylo to s Prokopem, mistříkem, a takhle potkáme dvě holčiny, mladýho kluka v parku. Ty holčiny tak jako tak ze sebe soukají nějaký odpovědi z té ankety a ten kluk je vidět, že mu to vadí, že prostě ho zdržujeme a je takový velmi odměřený. A ten můj kamarád, kolega Prokop se na něj podívá a řekne, já ti chci ukázat, jak funguje Bůh. Podívá se do nebe, pomodlí se před ním, podívá se mu do očí a řekne mu, jaký sport dělá a co teďka řeší za problém. Ještě Bůh to nějakým zázrakem ukázal a ten kluk se proměnil. Najednou z toho apatického, úplně letargického kluka je někdo, kdo má intenzivní zájem, protože zažil boží působení, že prostě někdo na něj, oni se nikdy neviděli, nepotkali se, každý z jiný části republiky a on mu řekne prostě, co vnitru požívá. A pro ně to bylo tak silný svědectví, že v tu chvíli prostě ten rozhovor se úplně změnil a on prostě nadšenej a hledal všechny letáky, co jsme mu dali po kapsách, co jsme měli, kontakty, Bibli a prostě byl jako z toho letargického, unaveného, znuděného, nepřátelského mladého člověka se stal někdo, kdo měl intenzivní zájem poznat tu boží moc. Máte. Tak to je můj příběh s Prokopem.
1: A má ještě nějaký konec?
0: A to je právě ten problém té generace Z, že oni se snadno natchnou pro něco, ale za chvilku přijde nějaká vlna, něco na internetu, na TikToku, na YouTube a zase to prostě přešlo. Já s tím už další kontakt nemám, s tím klučinou. Myslím, že Prokop taky ne, ale přijde mi to jako kdyby dobrý prvek ty celý jejich generace, to oni nám nerozumí. Ale když zažijí to boží působení, tu boží moc, tak jsou ochotní jako jít dál, ale potřebují prostě ještě kousíček, ještě pomoc a těch vlivů a těch působení na nich je strašně moc v dnešní době. No. Takže to může zapadnout, to semínko může zapadnout do toho trní a bodláčí, jak říká Ježíš v těch čtyřech půdách. No.

0: klíčové slovo? Odvaha věci pojmenovat.
1: Lukáš Stejskal je hostem dnešního pořadu. Lukáš Stejskal, kterého jsem představila jako primáře hematologicko-transfuzního oddělení nemocnice v Opavě. Pro tuhle chvíli a tento pořad je to ovšem člověk, který se věnuje generaci Z, tedy mladým lidem, kteří už brzy se postaví do života a budou ovlivňovat tuhle společnost a tuto dobu tím, jací jsou. Vy jste, Lukáši, v předchozím vstupu říkal, že téhle generaci dlužíme Krista. Co to znamená?
2: Ježíš, když odcházel, tak nás vyslal a řekl, běžte ke všem národům, ke všem generacím, takhle přeložím, a získávejte mi učedníky, učte, aby zachovali, a chcete je a tímto učedníky. A když se podívá na tu generaci Z, tak mi něco hrozně připomíná z té doby. Ježíš byl extrémně stručný a úsporný. To přijde, jak kdyby se vrátil influencer 21. století a my jsme s ním viděli ty příběhy Evangelia. On učí krátké modlitby. Jo. Vypráví ten příběh o tom celníkovi, co se tluče do prsou někde vzadu a říká, Bože, odpusť mě hříšnému. Jo. To je nejkratší modlitba. A to úplně vidím tu generaci Z, jak tam stojí a jak prostě jenom tiše potřebují prostě se tlouct do hrudi a říct, odpust mi Bože. Jak jim vypráví, jak se mají modlit, ne ty dlouhé modlitby, vy stojíte vepředu a jste vidět, ale v komůrce a tiše. Jo. A já myslím, že ti mladí potřebují poznat tohodle Ježíše a my máme tři možnosti, jak jim ho předat. První, jít tam s nima, jít tam mezi ně a namočit se do toho jejich prostředí. Kdo máte děti v tomto věku, adolescenty doma, tak to dobře znáte. Je to někdy náročné, těžké, aby vás přijali, tak se musíte hodně snažit, anebo musí přijít nějaká situace připravená. Ale jít mezi ně a vyprávět a mluvit s nima o Bohu. Myslím, že jim dlužíme Ježíše, protože on je to, co oni vnitru hledají a ani to vůbec netuší. Druhý, co jim můžeme dát, jsou Bible. Můžete jim dát Bibli. V dnešní době papírová, jsem děčný za Gedeony a že i v Opavě můžeme mít Gedeony rozdávat mladým v tomto věku nové zákony. I když máme u nás modlitební karavan, tak snažíme se rozdat, co to jde všem mladým, aby věděli, mohli číst. A to třetí, co pro ně můžeme udělat, je naučit se modlit. A máme takovou modlit 24/7, vydali knížečku Jak se modlit? A já předávám, říkám, hele, už ses někdy modlil? Ne. Tak tady máš knížko a tam to, může to vyzkoušet. Jsou prostě krátký, jednoduchý a zkus to ty sám třeba večer, až budeš, než pojď spát. A tak si myslím, že jim máme říkat o Bohu, máme jim ukázat Bibli a máme naučit se modlit.
1: A co ta roztříštěná pozornost, o které jste mluvil? Co se s tím dá dělat?
2: Musíte nadchnout. Ve chvíli, kdy jste nudní a dlouhý a nerozumí vám, tak oni vypnou a neslyší, nerozumí, zavřou se do svého světa a můžete říkat, co chcete a je to jenom horší. A asi být krutě upřímný k sobě a říkat i svoje prohry, těžkosti, selhání, aby jsme byli autentičtí a dokázali být plně důvěryhodní. Ale je to těžké. Mám pocit, že jsem pokazil doma, co šlo a že mi moc moje děti nedůvěřují a že jsou taky velmi opatrný a že se musím, když za nima přijdu, něco potřebuju nebo si s nima chci popovídat, tak jsem se velmi stručný, velmi krátký, s jasnou myšlenkou a doufat, že se to někde ujme cestou.
1: Vy už jste dnes podruhé řekl, že máme otevírat své životy v té oblasti, kdy padáme, kdy nejsme dokonalí, kdy taky máme máslo na hlavě. Říkám si ale, to neumíme být věrohodní v tom pozitivním?
2: Asi to je výzva. Být pro ně autentický, aby ten jejich svět se přiblížil, nebo my jsme ten náš svět se přiblížil tomu jejich světu.
1: Mě jde jenom o srovnání toho, jestli jde vlastně být tím dobrým příkladem v tom dobrém, nebo jestli opravdu jsou tak nedůvěřiví primárně, že potřebují vlastně přes ty naše pády vidět, že se můžou něčím inspirovat.
2: Já Já si myslím, že si to potřebuji vyzkoušet sami. Že nejvíce o kočce se naučíte, když ji chytnete za ocas. Prostě, když do toho problému sami vlítnou a my můžeme maximálně tak jako varovat předem, doprovázet a pak pomoct lízat rány a zalepovat, co se jim cestou přihodilo. No. Že nakonec se stejně musí vyzkoušet sami. A že naše největší školy, co byly, tak byly naše selhání, naše pády a zklamání, z kterých jsme se poučili, zvedli a šli dál. A tady pro tu generaci Z je typické, že ona se snaží uniknout tady těm těžkým situacím a vyklíčkovat tím životem tak, aby nemuseli vůbec tomu přijít. A pak, když to náhodou přijde, tak nevědí, jak si s tím poradit. No. Máte možná pravdu, že chtějí vidět, jak my jsme se zraněný a krvácející zvedli a co nám pomohlo a co bylo opravdu užitečné v tom procesu hojení těch ran a zase postavení se a jít dál. To si myslím, že jim dlužíme a to myslím, že se těžko předává, aspoň té moje generaci. No.
1: Co je vlastně baví? Co je pozitivní pro generaci Z?
2: Tak dneska internet a to, jak jde dopředu ty věci technologické, tak to zaplňuje ten jejich vnitřní svět natolik. Mně ale přijde, že i někdy tak moc povrchní a hluboké, no tak málo vody, jak na tloušku jejich mobilu, jo. A že pro nás je to prostě naprosto povrchní a co je baví. Ale někdy se podaří je zaujmout něčím, že vyprávěli jsme si o Ježíši Kristu, co udělal, jak Bůh stvořil člověka a já jsem viděl ty mladý, jak držej tu zmrzlinu a ona jim teče a oni prostě poslouchají ty moje příběhy a ona jim ta zmrzlina teče po ruce. Prostě vždy se do toho vyprávění, že si myslím, že nejsou úplně, že jako vnitřu mají nějakou touhu po těch duchovních věcech, po těch příbězích z Bible a je na nás, aby jsme je podali způsobem, který bude velmi stručný, krátký. Už jsme se naučili od Ježíše z Evangelií prostě mluvit jednoduše, prostince a mohli jim ten důležitý vzkaz předat tak, aby to pro ně bylo uchopitelné. A myslím, že to je výzva, ale Bůh nám je dal nám Ducha Svatého, dal nám možnosti to pokazit a jde o to asi, aby jsme vykročili, aby jsme nezůstali si zavření ve svých církvích, ale dokázali udělat ten krok těm mladým a dát jim prostor, aby oni mohli zažít něco nádherného a krásného s tím Ježíšem, který ho zatím ještě neznají, ale který je miluje a který mluví jazykem, který by mu mohli rozumět.
1: Já rozumím, že je třeba se jim přiblížit a že je to na nás, jako na starších, abychom se přibližovali tedy. Možná i proměňovali trošku a přizpůsobovali. Je nutné jim přizpůsobit i Ježíše samotného?
2: Mně se moc líbí způsob čtení Bible, který se jmenuje Discovery. To je vlastně objevování Bible. A jestli naše děti na něco ještě slyšeli, tak bylo tohleto v poslední době. Jestli prostě vezmeme Bibli, přečteme si kousíček, co nám to říká o Bohu, co říká o lidech a co to říká ke mně. A tady to čtení Discovery si myslím, že si toho Ježíše v té Bibli najdou sami, že to je něco, co jim může zůstat dalších 20, 30, 50 let, když my tu nebudem a oni s tím půjdou třeba dál. Tak jako naučit se je, nedat jim hotovou rybu upečenou a naučit je chytat si ryby, ať si v té Bibli a v modlitbě najdou a potkají s tím Ježíšem sami.
1: Tomu rozumím, ale přece jenom každý čteme Bibli s nějakým předporozuměním. A ten věk je určité předporozumění a ta doba je určité předporozumění. Hodnoty, které sebou nese, jsou určité předporozumění. Hledají tedy jiného Ježíše, než jakého máme my? Co vlastně hledají, když se ptají ty duchovní otázky? Když už se ptají ty duchovní otázky?
2: Se jich zeptejte. Já si myslím, ale že hledají něco opravdového, co opravdu funguje. Co není jenom, že to pan farář říkal v neděli v kostele, ale že je něco, co mě pomůže, když jdu psát v pondělí písemku, a nebo když mě máma sprdne, že jsem něco neudělala doma v úterý odpoledne a ve středu, když mám prostě těžkou krizi a depresi, tak kdo bude se mnou, kdo mě pohladí a utiší. a někdo, kdo s nima půjde a bude s nima bojovat ty jejich vnitřní zápasy a boje, které jsou tichý a nepochopitelný. Jo. A to si myslím, že potřebujeme všichni. Že má, dřív nebo později dojde v životě člověka situace, ty potřebujeme někoho nad námi. A já myslím, že máme jedinečnou šanci, ty generaci, která se nenadchla pro nic důležitého, že třeba jednou se natchnou pro Ježíše a budou za ním. Tak uvidím.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: V dnešním pořadu mluvíme o generaci Z, Gen Z, mladých lidech, kteří se narodili do roku 2012. Jsou to lidé, kteří mají asi úplně jiné hodnoty, než si my starší věkem umíme představit. Taky jiné sny i jiná zranění. A možná potřebují pomoc. A to vlastně je důvod dnešního pořadu. Jehož hostem je Lukáš Stejskal, povoláním lékař, ale službou vlastně člověk, který se věnuje mladým lidem a kterému zjevně podle toho, co tu doteď zaznělo, mladí lidé leží na srdci. Lukáši, říkám si, když už se nám podaří překonat takovou tu generační hranici, dostat se s mladými lidmi do nějaké smysluplné debaty, je kam je pozvat. Jinými slovy, jsme v církvi připravení na příliv mladých lidí.
2: A já si myslím, že zatím nejsme připravení. A že naše společenství jsou někdy křehká natolik, že snažíme, aby to vůbec udržet, aby to fungovalo. A to přizpůsobit se té generaci Z, nebo generaci těch mladých, by znamenalo tak radikální a revoluční změnu, že by to nemuseli přežít ti, kteří potřebují se křehký někde jinde. A tak já se obávám, že nejsme. Ale to nevadí. Já si myslím, že Bůh má svoji cestu a je na nás, aby jsme byli připraveni a povědět a těm mladým nabídnout prostor, který pro ně bude bezpečný, kam budou moct přijít, kde si budou moct v rámci té své věkové kategorie zažít nějakou legraci, co jim vyhovuje, u toho slyšet něco málo duchovního a mít možnost tam odpočnout, oni říkají chillovat. A tak si jako s mým snem je prostě mít popavě pro ně nějaký prostor, kde by se mohli takhle bezpečně schovat. A když chodíme do toho parku, tak je potkávám na lavičkách. Když je trošku hezky, tak oni tam sedí, někteří kouří a vyprávějí si a jak jsem dělal tu anketu, tak jsem zjistil, že je jeden den v týdnu, kdy jsou víc otevřený si povídat o těch duchovních věcech. A je to neděle odpoledne. Mezi 16:00 a 18:00 večer, pak už zase musí domů a něco. Ale vím, že mladý člověk prostě musí přežít ten týden. Je to pro něj velký stres chodit do školy, zařizovat všechny úkoly doma prostě v tom prostředí. A tak se těší na ten víkend. Pátek, sobota, si užívá toho volna, svobody. A v neděli odpoledne a večer to na něj dolehne, jestli uvědomí, že zase to pondělí. A to neděli odpoledne, nedělní odpoledne, oni jsou otevřený si povídat o Bohu, o Ježíši, o svém srdci, o svých trápeních. A mně to přišlo tak moc významný v těch odpovědích, že jsme si teda ten moderní karavan takhle naplánovali v Opavě na nedělní odpoledne. Tak uvidíme, koho potkáme. A jako pozvat je do církve, já se snažím, dostávají od nás pravidelně pozvánky, kontakty, ale kromě jednoho takového specifického případu je těch, kteří přišli a nebo by zůstali, prostě jsou to hrubé jednotky, pod jedno promile těch pozvaných. A tak se bojím, že teďka to s nima ještě neumíme. Že to potřebujeme nějak namyslet, promodlit, připravit a nachystat. Protože si myslím, že to je škoda nechat tuhle generaci úplně minout, tak aby nebyli zasaženi a nemohli se někde sdílet, nemohli poslouchat společně chvály a nemohli být tam, kde je potřeba.
1: Asi to není úplně lichotivé, tedy pro mě, když přiznám, že se vlastně svým způsobem těch mladých bojím. Nevím, jak je oslovit, nevím, jak s nimi jít do nějakých témat, jak se dostat na hlubinu, to už vůbec ne. Měl byste radu? Jsou nějaké chytré knížky nebo podcasty, kde načtu, s kým mluvím a co mám dělat?
2: Jordan Peterson, kanadský klinický psycholog, který si udělal YouTubeový kanály a snaží se v angličtině oslovit právě tady tu generaci Z a vypráví jim obyčejné příběhy ze Starého zákona o Abelovi a Kainovi a do toho říká něco svoje a ty mladí mu rozumí. Tak se obávám, že ta generace tady tam těch mladých lidí to společenství si najde někde na internetu od nějakých influencerů, který se k ním dostanou, kterým budou pochopitelný a pro ně to bude v angličtině, nebude to ani v češtině. A my zůstaneme někde úplně bokem a za náma přijdou, když bude fakt jako nějaká velká nouze. A další mě napadá, v Anglii během covidu dělali takový specifický sociologický průzkum a zjistili, že mezi lety 2022 a 2023 jim stoupla návštěvnost kostelů a bohoslužeb právě tajisté mladé generace. A tak se snažili překvapení sociologové vypátrat a teologové ještě víc vypátrat, co se tam stalo. A byli to typicky mladí muži ve věku 18, 20, 25 let. A oni často nechodili do nějakého společenství, kde se moc povídá, ale naopak chodili do anglikánské nebo katolické církve, jenom si šli do toho kostela sednout, sklidit myšlenky, nasát atmosféru, něco si tam jako kdyby vnitřu srovnat a to jim někdy stačilo. A potkali třeba u dveří někoho, nějakého moudrého muže, který je provedl tím jejich klučičím trápením a problémama, pomohl jim najít se, nějak se zorientovat v tomto problému. A tak si myslím, že to je o nějakých jednotlivcích, kteří budou ve správný čas na správném místě. A trošku k hanbě naší generace řeknu, jak říkal Ježíš, když nebudete mluvit vy, tak bude mluvit kamení. A může se stát, že k té generaci Z bude mluvit kamení těch chrámů a kostelů a bude mluvit prostě nějaká úcta, autorita, něco, co my jako jsme nezažili, ale oni to vnitru potřebují. Ale přesto si myslím, že potřebují kontakt s nějakým člověkem, jedním, dvěma, kterým důvěřují a kterým se můžou svěřit a můžou si s nima povídat a můžou se dostat přes tu těžkou bariéru, která je mezi náma a nima.
1: Myslím, že i ta naše protestantská část církve trošku rezignovala v historii právě na ty věmy, na atmosféru. Možná to teď doháníme svým způsobem třeba ve chvalách, ale pořád nám ještě třeba to kouzlo prostředí chybí. Je to tak?
2: Nemusí to být v chrámě, může to být v přírodě, jo? Může to být procházka po louce, v lese, může to být prostě nějaký jemný okamžik, kdy prostě se setká ta duše toho mladého člověka s tím soucnem, jak nás přesahuje ta nádhera té přírody a ta krása zapadajícího slunce. Ty okamžiky jsou prchavé, jo? Ale já mám pocit, že oni s nich žijí pak dlouho a na nás je, aby jsme se modlili. Když nemůžeme mluvit my, tak může mluvit Duch Svatý, tak ten, za nikoho se nikdo nemodlí, tak má malou šanci uvěřit. Ale pokud se někdo intenzivně modlí, případně postí nebo nějak duchovně bojuje, tak si myslím, že mu roste ta šance, že někdy se potká s tím Bohem a dostane tu příležitost pochopit, uvěřit a stát se součástí úžasného plánu spasení a nádherného příběhu, který jsme díky Bohu součástí.
1: Zkusím pojmenovat ještě jednu obavu, která mi občas nějak tak rezonuje v hlavě. Jestli v tom, co zvěstujeme o Bohu, o Kristu, není příliš mnoho lidského. Možná jednoduše řečeno, že je tam smícháno duchovno a duševno. Rozumím tomu, že to k těm mladým mluví, ale pro tu starší generaci je to možná málo, tedy z toho, co předáváme. Jak tohle dorovnat, nebo jak si v tom fakt porozumět? Co je málo? Co stačí?
2: Já si myslím, že nechápeme a nerozumíme jim. Ani já nerozumím pořádně svým dětem. A co můžu vnímat, že jim opravdu stačí zatím krátká intenzivní zkušenost, jedna myšlenka, jedna modlitba, dva, tři verše, a jim to duchovně zasytí ten jejich hlad a tu potřebu, kterou tam mají a v klidu se jdou dál a mají za třeba na týden pokoje. Jo? A pro mě toho protestanta, který prostě potřebuje tu těch 90 minut bohoslužby, aby se konečně aspoň trošku sklidnil, naplnil a pak ještě může klidně pokračovat dál, tak to přijde hrozně mělké a povrchní. Ale je to prostě znak téhle doby. Jo? Oni žijou ve zrychleném světě a musíme se naučit chápat jejich ten jejich obraz toho, těch tisíce věmů, co jim nabízí jejich mobil, počítač, myšlenky, plány, kamarádi, sociální sítě. A my jsme tam jako jeden střípek. Někdy mi to přijde jak nástěnka. Že si doma na tu nástěnku dají pár těch myšlenek ale k tomu tam přidají spoustu dalšího z tohohle světa a taky na nás, aby se tam dali aspoň něco málo z toho, co my považujeme, že pro nás je důležité. A bude fajn, když to bude přímo Pán Ježíš a nebudou to nějaké vedlejší věci, které my považujeme za důležité, ale aby to bylo opravdu nejdůležitější. A to si myslím, že jim vyprávět o Ježíši, jaký on byl. A když tohle oni aspoň trošku někdy občas pochopí, tak si myslím, že to hrozně moc pomůže v tom, aby se mu dostali blíž a naučili se s ním chodit a jeho sami se ptát a s ním sami žít.
1: Když Ježíš říká, že je všechno ve všem, pořád myslím, že je to přece jenom o tom, že máme mu patřit opravdu se vším, s veškerým svým časem, s veškerými svými myšlenkami, věnovanou a investovanou energií a podobně. Není v kontrastu s tím právě ta střípkovitost, o které mluvíte?
2: Ale vemte si Ježíše, jo? On si povídá u studny s tou Samařankou a nakonec si řekne, hele, nezáleží, na kterým kopci se modlíš, ale aby to bylo v duchu a v pravdě. A s tím ona odejde a je naplněna a řekne a zmobilizuje celou svoji vesnici, celý tom Samaří, potom jde za Ježíšem. Někde ty střípky jsou ty, co rozhodnou na té misce vah, kam ten člověk půjde. A my nevíme, kdy to bude. To je jak vítr, jak říká Ježíš Nikodemovi. Nevíš, kdy ten duch a vítr bude foukat, ale prostě to je jeho práce. A tak si myslím, že na nás je, že někdy na ty svoje mladý možná moc tlačím, jak já bych chtěl, ale oni potřebují ten jemný, tichý hlas Ducha Svatého ve správný okamžik a on si je pak nasměruje sám. A že to nebude v církvi, no tak nebude, no. Bude to jednou za měsíc doma čtení z Bible, já budu za to vděčný, super. Jo. Bude to setkání v parku, který je nasměruje, až pak jednou si budou něco důležitého řešit, otevřou Bible a nejdou to tam. Za mě to stačí. My nemusíme dotlačit celého slona a říct, jo, slone, teďka budeš tady sedět a budeš si to užívat s náma, když on tam nechce být. On chce svobodu a chce si najít svoji cestu.
0: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
1: Učíte se i vy něco sám od těch mladých, s kterýma mluvíte?
2: Jo. A to je nebrat se možná tak vážně. Možná se bereme všichni tu zem moc vážně a je potřeba se občas nad sebou zasmát a říct, jako já nejsem dokonalý a to nevadí. Bůh mě má rád a můžeme dál. A já to vidím na té naše prostřední dcerce, která prostě mě dává takovou zpětnou vazbu a ona ví spoustu věcí a je to někdy jako tvrdá kritika, ale zároveň si uvědomuju, že to myslí dobře, že mě má pořád ráda a chce mi ukázat ten svůj svět skrz to, co já nevidím. Jo? A ten její svět může být taky krásný, ale hrozně úzký a placatý. Já to nemůžu zbavit toho dojmu prostě na tložku jejich mobilu.
1: Pomáhá vám vaše profese lékaře v přístupu k mladým lidem?
2: Maximálně to pozorování. My se snažíme pozorovat, co mají naši pacienti za nemoc a nějak na to reagovat. A tak se snažím pozorovat svoje děti nebo mladí lidi, kde se s nimi potkáme a ukázat jim, že tady je Bůh, který se o ně zajímá, který je miluje a který má pro ně něco speciálně připraveného, ať si ho sami zkusej.
1: Já se ptám proto, že vlastně teď se množí i pro nás laiky takové poplašné zvěsti, že veškeré používání sítí, mobilů, hledění do obrazovek a scrollování, že vlastně poznamenává mozek, takže i fyziologicky jsou ti lidé jiní.
2: No jo, no. Co s tím chcete dělat? To už nezměníme. To bude už jenom horší a bude to postupně víc a víc. A už budou i ty mladší víc a víc na tom závislí. A tohle jako asi nemáme možnost to zásadně ovlivnit. Leda by muselo jako vypnout všechno elektronický a zase vrátit zpátky, kdy budeme orat a používat koně a vrátíme se zpátky do středověku. Ale dokud ještě bude tady ta technologie, tak to je výzva pro nás, pro všechny, jak se v tom neutopit, v tom bezbřehem, kdy vlastně pravda není jedna pravda, ale jsou jich tisíce a každý den trošku jinak a v jiný formě. A bojím se, jak tenhle ten svět půjde teďka s umělou inteligencí, protože těch nabídek a možnost těch fejků a falešných věcí bude hrozně moc a najít v tomhletom ten jeden správný tichý hlas, který řekne, teď se sklidni a teďka tady mluv s tím Bohem, který tě miluje, bude moc těžký, no. Ale je to výzva. Nejsme na to sami, máme společenství, máme chytrý lidi, máme zkušenosti dalších. Já myslím, že ta generace není úplně ztracená, záleží na nás, aby jsme si našli cestu aspoň na chvilku k ním. Nemusí to být tak, jak bychom si přáli, aby to bylo dokonalý, možná slevit ne na polovinu, ani na 20%, ale klidně na 5% nebo 1-2%. Ty naší snahy může přinést daleko víc ovoce, než budeme tlačit a nutit je do něčeho, co s tím oni nebudou bytostně přesvědčení.
1: Dnes už se mluví i o generaci A. V čem ta se zase liší?
2: Já musím ocenit vedoucí našeho společenství, že mi svěřili i svoje malé děti a já teďka po 20 letech z generaci Z mám najednou v besídce děti, kterým je 8, 9, 10 a oni jsou úplně jiný. A oni jsou zvídaví a ta generace alfa potom roku 2012 a starší, oni jsou jak z jiného těsta. Oni mají zájem, ptají se, jsou aktivní. Možná to je tím, že mám jako vyselektovanou populaci hodných dětí z besídky, kteří ještě chodí do Scouta nebo Royals Rangers a jsou takový slušňáci. Jo? Ale obecně, prostě přijde tady ta generace těch nejmladších, že bude úplně jiná. A že bude si muset navzdory tomu všemu najít cestu a oni takový jsou. Jo? Já jim to nevidím, vidím to na očích, jak je prostě zajímá a člověk je neopije rohlíkem, jednoduchým příběhem. Oni chtějí ještě dál a víc. A proč Bůh tohle a proč tamhle to a proč se to stalo? A tak nám to vysvětli, jo? Já to neznám, u té generaci Z tam se neptají na vysvětlení. A tady ta generace alfa se ptá, tak to je hrozně těžší.
1: Vy vlastně máte docela pestrý život, když se věnujete dětem, tak
2: jo.
1: Máte s každou generací vlastně trošku jinak.
2: Ta generace alfa je speciální. Ten svět se do pár let zásadně změní. Ale oni půjdou a ponesou něco, co do té doby nebylo. Jo? Tak oni budou muset přinést velkou oběť možná. A jak to nazval, dobré časy dělají měkké muže. Měcí muži dělají špatné časy a špatné časy zase dělají dobré nebo tvrdé muže. A hod, bojím se, že přijde teďka velký těžkosti v tomhle tom světě, a ty těžkosti vykovou generaci alfa do toho, aby zvládla jít tady těma podmínkama v tomhletom světě a i na nás, aby jsme jim ukázali cestu, aby jsme jim dali do ruky Bibli, ukázali to světlo a nějak je připravili na to, protože oni půjdou a budou muset nést ten prapor víry dál. A myslím, že to bude mít hodně těžké.
1: Lze i jim nějak pomoct z naší pozice?
2: Jo, jít mezi ně a vyprávět. A vyprávět jim svoje příběhy, svoje zkušenosti. A v tuhle chvíli to je prostě vypravit jim příběhy z Bible způsobem, který pro ně je přijatelný a kdy si oni o tom můžou diskutovat. Oni fakt mají zájem, jo. Tak kdo máte děti v tomhle věku, mladším, buďte s nima, čtěte jim z Bible, vyprávěte si s nima, ukazujte jim, protože oni jsou hladoví po tomhle tom. A to je generace, která je vysoce otevřená tomu poznávání toho duchovního světa a může se pak stát, že se to zamotá a už nebude přijetost. Ježíš říká, choďte ve světlo, dokud je světlo. Až bude tma, tak nebude moc chodit. Tak my se snažíme a uvidíme, kam to všechno pán povede.
1: Předávat to, co máme, jak říkáte, to je velmi důležité. Na druhé straně předat můžeme jenom to, co sami máme. Takže vlastně stejně to začíná u nás samotných a naší pravdivosti. Je to tak?
2: Když nebudeme mluvit my, budeme mluvit kamení. Ještě, že to zůstanou po nás Bible a budou moc aspoň z těch Biblí si otevřít a číst. Teda si ještě budou mluvit česky, no. Možná bylo lepší v angličtině, aby jsme jim to nechali něco.
1: Doufejme, že čeština zůstane.
2: Taky.
1: Mým dnešním hostem byl Lukáš Stejskal, lékař, ale hlavně pro tuto chvíli a tento pořad člověk, který miluje mladé lidi a roky se jim věnuje a snaží se jim předat ty důležité věci osobní víry. Moc vám děkuji za váš čas.
2: Já děkuji za pozvání a hezký rozhovor. Mějte se krásně.
1: Přeju vám, aby vás pán Bůh provázal svojí moudrostí do všech dalších setkání a přeju hodně inspirace do toho, co děláte a co přinášíte. Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová. Přeji vám hezký den a těším se někdy příště naslyšenou.

Máme za sebou 2 hodiny. Rádio 7 posloucháte v neděli 7. června a vysílání vás provází Aneta Lofítková. Následující hodinu vyplní převážně hudba, kterou ale ve 3/4 na 3 vystřídají základy.